je noc jako každá jiná, to jenom muž tváří k zemi pad. Ten Frankie to je blázen, proč jenom musí se prát? Teď v uších s nimi to hlášení a rozkaz, že

0: za co bych stál.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Maličký námořník krabičce odmítla.

Chtěl jsem dnes začít nějakou aktuální pralostikou, ale zapomněl jsem se podívat, která by to mohla být. A tak řeknu na úvod to, co jsem vymyslel sám a co podle mne stále platí. Oldies to je hudba, kterou prověřil čas a která nikdy nesklame. Zatím si stojím. Právě k poslechu Oldies vás zvu já, Jirka Tieftrunk, technicky podporovaný mladým a talentovaným mistrem zvuku Vojtěchem Dluhým.

To byl pohled do britské Top Ten přesně před 43 lety. Novinkou v ní byl hit skupiny Electric Light Orchestra Sweet Talking Woman. Je o nepolapitelné sladce mluvící ženě, která zřejmě nechce být nalezena. Vocoder, který měnil hlas do robotického zvuku, byl tehdy v módě. Nepíšete si ani o blues, ani o reggae, tak jsem se rozhodl, že pro větší pestrost pořadu vyberu něco sám.

Zaspíval vám Muddy Waters, průkopník chicagského blues, který se na jihu naučil napřed na harmoniku a potom také na kytaru. Do Chicaga přišel v roce 1943, oba songy mu tam na přelomu let 1953 a 54 složil Willie Dixon. Podle jejich názvů je jasné, že jsou to naprosté protipóly. Zatímco Hoochie Coochie Man je bezbřehá erotika, I just want to make love to you je prosba o lásku.

Zmínil jsem také reggae a vybral jsem britskou skupinu Greyhound. Black and White i Moon River jsou samozřejmě remakey, pozor, nikoliv cover verze, ten termín znamená něco jiného a používá se nevhodně. Bílí a černí, to je stále živé téma, jen dnes, aby si člověk už raději dával pozor na pusu. A pokud jde o Moon River, vybral jsem singlovou verzi, kterou nám často hrávala Rozi.

Pavel Novák dospíval původně filmovou píseň Žofie, text mu napsal Jiří Štajdl. Doprovázeli ho pánkovci a točer řízený Josefem Vobrubou vydal suprafon jako B-stranu singlu v roce 1966. Anglický název písně What's New Pussycat na něm sice uveden není, ale je to tak známý hit, bodující tehdy v žebříčcích, že je skoro zbytečné dodávat, že vám teď zaspívá velšan Tom Jones. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa. What's new, pussycat?

Když jsem nedávno vybíral z alba Toma Jonese Delilah z roku 1968 píseň One Day Soon, padl mi do oka a také do ucha song Laura. A to hlavně proto, že název originálu pokračuje slovy What's he got that I ain't got. To ain't mi naznačovalo, že to bude nejspíše americká angličtina a nemýlil jsem se. Autory té písně jsou manželé a country umělci Leon Ashley a Margie Singleton.

Lauro, vzpomeň si, co všechno jsem ti opatřil, spočítej šaty ve svém šatníku, máš moji šekovou knížku. Přesto si byla s jiným. Co on má a já nemám? Musí to být něco, bez čeho jsem se narodil. To zpíval Tom Jones.

Mladým posluchačům její jméno možná už nic neříká, ale ti starší neomylně vědí, že právě dospívala Judita Čeřovská, a to píseň Dlouhá bílá noc. Doprovázeli ji Pankovci a Vlachův orchestr, textovala Jiřina Fikejzová, vydal Suprafon jako bestselleru singlu v roce 1966. Původně je to filmová melodie a v zápětí píseň, kterou jako první naspíval, a to velice úspěšně, Frank Sinatra.

Lépe to tehdy pro Franka Sinatru dopadnout nemohlo, singl s tou písní byl jedničkou po obou stranách Atlantiku. A bylo to v době působení

mnoha rockových skupin a solistů opravdu pozoruhodné. Prostě silná popová melodie a bezchybný pěvecký výkon si své posluchače vždy najdou. Teď něco podle hudebního kalendáře, vybral jsem 16. říjen a Tuzemsko.

16. října 1984 zemřel trumpetista, malíř a zpěvák Jiří Jelínek, proto jsem zařadil jeho a Kubernátův klobouk ve křoví. Ve stejný den se v roce 1934 narodil hudebník, skladatel a aranžér Zbyšek Bitmar. Potkal jsem ho v rozhlase jen jednou a zeptal jsem se ho tehdy, co je to za zajímavý nástroj v jeho písničce Holka jako lusk. Mrkl na mě, usmál se a řekl, pěkné, že? No, to je pikola.

Porovnávám po třetí, Pavel Bobek zaspíval píseň Vzduch, který dýchám. Doprovázela ho studiová skupina řízená Františkem Ringem Čechem, vydal Panton v roce 1977 a to na EP desce. Autorem textu je Jan Krůta, nevím jak vám, ale mně v něm chybí to podle mne důležité, co slyším v originálu The Air That I Breathe skupiny The Hollies. Nějak konkrétněji to anglické And I Love You.

Připomínám, že jsem vytvořil databázi u nás známých instrumentálek. Chcete-li nějakou slyšet, ale neumíte ji pojmenovat, zkuste mi napsat číslo od 1 už do 583, třeba se trefíte. Můžete mi také poslat svůj tip, která by v tom seznamu neměla chybět. A protože přesně před 50 lety zemřel Gene Vincent, mám tu teď jeho Lotta Lavin z roku 1957.

Pište na poštovní adresu Český rozhlas Ostrava, doktora Šmerla 2, 702 00 Ostrava, na e-mailovou oldies.ostrava@rozhlas.cz, SMSky na číslo 723 102 513. Mluvil jsem o instrumentálkách, na závěr tu jednu mám. Američana Ella Hurta a jeho hitový remake z roku 1965 Fancy Pants. Mějte se hezky a dávejte pozor, nenachladněte, po svaté Tereze už prý mráz po střechách leze.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí?
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Co jste z toho strudaná?
4: My bychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Začínáme. Patrik rozehnal u jednoho mikrofonu, u toho druhého už se ho přesunul ke svým ústům a byl i blíž k nám všem, co posloucháte. Jirka Ptáčník, ahoj Jirko.
6: Ahoj, ahoj, hezké odpoledne či podvečer.
5: Ano, podzim hezký.
6: Podzim. Ano, ano, já jsem si společně s klasikem říkal, když jsem kráčel tím popadaným chodníkem, tak jsem si říkal, podzim už platí listím svou útratu.
5: A na podzim s námi můžete vyrazit i do divadel na Moravě, i v Čechách. Řekneme vám víc o Humoriádě na cestách.
0: Humoriáda.

0: Vítejte v Humoriádě a dnes už jsem to prozradil, hostem Jiří Ptáčník. Patrik Rozehnal se ho ptá, co vybereme pro posluchače jako první ukázku, s kým.
1: Já se moc těším, protože sáhneme do archivu. Jmenuje se to Balada na A. Je to kabaret z roku 1975 a uslyšíme geniálního herce pana Karla Högra.
2: Pan táta Franta haštal, náramná mazavka. Spal na hambalkách a tak nahlas chrápal, až lampa zhasla. Za almarma stála bandaska v kanafas zavázaná, takzvaná šnába. Haštal vstal jak čamrda, vzal Lancaster a psa a hafana jak malá kráva a šlapal a bafal. Má hlad, tak má nápad, capat na bažanta. Stará barka haštalka, časná paň máma, jak pátá z rána padla, tak vstávala. Pak šla za vrata tam, jak stála kašna a dala chasám na dlabat. Bác, padla rána. Pan táta haštal zná dát na frak. Hajná haštalka šla na kvap na hrách a tam, jak stál agát, našla bažanta. Hajná bažanta vzala, na dlaň dala a ptáka na prsa naplácala a prála. Já šťastná našla bažanta, má prsa macatá jak nějaká basa. Zaspadla rána. V rána padala z pajasana na brčál, tam zalkala a natáhla brka. Za balvanama spal havran a tam dál zprava skákala straka. Havran začal skákat. Straka na havrana mrkala, pak drápkama na záda havrana ťapkala a pak zas mrkala a skákala a ptáka na balvan lákala. Havran zatřásl brkama a prál. Láska samá námaha trapná. Straka dál kafrala a cancala a havran zas. Straka, marná tvá námaha, nálada žádná. A straka začala nadávat. A pak kaprla ta má, mrzák havran. A vdál plavala. Havran pak sám žbrblal. Já balšán, já vrták. Ta babka straka, ta maškara stará, ta bachratá almara. Má 15 stráčat a namáhá svá vnadná brka. Škrkavka láká havrana skákat na balvan. Ta žvastavá hanbářka hanbatá. A zas havran spal dál. A ta náramná blbá balada na A vzala šnába.
0: Ze samohlásek jenom prostě to Ačko tam pořád dominovalo.
1: Ale to teda, jako kdo to napsal, by mě zajímalo, protože to není jednoduchý, ono to všechno dávalo smysl, že?
0: Ano.
1: A pan Högr to říkal úplně úžasně, úplně báječně.
0: Tolik slov, která tím oživila až knižních a člověk přemýšlel, že je zná, ale
1: řežně
0: nepůjde. Ano, ano, krásně se to povedlo. Jak ty vnímáš Karla Högra?
1: Je. No, úžasně. Já jsem měl tu kliku, že jsem se s ním potkal, protože když jsem přišel na školu, já byl na Damu od roku 66 do roku 70 a to byla taková ta pohnutá doba, která se jak eskalovala 68. rokem. No a pan profesor Lukavský a on byli odejiti. Hmm. Ale odešli a vzala si je FAMU. A my jsme v té době měli, tuším, že to bylo tak ve třetím ročníku jsme chodili na FAMU na herectví před kamerou, takže jsme se s oběma pány, s panem profesorem Radovanem Lukavským a s panem Karlem Hegrem potkali a poslouchali jsme jejich vyprávění a dívali jsme se na filmy, které nám oni doporučovali, protože tam samozřejmě byla promítací síň, takže jsme se probírali historii filmu.
0: Já myslel, že vás učili zaujmout a zahrát kamennou tváří, protože oba pánové teda byli známí tím, že dokázali jenom tím minimem zahrát.
1: No jo.
0: Proto je vybrali právě do tohle předmětu na FAMU.
1: Ano, no ne, totiž ono v podstatě, já tak jako, když se dívám na to a říkám si, co mě okouzlilo na lidech, nebo to je jedno, jestli jsou to dámy nebo pánové, tak je to vždycky jako, že to není obličejování, ale je to v očích. No. Že vlastně minimem prostředků oni dokážou sdělit to, co prožívají, to, co, jako, že jsou tou figurou a to je to, co nás fascinuje, že jo? Protože kromě toho, že to jsou osobnosti už jako když přijdou nebo když se postaví k mikrofonu.
0: Ale
1: tak
0: jak se to naučíš? Ty oči jsou
1: to se nenaučíš.
0: Pořád, ale stejné. Panenky, ne, zornice, barva nejsou. Je stejná.
1: Ne,
0: tak
1: ne,
0: co
1: ne,
0: měníš?
1: Ne.
0: Zakřivení víček nebo vrázky pod očima? Co?
1: Ne, to se zrcadlí v očích.
0: Jak?
1: To, no, já nevím, kdyby si se potkal s Jiřinkou Bohdalovou třeba, tak ona má v sobě skrytý dítě a umí být radostná a radovat se jako dítě. V ten moment, když se jí něco líbí, tak ona se změní, ten obličej se změní, ty oči začnou svítit a jiskřit a to je to, co ta kamera má prostě ráda.
0: Jo.
1: To je, a to je taky stavbou obličeje. Samozřejmě, že v tom musí jako něco být. Tohle to byly úžasné herečky. Jako byla Slávka Budinová, tam měla taky krásné oči. A tam bylo všechno. Že v podstatě nebylo žádný... Jana Brejchová, že jo? Hmm. To byly oči sami, že? Hmm.
0: No tak když jsi mluvil o těch očích Jiřiny Bohdalové, můžu ji nabídnout v něčem podobném, jako tu měl Karel Heger.
1: Super.
0: S Juliem Satinským scénka na P. Zase tam bude nominovat Péčko. Můžete si dopřát. A když už teda máme Julia Satinského zase, tak já to taky zkusím tady to nějak vyberu z těch ukázek, co máme jeho a Milana Lasicu s ním. Takže koho si vyberete? Julia Satinského s Jiřinou Bohdalovou nebo Milana Lasicu s Juliem Satinským? Já vám to zamotám tu hlavu. A vy si tedy vyberte na telefonním čísle 731 800 900 svou dvojici, kterou preferujete v tomto prvním dnešním souboji. Volat můžete a můžete i psát na číslo 90 011 04. Humor mezera A pro Julia Satinského s Jiřinou Bohdalovou, scénka na P, nebo humor mezera B, pak je to hlas pro povídání o sportu s Milanem Lasicou a Juliem Satinským. Je to teď na vás.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: desátý ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Pokračujeme ještě s vašimi hlasy do éteru, teď znějícími, a věnujete je buď Julio Satinskému, to v každém případě, ale buď s Jiřinou Bohdalovou nebo s Milanem Lasicou. Je tam v obou ukázkách, ale má někoho jiného za partnera. Buď tedy Scénka na P, nebo povídání o sportu. Čemu dáte přednost? Ptáme se vás, co voláte na telefon 731 800 900, když mluvím množném čísle, myslím tím i Jiřího Ptáčníka, který je tu se mnou. Kdo tedy volá? Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Patriku, i pana Ptáčníka.
3: Ano, my vás taky.
4: A hlasoval bych pro pana Satinského s paní Bohdalovou.
2: S paní Bohdalovou, takže varianta A. Dobře, děkujeme.
3: Díky.
2: Kdo další tam je?
3: Naschledanou.
2: A dobrý den zároveň.
3: Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Aleš, aktuálně od Opavy. Oba zdravím, pánové. Ano. Já bych teda poprosil paní Bohdalovou, a jenom jestli můžu, jak pan Ptáčník říkal o těch očích, tak já zase tady tenhle ten pořad poslouchám, protože v hlase zase slyším prostě ten úsměv, jo, tu pohodu a tohle to, a člověk to slyší a prostě je takový optimističtější, jo, dnešní doba je taková vše složitá, jo, tak aspoň nějak si trošku
3: tak
5: zlepší.
3: To je prima. Máte pravdu, protože tady oči nejsou k dispozici.
2: Ano, děkujeme za to.
5: Díky. Slyšet prostě, že ta pusa je v úsměvu a prostě je to nádhera.
3: Tak
5: takže
3: prima.
5: Vám moc zdravím a všechny posluchače a přejím, teď vysvítlo sluníčko, takže slunečný krásný den.
2: Vám ano. Šťastný dojezd, děkujeme, mějte se hezky.
3: Ano, šťastnou cestu.
2: 731 800 900, kdo je tam v této chvíli na telefonu a vybírá si, vítejte u nás.
3: Dobrý den.
6: Dobré odpoledne.
3: Ano, zdravíme.
6: Takže mě vás oba zdraví. Háček bylo až.
2: Dáte Bčko.
6: Tak bych si dal Bohdalku ze Satinským.
2: To je Ačko, dobře, no tak jo, ale přiklonil jste se na stranu vítěznou. Je to tam, bude tu Scénka na P.
7: A nyní, vážení přátelé, uvidíte příběh písmene P. Postavy. Primářka Pavla Pisklavá, pacient Petr Plecitý.
8: První pacient, prosím.
9: Pozdrav pánbu, paní primářko.
8: Pan Petr Plecitý.
9: Prosím.
8: Přání, problémy, potíže.
9: Plno.
8: Plno. Pane Plecitý, poslouchám. Počet příznaků.
9: Plno. Připouštím příznaky blížící se pohromy.
8: Příznaky, pane Plecitý, prosím, přesně.
9: Přesně. Příznaky. Kalendář. Příznaky, přesně, prosím, předně patologické proměny. A. Pondělí. Průjmy, problémy pajšlu, puterý, potíže páteře, postupující paradentóza, platfus, paní primářko. Prtek pic. Pak počínající pepka, postupné pitomnění.
8: Pane Plecitý, potlačte poněkud představy. Přesněji, podle pravdy.
9: Přestávám pít.
8: Podle pravdy.
9: Přestávám pít. Přesto.
8: Přesto.
9: Presto. Pianissimo, promiňte, pitalština. přesto potíží přibývá.
8: Pane Plecity, prostudujte pilně pravidla preventivní péče, pečlivé předstení, postačí...
9: Telefon.
8: Pardon. Primářka Pavla Pisklevá. Patriku Pusinko, poslouchám. Proč příště? Potvora přízemní. Patrně poslouchá pomluvy. Patriku, plánu. Patriku, pusinku. Pátek popolední. Pusinku. Proč posloucháte?
9: Bude pínfakt.
8: Pokračujte, prosím.
9: Polikám prášky. Prášky, panikařím, provázím pohnutě pohřby přátel a potřebuju poslední pomazání.
8: Poslední pomazání, pane Plecity, předčasné. Pane Plecity, přijdete posledního prosince popolední. Platí?
9: Perspektivné potíže, paní primářko.
8: Příznivé. Pěkně poslouchejte. Pán po padesátce polehává. Příšerná představa. Proč polehávat? Polikat prášky? Plakat? Potlačte pochmurné představy. Překonejte příkoří páchané přírodou. Pozvedněte prapor pokroku. Potvrďte pověst průkopníka. Pracujte!
9: Perfektní prognóza, promptně provedu. Potlesk!
2: Další písmenko. No,
3: a to je přitom takový jako ochechulozní písmeno, to P,
2: no,
3: že?
2: Ano.
3: A přitom všecko úžasný, no.
2: Perfektní,
3: úžasný, no.
2: Podařilo se. No. Dobře, snad to dobře půjde i na Humoriádě na cestách, na kterou vás chceme pozvat, už jsem to zmiňoval. Na začátku, Jirko je s námi taky zažil, takže ví, ano, že to ano. Jsou příjemné a pohodové výjezdy.
3: Moc krásně.
2: I letos nás čekají, začneme v listopadu a až do toho předvánočního času s vámi vydržíme v různých divadlech po celé naší zemi. Ta první zastávka bude v Brně, v divadle Radost, kde budeme 4. listopadu. A na stránkách humoriada.cz už teď můžete rezervovat vstupenky. A učiňte tak co nejrychleji, pokud to do Brna nemáte daleko, nejste-li tedy přímo z Brna, protože už nám ubývají. A stojí to za to přijít se na nás podívat. Dorazí Uršula Kluková, Martina Hudečková, Zdeněk Junák, Petr Jablonský. Zpívat vám bude Bohuš Matuš a taky Jana Chládková. I my se uvidíme, budeme pro vás každého z vás mít dárek v podobě knížky z edice Humoriáda. Autogramiáda vás čeká, to všechno, tedy od 18 hodin v divadle Radost 4. listopadu v Brně a ten předprodej vstupenek je na stránkách humoriada.cz. O týden později a jeden den navrch, tedy ve čtvrtek 12. listopadu, budeme v 18 hodin zastavovat v kulturním domě Petra Bezruče v Havířově. S Naďou Konovalinkovou, Uršulou Klukovou, Alešem Cibulkou a Vladimírem Hronem. Zpívat tam bude Ilona Čáková s Janou Chládkovou, i my se uvidíme, dárky stejné a vstupenky opět na stránkách humoriada.cz. Dalšími zastávkami, které už teď víme, že budou, zatím se neprodávají vstupenky, ale víme, že tam zamíříme, bude třeba Pelhřimov, Plzeň a taky Mariánské Lázně. I tam se na nás můžete letos těšit s Humoriádou na cestách. Tak rychle na stránky humoriada.cz, ať si zamluvíte vstupenky a pak se společně na závěr taky pobavíme na závěr tohoto roku v listopadu a v prosinci. Za malou chvíli, Jirko, budeme vybírat další ukázku. Bude to na tebe, tak přemýšlej a my vysíláme pro vás dál váš oblíbený zábavný pořad s názvem Humoriáda. Teď skupina Miraj, vedle tebe usínám.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda v plném proudu, ta dnešní je s Jiřím Ptáčníkem. Jaké jméno vybereš ze seznamu, kdo bude mluvit, kdo nás pobaví?
2: Pokud vám to nevadí, sahneme opět do archivu a vybereme všechno párty z roku 2021 a uslyšíme Richarda Genzera a Karla Šipa.
1: Ano, Richarda Genzera jako prodavače palačinek.
3: No a ještě bylo zajímavé, jako že jsem tam začal někdy v květnu.
4: No.
3: A ten stánek, jak byl zanebet, tak jsem se ho tam zametal.
4: Stánek.
3: No, jsem se zametal, já jsem si říkal, musím si to celý vyžrat od A do Z. Tak si to zametám a přišla tam nějaká paní a mě viděla, říká, ježišmarja, já vám vlezla do záběru. Říkám, jak jste mi vlezla, vy tady něco točíte, kde máte ty kamery? Já říkám, jaký kamery? Ty tady, já tady zametám. Vy tady zametáte ve filmu? Ne, kurva, ve stánku. A ona koukala chvilku, nevězděla a odešla. Takže takhle to vlastně celý vzniklo. Ale...
4: Už jsi někdy předtím, že ti skáču do řeči, už jsi někdy předtím udělal jedinou palačinku?
3: Ne.
4: Nikdy?
3: Ne. Ne, ale jsem se na to koupil takový ten stroj. Na to je stroj.
4: Na palačinky.
3: No takový padá to jako dvě gramofonové desky.
4: No.
3: A teď jediný, co mě vlastně napadá, že je u toho strašný vedro. Co taky to, a ty to tam naleješ, to těsto.
4: Tu hmotu.
3: To těsto si dělám sám.
4: Jo.
3: Ono se dá koupit, já si ho dělám sám. Jestli chceš ten recept, neřeknu,
4: ne.
3: Bojoval jsem na tom měsíc.
4: Ano.
3: Koukal jsem se na YouTube, na všechny fajery. Co to dělají, udělal jsem vždycky těsto podle nich a nešlo to. A ty musíš vzít takový to téčko a musíš lehkým pohybem v podstatě...
4: Já to jako... nechci nikdy dělat, mě to nevysvětluje, jak se to dělá.
3: Ale ne guláš, lehkým pohybem, no. Jako houslista v podstatě a uděláš krásnou tu tenkou palačinku.
4: Ano. A teďka nastal ten okamžik, kdy jsi měl prodat první palačinku.
3: Já si styděl.
4: No.
3: Ne, že jsem to já, ale že jsem si styděl říct o ty prachy.
4: Cenu jsi si stanovoval sám?
3: Cenu jsem si stanovoval takovou lidovou, abych nemusel vracet.
4: To se smí?
3: Já nevím, máme demokracii, tak jsem to nějak takhle jako zvládnu.
4: Jo.
3: No a takže tu první, takže než jsem se odhodl říct někomu o ty peníze, tak jsem jich asi 10 rozdal zadarmo. Jo, že to je jako reklamní akce. No a pak jsem si teda řekl, tak mi to dali dobrý. Takže teď už to jako jde.
4: Nemůžeš přemrštěně přeci, tak jako všecko má nějaký hořejšek a dolejšek.
3: Dobře, já nejsem normální ten, ne, já mám 4 TT. To je normální stánkař, OK, ale tady prostě... čtyřikrát jsem byl u Šípa.
4: No,
3: víš, jasno. Tak to nemůžeš, to chceš dát za korunu, to ano, nejde.
4: No tak jako,
3: no, to ne.
4: Můžeš to říct, jak to vytřineme. No, kolik je u tebe jedna palačinka?
3: Já jsem to dal, aby mi vždycky nechal, tak jsem ji dal za 90.
4: Za 90?
3: No, to je lidová cena.
4: No.
3: S marmeládou za 70. A přišla paní, já nech zapomněl, ne? A dal jsem jenom s marmeládou. A řekl jsem jí 90, že byl fofr nějaký. A říká, tady máte napsáno 70. Já říkám, ale já jsem vám to zacáknul pomerančem.
4: 90.
3: Ale jak děláš, jak jsi stánkař, tak se s tebe stane rovnou zloděj.
1: Richard Genzer jako prodavač palačinek, tak co ty a palačinky?
2: Palačinky, no.
1: Dělal jsi je někdy? Nebo
2: ne, nedělal. Moje bábinka dělala úžasný palačinky, já jsem je miloval jako dítě, ale vzhledem k tomu, že jsem od určitého věku teda zanevřel na sladký, teďka se tak, jak se přiblížil zase určitý věk, tak se tak jako malinko, ne, že bych jako
1: se
2: holdoval.
1: Se přikláněl k té chuti?
2: Úplně jsem nepropad, ale jako něco si dopřeju. Ale takový palačinky, jaký dělala moje bábinka s rozinkama a s takovým krémem. A teď jako ty palačinky byly, že bylo skrz ně vidět Prahu. No to bylo úžasné, byla vůbec báječná kuchařka.
1: Vidět Prahu.
2: No?
1: Aha, večerní.
2: No to, ona bohužel teda neměla takový výhled z okna, ona měla do dvora.
1: Ne, já myslím, že přes to byly noviny.

0: Jinko, pojď umyjeme okna, jak se, byla choreografie, tak jako oni přišli a vtrhli jak vichřice, že? Byla to radost se na ně koukat, no. A pak jsem samozřejmě odkryl v dalších, a do dneška jeho pohotovost a jeho ostrovtip, on je velmi, velmi jako, je radost se na něj koukat a radost ho poslouchat, no.
1: Poklona tedy pro Richarda Genstra může tu být ještě jednou s Michalem Suchánkem a jejich Silvestr u Kopečkovic ze Silvestra televize Nova. A nebo si dáme rady, jak odpovídat na dopisy. Radit Karlu Gotovi bude Miroslav Horníček. Může. Zdali bude, opravdu je na vás. Vy si totiž vybíráte další ukázku do pořadu zvaného Humoriáda, a to formou buď SMSky, kterou posíláte na číslo 900104. Humor mezera a tohle heslo, když pošlete, tak tím hlasujete pro Richarda Genstra s Michalem Suchánkem. Pokud pošlete na to číslo heslo Humor mezera B, bude to hlas pro Miroslava Horníčka s Karlem Gotem. Stejně tak, ale nám můžete samozřejmě volat i přímo do studia sem k nám, kde jako host Jirka Ptáčník, a to číslo je 731 800 900. K tomu Helena Vondráčková a její zblížení. Tak do toho, ať sbíráme vaše hlasy.
2: Těšíme se. Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Čím pokračovat, tak nám poraďte, tedy Richard Genzer, Miroslav Horníček s Karlem Gotem jsou ve hře a na telefonu jste vy, co voláte, co jste se rozhodli přidat svůj hlas, povídejte, koho byste rádi slyšeli. Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, Ogaři, já vás zdravím, Petr ze Zdolnek.
2: Ano.
3: Zvlášť Juru zdravím.
2: Děkuju, já vás
3: no,
2: taky.
3: Chtěl bych poděkovat té děvčici, co mě zdravila z Kroměříža v pátek. A jinak bych si dal Horníčka.
1: Dobře, zapsáno a děkujem. Kdo další?
2: Naschle.
4: Dobrý den, tady je František z Javorníku. Já vás tam zdravím, zdravím Patriku, zdravím taky pana Ptáčníka. Já bych si dal Horníčka.
1: Dobře.
2: Děkujeme a zdravíme do Javorníku.
1: Ano. Dobrý den dalšímu.
2: Dobrý den.
5: Ještě jednou Honza z Vlkavy a též hlasuji pro pana Gota s panem Horníčkem. Díky.
1: Dobře.
2: Děkujeme.
1: My taky děkujeme samozřejmě za tenhle hlas do Humoriády a všechny ty hlasy rozhodly i co byly během písničky poslány a vyřčeny po telefonu. Miroslav Horníček, Karel Gott, jak odpovídat na dopisy.
6: A teď ještě jedna taková choulostivá věc. Padne dotaz a já sice vím, jak odpovědět, ale... Chápete, já nevím, jak bych to řekl.
7: Tak, jako nechcete tu odpověď zveřejnit. Jo? Takový choulostivý, háklivý, přímo háklivý dotaz. No to bych musel mít konkrétní příklad, já nevím, co se vás
6: ptají. Já jsem si tady přinesl takový od tazatelky takový dopis.
7: A, tazatelka se táže, co ona to dělá, ona se přímo táže, tazatelka. Ano, Želešice u Brna, tazatelka Jožina se tady táže, ano. Pane Gott, slyšela jsem, že na jednom ze svých zahraničních zájezdů jste se nám zasnoubil s jednou princeznou z Lichtensteinska.
6: Ano, ano.
7: To se ptají lidi.
6: I takovýhle věci chtějí lidi vědět.
7: Na mě ne.
6: A co já na to?
7: No, co vy na to?
6: Co já na to teď?
7: Jak to, co vy na to?
6: No jako, ptám se vás, co vy na to, jako co já na to bych měl teď.
7: A jo, takhle, ano. Tak co já za vás na to? No tak já bych to řekl tak, já bych řekl, milá tazatelko, bych řekl, že milá tazatelko, než vám zodpovím váš velice zajímavý dotaz, tak bychom se my dva museli dohodnout, čemu vy říkáte Lichtensteinsko, čemu vy říkáte princezna, čemu vy říkáte zasnoubení, jo? A to už bych toho trošku zamotal tím pádem, řekl bych, na svých zahraničních zájezdech samozřejmě dostávám řady nabídek a moje znalost cizích jazyků mi nedovoluje sledovat, k čemu ty nabídky jsou a dokonce ani jestli na ně odpovídám kladně nebo záporně. Takhle bych to řekl a řekl bych, podívejte se, já pokud jde o zahraniční jazyky, zodpovídám jen za to, co zpívám. To, co říkám, za to nezodpovídám, natolik ty jazyky neovládám, jo? Takže pokud jde o zpěv a pokud jde o cizí jazyky, bych řekl, a o ženy, především o ženy, tak bych řekl být váma toto, pokud jde o ženy, zatím, ať štíhlá nebo oblá, ať blondýna anebo bruneta, ať inteligentní anebo krásná, zatím je každá jiná, než chci.
6: Já.
7: No a zpíváte a jste z toho venku. No.

0: No já bych řekl, že máte takové absolutorium, že teď bych vás klidně pustil na ten tenkej led samotního už a že byste mohl odpovědět komukoliv, na cokoliv, kdykoliv a dokonce kdekoliv. Já bych teď navrhoval, prosím, teď ho v tom nechám samotného. Poslední dotaz, anebo respektive první dotaz vlastně na Karla Gotta, ale na něj teď přímo tedy. Prosím.
1: Jak to bylo doopravdy s tou princeznou z Lichtenštejna?
0: Jak to bylo doopravdy s tou princeznou, to jsem já taky zvědav. No. Sám, teď to, Karle, úsměv napsal, úsměv.
2: Ano. Teď, prosím vás, nejste vy náhodou z Valašska? Totiž to je typicky valašská otázka. V poslední době padla asi 7krát. Vždycky na Valašsku. A když ne, tak to byl nějaký Valach, který se tázal. Lichtenštejnsko, to je krásná zemička. Byl jsem tam poslán, tedy obeslán, a ten den jsem ovšem zpíval někde úplně jinde, takže jsem se tam nemohl dostavit. V Rio de Janeiro to byl slavnostní večer. Ten den se tam přistěhoval Pelé.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Taky jsi ve své době třeba hlasatelsky odpovídal na dopisy, co ti chodili.
5: Jo.
4: A taky dětem někdo učil, nebo si to jel podle svého?
5: No, ono jí zase nebylo tolik. Jako, tak závratný, jako krabice neříkej. Na boty stačila.
4: Jo, na no, měsíc.
5: No, velice, velice jsem jako dbal na to, abych všem odpověděl, poslal jsem fotografie a tak. Jak povídal jednou Saša Hemala, když viděl tu fotografii, jak mi říkal, co to děláš? Jsem říkal, no, odpovídám tady na dopis a posílám fotografii, ukaž mi to. A když viděl tu fotografii, říkal, a ten fotograf ještě žije?
4: Jak to bylo v té době? To jste si museli ty fotografie sami zajišťovat, nebo to nějak se televize už tehdy o to starala?
5: Starala se o to televize, se o to televize a my jsme měli vlastně k dispozici, to byl televizní fotograf, tam nás fotil ve studiu a nebylo to teda ve Vejškovce, odkud jsme vysílali, ale bylo to na OTNC, což je oddělení televizních novin, to se jmenuje, nebo říká se tomu pořád OTNK, i když je to vlastně už dneska, to nejsou televizní noviny, že jsou to události. No takže jsme navštívili studio a ten pán nás vyfotil a vyretušoval. No my jsme opatřili ty fotografie podpisem a posílali. Mm-hmm.
4: Tak dobrá, ne teď fotografie, ale hlasy budou samozřejmě posluchači posílat sem k nám do Humoriády a těmi rozhodovat, čím uzavřeme dnešní vysílání Humoriády. Jestli ještě tím povídáním, jak se odpovídá na dopisy s Miroslavem Horníčkem nebo Karlem Gottem a říkám si, co kdybychom prodělali tam v tom seznamu je Sabina Laurinová.
5: Ano, natáčení s Francouzi, Silvestrovský kufr.
4: Ano. To je ukázka z něj. Varianta B. Ačko Miroslav Horníček a Karel Gott, Bčko Sabina Laurinová a vyhlasujete buď SMS-kou na čísle 90 01 04 s těmito hesly, anebo nám to prostě zavoláte na telefon 731 800 900.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jsme tu s vámi s Humoriádou, vy rozhodujete o tom, co budeme vysílat. Tak kdo tam je? Dobrý den, přejeme.
2: Dobrý den.
1: S Jirkou Ptáčníkem.
3: Petr ze Zdolnek, zdravím všechny přátelé Humoriádníky a chtěl bych si připomenout kufr.
1: Dobře, Sabina Laurinová dostala bod, kdo další uděluje?
2: Dobrý den.
4: Miroslav z Karviné, dobrý den, ten Ptáčníku. Dobrý
2: zdravíme
4: den, Ivan Patriku. A já hlasuju pro Miroslava Horníčka a Karla Gotta.
1: Dobře, ti to vyhráli, musím říct. Takže odpovědi na dopisy budou tady.
5: Od teďka se skutečně můžete ptát na, odpovídat na všecko, na kterékoliv dotazy, protože tahle odpověď byla, já nevím, jak bych to řekl, ale tahle odpověď byla skutečně vyčerpávající. A jak to tak vidím pro oba.
6: Ale ne, pro všechny. Jo, pardon, já jsem zapomněl.
5: To já taky někdy zapomenu. Mluvit nezapomenu, a napít se zapomenu.
6: Já bych vám chtěl poděkovat za tak cenné rady, které jsem dostal. A hlavně já jsem dlužník a zůstanu dlužníkem, protože neznám věc, ve které bych já mohl poradit vám ještě.
5: Myslíte, že ne?
6: No.
5: Karle, já bych to řekl takhle, helejte. Když je člověk mladý a není hloupej, tak se má učit od všech starších. A když je člověk starší a není hloupej, tak se má učit i od některých mladých. A jedním z nich jste pro mě vy. Já děkuju.
6: Děkuji.
5: Prosím vás, poslední dotaz, já tady nechci vyrušovat, tady se spíš zpívá, ale poslední dotaz, kde je tady?
6: Tam.
5: Východ.
6: A tam.
5: Ano, děkuju.

0: Humoriáda.
1: Jsme na konci, co zbývá dodat? Třeba nějaký vtípek ještě.
2: Jo, dobře, rád. Slyšel jsem, líbí se mi, doufám, že ho nezvojitím. Tak, pozdní hodina, krásná, velká, luxusní vila a majitel vily, lehce ovíněn, s hostem prochází vilu a ukazuje mu různé pokoje. A dojdou do knihovny, kde se podává káva, je pozdě už v noci, a tam je obrovitý gong. A ten host říká, prosím tě, proč tady máš takhle velký gong? Říká, ne, to není gong, to jsou mluvící hodiny. Prosím tě, tak mi to ukáž. Vezme paličku, rozpřáhne se a třískne do toho gongu vší silou, takže se celý barák otřese. A z vedlejšího pokoje se ozve, co to děláš, vole, když jsou 3 ráno.
1: Vážení, Humoriáda na cestách a další vtipy i na ní. Objednávejte vstupenky na adrese humoriada.cz. Mějte se hezky.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Liberečtí kriminalisté zadrželi falešného kurýra investic. V Podkrušnohorském technickém muzeu na Mostecku se podařilo oživit 135 let starý těžní stroj. Poslanecká sněmovna přehlasovala další veto prezidenta Pavla. Dnes čekejte zpočátku místy mlhy, postupně oblačno, teploty mezi 13 až 16 stupni. Jsou tu zprávy, dobrý poslech a také čtvrteční ráno přeje František Janačík. Liberecká policie zadržela muže, který vybíral od lidí peníze pod záminkou falešných investic. 23-letý cizinec je teď ve vazbě. Muž kontaktoval ženu s nabídkou výhodné investice. Na 3 schůzkách od ní vybral přes 2 miliony korun. Ženě začala být investice podezřelá a zavolala policii. Více řekla policejní mluvčí Iva Martínková.
2: O té, co žena již 3x předala obálku plnou peněz kurýrovi a žádné zhodnocování investiční účet s vysokým výnosem neviděla. Rozhodla se při 4. výzvě k investování financí kontaktovat policii. Ta následně kurýra dopadla a předání peněz zabránila.
0: Muž pracoval s promyšleným podvodem na několika místech v Česku, hrozí mu trest až do 5 let vězení. 135 let starý těžní stroj se podařilo rozhýbat v Podkrušnohorském technickém muzeu v Kopistechu Mostu. Vozíky s uhlím i horníky přepravoval na dole Julius III celkem do roku 1992, kdy důl ukončil těžbu. Dnes je areál dolu součástí muzea. Původně parní stroj nově pohání elektřina, říká to ředitel muzea Zbyněk Jakš.
3: Ten stroj byl za ty leta zatulej, takže byl obrovský problém vůbec jenom ho rozhýbat bez jakýkoliv pohonu. Nakonec vlastně jsme museli vymyslet ten způsob, jak ho pohánět, protože všichni ví, že dneska pohánět stroj párou je jak drahý, tak náročný. Takže jsme vymysleli elektrický pohon.
0: Novou expozici s těžním strojem muzeum zpřístupní v polovině příštího roku. Obnova vyšla na 75 milionů korun. Koalice ANO, SPD a motoristů ve sněmovně znovu prosadila zákon, který má usnadnit výměnu státních úředníků. V dolní komoře parlamentu přehlasovali vládní poslanci veto prezidenta Petra Pavla. Nový zákon o státních zaměstnancích nahradí od listopadu dosavadní zákon o státní službě. Podle kritiků umožní návrh snadněji propouštět nepohodlné úředníky. Poslanci zároveň potvrdili omezení prezidentovi pravomoci jmenovat a odvolávat vedoucí stálých misí u národních organizací. Papež Lev XIV. Se zatím úspěšně zotavuje po úterní operaci zhoubného nádoru na plicích. Podle nejnovějších informací Vatikánu začal normálně jíst a chodit po nemocničním pokoji. Podstoupil taky dechovou fyzioterapii. Na celkovou prognózu je ale podle lékařů zatím brzy. Kvůli rekonvalescenci zrušil papež audience do 20. října.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte zpočátku dne místy mlhy nebo nízkou oblačnost, které se budou během dopoledne většinou postupně rozpouštět. Přes den oblačno, přechodně až skoro zataženo, teploty do 16 stupňů, při trvající mlze nebo nízké oblačnosti čekejte teploty mezi 11 až 14 stupni Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Jízdní podmínky mohou komplikovat mlhy. Pozor, dejte na silnici 1/9 u Zahrádek na Českolipsku. Kvůli pracím na silnici je tam vozovka u Novozámeckého rybníka zúžená do jednoho pruhu. Projíždíte kyvadlově. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Čtyři minuty po 5. hodině, hezký čtvrtek. Máme půlku října, 15. října, já vám přeji krásné dobré ráno. Pokud 15. je váš výplatní termín v práci, tak ať peníze máte na účtu včas, ať si to třeba dneska ještě užijete. Rozhodně s námi si užijete celý dnešní den. Před námi samozřejmě kalendárium, abychom zjistili, komu případně popřát, a před námi i písničky, které nestárnou. Těšte se, budou tady Maria Rotrová a teď Víťa Vávra.

0: týden. Český rozhlas Sever s vámi, krásný čtvrtek, Tereza má svátek, Tereska vám všechno nejlepší k dnešnímu dni. Užívejte si ho naplno, samozřejmě Teresky nejsou jediné dámy, nebo jediný člověk, muž, žena, kteří dneska slaví. Pojďme otevřít dnešní kalendárium, abychom se dozvěděli, co si dnes připomínáme, co dnes oslavujeme.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes, we can.
2: Čtvrtek 15. října. Svátek dneska slaví Teresky. A tereziánské babí léto nevypadá špatně. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Dnes je světový den mytí rukou. Pořádně. Na začátku roku 1901 se členům orchestru Národního divadla nelíbilo vedení Karla Kovařovice. Vstoupili do stávky a dostali výpověď. A tak propuštění jako Česká filharmonie začali bojovat o bytí a nebytí. 15. října před 125 lety odehráli v Praze na Žofíně první reprezentační koncert. Do konce roku jich odehráli ještě 48. Velitel německé Luftwaffe, maršál Hermann Göring, spáchal sebevraždu před 80 lety v roce 1946. Večer ve 10:45 spolknul kapsly kyanidu. Tím se vyhnul popravám odsouzených nacistických zločinců v norimberském procesu, které se konaly hned na druhý den. Vídeňský rodák, americký chemik Karl Gerasi provedl před 75 lety v roce 1951 syntézu hormonu progesteronu a vyrobil hormon noretisteron. Ten se později stal základem prvních antikoncepčních pilulek. Stanice Československého rozhlasu v Olomouci začala samostatně vysílat před 70 lety v roce 1956. Vozy značky Zastava se začaly v jihosrbském Kragujevaci vyrábět před 55 lety v roce 1971. Zastava 101, přezdívaná Stojadin, hojná dříve i na našich silnicích se vyráběla 37 let. A třeba v Chorvatsku jich stále jezdí Habaděj. Před 100 lety se v New Yorku narodil spisovatel Salvatore Lombino. Že vám to nic neříká, bodejť. Svá nejslavnější díla napsal pod pseudonymem Ivan Hunter nebo Ed McBain. Já přeju hezký den.
3: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: čtvrt na šest. Český rozhlas Sever s vámi. Co myslíte? Co může mít společného křídla vášky a obvazy bez bakterií? Odpověď může přinést elektronový mikroskop, že tomu vůbec nerozumíte, tak my vám to osvětlíme všechno za pár minut.
1: Počasí.
0: Venku stále tma, ale já si myslím, že oproti minulým dnům je celkem teplo. 6 stupňů máme v Mostě, stejně tak jako v Ústí nad Labem, je to beze srážek. Předpověď pro dnešní den je taková, že po ránu mohou být mlhy, které se budou rozpouštět. Přes den očekáváme většinou oblačno. Nejvyšší teploty budou do 16 stupňů Celsia. Hezký den.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: 10 minut před 17:30 posloucháte Český rozhlas Sever. Vlastním okem to neuvidíte, potřebujete na to opravdu kvalitní mikroskop. V Brně se tento týden učí studenti špičkové věci nahlížet do světa, který lidské oko nikdy samo nespatří. Na podzimní škole elektronové mikroskopy je zkoušejí nejmodernější přístroje přímo v laboratořích a hledají nové možnosti, jak je využít ve vlastním výzkumu. Moderní mikroskopy jim pomáhají odhalit detaily, které mohou vést k novým materiálům i lepším lékům.
1: Tak, v ruce aktuálně držíte krabičku, vnímáte dva vzorky.
2: Tady máme vzorky hadí kůže z Krajty Královské, vzorek vášky, respektive křídel vášky, a potom tady máme netkané textílie nanovlákené.
3: Ukazuje mi svůj výzkum Václav Peroutka z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Mladý vědec a účastník podzimní školy elektronové mikroskopie.
2: Tyhle vzorky jsou zajímavé tím, že mají specifickou mikro- nebo nanostrukturu.
3: Zkoumá, jak mikroorganismy, například bakterie, reagují na povrch různých materiálů.
2: Takové struktury omezují schopnost mikroorganismů sedat si na ty povrchy, zůstávají dále čisté a využití by to potom mohlo najít například v léčení kožních poranění nebo v obvazech.
1: Ten mikroskop v tom hraje vlastně jakou roli?
2: Bez elektronové mikroskopie jsme v těchto rozměrech poměrně slepí.
3: A právě teď jeden z elektronových mikroskopů chystá školitelka podzimní školy Barbora Fousková.
4: Jenom si velice jednoduše odstřiháme kus listu.
1: Ano, ten teďka držíte v pinzetě.
4: A pomocou automatické pipety si nejprve nastojem nanesím kvapku vody.
1: Takže kapete na místečko, kam přijde vzorek, a jemně ho pokládáte.
4: Můžeme zavřít komoru. Teraz spustím vyčerpávání komory.
1: Klikla jste na políčko pump.
5: Já bych možná doplnil, že tento vzorek je zobrazován vlastně jedinečným mikroskopem na světě, který umožňuje zobrazovat vzorky třeba i živé.
3: Vysvětluje hlavní organizátor podzimní školy Vilém Neděla z Ústavu přístrojové techniky Akademie věd.
5: Podzimní škola je unikátní projekt spolupráce mezi akademickými a firemními partnery v rámci Brna.
3: Škola už 25 let učí v Brně studenty i zkušené vědce pracovat s elektronovými mikroskopy a seznamuje je s novými metodami výzkumu. Potvrzuje i Václav Peroutka.
2: Přihlásil jsem se, chtěl jsem se v těch metrách zase dál zdokonalovat, protože to člověka posouvá.
3: Letošní ročník má přes 100 účastníků. Studenti, vědci i další odborníci mohou navštívit více než 25 laboratoří po celém Brně. Marek Hensl, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

Krásný den, dobré ráno všem, za 3 minuty půl šestá, jste s Českým rozhlasem Sever, za okamžik František Janačík, zprávy v půl. Dozvíte se, kdy se projedeme po novém obchvatu Svoru. Užívejte dnešního rána.

0: Bylo půl šesté.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Mezi Lubencem a Petrohradem na Lounsku silničáři otevřeli další 2 kilometry dálnice D6, informovala o tom ředitelství silnic a dálnic. Dokončení zbytku zhruba 12-kilometrového úseku se ale zdrží kvůli změně technologie stavby mostu. Krajský soud v Ústí nad Labem se zabývá návrhy na přezkum voleb v Kryrech na Lounsku, v Chomutově a také v Mostě, více ve zprávách v 6 hodin. Po novém obchvatu Svoru na Českolipsku se řidiči projedou až o měsíc později. Původně měla být nová 2-kilometrová silnice hotová do 16. října. Stavební firma ale požádala o prodloužení. Provozovatelé papíren ve Štětí upozorňují na vyšší hlučnost v areálu. Oznámili to na internetových stránkách. Hlučnost je v těchto dnech spojená s obnovou výroby po plánované odstávce. Zemědělci můžou ode dneška žádat o mimořádnou podporu za dopady krize na Blízkém východě. Celkem je na to připravených 264 milionů korun z evropské rezervy. Další peníze doplní Česko z národních zdrojů. Zpočátku dne místy mlhy, které se mohou i udržet. Přes den oblačno, přechodně až skoro zataženo. Teploty do 16 stupňů, při trvající mlze a na horách čekejte od 11 do 14 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Za železničním přejezdem nad Frýdlantem na silnici 1/13 dejte pozor na olej na vozovce. Při jízdách počítejte se sníženou viditelností. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: 2 minuty po půl šesté posloucháte Český rozhlas Sever. Včera jsem si říkal, že ten svět je přece jen ještě pořád v pořádku. My máme za barákem obrovskou louku a letos je tam spoustu draků. Podívám se odpoledne z okna a opravdu tatí.

8 minut po půl šesté posloucháte Český rozhlas Sever. Jestli zrovna teď děláte snídani, dělejte jí s láskou, třeba ty ranní palačinky nebo míchaná vajíčka, dobrou chuť. Hezký den, hezký čtvrtek,

0: 15. října. Po 13. hodině budeme sportovat, protože naším hostem v pořadu Alex a host bude bývalý slovenský fotbalový brankář a reprezentant Kamil Čontofalský. O čem si Alex s ním bude povídat?
1: Gólman, který chytal v Praze, Petrohradu, na Kypru i za slovenskou reprezentaci. Kamil Čontofalský má ve své sbírce ruský titul i triumf v poháru UEFA. A dnes už své zkušenosti předává další generaci brankářů. Zároveň se objevuje v roli fotbalového komentátora. Alex a host začíná hned po zprávách ve 13 hodin.
0: A zakřičíme si i gól. Hezký den, hezké ráno vám všem s Českým rozhlasem Sever. Za okamžik aktuální předpověď počasí.

0: 3 minuty 3 čtvrtě až na 6. Tomuhle se říkám ranní podzimní klid a klidné je i dnešní počasí.
1: Počasí.
0: Ty teploty jsou ale rozdílné. Na Žatecku plus 2 stupně Celsia, plus 2 stupně máme i ve Varnsdorfu. Nejtepleji je teď asi na Ústecku kolem 6 stupňů. Jinak dnešní předpověď je taková, že maximální teploty budou do 16 stupňů. Po ránu se místy vyskytují mlhy. Během dne bude většinou oblačno až zataženo. Krásný den.
1: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Super s vámi, od rána mám takové zatuhlé rameno, si říkám, chtělo by to masáž, tak teď si rád vyposlechnu babské rady, abych se dozvěděl, jak si doma vyrobit vlastní masážní olej. Pojďme na to.
1: Babské rady.
2: Domácí masážní olej si vyrobíte snadno z pár surovin. Základem je vždy rostlinný olej, který bude pokožku vyživovat. Oblíbený je jemný mandlový olej, který je vhodný i pro citlivou pokožku. Jojobový olej se zase dobře vstřebává. Fungovat bude i olivový olej nebo kokosový olej, který je dobrý před použitím nahřát, aby byl tekutý. Do 50 ml základního oleje přidejte 15 kapek esenciálního oleje. Například levanduly pro uvolnění, pomeranč nebo citron pro povzbuzení, eukalyptus či rozmarín na bolavé svaly nebo ylang ylang pro relaxaci. Směs dobře promíchejte a nalijte do čisté lahvičky, ideálně z tmavého skla. Pokud chcete olej ještě povýšit a zároveň ho zakonzervovat, použijte vitamín E v kapičkách. Do masážního oleje můžete naložit i oblíbené sušené bylinky z vaší zahrádky, levanduly či měsíček. V tomto případě je nutné hotový masážní olej dobře předsedit přes jemné sítko nebo plátínko.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Krásný den vám všem. 9 minut, teď už 8 minut před 6, před námi zprávy v celou. Dozvíte se, že ode dneška budou moct chodci přejít most v Roudnici nad Labem. Hezký den vám všem, dobré vstávání v naší společnosti. A teď jedna romantika. Anna Zagorová a Vlasta Hrabes.

0: Dnes večer v České televizi. ČT 1. V muzeu je nalezena mrtvá mladá žena. Premiéra kriminálního seriálu Patience. ČT 2. Legendární meč ve skále či Zezník s kamennou tváří. Sienu a okolí navštíví Manu a Matěj na cestě po Toskánsku. A ČT Art uvede k uctění památky legendárního herce Jiřího Štěpničky klasickou veselohru Ladislava Stroupežnického v nastudování činohry Národního divadla Naši furianti. Čtvrteční večer s Českou televizí.
1: Bylo 6 hodin.
2: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Chodci budou moci ode dneška přejít most Ervína Špindlera v Roudnici nad Labem jenom po schodech z ulice Poděbradova. Ústecký krajský soud řeší návrh na neplatnost hlasování v Chomutově, v Mostě a v Kryrech na Lounsku. Žadatelé o připojení do elektrické rozvodné sítě musí podepsat dodatek ke smlouvě, čas mají do začátku listopadu. Dnes čekejte zpočátku místy mlhy, postupně oblačno, teploty do 16 stupňů. Jsou tu zprávy, dobrý poslech a také ráno přeje František Janačík. Ode dneška se mění vedení koridoru pro pěší přes Roudnický most Ervína Špindlera. Kvůli stavebním pracem musí chodci i cyklisti využít přístup po schodech z ulice Poděbradova. Informoval o tom Ústecký kraj na svých internetových stránkách. Omezení potrvá do úterý 20. října. Krajský soud v Ústí nad Labem se zabývá návrhy na přezkum voleb v Kryrech na Lounsku, také v Chomutově a v Mostě. Tam podal návrh Jakub Ihnačinec, který kandidoval na 23. místě vítězného hnutí pro Most. To získalo 22 mandátů. Jeho vyjádření Český rozhlas zjišťuje. Lídrině hnutí Máme rádi Chomutov podala návrh kvůli pochybnostem o správně spočítaných hlasech v jednom volebním okrsku, říká Marcela Soukupová.
3: Zjistili jsme to tak, že ty naši kandidáti, dva, co tam byli, tak byli volit celá rodina a v celý té kandidátce dole byly dvě nuly, což když dáte celé straně křížek, že jo, tak se vám připíše hlas každému.
1: Nezávislý místostarosta Kryr Petr Úlke se k podanému návrhu na přezkum odmítl vyjádřit. Do 1. listopadu musí zákazníci se žádostí o připojení do elektrické soustavě podepsat dodatek ke smlouvě. Týká se to jak žadatelů, kteří elektřinu odebírají, tak domácností a firem s projektem fotovoltaické elektrárny nebo bateriového úložiště. Pokud dodatek do začátku listopada nepodepíšou, zanikne jim rezervace kapacity. Podle výkonného ředitele Svazu energetiky Josefa Kotrby se to týká desítek tisíc žadatelů. Firmy na vysokém a velmi vysokém napětí podle Kotrby navíc s dodatkem platí nevratnou kauci.
4: Ta smlouva není jenom kus papíru, podle toho se plánují práce, začnou se dělat projekty a později se skutečně začnou stavět nová vedení. To jsou velice nákladné kroky. To opatření, o kterém hovoříme, má za účel, aby se na tom ti, kdo ten náklad vyvolají, částečně podíleli.
1: Kotrba doporučuje, aby si domácnosti i firmy zjistili, jestli se jich podpis dodatku týká. Sport. Hokejisté Litoměřic zvítězili ve 13. kole 1. ligy v Havířově 4-2. Gólem a nahrávkou se na tom podíleli útočníci Matěj Přibyl a Marek Daníček. Bodoval také Chomutov. Piráti zdolali po samostatných nájezdech Frýdek Místek 4-3.
0: Počasí.
1: Zpočátku dne místy mlhy nebo nízká oblačnost, ta se bude během dopoledne většinou postupně rozpouštět. Přes den bude oblačno, přechodně až skoro zataženo. Teploty do 16 stupňů. Při trvající mlze nebo nízké oblačnosti čekejte 11 nebo až 14 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Na Lounsku je kvůli opravě povrchu uzavřená silnice z Podbořanského rohozce směrem na Maščov. Pojedete objížďkou přes Nepomyšl a Chmelištnou. Při svých cestách počítejte se sníženou viditelností, myslete i na správné svícení. Jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: 4 minuty po 6. posloucháte Český rozhlas Sever. Kde jsou v těchto dnech nejdelší fronty? Ano, před pneuservisema. Termíny se plní, známý se včera chtěl objednat a dostal termín až na poslední týden v říjnu. Tak neváhejte, pneuservisy jsou ty, kde se teda objednáváte a pak tam, kde si můžete prostě stoupnout do fronty, ale to pak doporučuju vzít si něco ke čtení a svačinu. Podle mých zkušeností se letos pneuservisek nezdražilo a jak to bude s počasím, prý příští týden čekáme přízemní mrazíky, tak je fakt ten nejvyšší čas. Hezké ráno i s písničkami, které nestárnou, budou tu Petr Spálený a teď písnička Srdce jako kníže Rohan.
2: Dobré ráno se Zdeňkem Lukeslem.

0: 11 minut po 6. hodině, Tereskám všechno nejlepší k svátku, milé dámy, užívejte si dnešní den. Jste s Českým rozhlasem Sever, samozřejmě ve svůj čas je na svém místě i Petr Beran s dnešní krimi historkou.
1: Krimi historky.
2: 6 dní na svobodě. Přesně tak dlouho vydržel 29letý muž z Ústí nad Labem, než se znovu dostal do problémů. Časně ráno si vyhlédl stomatologickou ordinaci v centru, násilím překonal dveře a začal prohledávat místnosti. Do tašek balil zubní nástroje, dentální pomůcky a další vybavení. Jenže když se chystal utéct oknem, všiml si přijíždějící policejní hlídky. A tak část věcí nechal uvnitř, s dalšími vyskočil ven a i když se mu všechno rozsypalo po schodech, raději vzal místo zbírání nohy na ramena. Daleko se ale nedostal. Policisté ho zadrželi přímo na místě a tím jeho potíže neskončily. Vyšlo totiž najevo, že se tu noc pokusil dostat ještě do dvou dalších objektů. Zavloupání do ordinace už dostal 8 měsíců vězení.
1: Krimi historky.

0: minutu po čtvrt na sedm posloucháte Český rozhlas Sever. Také máte rádi podzimní toulky přírodou. Tak my jednu máme v Merku. Víme, kde bude, kdy bude probíhat a pozveme vás na ní za pár minut.
1: Počasí.
0: Teď aktuální informace o počasí, venku, teploty kolem 5 stupňů. 5 stupňů máme v Chomutově i v Děčíně. Předpověď pro dnešní den je celkem jasná, nejvyšší teploty 16 stupňů, bude po ránu mlhavo, přes den většinou oblačno a zataženo. Krásný den.
1: Český rozhlas Sever.

0: křížem krajem.
1: A dneska na Lounsko nebo na Žatecko do Podbořán. Tady totiž v sobotu proběhne 33. ročník podzimního putování. Je to takové tradiční zakončení turistické sezony. Kam se vydáte, kudy jít, to nám řekne Eva Bucharová.
2: Pochodem podzimní putování tradičně zakončuje klub českých turistů z Podbořan svoji letní sezónu. Na výlet k pradávnému slovanskému hradišti Rubín se můžete v sobotu 17. října připojit i vy. Sraz je v Podbořanech na vlakovém nádraží v 8.30. Trasa bude dlouhá celkem asi 12 kilometrů. Cílem výletu je dřevěná rozhledna Rubín severně od Podbořan. K rozhledně dosud nevedou značené turistické trasy a proto zájemcům o pěkný výlet doporučujeme připojit se právě ke klubu českých turistů. V cíli pochodu bude připraveno občerstvení s opékáním špekáčků. A pojďme se ještě zastavit u rozhledny Rubín. Na vrchu Rubín bylo archeologickým průzkumem potvrzeno prastaré slovanské hradiště. Byly tu objeveny různé známky osídlení, třeba železná kování slovansko-avarského typu. Lokalita Rubín byla vyhlášená kulturní památkou. Vrch s nadmořskou výškou 352 metrů nad mořem je výborným vyhlídkovým místem. Byla tu proto vybudována malá rozhledna ve stylu roubené strážní věže, jaká tu mohla stát v dobách prosperujícího hradiště. Někteří historikové se totiž domnívají, že právě tady stál pověstný Vogastisburg, u kterého slovanské vojsko roku 632 porazilo franská vojska krále Dagoberta I. Pojďte se na toto jedinečné místo nedaleko Podbořan podívat.
1: A já vám ten Rubín fakt můžu doporučit. Byl jsem tam nedávno, poprvé v životě, rozhodně se tam vrátím. Je to mystické místo, kde si na vrchu můžete klidně ty buřty také opéct. Hezký den.
0: Jsme s vámi i na Lounsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

4 minuty před 6:30 posloucháte Český rozhlas Sever. V Dubí se rozšíří místa, kde nebudete moct pít na veřejnosti alkohol. Tak podrobnosti o tom přinese František Janačík už za chvíli ve zprávách v 6:30. Dobré ráno na Severu Čech.

0: Bylo půl sedmé.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Město Dubí na Teplicku rozšířilo obecně závaznou vyhlášku o zákazu pití alkoholických nápojů na vybraných místech. Nově se od 23. října týká také okolí restaurace Čtyřlístek v sousedství městského úřadu. Informoval o tom starosta Jiří Kašpar z ODS. V pěti krajských městech z 13 už je po volbách rozhodnuto o budoucím novém vedení. V Ústí nad Labem vítězné uskupení Jedno Ústí oznámilo, že povládne samo. Primátorem se stane jeho nezávislý lídr Tomáš Vohryska. Hnutí ANO tak v Ústí nad Labem po 8 letech končí v opozici. Dohodnutá koalice už je také v Karlových Varech, v Olomouci, v Liberci, Plzni a Hradci Králové. Ještě zhruba dva týdny můžou lidé v Liberci rozhodovat v letošním ročníku participativního rozpočtu. Hlasování končí 31. října. Celkem mají lidé na výběr ze 24 projektů. Maximální povolená cena benzínu dnes mírně klesla proti včerejšku. Litr mohou čerpací stanice prodávat na nejvýš za 47 korun a 11 haléřů. Informovalo o tom ve středu ministerstvo financí. Dnešní cenový strop na litr nafty je 48 korun a 63 haléřů. Fotbalisté Jablonce se připravují na vstup do hlavní fáze konferenční ligy. Na úvod je čeká zápas na hřišti Freiburgu, který si v minulé sezóně zahrál ve finále Evropské ligy. Zpočátku dne čekejte místy mlhy, ty se budou během dopoledne většinou rozpouštět. Přes den bude oblačno, přechodně až zataženo, teploty do 16 stupňů. Při trvající mlze a na horách od 11 do 14 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Pod Bořanech dejte pozor, před městským úřadem v ulici 5. května policie tam řeší nehodu dodávky. Na silnicích počítejte se sníženou viditelností. Dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Dvě minuty po půl sedmé posloucháte Český rozhlas Sever. Na konci října máme podzimní prázdniny, možná jste si to naplánovali šikovně, že máte prodloužený víkend, v listopadu taky je takový víceméně prodloužený víkend a tak to všechno přeje wellness pobytům. A já se vás dneska v pořadu Dáme řeč budu ptát, jestli jedete na nějaký wellness víkend, jestli máte v oblibě tyhle ty podzimní víkendy, kde jste si parádně odpočinuli, dejte nám nějaký tip na ideální wellness. Budu se těšit, už teď můžete psát maily na Dáme řeč zavináč rozhlas.cz a po deváté budu rád, když zavoláte. Krásný den i s písničkami, které nestárnou. Za chvíli George Harrison, teď už Petr.

0: 10 minut po půl sedmé posloucháte Český rozhlas Sever, je čtvrtek 15. října. Co nám asi přinese ten dnešní den? I dnes se můžete skvěle bavit, i dnes tady mám zajímavé tipy na akce. Ano, je to tak, v zámku v zákupech dneska začne další fáze obnovy barokního hospodářského dvora. Zámek je národní kulturní památkou a určitě stojí za návštěvu. Podrobnosti uslyšíte v našem odpoledním vysílání po 14. hodině. V galerii Benedikta Rejta dnes začíná zajímavá konference Umění a duševní zdraví. Konference Umění a duševní zdraví se zaměří na možnosti, jak umění a aktivní účast na uměleckých činnostech podporují duševní zdraví, kvalitu života a lidské prospívání. Setkáte se s odborníky z oblasti vědy, kultury, umění, duševního zdraví. Program je určen pro všechny i pro širokou veřejnost a nabídne odborné přednášky i praktické workshopy v Louně v galerii Benedikta Rejta. Ta konference bude v Lounech až do soboty. Velký solový koncert na dnešní den hlásí Martin Maxa, bude hrát doma v Litvínově do Citadely od 19 hodin. Zpěvák, skladatel, textař přichází s komorním koncertním programem, který dává vyniknoucíle melodie, kvalitním textům i jedinečné atmosféře živé hudby. Takže na Martina Maxu se dneska těšte v Litvínově. Hezký den vám všem.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Ve 6:45 za chvilku vám věnujeme jeden příběh měst a obcí. Navštívíme nádherné místo, Bernštejn se jmenuje, a my se do něj vydáme už za pár minut.
1: Počasí.
0: Ale nejdřív si řekneme něco o dnešním počasí. Na telefonu je Pavel Júza z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno.
2: Dobrý den.
0: Jak to po ránu u nás vypadá?
2: Tak v současné době v Ústeckém kraji je většinou polojasno. Ojediněle se vyskytují mlhy. Teplota je většinou v nižších polohách i na horách, většinou v rozmezí 2 až 7 stupňů. Nejchladněji je na stanici Velké Chvojno, kde je minus 1 stupeň a většinou vane slabý vítr.
0: Ano, a přes den vybere se nám počasí nebo bude zataženo?
2: Tak ráno a dopoledne mohou přetrvávat nějaké mlhy nebo nízká oblačnost, ale během dopoledne by se to většinou mělo postupně rozpouštět, ale úplně slunečno nebude, bude spíš oblačno, přechodně až skoro zataženo. A maximální teploty se očekávají 13 až 16 stupňů, ale v místech, kde by se mlha nebo nízká oblačnost udržela déle, tak jenom kolem 11 stupňů.
0: Já vám děkuji a mějte se hezky, naslyšenou.
2: Naschledanou.
0: I nadále, krásný den.
1: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Hradec, D11 k Europarku. V Lipské směrem do centra se podařilo odklidit následky nehody u padesátníku. Kolona ze 7. kilometru D7 se také začíná dávat do pohybu. Na příjezdu do metropole po D5 z Plzně se zastavuje za sjezdem na Loděnici na 7. kilometru. Fronta pokračuje až do omezení na konec dálnice na 0. kilometr. Tam je zdržení asi 20 minut a na D4 na příjezdu do Prahy s Příbrami se před omezením u Jídloviště zastavuje za sjezdem na Řitku na 14. kilometru. Celé to asi na 20 minut. Tak šťastnou cestu s Českým rozhlasem Střední Čechy.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Věděli jste, že kad

0: Za 8 minut 7 vy jste s Českým rozhlasem Sever. Teď ta slibovaná návštěva Perštejna společně s Alenou Škraňkovou.
1: Příběhy severočeských měst a obcí.
2: Obec Perštejn najdete na Chomutovsku, v turistické oblasti Dolní Poohří. Pokud vás napadlo, že její vznik souvisí s hradem Perštejn, pak máte pravdu, i když o době jejího založení toho moc nevíme. Romantická zřícenina hradu je dnes památkově chráněná, stejně jako místní kostel svatého Vendelína. Kostel byl postaven v roce 1797. Po druhé světové válce chátral a první větší rekonstrukce se dočkal až na konci 90. let minulého století, a to zásluhou obecně prospěšné společnosti. Dnes se v něm konají výstavy, které připomínají historii Krušných hor. Na webových stránkách obce jsem našla zajímavé informace o tom, že první škola tam vznikla za Marie Terezie. Nejdřív se vyučovalo ve starém zámeckém mlýně, pak na dalších víceméně nevyhovujících místech. Až v roce 1801 tam konečně postavili první školní budovu. I ta ale brzy přestala stačit a musela být přestavěna. Pod Perštejnem na levém břehu Hučivého potoka se nachází přírodní památka Louka vstavačů u Černíše. Na podmáčené louce rostou chráněné druhy rostlin. Vzácný prstnatec májový, upolín nejvyšší a kosatec sibirský.
1: Příběhy severočeských měst a obcí na Českém rozhlase Sever.

Za 3:07. Vy jste s Českým rozhlasem Sever. No, teď já vám dám ještě jednu letní písničku, protože ve zprávách celou se budeme věnovat skiarálům, které už se připravují na zimní provoz. Hezký den, hezký podzim vám všem.

0: Bylo 7 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Lyžařské areály v Ústeckém kraji se připravují na zimní provoz. Po více než půl roce je hotový nový most nad rychlostní silnicí v Hodkovicích nad Mohelkou na Liberecku. Vláda rozhodla o novele školského zákona. Dnes čekejte zpočátku místy mlhy, postupně oblačno až zataženo, teploty do 16 stupňů. Jsou tu zprávy. Dobrý poslech a také čtvrteční ráno přeje František Janačík. Ski areály v Ústeckém kraji se připravují na lyžařskou sezónu. Kromě klasické údržby a revizí mají některé areály novinky, jako například v Bouřňáku na Teplicku, tam je nově zrekonstruovaný bufet. V Alšovce na Chomutovsku vylepšili přístupové cesty kolem Bystra a kolem parkoviště. Ve ski areálu Mezihoří na Chomutovsku se snaží připravit novou ski alpovou trasu. Řekl to člen spolkového výboru Jan Skřivánek.
2: Zatím probíhají jednání z vlastníky lesa a máme připravenou trasu, kterou bychom rádi vyznačili i v terénu a v mapách. Věřím, že se nám to do zimy nebo do začátku zimy povede, protože ski alpinistů přibývá i v Krušných horách.
0: Zdražení hodinové sazby o několik desítek korun chystá podle vedoucího ski areál na Bouřňáku. Menší nárůst cen hlásí Alšovka na Chomutovsku nebo Klíny. Na hlavním tahu mezi Libercem a Turnovem dneškem skončilo omezení u Hodkovic nad Mohelkou kvůli stavbě nového mostu nad silnicí. Ten je ode dneška v provozu i s prodlouženým odbočovacím pruhem ve směru od Turnova. Původní most museli stavaři na jaře kvůli špatnému technickému stavu zbourat. Nový most stál podle ředitelství silnic a dálnic 72 milionů korun. Vládní koalice se ve středu dohodla na podobě novely školského zákona. Výhrady k ní původně měli hlavně motoristé, kteří nakonec prosadili několik změn. Návrh upravuje pravidla pro přidělování a financování asistentů, pedagoga. Jejich počet má taky zastropovat a školy by na ně nově dostávaly peníze podle počtu žáků ve třídách a jejich potřeb. Novela počítá také se zavedením spádovosti školských poraden. V pondělí jí má projednat vláda, platit by mohla od příštího září. Na zhruba 6000 vlakových nádraží v Německu začal platit zákaz alkoholu. Opatření, které doteď testovala některá města, se nově rozšiřuje na území celého státu. Podle německých drah to zajistí na nádražích větší pořádek a hlavně bezpečnost. Přímo na vlaky se současný zákaz alkoholu nevztahuje, naopak ve vlacích Intercity se dál bude alkohol i prodávat. Některé organizace činné v sociální oblasti kritizují, že opatření nezlepší podmínky chudých a závislých lidí, kteří se na nádražích zdržují, a jenom to povede k jejich vytlačování. Sport. Házenkářky Mostu vyhrály v dohrávce 5. kola československé nejvyšší soutěže nad Michalovcemi 34-31 a jsou na prvním místě tabulky. 7 góly se blízkla Dominika Zachová.
1: Počasí.
0: Počátku dne místy i mlhy, které se budou během dopoledne většinou postupně rozpouštět. Přes den oblačno, přechodně až skoro zataženo. Teploty do 16 stupňů, při trvající mlze a také na horách čekejte teploty mezi 11 až 14 stupni Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
3: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Podbořanech policie pokračuje ve vyšetřování nehody dodávky před městským úřadem v ulici 5. května. Problémy s průjezdem čekejte ještě asi hodinu. Pozor na silnici 1/9 u Zahrádek na Českolipsku. Kvůli pracem na silnici je vozovka u Novozámeckého rybníka zúžena do jednoho pruhu. Projíždíte kyvadlově. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: 4 minuty po 7 posloucháte Český rozhlas Sever. Do Vánoc máme 2 měsíce a v některých rybnících už začal výlov kaprů. Nevím, jestli z toho ryby mají radost, ale my gurmáni rozhodně ano. Někde jsem zaslechl, že kaprů bude letos málo, a to kvůli suchu, tak nám to potvrdí nebo vyvrátí dnešní host. Po 11. dopolední do studia přijde Jan Skalský, tiskový mluvčí Českého rybářského svazu. Probereme podzimní výlovy, zarybňování revíru a nové rybolovné techniky. Těším se na posezení u vody a vy se těšte na další písničky, které nestárnou. Budou tu ABBA a Michal Tučný.
1: Dobré ráno se Zdeňkem Lukeslem.

0: Před čtvrt na osm i vy posloucháte Český rozhlas Sever. Tereska, přeju všechno nejlepší k svátku. Je 15. října, je čtvrtek. Co dál přináší dnešní den? V čem je významný? Komu bychom měli zavolat a pogratulovat mu třeba k narozeninám? To se dozvíte právě teď od Petra Jungmana.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we can.
2: Čtvrtek 15. října. Svátek dneska slaví Teresky. A tereziánské babí léto nevypadá špatně. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Dnes je světový den mytí rukou. Pořádně. Na začátku roku 1901 se členům orchestru Národního divadla nelíbilo vedení Karla Kovařovice. Vstoupili do stávky a dostali výpověď. A tak propuštění jako Česká filharmonie začali bojovat o bytí a nebytí. 15. října před 125 lety odehráli v Praze na Žofíně první reprezentační koncert. Do konce roku jich odehráli ještě 48. Velitel německé Luftwaffe, maršál Hermann Göring, spáchal sebevraždu před 80 lety v roce 1946. Večer ve 10:45 spolknul kapsly k kyanidu. Tím se vyhnul popravám odsouzených nacistických zločinců v norimberském procesu, které se konaly hned na druhý den. Vídeňský rodák, americký chemik Karl Gerasi provedl před 75 lety v roce 1951 syntézu hormonu progesteronu a vyrobil hormon noretisteron. Ten se později stal základem prvních antikoncepčních pilulek. Stanice Československého rozhlasu v Olomouci začala samostatně vysílat před 70 lety v roce 1956. Vozy značky Zastava se začaly v jihosrbském Kragujevaci vyrábět před 55 lety v roce 1971. Zastava 101, přezdívaná Stojadin, hojná dříve i na našich silnicích se vyráběla 37 let. A třeba v Chorvatsku jich stále jezdí Habaděj. Před 100 lety se v New Yorku narodil spisovatel Salvatore Lombino. Že vám to nic neříká, bodejť. Svá nejslavnější díla napsal pod pseudonymem Ivan Hunter nebo Ed McBain. Já přeju hezký den.
3: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: 10 minut před půl osmou posloucháte Český rozhlas Sever. Hezký den. Bohužel házenkářky Mostu neměly štěstí na los závěrečného kola kvalifikace o postup do Evropské ligy. My pro vás chystáme podrobnosti, dozvíte se je za chvíli.
1: Počasí.
0: A teď podrobnosti o počasí. Venku pošmourno, zataženo, takhle bude po celý den. Teploty jsou kolem 4 stupňů v Litvínově, 6 stupňů máme v Lovosicích. Dnešní maxima budou do 16 stupňů. Bude po ránu mlhavo, přes den bude zataženo, oblačno. Hezký den vám všem.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám. Český rozhlas Sever, rádio

0: za 7:55. Vy jste s Českým rozhlasem Sever. Příjemné ráno. 2 roky za sebou chyběly házenkářky moc tu v hlavní části některé z evropských pohárových soutěží. A budou mít hodně práce, aby se čekání na atraktivní soupeře neprotáhlo o další sezónu. Los závěrečného kola kvalifikace o postup do Evropské ligy totiž severočeskému klubu nepřál. V listopadu se střetne s Esztergomem, který hraje elitní soutěž v Maďarsku.
1: Patří mezi nejlepší ligy světa. Esztergomy minulý rok Final Four v semifinále Evropské ligy prohrál s Dijonem, Dijon nakonec tu soutěž vyhrál, takže už minulý rok obrovská kvalita.
2: Nebyl z losu nadšený mostecký sportovní ředitel Jiří Tancoš, stejně na tom byl trenér Matěj Šustáček.
3: Nepůjdeme asi do toho dvojutkání z role favorita, což může být možná příjemná změna teďka, takže nemusí být jako nějaký tlak, ale ta kvalita toho soupeře jako je obrovská. Aktuálně třetí manšaft maďarské ligy. Ty výsledky oni tam mají, já nevím, teďka 6-7 zápasů a z toho 4 nebo 5 dali přes 40 gólů v maďarské lize, takže ta útočná síla tam bude určitě jako cítit.
2: Dvojzápas je na programu v první polovině listopadu. Nejprve se bude hrát v Maďarsku, potom v Mostě. Trenérský štáb se bude snažit silného soupeře co nejvíc poznat.
3: Získáme nějaké videa, budeme se snažit přes někoho z internetu, prostě různé cesty, jako určitě něco získáme. Sehnat se to dá. Musíte vědět přes koho, ale ono je plno věcí na internetu, jako. Tak my to taky máme otevřené, to oni se můžou podívat na nás jako kdykoliv.
2: Řekl Matěj Šustáček. Most v kvalifikaci o Evropskou ligu po třetí za sebou narazil na velmi obtížného protivníka. Jiří Tancoš to bral ale s nadhledem.
1: Asi jsme mohli mít s našího soupeře, to je jasný. Já to nevnímám jako smůlu, já to beru fakt jako realitu. Je to Evropská liga, třetí kolo, kvalifikační je vždycky náročný. Nemyslím si, že by jakýkoliv jiný soupeř byl pro nás nějaká jistota postupu. Jo? Já myslím si, že tam pořád byli kvalitní soupeři. Tohle to, jak říkal Matěj, tohle to patří do toho nejvyššího ranku. Ale už jsme asi možná na to nějak jako i zvyklí, že nás vždycky takovýhle soupeři potkávají, je to dobrá konfrontace pro nás, zjištění, jak na tom jsme a co je třeba eventuálně, na čem je třeba zapracovat, nejenom v herně, ale i jako v tom scoutingu na příští rok, protože tam to bude už trošku jiný.
2: V příští sezóně bude mít totiž vítěz České ligy házenkářek jistotu přímého postupu do skupinové fáze Evropské ligy. Z Mostu David Kalvas, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Mostecku. Český rozhlas.

0: Bylo 7:30.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Dálnice D6 mezi Prahou a Karlovými Vary je o další krok blíže k dokončení. Řidiči můžou nově využívat přes 2 kilometry nového úseku kolem Ležek a Lubence na Lounsku. Od dnešních 9 hodin se mění vedení koridoru pro pěší přes Roudnický most Ervína Špindlera. Kvůli stavebním pracem musí chodci i cyklisti využít přístup po schodech z Poděbradovy ulice. Městské lesy Česká Lípa dokončily obnovu příměstského lesa v oblasti kopce Špičák. Už v létě tam přibyly nové stezky, místa k odpočinku a výtvarná díla. Nyní se úprav za 400 000 korun dočkal i 3-kilometrový single track pro cyklisty. Sněmovna ve středu přehlasovala veto prezidenta Petra Pavla a znovu schválila zákon o státních zaměstnancích. Ten od listopadu nahradí dosavadní služební zákon. Má usnadnit výměnu úředníků a přiblížit pravidla jejich zaměstnávání zákoníku práce. Ministerstvo školství zvažuje možnost dočasně vyloučit agresivní dítě z výuky. Chce chránit ostatní žáky a učitele. Škola by k vyloučení mohla přistoupit, ale až po vyčerpání všech jiných možných opatření. Z počátku dne stále místy mlhy, během dne se budou dopoledne většinou postupně rozpouštět. Přes den oblačno, přechodně až skoro zataženo. Teploty do 16 stupňů, při trvající mlze a na horách mezi 11 až 14 stupni Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na silnici 1/13 začala na Ústecku oprava průtahu obcí Varvažov. Opravy se týkají úseku od okraje obce od nájezdu k dálnici až prakticky k motoristu v křižovatce na Telnici. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: 7:58, tak už nám to přišlo, respirační onemocnění, prý ta pravá chřipka přijde až ke konci roku, podle předpovědí, no uvidíme. Rozhodně teď nejvíc lehají naše děti a naše mládež, takže školy jsou někde poloprázdné. Držte se v teple, nohy v teple, jak se říkalo, a prostě v klidu a v pohodě. I s písničkami, které nestárnou, za chvíli Petr Rzek, teď Helena Vondráčková a Jiří Korn. Dobré

0: 8 minut po půl osmé. Vy jste s Českým rozhlasem Sever. Příjemný den, příjemný čtvrtek 15. října. Přišel vám v poslední době někam balíček, vyzvedli jste si ho, v pohodě byl. Výdejní boxy jsme totiž včera probírali. V pořadu dáme řeč, máme jich u nás už přes 18 tisíc. Jaké na ně máte názor? Někdo byl pro, někdo proti, jako třeba posluchač Petr z Ústí nad Labem.
1: Dobrý den vám přeji.
0: Dobrý den, tak co vy a výdejní boxy, využíváte je?
1: Ne, prosím vás, všichni si musí taky uvědomit, že každý to prostě neumí, anebo má to daleko.
0: Ano.
1: Je pro něj výhodnější, když mu to přivezou na adresu. Je to dost složitý, já vím, že se snažíte prostě v tomhletom udělat určitý odlehčení pro lidi, ale není to pro každého.
0: Ale balíčky si necháváte posílat, je to tak?
1: Nechávám si posílat, ano.
0: Přímo, že vám to přinese doručovatel. A vy jste si všiml, že máte třeba v okolí nějaké výdejní boxy, který by

0: jste případně...
1: Ano, všiml je jich hodně, ale prosím vás, nezlobte se na mě, už mám nějaká léta a neumím to.
0: Dobře, takže někomu vyhovuje opravdu ty balíčky až přímo do ruky?
1: Ano.
0: Tak já vám přeji, abyste vždycky ten balíček dostal včas. Díky moc za telefonát a mějte se hezky.
1: Já vám taky hezký den,
0: taky nashledanou. A dneska si odpočineme, dneska si dáme wellness pobyty. Doporučte nám nějaký hezký wellness pobyt na podzim, kde jste byli, kde se vám to opravdu líbilo, jak si představujete ideální wellness, už teď můžete své tipy posílat na damereč@rozhlas.cz a budu rád, když po 9. hodině zavoláte. Pěkný den.

0: minutu před 7:45 posloucháte Český rozhlas Sever. Příjemný den. V Terezíně začne v dohledné době oprava evropského technického unikátu. Nápustních stavidel z 18. století. Dodnes funkční památka potřebuje opravit. My podrobnosti pro vás chystáme. Dozvíte se je od nás za pár minut.
1: Počasí.
0: Teď něco o dnešním počasí. Bude pošmourné, zatažené, oblačné. Teď jsou teploty kolem 5 stupňů. 5 stupňů hlásí Jirkov i Děčín. Dnešní maxima budou do 16 stupňů. Po ránu mlhavo, přes den většinou oblačno a zataženo. Hezký den.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Za 10 minut 8 vy jste s Českým rozhlasem Sever. Dobré ráno. Terezínská historická stavidla z 18. století se brzy dočkají opravy. Město už vybralo firmu, která se do rekonstrukce v dohledné době pustí. Další podrobnosti o postupujících opravách památek v Terezíně má naše reportérka Lucie Hejzlová. Lucko, dobré ráno.
1: Hezký den.
0: Proč radnice upřednostnila stavidla některým větším opravám terezínských památek z toho vládního programu?
1: Podle nezávislého starosty René Tomáška jsou stavidla v havarijním stavu. Loni při pirátských válkách začala stavidly prosakovat voda, a to i jinudy, než podle původních stavitelů měla. Město proto rozhodlo dát stavidlům prioritu číslo 1 i proto, že jde o unikátní, stále funkční technickou památku. Teď radnice vybrala dodavatele, který památku opraví v režimu design and build, to znamená, musí vypracovat i projektovou dokumentaci a nechat ji schválit na stavebním úřadě. Podle historika Jiřího Hofmana bude určitě zapotřebí vytvoření štětovnicové stěny, takové pomyslné hráze, tak, aby se prostor před stavidly vysušil a dělníci mohli zjistit, jaká je skutečná příčina prosakování a co všechno je zapotřebí opravit. Odhadovat náklady na opravu je v tuhle chvíli zatím předčasné, jasněji by mělo být ale na začátku příštího roku.
0: Ano, a jaké další opravy mají v nejbližší době začít?
1: Aktuálně finišuje oprava střechy u bývalé zbrojnice a do konce roku má být dokončena i polovina střech na bývalém proviantním skladu. Ve fázi získávání stavebního povolení je teď oprava první části podzemních chodeb pod čtvrtí nazývanou Fína nebo také pod Finskými domky. Na přelomu roku by měla začít i oprava takzvané poterny krytého průchodu do další části pevnosti. No a ptala jsem se také na rekonstrukci nejznámější památky, a to Žižkových nebo pěchotních, velkých pěchotních kasáren. Tam by se do konce roku mělo vypsat výběrové řízení na zhotovitele a společnost, která se pustí do oprav této památky.
0: My děkujeme za informace a měj se hezky. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Litoměřicku. Český rozhlas Sever. Žijeme tu s vámi.

0: věcí.
1: Pěkný den, hezké ráno všem Tereskám, všechno nejlepší k dnešnímu svátku. Užívejte 15. říjen. Na Malé Naosi v Křešicích se pro veškerou dopravu uzavřela tamní silnice. I tohle od nás uslyšíte ve zprávách celou. Příjemné vstávání.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
2: Bylo 8 hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Zákaz pití alkoholu se v Dubí u Teplic nově týká taky okolí restaurace u městského úřadu. Na Malé návsi v Křešicích se pro veškerou dopravu uzavřela tamní silnice. Cenový strop na benzín dnes o haléře klesl, vládní regulace chce u ústavního soudu napadnout část senátorů. Dnes čekejte zpočátku místy mlhy, postupně oblačno až zataženo, teploty dnes do 16 stupňů. Jsou tu zprávy, dobrý poslech a také ráno přeje František Janačík. Dubí na Teplicku rozšířilo obecně závaznou vyhlášku o zákazu pití alkoholických nápojů na vybraných místech. Nově se týkají taky okolí restaurace Čtyřlístek v sousedství městského úřadu. Informoval o tom starosta Jiří Kašpar z ODS. Změnu schválili zastupitelé. Začne platit 23. října.
4: Zákaz popíjení na vybraných veřejných prostranstvích platí v Dubí od poloviny roku 2015. Mezi původních 13 míst patří třeba okolí několika konkrétních prodejen s večerním provozem, prostor kolem kruhové křižovatky poblíž městského úřadu, okolí školky v Tovární ulici anebo parčíky v částech Drahunky a Běhánky. Z Dubí Jana Vitásková, Český rozhlas.
2: Malá náves v Křešicích na Litoměřicku je uzavřená, stavbaři tam opravují dešťovou kanalizaci, pokládají optický kabel pro internet a následovat bude pokládka nového povrchu vozovky. Informoval o tom nezávislý starosta Michal Mančal s tím, že místní mohou parkovat mimořádně u řeky podél cyklostezky. Omezení potrvá do 3. listopadu. Skupina 34 senátorů se obrátila na ústavní soud kvůli zákonu o regulaci cen pohonných hmot, požadují jeho zrušení. Podle senátorů dává vládě příliš široké pravomoci a nedostatečně chrání podnikatele. Kabinet ale zákon hájí. Ceny paliv reguluje od začátku října. Od dneška mírně snižuje maximální cenu benzínu na 47 korun a 11 haléřů za litr. U nafty naopak cena pro dnešek o 2 haléře vzrostla na 48 korun a 63 haléřů. Nová centralizovaná soustava stavebních úřadů, která má naplno začít fungovat od ledna 2028, se bude zřejmě přinejmenším na počátku potýkat s nedostatkem vyškolených úředníků. Většina stavebních úřadů teď spadá do působnosti obcí a ne všichni úředníci je budou ochotní opustit. Řekla to ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z Hnutí ANO.
5: Objeli jsme přes 550 stavebních úřadů. Na žádném se nám nestalo, že by nám řekli, že nikdo nepřijde. Nicméně přesná data zatím kvantifikována nemáme, ale vnímáme, že zhruba jedna polovina by přejít měla.
2: Aby nová soustava stavebních úřadů fungovala, bude podle Mrázové potřebovat minimálně 4000 vyškolených lidí. Bez problémů jich ale podle odhadu ministerstva přejde jenom zhruba třetina.
3: Sport.
2: Hokejisté Plzně ovládli základní část Ligy mistrů. V závěrečném 6. kole vyhráli na ledě finského celku Saipa 6-3. Postup do play-off vybojoval také Liberec, který zvítězil v Davosu 2-0. Ve vyřazovací části soutěže se tak objeví kompletní trio zástupců české extraligy. Už dříve si postup zajistili Pardubice. V osmifinále se Plzeň utká s Davosem, Pardubice změří síly se Saipou a Liberec čeká Kolín nad Rýnem.
3: Počasí.
2: Počátku dne místy mlhy, které se budou během dopoledne většinou postupně rozpouštět. Přes den oblačno a přechodně až skoro zataženo. Teploty dnes do 16 stupňů, při trvající mlze a na horách mezi 11 až 14 stupni Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
6: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
7: Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: V Českolipské ulici Arbesova se srazila dvě osobní auta a pozor na dvě nehody se zvěří. Jedna je mezi obcemi Velemyšleves a Bílenec. Další nehoda se zvěří mezi Košticemi a Libochovicemi na Litoměřicku. Jeďte opatrně.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Čtyři minuty po osmé, posloucháte Český rozhlas Sever, tak počasí, které je právě dnes úplně láká do kina, je čtvrtek, den filmových premiér. Zkusil jsem najít, jestli nedávají něco romantického, nějakou hezkou pohádku, kde nic tu nic, samé kriminálky, animáky, akční filmy. Na hezkou pohádku si budeme muset asi počkat až do března. Včera totiž byla dotočená nová pohádka pod názvem Líné království. Hlavní role tam hraje Jaroslav Plesl, Veronika Kekubařová, má to na starosti režisér, který točil Tajemství staré Bambit. Takže se tam bude i zpívat. No, snad bude veselá, vtipná a barevná. Hezké ráno i s písničkami, které nestárnou. Těšte se na Dila Shannona a Věru Martinovou.
7: Dobré ráno se Zdeňkem Lukeslem.

0: Hezký den, Český rozhlas Sever s vámi. Zdají se vám sny, jaké byly třeba včera, předevčírem? Vzpomeňte si. Proč se nám zdají sny? Tak tu odpověď hledal Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Víte, proč se lidem zdají sny? Snění je fascinující součástí našich životů, která byla dlouhou dobu zcela neprobádaná. Zkoumali je filozofové a později psychologové. Exaktně, tedy hmatatelně, je neumíme uchopit ani dnes. Díky pokroku medicíny však už víme, že člověku se zdají obvykle 4 až 6 snů za noc. Teorií, proč se tak děje, existuje několik. Ve snech můžeme například kompenzovat potlačené emoce. Pokud nám například během dne někdo ublížil, ve snu mu to můžeme oplatit a uleví se nám. Další význam snů může být utřídění vzpomínek. Za den vstřebá náš mozek 10 000 vjemů a ve spánku je musí rozstřídit, ty zbytečné zapomenout a důležité uložit do paměti. A právě sny, které události uplynulého dne propojují do nečekaných souvislostí, v tomto třídění pomáhají. Sny nám také mohou pomoct dosáhnout určitého cíle. Naše racionální já spí a fantazie může pracovat naplno. Umělci nebo vědci se ráno probudí s tím, že ve snu přišli na řešení, které dlouho hledali. Lidé nejsou jediní tvorové, kteří sní. Sny se zdají třeba psům. Poznáme to podle jejich neklidného pohybu a ňafání ze spaní, kdy ve snu třeba běhají za míčkem.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: 8:45, posloucháte Český rozhlas Sever, tak s tou úrodou ovoce to letos není nic moc, tak se ovoce v obchodech nebo do obchodu vozí z ohromných dálek. Přitom ale najdeme jabka třeba v sadech nedaleko našich domovů. Ovocnáři z Ploskovic chtějí, aby se o tom dozvěděli děti, které pak třeba v budoucnu budou dávat přednost domácí produkci. My se do Ploskovic vydáme za pár minut.
1: Počasí.
0: Teď aktuální informace o počasí. Venku zdá se mi, že se nám ochladilo. Máme hlášeny 4 stupně z Litvínova, 3 stupně máme v tuto chvíli na Lounsku. Dnešní maximální teploty 16 stupňů, teď ráno dopoledne mlhy, oblačno, přes den bude většinou oblačno a zataženo. Hezký den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude bývalý slovenský fotbalový brankář a reprezentant Kamil Čontofalský.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání Český rozhlas Sever

0: Český rozhlas Sever s vámi, jdeme do slibovaných sadů. Děti z mateřských škol se v jabloňovém sadu u Ploskovic přesvědčili, že jabka nerostou v regále v obchodě a nevypadají všechny stejně. Můžou být sladká, kyselá, červená, zelená, menší nebo větší. Přímo od sadařů se taky dozvěděli, jak se jabka pěstují a sklízí, aby dlouho vydržela.
1: Ahoj, dobrý den. Já mám vedle sebe Páju a ta s váma teď bude začínat první část programu. Co je strašně důležitý, vy jste v přírodě a v přírodě se dějí různé věci. Jsou na zemi klacky, díry, to bláto a různé větve ostrý. Aha. A dokonce v tomhle sadu našem jsou třeba i šípky. Znáte šípky?
2: Jo.
1: Šípkovou růženku, jak se píchla. My tady ale žádnou šípkovou růženku nechceme. Nechceme, abyste se popíchali, abyste si ublížili. Takže slibte mi, že budete dávat pozor, aby se vám ani žádnému kamarádovi nic nestalo, jo?
3: Kamila Čudová ze statku a z ovocnářství v Ploskovicích. Zvete do sadu děti. Co je to podstatné, co jim chcete ukázat?
1: Chceme jim ukázat hlavně přirozenost. Něco, co dneska moc děti nevidí, něco, co děláme my. A ukázat jim, proč to děláme a že se jich to vlastně týká. Protože dneska všichni nakupujeme nějaké potraviny, nějaké ovoce a vlastně spousta lidí, natož dětí, nevědí vlastně, jak takováhle věc vlastně vznikne.
3: Může to být extrém toho, že si děti myslí, že ovoce roste v obchodě?
1: Setkala jsem se i s extrémem, s přirovnáním s jablky, s vejci, s mlíkem, takže rozhodně to může být i extrémní situace a ty bychom chtěli zvrátit. Vyslechnou si krátké povídání o tom, vlastně, co se musí stát, než vůbec jablko vyroste. Dozvědí se o tom, co a jak jakoby správně musí udělat, aby to jablko opravdu správně utrhli, poněvadž není nic jednoduššího, než utrhnout špatně jablko a pak se divit, že nám nevydrží.
3: Majitel rodinného statku a ovocnářství Jan Čuda provádí děti přímo sadem. Vy jim ukazujete tu techniku?
4: Ano, ukazujeme jim, jak vlastně ty jablka češeme, co používáme.
3: Dneska je to o sběru, ale není to jenom o tom sběru. Dokážete jim říct, jak vlastně pečovat o ten stromek, co všechno je potřeba k tomu, aby to jabličko vyrostlo?
4: To se právě snažíme. Snažíme se těm dětem vštěpovat nebo je učit, co všechno se musí stát, než se k ním dostane to jablíčko na stůl. Že to není jednoduchý, že to není samo sebou a je třeba si takových věcí vážit.
3: Že to je spoustu lidské práce, než si můžou děti ochutnat to jablíčko?
4: Oni si to mohli i sami vyzkoušet, za což jsme rádi a myslím si, že jakoby spousta dětí je tady z toho nadšených.
3: A při samozběrech jsou nadšení i dospělí, kteří si jablka jak vyberou, tak utrhnou a opatrně dovezou domů. Takto pečlivě sklizené a citlivě uskladněné ovoce vydrží déle a chutná lépe. Z Ploskovic Robin Rerich, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Litoměřicku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Hezký den s Českým rozhlasem Sever. Před námi zprávy v Puls s Františkem Janačíkem. Dozvíte se, že v 5 krajských městech už je po volbách rozhodnuto o budoucím novém vedení. Podrobnosti za chvíli i nadále příjemné hezké vstávání.

které se trápí, potřebuje vědět, že si má s kým promluvit. Ústecký kraj proto pomáhá školám vytvářet bezpečné prostředí a podporuje pedagogy, školní poradenská pracoviště i krizovou pomoc. Na prevenci a podporu duševního zdraví ve školách letos vyčlenil více než 19 milionů korun. Protože když děti potřebují pomoc, důležité je všimnout si toho včas. Ústecký kraj chrání duševní zdraví našich dětí.

0: Bylo 8:30.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Mezi Lubencem a Petrohradem na Lounsku silničáři otevřeli další 2 kilometry dálnice D6, informovalo o tom ředitelství silnic a dálnic. Krajský soud v Ústí nad Labem se zabývá zatím 3 návrhy na přezkum voleb v Kryrech na Lounsku, v Chomutově a v Mostě. V 5 českých krajských městech ze 13 už je po volbách rozhodnuto o budoucím novém vedení. V Ústí nad Labem vítězné uskupení Jedno Ústí ve středu oznámilo, že povládne samo. Dohodnutá koalice už je také v Karlových Varech, v Olomouci, v Liberci, Plzni a v Hradci Králové. Po novém obchvatu Svoru na Českolipsku se řidiči projedou o měsíc později. Původně měla být 2-kilometrová nová silnice hotová do 16. října. Stavební firma ale požádala o měsíční prodloužení. Provozovatelé papíren ve Štětí upozorňují na vyšší hlučnost v okolí areálu, oznámili to na svých internetových stránkách. Hlučnost je v těchto dnech spojená s obnovou výroby po plánované odstávce. Zemědělci můžou od dneška žádat o mimořádnou podporu. Za dopady krize na Blízkém východě celkem je na to připravených 264 milionů korun z evropské rezervy. Další peníze má doplnit Česko z národních zdrojů. Zpočátku dne čekejte mlhy, které budou během dopoledne většinou postupně ustupovat. Přes den oblačno, přechodně až skoro zataženo. Teploty do 16 stupňů, v trvající mlze a na horách mezi 11 až 14 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na silnici mezi obcemi Velemyšleves a Bílence se srazilo osobní auto se zvěří, další nehoda se zvěří mezi Košticemi a Libochovicemi na Litoměřicku. Při jízdách stále počítejte se sníženou viditelností. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: 2 minuty po 8:30 posloucháte Český rozhlas Sever. Když si myjete ruce, tak jenom taky opláchnete, že ano, narychlo, ale dneska prosím vás, věnujte pozornost každému prstíku i mezi prstí, protože dneska je světový den mytí rukou, takže hezky umýt, nejlépe dvakrát, abyste měli jistotu. Hezký den vám všem, hezké ráno i s písničkami, které nestárnou, za chvíli Marta Kubišová, teď Karel Gott.

0: Krásný den, 8 minut po půl deváté, jste s Českým rozhlasem Sever, je čtvrtek 15. října, to víme všichni dobře, ale co přinese dnešní den, to se teď možná dozvíte od nás. Dneska je Mezinárodní den bílého lva, náš severočeský stopar se vypraví mezi Nevidomé v Chomutově. Poslechněte si víc v dopoledním expresu po 10. hodině. V galerii Benedikta Rejta v Lounech začíná zajímavá konference Umění a duševní zdraví. Konference se zaměří na možnosti, jak umění a aktivní účast na uměleckých činnostech podporují duševní zdraví, kvalitu života a lidské prospívání. Přinese setkání odborníků z oblasti vědy, kultury, umění, vzdělávání a duševního zdraví. Ten program je určen odbornému publiku a vlastně všem, kteří přijdou do galerie Benedikta Rejna v Lounech, kde tato konference bude až do soboty. Velký sólový koncert na dnešní den hlásí Martin Maxa, vrací se domů do Litvínova, v Citadele vystoupí od 19 hodin s komortním koncertním programem, takže určitě si nahlas budete zpívat jeho všechny písničky, které dobře znáte. Krásný den vám všem.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Dvě minuty před 8:45 posloucháte Český rozhlas Sever. Povolební vyjednávání pokračují na Mostecku a Chomutovsku, zatím je známá jen koalice v Jirkově. My pro vás chystáme podrobnosti a dozvíte se je od nás už za chvíli.
1: Počasí.
0: Venku pošmourno, zataženo, oblačno, aktuální teploty, kolem 6 stupňů v Kadani, 6 stupňů máme také v Litoměřicích, dnešní maxima 16 stupňů, po ránu mlhavo, přes den oblačno až zataženo. Hezký den.
1: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Pěkný den s Českým rozhlasem Sever. Dobré čtvrteční ráno. Politické strany a hnutí pokračují po komunálních volbách ve vyjednávání o vzniku koalic, která v následujících 4 letech povedou radnice. Jedná se stále na Mostecku i Chomutovsku. Koalici se zatím podařilo domluvit jen na jednom místě, a to v Jirkově. Situaci sleduje náš reportér Honza Beneš. Dobré ráno.
1: Hezké ráno, ano, v Jirkově na Chomutovsku bude dosavadní koalice Svobodných ANO a ODS pokračovat. Rozdíl bude v rozdělení křesel v radě města. Starostou by měl být i nadále Jiří Šruma z ANO, místo starostou Josef Šebek ze Svobodných z vítěze voleb. A v 7členné radě zasednou 4 zástupci Svobodných, to je o jednoho více než doteď. Naopak oslabí ANO, které bude mít na místo 3 jen 2 radní, a poslední člen městské rady bude z ODS.
0: Jak vypadá situace v Chomutově a dalších městech okresu?
1: V Chomutově se stále jedná, další kolo koaličních jednání bude v pátek a v sobotu, potvrdili mi to lídr vítězného hnutí ANO Radek Vyšín, lídr druhého nejúspěšnějšího uskupení Jsme pro Chomutov Jan Redling i lídr Nového Severu a současný primátor Milan Merc. V Chomutově může vzniknout koalice s hnutím ANO, ale i bez něj. ANO už je na koalici domluvené s hnutím Lepší Chomutov, k nadpoloviční většině v zastupitelstvu, ale chybí těmto partnerům ještě další, který by přinesl nejméně 6 hlasů. V sousední Kadani se stále jedná, jasno by podle lídra vítězné ODS a starosty Jana Losenického mohlo být v polovině příštího týdne a ve stejné době by mohla být dohodnutá koalice i v Klášterci nad Ohří. Tam to vypadá na pokračování dosavadní spolupráce vítězného uskupení Máme rádi Klášterec starostové, současného starosty Štefana Drozda s uskupeními Zdraví, sport, vzdělání, místo starosty Petra Hybnera a Sen pro Klášterec nad Ohří s podporou Zelených, druhého místo starosty Davida Koditka.
0: Jednají stále i v Mostě a Litvínově?
1: Ano, v Mostě chce vítězné hnutí a pro Most primátora Marka Hrbola pokračovat v koalici s hnutím ANO. Lídrině místního hnutí ANO Jana Falterová Zudová ale toto zatím nepotvrdila a řekla, že hnutí stále ještě jedná. ANO by v Mostě mohlo sestavit většinu spolu s uskupením Vize pro Most, uskupením Piráti, Zelení a starostové a koalicí SPD a motoristé sobě. Jakmile řekl lídr Pirátů, Zelených a starostů Luděk Prošek, pro něj je spolupráce s SPD a motoristy nepřípustná. Podle primátora Hrbola by mělo být jasno v příštím týdnu, no a v Litvínově tam může vládnout vítězné hnutí ANO s nejméně 2 koaličními partnery. Stejně tak ale může vzniknout nadpoloviční většina v koalici vytvořené uskupením Litvínov, do toho uskupením To dáme za podpory Naše Česko a uskupením Litvínov patří občanům starostové a nezávislí. Podle lídrů by mohlo být jasno do konce tohoto týdne.
0: Ke krajskému soudu už přišly také návrhy na přezkum voleb. Můžeš je shrnout?
1: ANO v Chomutově chce přepočítání hlasů v jednom z okrsků lídrině hnutí Máme rádi Chomutov Marcela Soukupová. Má informace, že lidé tam její hnutí volili, ale ve výsledcích nemá žádný hlas. V Mostě podal návrh Jakub Ihnačinec, 23. na kandidáce vítězného hnutí Pro Most, které získalo 22 mandátů. A v Krydech na Lounsku podal návrh dosavadní nezávislý místostarosta Petr Ulke. Jeho uskupení získalo 3 zastupitelé, stejně jako Sdružení nezávislého starosty Václava Kadlečka, se kterým byli v minulém volebním období na stejné kandidáce.
0: My děkujeme za informace a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Sever, žijeme tu

Hezký den s Českým rozhlasem Sever. Krásné, teď už můžu říct, dopoledne po 9. hodině dáme řeč dnešní téma, jsou wellness pobyty. Určitě máte nějaký tip na dobrý podzimní wellness. Po 9. to probereme, nejdřív tady budou zprávy v celou. V nich se dozvíte, že v Liberci začíná jeden z největších vzdělávacích veletrhů na severu Čech pod názvem Eduka. Krásný den!

0: Bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Chodci mohou ode dneška přejít most Ervína Špindlera v Roudnici nad Labem jenom po schodech z Poděbradovy ulice. V Liberci začíná jeden z největších vzdělávacích veletrhů na severu Čech, Eduka. Ústecký soud obdržel zatím 3 návrhy na přezkum voleb v Chomutově, v Krýrech na Lounsku a v Mostě. Dnes čekejte z počátku dne místy mlhy, postupně oblačno až zataženo, teploty do 16 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Příjemné dopoledne. V Roudnici nad Labem se mění vedení koridoru pro pěší přes Roudnický most Ervína Špindlera. Kvůli stavebním pracem musí chodci i cyklisti od 9. hodiny využívat přístup jen po schodech z Poděbradovy ulice. Informoval o tom Ústecký kraj na svých internetových stránkách. Omezení potrvá do úterý 20. října. Desítky středních škol a firem se od dneška představují v Liberci na veletrhu vzdělávacích a pracovních příležitostí Eduka. Navštěvují ho především žáci 9. tříd, aby se inspirovali, kam jít na střední školu. Program je od dneška až do soboty v liberecké aréně, pokračuje ředitel Eduky Lukáš Přinda.
2: V letošním roce jsme učinili rozhodnutí, že se budou prezentovat pouze školy v libereckém kraji, zřízené Libereckým krajem, a budou eventuálně prezentovány školy, které nemají v Libereckém kraji zastoupení.
0: Eduka je největší vzdělávací veletrh na severu Čech, každoročně na něj chodí až 30 tisíc lidí. Ústecký krajský soud obdržel návrhy na přezkum voleb v Chomutově, v Krýrech na Lounsku a v Mostě. Z Chomutova podala podnět lídrině hnutí Máme rádi Chomutov kvůli pochybnostem o správně spočítaných hlasech v jednom volebním okrsku. Píše o tom ČTK. Navrhovatel z Krýr se k věci odmítl vyjádřit. V Mostě podal návrh Jakub Ihnačinec, který kandidoval na 23. místě vítězného hnutí pro Most, které získalo 22 mandátů. Na správní soudy se lidé mohou obracet od středy do 23. října. Domácnosti a firmy, které mají uzavřenou smlouvu o připojení do elektrické soustavy, k ní musí ještě nově podepsat dodatek, a to do začátku listopadu. Firmy připojené na vysokém a velmi vysokém napětí navíc musí složit nevratnou kauci, která pokryje část nákladů na jejich připojení. Cílem je zajistit, aby firmy i domácnosti tyto projekty skutečně realizovaly. Podle mluvčího energetického regulačního úřadu Jana Hamrníka se povinnost týká odběratelů i výrobců elektřiny, kteří už mají teď zarezervovanou kapacitu.
3: Proto musí nejpozději do začátku listopadu uzavřít nový dodatek ke smlouvě o připojení. Pokud by tak neučinili, rezervace kapacity by jim zanikla. Týká se to přitom zákazníků na všech napěťových hladinách, tedy i domácností.
0: Podle svazu energetiky jsou takových zákazníků i desítky tisíc. U distributorů elektřiny by si proto měli ověřit, jestli se jich podepsání dodatku týká.
1: Počasí.
0: Počátku dne stále místy mlhy, ty se budou během dopoledne většinou postupně rozpouštět. Přes den bude oblačno a přechodně až skoro zataženo, teploty do 16 stupňů, při trvající mlze a na horách mezi 11 až 14 stupni Celsia. Stav řeky Labe v Ústí nad Labem 7 hodin ráno, 130 cm, průtok 84 metry krychlové za sekundu, předpověď je 115 cm, tendence setrvalý stav, zajištěný vodní stav v Ústí nad Labem pro dnešní den je 115 cm.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na dálnici D8 dejte pozor, za 45. kilometrem ve směru na Prahu provoz omezuje nehoda osobního auta. Při svých cestách aktuálně počítejte i se sníženou viditelností a myslete na správné svícení. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Čtyři minuty po 9. posloucháte Český rozhlas Sever. Dneska probereme wellness víkendy. Ty jsou oblíbené, hlavně na podzim. Máte nějaký tip na nějaký hezký wellness? Neváhejte, volejte, kde jste si parádně odpočinuli, jak si takový ideální wellness představujete. Fando, ty jsi wellnessový tip?
0: Já nejsem wellnessový typ, ale umím si představit, že bych si takový wellness užil a doufám, že se toho jednou dožiju.
4: A zažil jsi už něco takového?
0: Zažil jsem pobyt v lázních, tak jo? To bych přirovnal asi k něčemu takovému, co lidé očekávají od wellnessu. Bylo to velmi, velmi příjemné a věřím, že spousta lidí takový víkend dokáže zažít v Teplicích. Spoustu svých přátel z České republiky potkávám v Teplicích a když se jich ptám, co tam dělají, tak říkali, že přijeli buď do lázní, anebo na wellness pobyt.
4: No a jelikož ty jsi z Teplic, že ano, tak kdo přijede
0: tak
4: do Teplic,
0: já bych jel jinam.
4: Tak tam potkají tebe, tedy Šviháka Lázeňského. Ano,
0: no,
4: je to tak?
0: Šviháka úplně ne, no, kdo mě zná, tak.
4: Polo Šviháka. Tak zavolíte 475-212-212, dáme řeč, nebo napište mail na dámereč@rozhlas.cz, dáme i písničky, které nestárnou. Za chvíli Pavel Rod, teď Iveta Bartošová.
1: Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem.

0: Český rozhlas Sever s vámi, wellness pobyty dneska probíráme v pořadu Dáme řeč. Jsou oblíbené hlavně na podzim, já tedy osobně miluji podzim, miluji podzimní víkendy, miluji wellnessy. I když pod slovem wellnessy každý představuje něco jiného, než je zvykem, já si třeba představuju, pro mě je wellness příroda, procházky v lese, ten podzimní splín, ty krásné barvy. Co to je vlastně wellness? Tak na to jsme se ptali dětí, konkrétně v tuto chvíli nám budou odpovídat.
1: Co je wellness?
2: Bazén.
3: Tam si koupou lidi.
4: Tam si různí děti hrají. Myslím, že to je asi veliký bazén a může jich tam být třeba i víc.
1: Co jsou termální lázně?
4: Tam se objednají a tam jsou jakoby takový bazénky, ze kterých páře taková voda a je jakoby teplá.
1: Máme v Česku nějaké slavné lázně?
4: Karlovy lázně, Karlovy Vary, nebo co to někdy říkali.
1: A pije se tam taky něco?
4: Pijem nějaký džus, nějaká minerální voda.
1: A ta pomáhá?
4: Jo.
3: Ano.
4: Ta je dobrá na žaludek, na uklidnění.
1: Kolik se jí může tak vypít?
3: Já.
4: Asi 2 litry.
1: A proč lidé jezdí do lázní?
4: Aby se tam masírovali.
3: Aby se uvolnili.
4: A aby se uklidnili, protože nějaký děti občas třeba zlobějí.
0: Co je pro vás wellness? Dejte nám nějaký tip na hezký wellness pobyt takhle na podzim. Máte něco za sebou, určitě jste něco projeli, tak to popište, zavolejte nebo napište mail na dame@rozhlas.cz. Společně budeme wellnessovat po celou tuto hodinu.

0: Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem na Českém rozhlase Sever.
1: Ano, naše telefonní číslo je teď volné. Byl někdo z vás vůbec někdy na wellnessu, třeba takhle na podzim? Jaký wellness nám doporučujete? Nějaký tip na hezký podzimní víkend byste neměli, abychom se nechali inspirovat? Přece jen před námi jsou docela volna v říjnu, kdy máme státní svátek, tam si krásně můžete prodloužit víkend, nebo taky v listopadu. Tak zavolejte, ať tady na ten wellness víkend nejsem sám, naše telefonní číslo je 475 212 212, jen tak se dostanete do vysílání. Jak jsem říkal, já si úplně jako wellness nepředstavuju masáže, výřivky, sauny, to jsem snad nikdy nezažil. Pro mě je ten wellness túra, procházka, výborné jídlo, když narazíte na něco, na nějakou super hospůdku, kde si dáte něco teplého či studeného. Co nám píšete? Píše nám Lenka, že souhlasí s mým kolegou, že Teplice jsou úplně báječné na wellness, že sem jezdí hodně lidí ze celé republiky, ať už kvůli tomu, že jsou tady skvělé lázně v Teplicích, dobré jídlo, procházky, krásná botanická zahrada i okolní příroda Krušných hor. Jak píše i Lenka, že už má za sebou několik wellness pobytů a může třeba doporučit Luhačovice, Mikulov, Mcely nebo hotýlky ve Svaté Kateřině či Valeč na Vysočině. Ano, to jsou další typy. Tak jaké jsou vaše typy na wellness pobyty? Máte nějaké? Zavolejte 475 212 212, dáme řeč, nebo napište mail na dámereč@rozhlas.cz. Těším se na každý z vašich tipů.
0: Volby 2026. Senátní volby jdou do druhého kola. Čím vás chtějí přesvědčit kandidáti, kteří do něj postoupili? Poslechněte si jejich názory v senátním duelu. Už dnes v 17.30 v našem vysílání. Volby 2026. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
2: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: tak ukrutnou nudu.
1: V lese byl pokáč, já jsem byl taky v lese teď o víkendu. Krásný wellness v českém lese, byl jsem tam poprvé v životě, kousek od Tachova. Naprosto mě tam uchvátilo, bydleli jsme uprostřed lesa v nádherném apartmánu. Žádná wifina, žádný signál, žádná televize, prostě nic, jenom lesy kolem dokola, opravdu krásný. Jak je to u vás, máte nějaký tip na hezký wellness? Na telefonu je Vašek z Mostu, hezký den.
2: Dobrý den.
1: Dobrý den. Tak jaký vy máte rád wellnessy, nebo byl jste na nějakém pěkném wellnessu? Dejte nám tip.
2: Tak wellnessy, já mám rád, když je tam sauna, nebo i třeba víc druhů sauny, tak to mám rád, že se prohřeju, zejména v tom zimním období. A teď nedávno jsme byli tady s přítelkyní, byli jsme na resortu Oblík, tady kousek od Mostu. Takže je to i celkem přívětivý, že nemusíte daleko cestovat a je to prostředí tam moc krásný.
1: Je, takže i procházky byly, nebo jste jenom byli v sauně?
2: No, my jsme měli docela málo času, takže procházku jsme nestihli, ale určitě se tam dá vyběhnout na Oblík nebo naproti na Ranou, takže i když by někdo měl zájem turistit, tak tam ty možnosti jsou.
1: A zkusil jste někdy třeba takový pozivní wellness někdy v zahraničí, že byste jel do Rakouska, do Německa, do Polska?
2: Já se přiznám, že většinou jsem to v Rakousku kombinoval třeba s lyžima, když jsme byli, takže jsme byli v hotelu, kde byl wellness, takže po lyžích potom skočit do vany nebo si zaplavčit. Ideál. Ale že bych jel jenom separátně na wellness do zahraničí, si teď neuvědomuji.
1: Ne. Takže ale tip na Oblík, super tip na začátek, díky moc a mějte se hezky, nashledanou.
2: Hezký den, nashledanou.
1: Tak máme za sebou první tip na wellness, jak je to u vás, zvolejte 475 212 212, dáme řeč, napsala nám Lenka, pokud chcete pěkné prostředí, termálně wellness, relax, tak doporučuju lázně Velké Losiny. No, tak tam jsem v životě nebyl. Podívám se na to. Díky za skvělý tip. Zavolejte i vy. 475 212 212 dáme řeč. Máte pro nás nějaké hezké tipy na wellness podzimní pobyty? Můžete napsat e-mail na dámereč@rozhlas.cz.
0: Český rozhlas Sever. Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem.

0: Český rozhlas Sever, dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem.
1: A hledáme, když máme ten podzim, typy na wellness pobyty. Já jsem musel zavolat Šviháku Lázeňskému, Milanu Drobnému, který se vrátil zrovna z lázní. Hezký den, Milane, dobrý den.
2: Přeji dobrý, krásný den.
1: Tak vy jste zrovna přijel z lázní, je to tak?
2: My jsme byli, ano, právě 3 neděle jsme byli v lázních v Třeboni,
1: ano.
2: Což je vždycky bezvadný, my už tam jezdíme asi 25 let tam jezdí. No je to krásný, protože tam jsou stezky na cyklo, takže my odpoledne jezdíme, teď jsme dokonce z kola sbírali houby, no tak to jsou, to je krásný. No a mám dobrý vzpomínky taky na Bohdaneč, kde jsem byl po operaci kolene, nebo ještě jsem byl v Jeseníku, to jsou Pryznicovy lázně,
1: ano.
2: A Jáchymov, jo, to je dobrý, ale říkám, že těch lázní je to dobrý, je to ten pobyt na ty 3 neděle, protože třeba wellness je vezla na ty 3-4 dny, nebo jak to bývá, takový ten pobyt, no to je takový osvěžení, jo, ale nelepší to, jo. No a co se týče, dokonce v zahraničí jsme se dostali do Hevízu v Maďarsku, už si to pamatuju, to jsou takový velikánský koupele teplý venku, ano. Jo. A zrovna takhle jsme byli, máme takovou partu cyklistickou, která, já jsem tam samozřejmě nejstarší, tak jezdí se. A ve Slovensku jsme byli z lázní v Zreče, se to jmenuje. A tam je saunový svět, má asi 12 saun a každá má jinou teplotu, jo. Ta voda potom a sauna taky, tak si může lítat člověk, jak chce. Zrovna tohle podobný je taky v Ischii, v Italsku, kam taky jezdíme. Ne jako na léčení, ale podívat se tam, a protože to tam je fajn a osvěžující. No tak to jsou takový
1: venkovky,
2: kde to je dobrý. Dokonce musím říct takovou perličku, jsme přijeli do Slovenska, do toho Zreče,
1: ano.
2: Kdy jejich cyklista Pogačar vyhrál Tour de France a povedal v té recepci, tak se bude slavit, že jo? A oni co? Tak váš cyklista vyhrál Tour de France, co to je? No oni na mě koukali takhle. Oni prý jenom tak fotbal trošku a cyklistika, no to jsou volové. A já jsem říkal, to tam máte ještě 3 takovýhle esa další, Roglič a Tratník, no tak... No tak každá země má něco.
1: No tak, jak tak pozoruji, tak lázně a většinou na podzim jezdíte?
2: Jezdíme, když už děťátka jsou ve škole, aby se nemotali tam, jo, takže my jezdíme vždycky takhle v začátkem září, protáhne se to dál, kdy už jako by teplo jako teď bylo, to bylo krásný, rostou houby taky, aby jsme z toho něco měli, no a my jsme tam, ne v té Auroře, ale my jsme pod ní tedy, ale v soukromí, kde tam máme kamaráda, takže tam je kolárna, dá se tam i smažit houbičky si udělat,
1: takže
2: krásno. A nebo objáru smaženici, takže tam je takhle příjemný. No a střídáme to rok jako Jáchymov.
1: Ano.
2: To je zase Radan, jo, to jsou takový, no tadyhle ty jsou, tadyhle to bahno, že jo, zase v Třeboni, takže pro každýho něco.
1: No takže
2: Radan, no, tak teď mě tady žena opravuje, no, já to mám, to víš, no to je náš člověk, nechme.
1: No takže pohodička, takže polázní, odpočatý a vzhůru na zpěv, je to tak?
2: No a hnedka koncerty a už to jede zase.
1: No. Tak ať se daří, díky moc za telefonát a mějte se hezky, nashledanou.
2: Ano, zdravím všechny, zase v neděli v 11 u Retra. Děkuji moc, krása.
1: Taky, nashledanou. Tolik Milan Drobný na Českém rozhlasu Sever. I vy zavolejte 475 212 212. Máte pro nás nějaký hezký tip na wellness, tak sem s ním.

0: Český rozhlas Sever s vámi. Wellness pobyty dneska probíráme. Každý podzim se snažím alespoň dva víkendy najít a než začnu předvánoční akce někam vyrazit. Letos jsem zvolil prodloužený víkend do Německa taky na listopad Bad Telz. Lázeňské město, dostal jsem tip, že je to tam nádherné. Vůbec to Německo mám rád na podzim. Osobně vám třeba doporučuji romantické město Quedlinburg anebo bavorská města kousek od Würzburgu. Tam je to opravdu taky hodně romantický a je to tam nádherný takhle na podzim. Zuzana z Roudnice je na telefonu, hezký den.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den.
1: Tak. Já teda úplně nevím, jestli vám dám dobrý tip na wellness, ale spíš bych vám chtěla říct takový povídání.
0: Ano.
1: Za mýho mládí teda úplně wellness nebyla běžnou záležitostí, ale já jsem jela jednou do Prahy, do bazénu Podolí, kde teda byla sauna, mohli si tam připlatit následný masáže a odpočinek na lehátku a tak dále. Takže první jsem vyrazila do sauny, kde teda čím díl vydržet, tím líp, protože se vypotíte, uvolníte, jo, pak teda sprchu studenou, následně masáže a odpočívat. Dopadlo to tak, že čím díl, tím líp, že jsem upadla ve sprše, zátylkem hlavy jsem se strašně praštila do podlaždičky, přijela záchranka, můj následný 14-denní wellness byl v nemocnici na Františku, kapačky, závratě, zvracení a tak dále. Pak už jsem teda nikdy nikam nešla. I když teda teď už je to samozřejmě jiný, protože už je školený personál nebo člověka ohlídají zdravotníci a tak dále, jo. A to je teda ode mě vše. Takže pozor. Nemá přehánět pro zdraví.
0: Pozor na wellness, takže a nikam jako nejezdíte, ani třeba na podzim, na víkend někam nevyrazíte.
1: Ne, vůbec ne.
0: Dobře, tak já vám děkuji za příhodu a dávejte na sebe pozor. Díky moc, mějte se hezky. Naschledanou. Tak, napsal nám Jirka, doporučuji Polsko. V Polsku najdete super skvělé nabídky za pár korun a opravdu nádherné wellness pobyty. Rádi do Polska vždycky na podzim jezdíte, jezdíme a vždycky si tam určitě vybereme. Tak díky moc i za tento tip a myslím si, že když se dívám na čas, tak ještě jeden telefonát stihneme, tak zavolejte. 475 212 212 dáme řeč, dejte nám nějaký hezký tip na wellness pobyt nebo napište mail na dámereč@rozhlas.cz a společně to tady probereme.
2: Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Sever s vámi. Hledáme tipy na wellness pobyty. V loni jsme byli třeba u Liberce pod Ještědem. Šli jsme na pěší túru na Ještěd, narazili na zapadlou krásnou hospodu. To byl taky super wellness. Nebo Lužické hory, krásný. Párkrát jsme tam na podzim byli. Vlčí hora, nádhera v okolí, málo turistů a oblíbené jsou taky letecké zájezdy do velkých měst. Tak si jednou říkám, že zkusím třeba Manchester nebo Řím. To mě láká, tam jsem ještě nikdy nebyl. Pojďme na poslední telefonát. Jarka ze Cvikova je na telefonu. Hezký den.
1: Ano, dobrý den.
0: Dobrý den.
1: Já jsem chtěla doporučit, spíš jako není to wellness, ale je to výborný lázně, je to teda ve Štúrově. My tam jezdíme teda s přáteli už asi 5 nebo 6 let. Nahřejete si tam výborně záda.
0: Ano.
1: Protože teda jako jsou tam i perličkový bazén, je tam prakticky 5 bazénů, je tam divoká řeka, jsou tam 6. je jakoby pro děti, takový mělkej bazének, jo, velice dobře tam vařej. A vlastně ty perličky pomáhají na ty záda, tam se nahřejete, tam vlastně ten bazén s těma perličkama má nějakých 34-37 stupňů, takže vlastně se tam můžete sednout, nahřeje vám to záda, jo, prohřejete si všechno a je to opravdu výborný tam.
0: A to je už na hranicích s Maďarskem, ne?
1: No, to už vlastně vidíte, vlastně tu baziliku, my když přijíždíme, tak už vidíme baziliku, vlastně je to vlastně přes most.
0: Přes most. A takže si občas odskočíte do Maďarska na...
1: No, že jo, na
0: guláš, na klobásky. A pak zpátky do wellnessu. A pro vás je tedy wellness, že ležíte někde ve vaně, nebo nějaká sauna, nebo i procházky?
1: Jo, i procházky, tam vlastně si můžete normálně projít, jo, vlastně do toho Maďarska, tam je to výborný, na ty bazilice a všude. A jako wellness, zatím jsme nejeli v Čechách, pořád přemýšlíme, kam by nejlíp, ale to vlastně v létě jezdíme vlastně v tom červnu, protože manžel má jakoby práci, že nemůže jet v létě.
0: Ano.
1: No, takže buď jezdíme v červnu, nebo jsme jezdili i v září.
0: Takže takhle. A v Čechách jste ještě nic neskusili, co se týká?
1: Ne, ještě nic, protože furt koukáme, jako co by bylo lepší, jo, že bychom si taky potřebovali nahřát ty záda.
0: Ano, tak když jste
1: takže
0: říkala...
1: Takže jsme nepřišli na to, jako kde, jako něco podobného by bylo.
0: A vy jste říkala tady v červnu, to znamená, ještě máte půl rok těšení před sebou, víc než půl rok.
1: No jo, no, ale jezdíme tam velice příjemný paní.
0: Ano,
1: jo,
0: ano.
1: Která vlastně tam má, protože vlastně v tom areálu, když jste ubytovaný, tak vlastně už máte v ceně i ty bazény.
0: A takhle.
1: Což je výhoda. Kdybyste se ubytovali mimo areál, tak musíte vlastně platit asi 25 € denně do těch bazénů, což jako je docela jako to, ale v tom areálu máte více jakoby těch chatek, má to více těch vlastně provozovatelů a tady ta paní Vrábelová, ta je teda jako výborná, má to tam moc pěkně udělaný, příjemná. Jo, je to tam velice takový rodinný, no.
0: A ještě, abyste nás nalákala, co si tam dáváte dobrýho nejradši?
1: No, já teda jsem spíš tam ujetá takový, no takový ty sladký věci, jo, oni tam mají vlastně ty šulance, ale jinak se tam najíte úplně jako v Čechách, všechno, řízek, všechno tam koupíte vlastně v areálu, přímo se najíte zevnitř.
0: No tak super.
1: Jinak jako by možnosti třeba na těch vlastně chatkách, to jsou, nebo oni jsou to chaty velký, tak tam vlastně máte i kuchyňku, že se můžete i uvařit, když nechcete nikam chodit, jako by se najíst mimo.
0: Jo, dobře.
1: To je výborný, takže...
0: Tak díky moc za tyhle skvělé tipy do Štúrova a užívejte to těšení, mějte se hezky. Naschledanou.
1: Dobře, vy taky, přeju všem krásný den.
0: Naschledanou. Tak ještě tady mám dva vzkazy. Mám tady vzkaz od Petra z Litoměřic, velice rádi na podzim jezdíme na Šumavu a je tam, máme tam pobyt, kde je taky k dispozici sauna a bazén, ale hlavně ty nekonečně krásné procházky po Šumavě. Píše mi taky Jitka, já s vámi souhlasím, že Německo na podzim je úplně ideální destinací. Jezdíme kousek od hranic, je to vlastně kousíček od Chebu, jsou tam taky nádherně hluboké lesy, nádherné procházky a super wellness hotely. Tak já vám moc děkuji za tyhle skvělé tipy a už se těšme na ty prodloužené víkendy, které jsou před námi.
2: Český rozhlas Sever, dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem.

0: Český rozhlas Sever s vámi. Já už tady mám milovnici wellnessu Evu Bucharovou. Já tě zdravím, ahoj.
1: A já přeju všem krásný den.
0: Ano, máš ráda wellnessy?
1: Mám, ale znám je jenom z vyprávění.
0: Nikdy jsi nebyla?
1: Chystala jsem se, ale vždycky to dopadne tak, že skončím ve Švýcarsku na galejích.
0: A tam to je taky wellness ve Švýcarsku?
1: No tak když tam máš 3-4 vnoučata, tak to není úplný wellness.
0: Že tě masírujou a tak.
1: No to je vlastně pravda.
0: Ano.
1: To jim musím teď vysvětlit, jak jsem měla jet na Malagu na wellness, ale zase jedu na galeje do Švýcarska, že mě můžou česat, masírovat.
0: Hezky.
1: Tyjo, díky, to je dobrý nápad.
0: Nebyla jsi teda v životě třeba na wellness víkendu nebo nikde?
1: Nebyla jsem nikdy v životě na wellness víkendu, ale když jsem poslouchala vaše povídání, tak jsem si vzpomněla a uvědomila, že jsem vlastně kdysi dávno byla v Horkých pramenech v Maďarsku v Ostřihomi.
0: Ano.
1: A to se dá počítat za wellness.
0: No jasně, takže jsi to tam užila.
1: No a Horké prameny a klobásy.
0: Tak si to užijte s Evou Bucharovou dneska dopoledne a zítra se vás budu ptát na film, který můžete vidět třeba 100krát za sebou. Jaký film už jste viděli několikrát v životě, mnohokrát, nejvíce v životě. Už zítra v pořadu dáme řeč. Český rozhlas Sever.

0: Jezdilo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
2: Bylo 10 hodin.
3: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Dálnici D6 z Prahy do Karlových Varů chce ředitelství silnic a dálnic dokončit do roku 2029. Trolejbusy v Chomutově ode dneška nejezdí na zastávky u Hřbitova a Poliklinika. Tuzemského vína bude kvůli suchu méně než obvykle. Na mnoha místech se stále drží mlhy. Přes den postupně oblačno až zataženo, teploty do 16 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré dopoledne. Dálnice D6 mezi Prahou a Karlovými Vary je blíž dokončení. Řidiči můžou nově využívat přes 2 kilometry kolem Ležek u Lubence na Lounsku. Zatím tam ale musí počítat s omezením. Stavbaři odstraňují provizorní napojení na původní silnici. Práci by tam měli dokončit do konce listopadu. Termín dostavby celé trasy závisí na zahájení posledního úseku. Řekl to generální ředitel ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.
4: Předpokládám, že skutečně získá máme právní most stavebního povolení na ten poslední úsek Kalovy Olšova Vrata, což je dneska asi největší bezdámci dostavby té dálnice D6. Pokud se podaří to plně kvalitou získat a stavbu rozestavě, tak jsem přesvědčen o tom, že jsme schopni tu stavbu nebo celou kompletní dálnici D6 dostavit do konce roku 2029.
2: Na zastávky u Hřbitova v Kochově ulici a Poliklinika v Chomutově ode dneška nejezdí trolejbusy. Dělníci totiž začínají pracovat na rekonstrukci ulice Edisonova. Změna se podle dopravního podniku týká také dalších 3 autobusových linek, které sice svoji trasu prodlouží do zastávky Železárny, nebudou ale obsluhovat zastávku Spořická. Tyto změny potrvají do poloviny prosince. Moravského a českého vína bude letos kvůli suchu přibližně o třetinu méně. Může za to nižší úroda hroznů, způsobená extrémním horkem a suchem. Pokles produkci vinaři očekávají také u mladých a svatomartinských vín. Ty se smí začít prodávat od 11. listopadu. Jejich cena nejspíš zůstane podobná jako v předchozích letech. Odhaduje to výkonný ředitel svazu vinařů Martin Půček.
5: Ten globální trh s tím vínem tlačí na tu cenu. Z loňských roků je přebytek vína, takže se nedá očekávat, že to bude mít nějaký výrazný vliv na růst ceny. Na druhou stranu všechno roste, to znamená je oprávněné jakékoliv navýšení ceny ze strany vinařů.
2: Označení svatomartinské uděluje Vinařský fond. Na odeslání vzorků ke zhodnocení mají vinaři několik posledních dní. Sport. Hokejisté Litoměřici zvítězili ve 13. kole první ligy v Havířově 4-2. Gólem a nahrávkou se na tom podíleli útočníci Matěj Přibyl a Marek Daníček. Bodoval také Chomutov, Piráti zdolali v samostatných nájezdech Frýdek Místek 4-3. Počasí. Stále převládá, na mnoha místech čekejte mlhy. Ty se mohou během dopoledne už také postupně rozpouštět. Přes den bude hlavně oblačno a přechodně skoro zataženo. Teploty do 16 stupňů. Při trvající mlze a také na horách čekejte teploty mezi 11 až 14 stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na dálnici D8 dejte pozor za 69. kilometrem na úseku ve směru na Prahu. Policie dokumentuje srážku osobního auta se zvěří. Na silnici z obce Tlučeň na Hlinou na Litoměřicku leží Ukrajinice mrtvé divoké prase. Řidiči ho objíždí částečně do protisměru. Jeďte opatrně.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: K Krásné říjnové dopoledne s Českým rozhlasem Sever. V téhle hodince se necháme pozvat klubem českých turistů Podbořany na sobotní podzimní putování, tedy tradiční zakončení turistické sezóny. Zamíříme ke Slovanskému hradišti u rozhledny Rubín. Podíváme se taky třeba do Chomutova na Mezinárodní den Bílé hole. Chomutovská organizace nevidomých a slabozrakých nabízí jak pomoc, tak i aktivity pro volný čas, zvukovou střelbu, deskové hry a s klienty vyráží i na výlety. A písničky, které nestárnou, vám teď po desáté zaspívají třeba Michal Tučný nebo Petr Novák, tak hezký poslech.
3: Dopolední Express s Evou Bucharovou.

0: do dalšího dílu seriálu Českého rozhlasu Sever o slavných Severočeších vybral Milan Knotek, tentokrát podnikatele a mecenáše rodáka z Budyně nad Ohří.
1: Slavní Severočeši.
2: Podnikatel, politik, organizátor spolkového života a mecenáš. Takový byl Richard Langweil, který se narodil v roce 1854 v Budyni nad Ohří. Jeho otec byl továrník. Richard po něm Veslaném převzal obchod a továrnu na obuvnické svršky. Její výrobky se vyvážely do Evropy i na daleký Mauricius. Langweil byl Veslaném mimořádně občansky aktivní. Zasedal v městském a okresním zastupitelstvu. Působil ve správní radě místní chemické továrny, dozorčím výboru okresní nemocenské pokladny, muzejním spolku, obchodním grémiu a železniční komisi. Pomáhal založit bruslařský klub a mládenecký kruh. Dobové prameny mu připisují významný podíl na tom, že město získalo telefonní spojení. Příjmy, které dostával za veřejnou činnost, věnoval na podporu vdov a chudých dětí. Měl pověst štědrého mecenáše. Kvůli nespokojenosti s místními politickými poměry, ale v roce 1900 odešel s rodinou do Vídně. Potom žil v Berlíně, kde podnikal v oblasti farmacie. Zemřel v lednu 1941. Jeho rodinu potom postihla nacistická perzekuce. Manželka Marie byla v srpnu 1942 deportována do terezínského geta, kde zemřela. Syn Rudolf byl deportován do polského geta Piasky a následně zavražděn.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na přírodní hnojiva. Podíváme se také do podzimních včelích úlů a připravíme autobaterii na studené podzimní a zimní časy.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: křížem krajem.
1: Další díl turistického seriálu Českého rozhlasu Sever křížem krajem je tady i dneska a klub českých turistů Podbořany vás zve na sobotní 33. ročník podzimního putování. Je to tradiční zakončení turistické sezóny. Pochodem podzimní putování tradičně zakončuje klub českých turistů z Podbořan svoji letní sezónu. Na výlet k pradávnému slovanskému hradišti Rubín se můžete v sobotu 17. října připojit i vy. Sraz je v Podbořanech na vlakovém nádraží v 8.30. Trasa bude dlouhá celkem asi 12 kilometrů. Cílem výletu je dřevěná rozhledna Rubín severně od Podbořan. K rozhledně dosud nevedou značené turistické trasy a proto zájemcům o pěkný výlet doporučujeme připojit se právě ke klubu českých turistů. V cíli pochodu bude připraveno občerstvení s opékáním špekáčků. A pojďme se ještě zastavit u rozhledny Rubín. Na vrchu Rubín bylo archeologickým průzkumem potvrzeno prastaré slovanské hradiště. Byly tu objeveny různé známky osídlení, třeba železná kování slovansko-avarského typu. Lokalita Rubín byla vyhlášená kulturní památkou. Vrch s nadmořskou výškou 352 metrů nad mořem je výborným vyhlídkovým místem. Byla tu proto vybudována malá rozhledna ve stylu roubené strážní věže, jaká tu mohla stát v dobách prosperujícího hradiště. Někteří historikové se totiž domnívají, že právě tady stál pověstný Vogastisburg, u kterého slovanské vojsko roku 632 porazilo franská vojska krále Dagoberta I. Pojďte se na toto jedinečné místo nedaleko Podbořan podívat.
0: Jsme s vámi i na Lounsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Je 15. října a právě na dnešek připadá Mezinárodní den bílé hole. Celorepublikově si ho nevědomí a lidé s vadami zraku připomínali od pondělka do včerejška v už tradiční sbírce Bílá pastelka. Za slabozrakými se do Chomutova vypravil náš severočeský stopař Robin Rerich. Hezké dopoledne.
2: Pěkné dopoledne.
1: Tak připomínají si dnešek v Chomutově tedy nějak speciálně?
2: Speciálně ten Mezinárodní den bílé hole nějak neslaví. Připojili se k celorepublikové sbírce. Bílá pastelka už tradičně totiž v době těsně před 15. říjnem veřejnosti připomíná potíže lidí, kteří o zrak přišli. A i tady v Chomutově dobrovolníci vybírali peníze, které pomůžou najít jistotu, samostatnost a důvěru ve vlastní schopnosti těm, kteří o zrak přišli.
1: A jak vlastně organizace funguje, jak o lidi pečují?
2: Základem jsou vlastně dva takové pilíře. Jednak je to spolková činnost a pak jsou to odborné poradenství a sociální služby. Například funguje dobře spolupráce s očními lékaři, kteří sem posílají pacienty s těmi vážnými vadami zraku. Tady pak dokážou těm lidem pomoct prvotní radou, zprostředkováním služeb třeba tyfloservisu, který poskytuje zdravotní optické pomůcky, které jinde ti lidé neseženou, a mají i terénní sociální služby. A z těch dalších sociálních služeb je to také aktivizační činnost. Pracovníci organizace pečují o to, aby jejich klienti nezůstali izolovaní. A k tomu pomáhá právě i ten spolek, který tady funguje a jeho členové se chází a tím klientům pomáhají žít běžný život.
1: A jaké jsou to třeba aktivity?
2: Přímo tady v organizaci mají klubovnu, v ní si můžou vyzkoušet třeba zvukovou střelbu, hrát šachy nebo jiné deskové hry speciálně upravené pro nevidomé. Mají tu malou takovou cvičebnu, kde mají i běžecký pás nebo masírovací křeslo. Je tu kuchyňka, kde si můžou něco uvařit a hlavně v té kuchyňce si můžou vyzkoušet takové ty pomůcky pro nevidomé, pípátko do hrnečku, zvukové váhy a tak podobně.
1: Říká Robin Rerich, my děkujeme za zajímavé informace a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby.
1: Nechybí ani dneska na Českém rozhlase Sever a bude o tom, jak nenaletět umělé inteligenci. Umělá inteligence nám poradí s mastičkou, na bradavice nebo vysvětlí složité lékařské pojmy. Její rady v oblasti zdraví mají ale své limity. Někdy můžou být nepřesné nebo úplně vymyšlené. Podle redaktorky Báry Kvapilové je dobré vědět, že umělá inteligence není náš lékař.
2: V telefonech anebo na tabletech běžně využíváme aplikace ChatGPT anebo Gemini. Podle Matěje Misaře ze zdravotnické skupiny České asociace umělé inteligence se mnoho pacientů o svém zdravotním stavu radí právě v těchto aplikacích.
3: My předtím v České asociaci umělé inteligenci varujeme, protože ne vždycky vám ta AI dá zaručený výsledek, mnohdy se může plést. A já dám třeba takový příklad, který my máme od jedné lékařky, tak právě jedna z jejich pacientek si zvrtla kotník, následně si vyfotila tu nohu a nahrála ji do té umělé inteligence. No a právě AI řekla, že to je v pořádku, že to má chladit. A byla to téměř dvojnásobná zlomenina, asi o 14 dní později. Takže buďme v tomto mimořádně obezřetní.
2: S umělou inteligencí se prý radí i pacienti endokrinologa Richarda Stejnera.

0: pejskala.
1: Špatně na tom může být to, že nemusíme to mít v úplných souvislostech. Informace, které dostaneme, jsou sice pravdivé, ale neumíme to dát do kontextu třeba našeho konkrétního případu. Takže je dobré si o tom něco přečíst, být trošku orientován, ale vždycky se poradit se svým lékařem.
0: Vy sám používáte umělou inteligenci?
1: Tak samozřejmě, jakmile zadáte jakýkoliv dotaz na internetu, tak vám umělá inteligence odpoví jako úplně první. A někdy je pro nás zajímavý vědět, co se tam může objevit a s čím se pacient může potkat.
2: Umělá inteligence, ta správně certifikovaná jako zdravotnický prostředek, nám může pomoct v celém zdravotnickém systému. Už dneska pomáhá číst rentgenové snímky hrudníku, pomáhá při mamografickém screeningu, pomáhá například odhalovat rakovinu časněji. To je obrovský benefit, pomůže nám opravdu v našem zdravotnictví. Ale je to certifikovaný zdravotnický prostředek, který dělá to, co má, většinou je k použití pro lékaře. No a potom máme ty druhé, to jsou ty velké jazykové modely, o kterých jsem právě mluvil, no a tam si musíme dát pozor. K čemu ji využít? Například, když máte nějakou zdravotní zprávu od svého lékaře, tak pokud vymažete ty své osobní údaje, které tam jsou, nahrajete ji do toho ChatGPT a řeknete, prosím, přelož mi to v tom lidském jazyku, tak je to výborný nástroj k tomu, abyste to pochopili, co to vlastně je.
0: Podle gerontoložky Zuzany Schneiderové vás umělá inteligence nevidí tak jako váš lékař, který zná celý váš zdravotní příběh a během vyšetření vás pozorně sleduje.
3: Ta takzvaně umělá inteligence nezaručí, že ty informace jsou správné, a co je nejhorší, pokud nenajde nic na to téma, tak ona nemůže neodpovědět. Takže ona odpoví něco, co vlastně zní česky třeba, nebo zní v tom jazyce, ve kterém se zeptáte, ale může to být úplně mimo mísu.
0: Velké jazykové modely podle Matěje Misaře někdy takzvaně halucinují.
2: Oni jsou vlastně nastaveny tak, aby se vás snažili potěšit svou odpovědí. Proto třeba i mnoho lidí svádí si vlastně k tomu si s ní povídat, ale vždycky mějme na paměti, že to je jenom nějaký stroj a on si může vymýšlet.
0: Buďte proto obezřetní. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.
4: A zítra si na Českém rozhlase Sever povíme o tom, jak můžou dezinformace narušit naše vztahy s okolím.
5: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby. Po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.

0: a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude bývalý slovenský fotbalový brankář a reprezentant Kamil Čontofalský.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever.

0: Je čtvrtek 15. října a dopolední Express Českého rozhlasu Sever pokračuje dál. Teď už i se Slávkou Brádlovou. Hezké dopoledne.
1: Hezký den tobě i posluchačům.
0: Tak je ten pravidelný čas, kdy Slávka přichází se svými tipy a pozvánkami pro vás. Tak co se v Ústeckém kraji dneska děje?
1: No, řekla bych, že se tu děje koncert, který už se asi opakovat nebude. V areálu Benedikt v Mostě od 19 hodin v rámci takového jejich cyklu Hudební Benedikt dnes vystoupí Laco Deci s New York Cellulou. Tak... A v březnu tenhle úžasný trumpetista oslavil 88. narozeniny, přišly nějaké zdravotní trable, no takže sám řekl, že letošní koncerty jsou patrně ty poslední.
0: Tak si je užijte, stojí to za to.
1: Přesně. No a zpívat a hrát se bude také v Litvínově, v Citadele, rovněž začátek v 19 hodin. Tam to bude vlastně takový domácí bard Martin Maxa a spolu s ním vystoupí ještě houslistka Jolanta Šajevská a kytarista Tomáš Mor. Takže všechny ty nejznámější hity, které máme rádi. Pozvala bych i do divadla, do Jirkova. V 19 hodin tam začíná detektivní komedie Paula Pertnera Splašené nůžky. Mimochodem, tahle komedie je zapsaná v Guinnessově knize rekordů mezi nejdéle hrané činohry v historii amerického divadla, takže asi to stojí za vidění. A poslední pozvánka také divadelní, ta je do činoherního studia v Ústí nad Labem v rámci cyklu nebo festivalu Kult. Tam bude představení Tobiase Petra Doma Raumzeit. Je to nonverbál představení, tedy beze slov. Tanec, pohyb, výrazový potenciál. Tak a na to navazuje pak ve 20.15 ještě moderovaná beseda k tomuto představení. Jinak začátek je v 19.
0: Děkujeme, Slávko, naslyšenou.
1: Hezký den.
0: Dopolední Express pokračuje dál muzikou, tak si ještě poslechněte dva velké hity od Mareky Gombitové nebo skupiny UB40 a za 7 minut už přijde František Janačík, který pro vás chystá další zprávy Českého rozhlasu Sever.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. V muzeu je nalezena mrtvá mladá žena. Premiéra kriminálního seriálu Patience. ČT2. Legendární meč ve skále či řezník s kamennou tváří. Sienu a okolí navštíví Manu a Matěj na cestě po Toskánsku. A ČT Art uvede k uctění památky legendárního herce Jiřího Štěpničky klasickou veselohru Ladislava Stroupežnického v nastudování činohry Národního divadla Naši furianti. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Bylo 11 hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: České papírny se po odstávce opět vrací do běžného provozu. V okolí areálu může být kvůli najíždění technologií vyšší hlučnost. Nový obchvat Svoru na Českolipsku má měsíc zpoždění. V Liblicích u Českého Brodu začalo bourání rozhlasového vysílače. Přes den postupně oblačno až zataženo, teploty do 16 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré dopoledne. Provozovatelé papíren ve Štětí u Roudnice nad Labem upozorňují na vyšší hlučnost v okolí areálu. Oznámili to na svých internetových stránkách. Hlučnost je v těchto dnech spojená s obnovou výroby po plánované odstávce. Současně s najížděním regeneračního kotle bude závod do ovzduší vypouštět velké množství páry. Po novém obchvatu obce Svor na Českolipsku se řidiči projedou až o měsíc později. Původně měla být nová dvoukilometrová silnice hotová 16. října. Stavební firma ale požádala o prodloužení. Nový termín dokončení je 16. listopad. Kvůli pokračující stavbě je dál uzavřená silnice 1/9 ze Svoru do Šluknovského výběžku. Připomíná mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
4: Aktuálně pokládáme poslední vrstvy asfaltu, osazujeme svodidla a dokončujeme oplocení. Trasa překonává převýšení 100 metrů, proto řidiči ve směru na Rumburk využijí téměř kilometr dlouhý stoupací pruh. Součástí stavby za téměř 500 000 000 korun je také 7 mostů, podchod pro pěší a ekodukt pro zvěř.
2: Začalo bourání rozhlasového vysílače Liblice u Českého Brodu. Dva stožáry vysoké přes 350 metrů byly nejvyšší stavbou v Česku. Podle českých radiokomunikací už pro ně není využití.
5: Český rozhlas ukončil vysílání na tomto vysílači na konci roku 2021. Potom nějakou dobu pokračovaly stanice s menším výkonem, ale potom začaly vysílat v DABu a tato distribuce pro ně už byla zbytečná.
6: Podle Marcela Procházky z českých radiokomunikací bylo vysílání z Liblice na středních vlnách příliš nákladné. Nahradil ho digitální rozhlas DAB.
5: Dneska DAB 50 vysílačů má výrazně menší příkon než jedny Liblice.
6: Po demolici liblického vysílače bude nejvyšší stavbou v Česku o několik metrů nižší krašovský vysílač na Plzeňsku. Martin Srb, Český rozhlas.
2: Ukrajina podle agentury Reuters obnovila údery na ruské rafinerie. Gubernátor Ryazanské oblasti Pavel Malkov na sociálních sítích napsal, že drony způsobily požár v tamním ropném zařízení. O obnovení úderů mluvil v rozhovoru pro list Financial Times ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Kyjev útoky na ruská ropná zařízení na několik dní přerušil poté, co americký prezident Donald Trump ohlásil energetické příměří. Moskva ale podle Zelenského na ukrajinskou energetickou infrastrukturu útočila dál.
3: Počasí.
2: Mhly z rána se postupně rozpouští, přes den bude oblačno, přechodně ale i skoro zataženo. Teploty do 16 stupňů Celsia, při trvající mlze a také na horách čekejte teploty mezi 11 až 14 stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na dálnici D8 dejte pozor za 69. kilometrem ve směru na Prahu. Policie pokračuje v dokumentování srážky osobního auta se zvěří. Pozor na silnici 1/13 mezi Přestanovem a Chlumcem na Ústecku se srazila dvě osobní auta. Zdržíte se tam, jeďte opatrně.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: A dopolední Express Českého rozhlasu Sever pokračuje dál. Za chvíli už přivítáme hosta. Tím bude dneska Jan Skalický, mluvčí Českého rybářského svazu, Severočeského územního svazu. Ohledneme se za letošním horkým létem, jak ho snášely ryby. Přichystáme se na podzimní výlovy a zamyslíme se nad tím, jestli už je čas řešit kapří vánoční večeři. A těšíme se taky na vaše otázky, klidně volejte 475 212 212.
3: Dopolední Express s Evou Bucharovou.

0: hostem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Hostem dopoledního expresu Českého rozhlasu Sever je opět po čase Jan Skalský, mluvčí severočeských rybářů. Dobrý den.
2: Dobrý den a Petru vzdar.
1: A Petru vzdar. Zrovna jsem se chtěla zeptat, jestli to je na rozloučenou to Petru vzdar nebo i na přivítanou.
2: Dá se použít oboje.
1: I na přivítanou, dobrá. Pane Skalský, máme tady krásný podzim, takže to se úplně nabízí, abychom hned přistoupili k našim podzimním výlovům a hlavně k těm, které budou veřejné, to naše posluchače nejvíc zajímá.
2: Ano, severní Čechy nejsou úplně typicky rybníkářskou krajinou, jako například jižní, ale i zde máme výlovy, které jsou veřejné a veřejnost je může navštívit. Aktuálně se jedná například 17.10. o nádrž Barbora v Duchcově, nádrž přímo ve městě, oblíbené místo návštěvníků. A poté 31.10. proběhne výlov zámeckého rybníka v Teplicích, jedná se o horní rybník a také výlov habrovického rybníka, který asi láká nejvíce návštěvníků.
1: A ten bude kdy?
2: Ten je také 31.10.
1: 31.10. Kdo ještě nikdy nebyl, pojďme takový výlov popsat. Jak takový výlov vypadá?
2: Nádrž je samozřejmě třeba upustit dostatečně předem, upouští se postupně, aby se ryba stála do loviště. To většinou bývá prostor u hráze, u takzvaného požeráku, kudy otéká ta voda a následně většinou následuje, poté je zátah sítěmi a záleží na tom, kolik ryb se podaří na první zátah vytáhnout a případně následují i další zátahy.
1: Já mám ryby ráda, takže mě samozřejmě zajímalo, jestli na takovém výlovu třeba na habráku se dá, kromě toho koukání, i nějaká ta rybka pořídit, jestli tam rybáři nám tu rybu nějak připraví přímo do naší kuchyně.
2: V případě habrovického rybníku určitě tam probíhá jak prodej ryb, tak zájemci většinou si mohou zakoupit i uzené ryby, které na místě jsou. V případě čerstvých ryb se jedná primárně o kapra a amura.
1: Mhm. A které to maso je lepší? To amuří chutnější nebo to kapří?
2: Ono záleží vždy na chuti, protože amur má o něco jemnější maso, ale někdo zase preferuje toho kapra, protože i u toho kapra může být rozdíl samozřejmě dle toho, čím je krmen, kde rostl. Takže tam může být těch vlivů hodně, ale důležitá bývá také příprava. Ve výsledku spousta lidí se bojí ryb právě z toho důvodu, že je neumí připravit. Takže pokud se to opravdu umí, tak je jedno, jestli kapr nebo amur, výborná ryba nebo výborné jídlo se dá udělat z obou druhů.
1: Tak začali jsme dělat našim posluchačům hnedka na úvod chutě, kdo má ryby rád, tak samozřejmě nemusí kupovat ty mořské ryby, ale může si pořídit ty naše české čerstvé. Kromě těch výlovů můžeme někde sehnat takhle čerstvou rybu? Nějaké tipy, že byste nám dal?
2: Jedna u nás na severu Čech, jedná se o některé menší sádky, ale především čerstvá ryba nejčastěji se dá potom zakoupit na Vánoce, kdy prodáváme jak jako severočeský územní svaz ryby v Chabařovicích, tak některé naše místní organizace.
1: No a my se s naším hostem Janem Skalským na Českém rozhlase Sever za chvilinku ohlédneme za letošním horkým létem, a to právě z hlediska ryb a rybářů.
3: Český rozhlas Sever, písničky, které nestárnou.

0: Partnerem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Hostem dopoledního expresu Českého rozhlasu Sever je dneska Jan Skalský, mluvčí severočeských rybářů. Pane Skalský, máme 15. října, takže myslím si, že už je teď dobrý čas ohlédnout se za uplynulou letní sezónou a nebyla zrovna jednoduchá, byla to sezóna náročná. Myslím teď, co se počasí týká, opravdu léto bylo velmi horké, velmi suché. Co to znamenalo pro rybáře?
2: Samozřejmě problémy, protože pokud máme málo vody, vysoké teploty, tak máme zvýšené riziko úhynu a zároveň kvůli tomu musíme i omezovat například krmení nádrží. Protože pokud by jsme ta ryba v určitých podmínkách přestává přijímat potravu a pokud by se dále krmilo, to krmení by mohlo tlít na dně, mohla by se dále zhoršovat jakost vody a následně by mohlo docházet k těm úhynům. A není to otázka pouze nádrží, protože my v posledních letech sledujeme stále více i vysychání toku. My se snažíme chovat například pstruha obecného, naše původní populace. Ale máme problém, že vysychají toky, které dříve měly stabilní průtok i v létě. Už to není pravidlem a zároveň s tím se skloubí problém ten, že nám i stále se nám zvyšuje množství predátorů. Takže stále větší množství predátorů se nám stahuje na to stále menší množství ploch, kde jsme schopni třeba tyto lososovité druhy ryb chovat.
1: No pojďme tedy ještě k tomu teplu, k tomu vedru, k tomu klimatu. Ovlivňuje nějak změna klimatu tedy konkrétně váš obor?
2: Určitě, protože vysoké teploty, jak jsem zmiňoval, znamenají i zvýšené riziko úhynu. To zvláště na nádržích, které jsou například ekologicky zatížené z minulosti, například velkým množstvím sedimentů, protože pokud se podíváme na některé nádrže, do některých se desítky let dostávaly sedimenty z plachy z polí kvůli nevhodnému hospodaření, nečištěné odpadní vody, to znamená i množství fosforu a dalších látek, které podporují například růst cinic. Hmm. A tam pak záleží na počasí a některých vlivech a může to znamenat obrovský problém, pokud dojde k určité souře okolností.
1: Takže jste zaznamenali v letošním roce zvýšené úhyny u nás na severu Čech? Ryb.
2: Měli jsme mírnější úhyny, ale bylo to způsobené i tím, že jsme na některých nádržích začali vzduchovat, případně se přistoupilo k opatřením na snižování objemu například sedimentu. Takže do některých nádrží se aplikují speciální bakterie a zároveň některé nádrže jsme ale museli i pro rybáře uzavřít. Protože pokles hladiny byl takový, že prostě už nebylo vhodné, aby ten rybolov byl na nich dále povolen. A na některých nádržích jsme doteď nemohli obnovit, protože ten vodní sloupec
1: se
2: stále neobnovil. Máme zde říjen, ale ty srážky prostě nejsou takové, které bychom potřebovali. A co naprší, tak to často vsákne a do těch nádrží, kde ta voda chybí, se prostě ta voda často nedostane.
1: Hmm. Tak jaké druhy ryb třeba rybáři na severu Čech vysazují, o tom budeme mluvit v dopoledním expresu Českého rozhlasu Sever s Janem Skalským hned po písničce.
3: Volby 2026. Senátní volby jdou do druhého kola. Čím vás chtějí přesvědčit kandidáti, kteří do něj postoupili? Poslechněte si jejich názory v senátním duelu. Už dnes v 17.30 v našem vysílání. Volby 2026. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: pořadu host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Dopolední expres Českého rozhlasu Sever pokračuje s naším hostem Janem Skalským, mluvčím severočeských rybářů, a pojďme k zarybňování, pane Skalský. Daří se vám naše revíry v Ústeckém kraji nebo na severu Čech zarybňovat?
2: V průběhu roku se dařilo, samozřejmě to hlavní gro nás čeká nyní na podzim, tam uvidíme i jak dopadnou výlovy chovných nádrží, ale snažíme se vždy v jarních měsících vysadit pokud možno co největší množství ryb, a v průběhu roku, zvláště v tom létě, je to potom slabší. Je to samozřejmě dáno i počasím, protože nemůžeme velké množství ryb převážet ve vysokých teplotách, takže přes to léto distribuujeme spíše řekněme menší množství kapra, případně například pstruhy duhové do vybraných toků. A tam se dařilo, tam jsme plnili plány. Aktuálně už se plně zaměřujeme na ty distribuce do těch myopstrových revírů. Tam vždy začínáme z pravidla kaprem, začíná se v těch chladnějších oblastech, kde bývá ta sezóna i kratší, takže například Šluknovský výběžek a podobně. A ty distribuce budou probíhat, řekněme, až do konce listopadu, začátku prosince, jako vždy.
1: Kapr, pstruh duhový, ještě nějaké další ryby, dalšími rybami zarybňujete?
2: To druhé spektrum je velice široké, takže určitě nechybí bílá ryba, pod tím si můžeme představit sejny, plotice, perlíny, stejně tak okouny, štiky, candáty. Vysazovali jsme také úhoře, menší množství sumce, amura bílého a další druhy. Takže to spektrum je opravdu velice široké.
1: A dá se říct, kterým rybám se v těch severočeských řekách, tocích a nádržích nejlépe daří?
2: To se dá říci těžko, protože každý druh je jiný, každý vyžaduje jiné podmínky a často je to také o tom, jaké druhy mají rybáři v oblibě. Takže rybáři nejčastěji a nejraději loví například kapry, stejně tak ty pstruhy duhové, a stává se takovou módou, že se nám i zvyšuje počet rybářů, kteří preferují metodu chyť a pusť, tedy že si uloví rybu, udělají si například snímek. Tam opravdu doporučujeme krátký snímek, netrápit tu rybu dlouho na břehu, protože někteří kvůli hezké fotce bohužel jsou schopni s tou rybou manipulovat tak, jak si úplně nezaslouží. Takže toto také řešíme. Ale tento trend tady máme.
1: Vy jste se mi při písničce zmínil o tom, že Labe je vyhlášené trofejními rybami. Co to znamená?
2: Trofejními rybami je, říkám, ta éra sociálních sítí prostě znamená i éru lajku. Takže lidi, zvláště nebo rybáři, mají rádi krásné ryby. Poslední dobou je i v módě krásné ryby ve společnosti hezkých rybářek. Takže to Labe, jak říkám, jsou zde kapři přes 20 kg, sumci přes 2 metry, velcí amuři, ale stejně tak i další velké ryby, parmy, podoustve, okouni. A ta řeka je tak uživná, že dá se říct, že všechny druhy tady mohou dorůstat trofejních velikostí.
1: No, když je ta řeka tedy slavná těmi trofejními kusy, těmi rybami, tak sjíždějí se sem třeba prostě milovníci tohoto sportu, fanoušci nějak třeba i z vzdálenějších oblastí?
2: Doslova z celé republiky a nejen od nás. Už jsem i jako rybářská stráž kontroloval dokonce lovící z Anglie, Nizozemí, a ti rybáři, které kontrolujeme nebo u kterých víme, že navštíví naše revíry, jsou opravdu ze širokého okolí.
1: Ale to už vlastně třeba z té Anglie přijedou lovit pro tu fotku, ne pro to dovést si kapra do Anglie.
2: Většinou ty trofejní ryby nebývají úplně vhodné k jídlu, takže tam opravdu se jedná primárně o ten cílený lov velkých kaprů, velkých sumců a dalších druhů.
1: Hostem dopoledního expresu Českého rozhlasu Sever je i dál Jan Skalský, mluvčí severočeských rybářů.

0: Sponzorem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Hostem dopoledního expresu Českého rozhlasu Sever je dneska Jan Skalský, mluvčí severočeských rybářů. A my se teď pojďme podívat k našim revírům, pane Skalský, na naše břehy, k našim řekám, rybníkům, k našim nádržím. Je tam všechno v pořádku? Nejsou tam nějaké problémy třeba s pytláky nebo s lidmi, kteří načernoloví bez povolenek? Jaká je situace u nás v našem kraji?
2: Lidé jsou různí a socioekonomická struktura obyvatelstva na severu Čech je, jaká je. Takže určitě řešíme pytláky, řešíme i další přestupky na úseku rybářství. Často je pocit, že většinu přestupců tvoří cizinci, ale není tomu tak. Pokud se podívám například na čísla za minulý rok, tak jsme řešili přibližně 200 přestupků na úseku rybářství, z toho nějakých 50 pytláků. A ti cizinci tvoří přibližně 23% přestupců, takže to není tolik. A ta struktura je opravdu velice široká. Nedá se znovu říct, že by to byla jedna národnost. Máme tady občany sousedních států, občany východní Evropy, ale občas je i zajímavé, že se nám objeví i pytláci z celého světa doslova. Takže letos jsme například řešili pytláky ze Španělska, nedávno se řešili pytláci z Iráku, ale stejně tak jsme na revírech na severu Čech i v minulosti řešili například pytláky z Číny, přestupce z Indie.
1: Kde se tady vzali?
2: Opravdu občas u té vody zjistíte, že těch lidí, že ta struktura je tak pestrá, ale lidé jsou různí.
1: A dá se říct, který přestupek rybářský je třeba nejčastější?
2: Nejčastějším jsou většinou ty mírnější přestupky, takže například lov mimo stanovenou denní dobu lovu, ale bohužel často máme právě i problémy s tím pytláctvím a zase jedná se o problémy, řekněme, i regionální, protože jsou místa, kde těch problémů je více. Například na Žatecku máme problém i s organizovanou skupinou, která byla několikrát zadržená, ale stále ty problémy jsou. Nedávno opět byly u vody spatřeni. To samé, něco podobného řešíme na Ústecku, poblíž Povrlu, také problematická skupina, která se stále pytláctví dopouští. Ale my jako rybářská stráž se snažíme spolupracovat a nejen jako rybářská stráž, ale svaz i s dalšími orgány státní správy, takže na řadě míst probíhají společné kontroly s policií České republiky, například pohřiční oddělení Brna, městskou policií, na Ústecku, Teplicku, Litoměřicku i dalších místech, stejně tak státní plavební správou Povodí Labe. A díky těmto společným kontrolám je možné řešit i problémy, které samostatně ty jednotlivé složky nemohou, ale pokud se spojíme, tak jsme schopni efektivně řešit nepořádek u vody, černé skládky, protože buďme upřímní, často to není po rybářích nebo po pytlácích, ale obecně je to mnohdy odpad i po lidech, kteří nemají s tou vodou, řekněme, nic společného, ale jedná se o osoby například bezdomová, osoby pod vlivem omamných a psychotropních látek, případně řekněme jedince, kteří se věnují kradení kovů a opalování kabelů, takže to je problém například na tom Ústecku, který řešíme pravidelně, stejně taky s těmi narkomany.
1: Pojďme od pytláků k těm zvířecím predátorům. Jaké jsou tam problémy?
2: Tam nám škody bohužel narůstají, protože se nám zvyšuje populace vydry. Vydra je přísně chráněná. My chápeme, že vydra je původní náš živočich, do naší přírody patří. Začala být chráněna v době, kdy jich bylo opravdu málo. Ale dostali jsme se aktuální na stavy, kdy vydra nemá přirozeného predátora. A ty stavy neustále rostou, ale ty škody nám nejsou dostatečně kompenzovány. Stejně tak se nám zvyšuje problém i s volavkou kormoránem. Ten kormorán je to především otázka zimy, protože ta populace, která u nás hnízdí, není tak velká. U nás je problém s tou populací, která je z Pobaltí, Polska, Běloruska a táhne k nám na zimu. Kormorán dřív nebyl problém, protože u nás nezimoval. Zimoval na Balkáně. Takže není to o tom, že prostě by tahle populace silná, tažná do naší přírody jednoznačně patřila, protože on tady prostě historicky nezimoval. To je otázka posledních desetiletí. A tento živočich se tak rychle množí, že i naštěstí v některých státech právě, kde jsou ty silné populace, které k nám létají zimovat, už řeší i metody, jak omezovat jejich populace. Například natíráním vajec tak, aby se nevylíhly, a dalšími metodami, protože samotný odstřel může být poměrně drastický, ale není tak efektivní jako tlumení té populace třeba právě na těch hnízdištích.
1: Tak otázka na závěr, pane Skalský, je 15. října, máme už začít řešit naší kapří večeři štědrovečerní?
2: Myslím si, že brzo. Jsou rybáři, kteří si už nyní uloví například svého kapříka,
1: dají ho do mrazáku
2: a vyndají před štědrým večerem, ale myslím si, že je ještě čas, protože ta sezóna hlavních výlovů teprve začíná.

0: Českým rozhlasem Sever se teď jdeme podívat, co zajímavého se dneska děje v Liberci. 113 středních škol a firem se od dneška představuje v liberecké aréně. Vrcholí tam veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí Eduka Week. Podrobnosti má redaktorka Johana Tománková. Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne. Na Eduku každoročně chodí 20 až 30 tisíc návštěvníků. Nejčastěji to jsou děti 7., 8. a 9. tříd, které hledají inspiraci, kam jít na střední školu. Jsou tam stanoviště, kde se různé školy prezentují. V letošním roce se Eduka soustředí zejména na školy z Libereckého kraje, jsou tam ale také některé, které nemají v kraji zastoupení.
0: Spolu s dětmi tam chodí ale taky rodiče nebo ti, kteří chtějí najít novou práci.
1: Přesně tak, Eduka totiž úzce spolupracuje s Libereckým krajem a úřadem práce. Mají k dispozici přesné statistiky o nezaměstnanosti. V aréně se tedy prezentují z Libereckého kraje velké firmy, které hledají nové talenty. Zároveň je tam i několik stanovišť s poradenstvím. Lidé tam najdou nabídky práce, rekvalifikací a kariérního rozvoje. Na jednom místě tak návštěvníci najdou možnosti vzdělávání a také pracovních příležitostí v kraji.
0: Eduka trvá celý tento týden. Jaké jsou doprovodné akce?
1: Celý týden se v kraji konají různé přednášky a konference. V první polovině týdne mohly třeba děti základních i středních škol navštěvovat různé firmy, aby měly lepší představu, jak vypadá jejich pracovní prostředí. Eduka se zaměřuje i na malé děti, pro které je program třeba v městské knihovně v Hrádku nad Nisou, potom v Liberci, v Dinoparku, v Botanické zahradě nebo na náměstí doktora Edvarda Beneše, kde se děti s rodiči můžou podívat na Fab Lab University. To je pojízdná dílna, kde si lidé můžou vyzkoušet moderní technologie, zjistit, co dnes dokáže 3D tisk, robotika nebo virtuální realita. A připomenu, že celý program Eduky potrvá do soboty.
0: Pozvala vás Johana Tománková, my děkujeme a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

desátý ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: dopoledním expresu Českého rozhlasu Sever vždycky předpolednem zaskočíme do kuchyně za Slávkou Brádlovou, něco dobrého si uvařit. Tento týden je týden cuketový, tak jdeme si poslechnout další recept.
1: Vaříme se Slávkou.
2: Dnes si v tom cuketovém týdnu dáme cuketové placky. Přípravu nám urychlí pečení v troubě a podávat je můžeme třeba se stejným dipem jako tu včerejší smaženou cuketu. Tak, základní rozpis surovin. 2 středně velké cukety, 1 mrkev, 1 vejce, nějaké větší anebo 2 malá, k tomu asi 5 lžic hladké mouky, případně trochu strouhanky, 1 malá cibule, česnek, sůl, pepř, majoránka. Pokud nestíháte zapsat nebo si zapamatovat, všechny naše recepty najdete na webu Českého rozhlasu Sever. Tak a teď na ten postup. Omytou cuketu nebo cukety nahrubo nastrouháme, předem loupat můžeme i nemusíme. Osolíme, necháme vypotit a po 15 minutách vodu vymačkáme. Mrkev oškrábeme a najemno nastrouháme, cibuli nakrájíme nadrobno. Všechno smícháme, přidáme vejce, mouku, koření, sůl, utřený česnek a promícháme. Z hmoty vytvoříme placičky, naskládáme je na pečící papír na plechu a ve středně předehřáté troubě upečeme. Když první strana zezlátne, poznáme to na okrajích, obrátíme placičky a dopečeme. Můžeme je podávat se stejným dipem z osolené zakysané smetany a utřeného česneku, jako tu včerejší cuketu smaženou v trojobalu.
1: Vaříme se Slávkou.

0: Je 12 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Soud dostal návrh na přezkum voleb v Mostě. Podal ho neúspěšný kandidát. Lyžařské areály v Ústeckém kraji se připravují na zimní provoz. Nový Bor žádá o dotaci na další úseky cyklostezky do České Lípy. Dnes bude přes den postupně oblačno až zataženo. Teploty čekáme do 16 stupňů. Jsou tu zprávy a Barbora Kučerová. Dobré poledne. Krajský soud v Ústí nad Labem se zabývá návrhy na přezkum voleb v Kryrech na Lounsku, v Chomutově a v Mostě. Podněty na správní soudy je možné podávat do 23. října. Mosteckého magistrátu se týká návrh, který podal Jakub Ihačinec. Kandidoval na 23. místě vítězného hnutí pro Most, které získalo 22 mandátů v 45 členém zastupitelstvu.
2: Jakub Ihačinec z Hnutí pro Most se tak stal prvním náhradníkem. Ve svém návrhu zveřejněném na úřední desce soudu má za to, že šlo o chybu při přepisu výsledků ze sčítacích archů do zápisu o průběhu a výsledku hlasování. Hlasy přibližně 30 kandidátů byly podle něj v jednom volebním okrsku zapsány jako nula. Z Mostu Jana Vytázková, Český rozhlas.
0: Ski areály v Ústeckém kraji se připravují na lyžařskou sezónu. Kromě klasické údržby a revizí mají některé areály novinky, jako například v Bouřňáku na Teplicku. Tam je nově zrekonstruovaný bufet. V Alšovce na Chomutovsku vylepšili přístupové cesty kolem Bystra i kolem parkoviště. A ve ski areálu v Mezihoří na Chomutovsku se snaží připravit novou ski alpovou trasu. Popsal to člen spolkového výboru Jan Skřivánek.
3: Zatím probíhají jednání s vlastníky lesa a máme připravenou trasu, kterou bychom rádi vyznačili i v terénu a v mapách. Věřím, že se nám to do zimy nebo do začátku zimy povede, protože ski alpinistů přibývá i v Krušných horách.
0: Nový Bor v říjnu otevřel druhou etapu cyklostezky do sousední České Lípy a už připravuje další. Na stavbu navazujícího zhruba přes kilometr dlouhého úseku z Chotovic do Pihelu má radnice povolení a připravuje žádost o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Zastupitelstvo také na konci září schválilo odkoupení jednoho potřebného pozemku za zhruba 360 tisíc korun. Město to uvedlo na svém webu. Ukrajina podle agentury Reuters obnovila údery na ruské rafinérie. Gubernátor Ryazanské oblasti Pavel Malkov na sociálních sítích napsal, že drony způsobily požár v tamním ropném zařízení. O obnovení úderů mluvil v rozhovoru pro list Financial Times ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Kyjev útoky na ruská ropná zařízení na několik dní přerušil potom, co americký prezident Donald Trump ohlásil energetické příměří. Moskva ale podle Zelenského na ukrajinskou energetickou infrastrukturu útočí dál.
1: Počasí.
0: Mlhy z rána se už postupně rozpouští, přes den bude oblačno a přechodně až skoro zataženo. Teploty čekáme do 16 stupňů a na horách 11 až 14 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Nehoda se stala na silnici číslo 13 v Přestanově mezi Ústím nad Labem a Duchcovem. Srazila se tu dvě osobní auta, tak čekejte zdržení. A dvě osobní auta se srazila i na Českolipsku v Zákupech v ulici Borská. Projíždějte i tady se zvýšenou opatrností a jezděte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Písničky na přání s Miroslavem Tartárkem.

Písnička, která nestárne, to byla Petra Janů a pak, že je to hřích. Posloucháte Český rozhlas Sever a polední písničky na přání. Od mikrofonu vás už také zdraví Miroslav Dartárek. Dobrý den, no a hned tady máme pro vás také nachystané kontakty do studia. Pokud neznáte, dobře poslouchejte. Tak telefon, na který můžete volat, tedy volat si o písničku, ten má číslo 475 212 212. No a o písničku se také můžete napsat, a to buď SMS-kou, kterou pošlete na 90 011 04, to je to číslo pro SMSky a tvar musí být takovýto. První slovo zahrajte, mezera na jeden znak a potom text vašeho vzkazu. A nebo pište na e-mail, to také jde, adresa sem ke mně, sem k nám do studia, ta je zahrajte@rozhlas.cz. Tolik tedy, co se týče kontaktů do písniček na přání a teď už tady mám nachystanou první SMSku. Pro manželku Terezu k dnešnímu svátku písničku Tereza zpívá Babi a Miky Rivola. Děkuju, Martin. Tak všechno nejlepší, vlastně všechno nejlepší všem Terezám tomu dnešnímu svátku. Hlavně hodně zdraví. No a ta písnička může být pro všechny také.

0: Politiny Miky Rivola, Babi Rivola, písnička Tereza, ještě jednou všechno nejlepší k svátku k Tereskám. No ale já už tady mám nachystaný první telefonát po 12. hodině na úvod. Tady mám Semily a posluchačku Irenu. Dobrý den.
1: Dobrý den, já vás zdravím všechny.
0: Já vás vítám.
1: A mám velkou prozbičku.
0: Povídejte.
1: Moc se mě stejská po mý mamince a i tatíkovi, který už bohužel jsou v nebíčku. Ale moje maminka se o mě hodně stará, já jsem těžce postižená a tak mě dávala prostě všechnu lásku. Já bych jí teď to chtěl aspoň dát zahrát, tu písničku, na který jsme se spolu domluvili, a ještě bych to dala zahrát její kamaráce, paní Marušce Krauzový.
0: Dobře. No a domluvili...
1: A kterým se to líbí, prostě.
0: Taky pro vás samozřejmě. Stříbrný měsíc jsme si domluvili. Děkujeme, děkujeme z Českého rozhlasu Sever. Taky pro vás Stříbrný měsíc v provedení Evy Karasové a Petra Ludvíka. Tak krásný den a naslyšenou.
1: Naschledanou.

0: Eva Karasová, Petr Ludvíka, Stříbrný měsíc, další telefonát už je nachystaný. Z Doubice se k nám dotelefonovala posluchačka Denisa. Dobrý den.
1: Dobrý den, Mirku, zdravím vás a všechny posluchače Rádia Sever.
0: Děkujeme.
1: A chtěla jsem poprosit o písničku od Leška Semelky, Jsi prostě nejlepší.
0: Bude
1: a bylo by to pro moji úžasnou tetu Blaženku do Varnsdorfu, která má dneska narozeniny, s přáním hlavně zdraví a ať má stále hodně životního elánu, který teda opravdu má velký, a ať jí to všechno vydrží a ať je šťastná, spokojená. A ještě pro mého přítele Ondru, který je tady se mnou na chatě,
0: tak
1: a pro
0: zdravím.
1: Všechny posluchače.
0: Dobře, tak si to tam užívejte, dokud to jde na té chatě.
1: Jasný.
0: Těm narozeninám nám také i ode mě všechno. No ta písnička zazní za malý okamžik, takže Lešek Semelka, Jsi prostě nejlepší, a vám přeju hezký den a naslyšenou.
1: Díky, Mirku, naschle.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude bývalý slovenský fotbalový brankář a reprezentant Kamil Čontofalský.
2: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Lešek Semelka, si prostě nejlepší, jsou tady písničky na přání, posloucháte Český rozhlas Sever a já tady mám někoho dalšího nachystaného na telefonní lince. Nachystaná tam je Blanka z Děčína, kterou také srdečně vítám. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane Míro, zdravím vás a všechny posluchače, který si dávají zahrát písničky a já bych chtěla jako pro sebe, pro vás a pro všechny lidi bych chtěla to La Paloma Blanca.
0: Jo, jste mi to tady i zpívala. Paloma jmenuje. Blanca, vy jste říkala, že si to ráda i zaspíváte s rádiem, tak já vám to umožním.
1: Určitě.
0: Takže George Baker Selection i pro vás, ať máte krásný den, no samozřejmě to štěstíčko, až budete volat. Naslyšenou.
1: Ano, ano. Naslyšenou, pane Míro, naschledanou.

0: George Baker Selection, Paloma Blanka, jsou tady písničky na přání za námi. První tři telefonáty v písničkách na přání, než tady budou další. Pojďme se také podívat třeba na e-mail, co nám dneska píšete, a už tady vidím. Dobrý den, rád bych poslal písničku na přání a pozdrav všem lidem, kteří mají rádi krále popu, a samozřejmě také všem ostatním posluchačům jen tak pro radost, aby měli opravdu dobrý den. Moc rád bych si poslechl písničku od Michaela Jacksona, skladbu Air Song. Děkuju, Lukáš. Lukáši, jdeme hrát Michaela Jacksona.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Písničky na přání.

0: Airsong, Michael Jackson, písničky na přání. Ještě před chvíličkou jsme tady měli také na telefonu Blanku z Děčína a ta další posluchačka se jmenuje také Blanka. Ale ta Blanka nám volá z Prahy. Ve vysílání vítám paní Blanku, dobrý den.
1: Dobrý den, tady Blanka z Prahy a chtěla bych zahrát pro svou milovanou vnučku dneska svátku písničku Tereza. Děkuji moc krát.
0: Rádo se stane, i ode mě všechno nej. Děkuji. A písnička bude samozřejmě od Valdemara Matušky. I pro vás, ať se v Praze máte hezky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

Volby 2026. Senátní volby jdou do druhého kola. Čím vás chtějí přesvědčit kandidáti, kteří do něj postoupili? Poslechněte si jejich názory v senátním duelu. Už dnes v 17.30 v našem vysílání. Volby 2026. Český rozhlas Sever. Písničky, které nestárnou.

písnička, která nestárne a kterou si také vybíráte v písničkách na přání. Tak to byly Brontosauři a Valčíček. Písničky na přání stále pokračují. Než tady bude další telefonát, mám tady teď nachystaný další z vašich e-mailů a jak se dívám, budeme přát k narozeninám. Dobrý den, prosím, zahrajte písničku pro paní Lidušku Šmídovou z Mostu k dnešním narozeninám. Přejeme jí hodně štěstí, spokojenosti a hlavně zdraví. Vlasta s Maruškou. Písnička je také nachystaná, tady je Jaromír Majer a malý přítel z města N.

0: Písnička, kterou jsme hráli k narozeninám, to byl Jaromír Majer a Malý přítel z města N. Pojďme se vrátit k telefonní lince číslo 475 212 212 a po velmi dlouhé době rád ve vysílání vítám paní Evu z Rastavy. Dobrý den.
1: Dobrý den, přeji vám krásný, sluneční je tady den a poprosila bych tu písničku, jak jsme se domluvili, a přeji vám všem hezký den a krásný podzim.
0: A já vám také pěkně. To stejné, vy jste mi tady vyprávěla, děkuji, že jste dnes viděla na ČT jeden ano. hezký dokument o Juditě Čezovské, tak si od ní pustíme ano. to Akropolis Adie, jak jsme se domluvili.
1: Ano, vyprávěla, děkuji.
0: Mějte se krásně a naslyšenou.
1: Nakledanou.

0: Judita Čeřovská a Akropolis Adie, písničky na přání s telefonem Proudu. Pojďme se věnovat dalšímu z telefonátů. Ze Hřivic nám volá paní Anděla. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane Míro, zdravím vás a všechny posluchače.
0: Děkuju.
1: A dneska bych chtěla poslat písničku pro hezký den. Dneska zatím Pepovi do Štětí, potom Hanice do Touchovic, Božence do Jirkova a do Žabce a Kolčavům na Smolnici a do Pnětluk.
0: A také vám samozřejmě.
1: A do Německa a Jarmilce do Nuslí.
0: Dobrá. A jakou písničku si pustíme, jestli prozradíte za mě?
1: Byl jsem
0: country nebi, já ti pomůžu. Nebi. Já vám ano. pomůžu. Tak Mirek Hofman a samozřejmě i pro vás, ať se vám hezky poslouchá a i dál krásný den s námi. Naslyšenou.
1: Vám taky, děkuju, naslyšenou.

jsem podivný sen. Tóny nebeské harfy mě pozvedly z lůžka a unášely ke hvězdám. A byly to hvězdy, že tajil se dech. A ta z největších mě uvítala hned u diamantové brány. Peciklár. Pojď, tady jsou všichni, které jsi znal a na které tak rád vzpomínáš. A já uviděl plejádu hvězd. Oce country hudby Jimmyho Rogerse, elegantního Marty Robinse, uhlazeného Jima Reevese, usměvavého Ernsta Tuba, stvořitele bluegrassu Billa Monroea, mýtického Henka Williamse, a tam vedle Evy Olmerové na mě mával i Michal Tučný.

A pak mi Peci představila další hvězdy. Provedla mě dvoranou slávy se všemi zlatými kytarami, benži, skřipkami a platinovými deskami, které tu všude visely na stříbrných nítích. Pojď, zvala mě dál. Nejsou tu jen zpěváci a hudebníci, ale i herci. A já viděl další a další osobnosti, které jsem vždycky obdivoval.

Tex Ritter, Jirka Grossman, Roy Ekaf, Johnny Horton. Jeden vedle druhého se usmívají a laskavě mi kynou rukou.

Pak mi Pesi podala velkou knihu se zlatou ořízkou a povídá: tady jsou jména těch, kteří sem přijdou v příštích stoletech. Otevřel jsem knihu, co stránka to jedno jméno vyražené zlatým písmem. Johnny Cash, Dave Dudley, Paul Newman, Willie Nelson, Tom T. Hall, Don Williams, Gregory Peck, Chris Christopherson, Dolly Parton, Buck Owens, Flett, Scruggs, Bobek, Martinová, Hoffman. Hoffman? Nevěřícně jsem se k ní otočil. To i já. Schovývavě se usmála. To je Dustin, chlapče. Dustin Hoffman. A pak jsem se probudil.

0: Píseň ze stejnojmenného alba a píseň z roku 1997. A tak to byl Mirek Hofman a Byl jsem v country nebi. No a jsme ve finále. Polední písničky na přání končí, ale jestli se na vás snad nedostalo, tak další tady budou už po 18. hodině. Za chvíli v našem vysílání čekejte další aktuální zprávy. A hned potom začíná pořad Alex a host. A co jsem pro vás zjišťoval, tak hostem bude dnes bývalý slovenský fotbalový brankář a reprezentant Kamil Čontofalský. Tak ať se vám hezky poslouchá Český rozhlas Sever a po 18. hodině se těším u večerních písniček na přání naslyšenou. Loučí se Mirek Tartárek.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: V Teplicích bude i další 4 roky vládnout koalice ANO a Volba pro Teplice. Návštěvnickou sezónu pod Krušnohorského technického muzea v Kopistech u mostu poznamenaly letní vysoké teploty. Nový obchvat Svoru na Českolipsku má měsíc zpoždění. Dnes bude přes den postupně oblačno až zataženo. Teploty čekáme do 16 stupňů. Jsou tu zprávy a Barbora Kučerová. Dobré odpoledne. V Teplicích bude i další 4 roky vládnout koalice ANO a Volby pro Teplice. Lídři kandidátek dnes podepsali memorandum o spolupráci. Vítězná ODS bude v opozici. Koalice bude mít v novém zastupitelstvu 16 z 27 mandátů. Post primátora, kterým je dosud Jiří Štábl z ANO, zůstane stejnému hnutí. ANO získá také místo jednoho uvolněného náměstka. Rada města bude mít 9 členů, a to 5 za ANO a 4 za Volbu pro Teplice. Dnes o tom informoval primátor Štábl. Podkrušnohorské technické muzeum v Kopistech u mostu hodnotí končící turistickou sezónu jako úspěšnou. Návštěvnost ale výrazně klesla v horkých letních dnech, říká ředitel muzea Zbyněk Jakš.
2: To léto nebylo tak standardní, byly opravdu vysoké teploty, lidi úplně nechtěli navštěvovat nějaké takové památky a byli spíš u té vody nebo někde u klimatizace. Přes to léto to bylo takový trošku slabší, ale jinak si myslím, že ta návštěvnost je u nás taková standardní a pohybuje se mezi 10 až 12 tisíci lidmi za sezónu.
0: Po novém obchvatu Svoru na Českolipsku se řidiči projedou až o měsíc později. Původně měla být nová 2-kilometrová silnice hotová 16. října. Stavební firma ale požádala o prodloužení. Kvůli pokračující stavbě je dál uzavřená silnice ze Svoru do Šluknovského výběžku, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
3: Aktuálně pokládáme poslední vrstvy asfaltu, osazujeme svodidla a dokončujeme oplocení. Trasa překonává převýšení 100 metrů, proto řidiči ve směru na Rumburk využijí téměř kilometr dlouhý stoupací pruh. Součástí stavby za téměř 500 milionů korun je také 7 mostů, podchod pro pěší a ekodukt pro zvěř.
0: Návrhy Evropské komise na nové vlastní zdroje budoucího rozpočtu Evropské unie jsou pro Česko podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO naprosto nepřijatelné. Řekl to před začátkem jednání lídrů unijních zemí v Bruselu. Předsedovi české vlády hlavně vadí, že část příjmů ze spotřební daně z tabáku, emisních povolenek ETS a uhlíkového cla by nově směřovala právě do rozpočtu 27.
1: Počasí.
0: Dnes odpoledne zpočátku ještě může ojediněle přetrvávat mlha. Jinak očekáváme oblačno, přechodně až zataženo, jen místy přechodně polojasno. Teploty dnes naměříme do 16 stupňů. Při trvající mlze a na horách čekáme od 11 do 14 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na dálnici D8 ve směru na Německo u exitu 64 Řehlovice se převrátilo nákladní auto, tak na místě dávejte pozor. A v Turnově v ulici Ulíp probíhá vyšetřování nehody. Auto tam narazilo do sloupu veřejného osvětlení. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
4: Útok vám vyhraje zápasy, obrana tituly. Na jejím konci stojí člověk, který si nemůže dovolit téměř žádné zaváhání. Náš dnešní host patřil k výrazným slovenským fotbalovým brankářům své generace. Oblékal dres slovenské reprezentace i několika zahraničních klubů. Kamil Čontofalský je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
5: Dobrý den, pěkný den všem posluchačům.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Nosím černý brýle.

0: Naším hostem je Kamil Čontofalský, bývalý fotbalový brankář, reprezentant. Já jsem si v úvodu pomohla hláškou skotského trenéra Alexe Fergusona. Platí nebo ne? Je útok vyhrává zápasy, obrana tituly, je to tak?
1: Tak samozřejmě, ono se i hovorí, keď nedostanete gól, nemůžete prehrať. Je to jednoduchá matematika v tom futbale a je fakt, že dnes si obrany dominují a brankáři jsou neoddělitelnou súčasťou toho týmu, jsou strašně důležitý a dnes už ty nároky na těch brankářů jsou vyšší jako za mojich čas.
0: K tomu se dostaneme a ještě mi napadá ta hláška, nedáš, dostaneš.
1: Nedáš, dostaneš, to je něco úplně jiného. Ale zase je to spojené s brankárom, když brankár zmarí nějakou šancu, je z toho break, strelíte gól, tak je to vlastně rozdíl po gólovej. Ale je to taká starší hláška a sa to používalo skôr z takej povery, že když nedáte šancu, dostanete z toho a trenér povie, no pozri sa na to, no nedáš, dostaneš.
0: No. No, ale platí to dodnes.
1: Asi myslím, že platí to dodnes. Jako, nehovorím, že z každého breaku padají góly, ale platí to samozřejmě i dnes.
0: Vybavíte si gól, který vám zůstával, který jste dostal, který jste inkasoval a v hlavě vám zůstával ještě hodně, hodně dlouho po zápase? Taký smolný gól.
1: Ano. Jeden si vybavím právě teraz, keď se pozrím na moju ruku, protože mám taký deformovaný prst a je to...
0: Nějaký křivý,
1: no, ano. Je to od Cristiana Ronalda, keď jsme hráli na Benfike s národným týmom, bylo to z priamého kopu a já jsem tu loptu takto lízel, ještě jsem si trošku zdeformoval ten prst. Trafil jsem se hlavou do tyčky a ještě z toho byl gól, takže 3-1, nemám rád Cristiana od té doby.
0: To se vám musí špatně nosit případně snubní prsten, ne?
1: Ten nenosím, ale nosil jsem ho na druhé ruce, takže tak v pohodě. A prsten nenosím, takže to je fajn.
0: Vy už jste říkal, že na gólmany v současné době jsou větší nároky. Gólmani se více objevují, jakoby, jak hráči víc hrají, tak není to jenom o tom chytání. Vy jste to ještě nezažil, vy jste byl skutečně brankář, který stojí v té bráně a nezapojuje se, je to tak?
1: Tak jako zapojoval jsem se samozřejmě, ale trenéři to viděli neradí, protože vtedy se hrál fotbal systémem, že keď se odkopávala doslova lopta od brány, tak všetci šli na polovičku a brankář to někam kopol, do nějakého priestoru, ale byly to všetko dlhé nakopávané lopty. Dnes se rozohrává většinou, hovorí se tomu výstavba, alebo build-up na krátké vzdialenosti s tým, že zmenilo sa i pravidlo to, že vlastní hráči môžu vstupovať do pokutového územia. Znamená, že môžu si prihať na krátko a brankár je v tom zapojený do tej výstavby a potrebuje tú loptu dosť ovládať a musí vidieť ten futbal strašne, alebo dosť sa to trénuje v dnešnom futbale a je to už vlastně povinnost toho brankára, aby vnímal ten futbal trošku jinak a byl zapojený do té výstavby, jako se vraví, a musí prostě vědět hrát futbal.
0: Jak vás tak poslouchám, tak bych skoro řekla, že by vám to vyhovovalo teď být brankářem a je více to, se zapojovat.
1: Je to tak, jako já jsem si myslím, že na tu moju dobu jsem celkom slušně hrál futbal, ale jako v porovnání s dnešními brankáři by jsem už byl podprůměrný. Ale na tu dobu si myslím, že jsem byl celkom slušně nohami a rád jsem hrál futbal, myslím, že jsem ho celkom viděl, ale hovorím, trenéři to nemali radě, a keď jsem si urobil nějakou klučku, alebo keď jsem dal nějakou prihrávku na tu dobu riskantnou do středu ihriska, tak trenér mi nadával, Čaldy, kopni to nahoru, prostě.
0: No tak proč jste se stavil do brány? Proč jste nebyl útočníkem?
1: Když jsem začínal s fotbalem, tak mě bavilo asi skákat pod nohy a házat se do blata. Tak a to mi už zostalo, no. Ostal jsem v bráně.
0: Zůstal jste v bráně, takže nikdy jste to ani neskoušel být hráčem?
1: Ne, od malička jsem byl brankář a nějak potom mi to asi šlo. Ale zase byl jsem celkom malý na tu dobu a já jsem vyrástl až při běhu 2 roků celkom dost. No a pamatám se, že má hrozně bolili kolena, jak jsem vyrástl. A vlastně ani nikdo mi nevěřil, že vyrástl, protože nemal jsem pokom, rodiče nebyli nějak extrémně vysoký. Ale nakonec jsem vyrástl, si myslím, že akurát na tu brankářskou výšku a ostal jsem bráně. No a nakonec ani jsem netušil, urobil jsem celkou slušnou kariéru.
0: O té budeme mluvit určitě za malou chvíli. Naším hostem je Kamil Čontofalský.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Na vlnách Českého rozhlasu si povídám s fotbalovým brankářem, bývalým fotbalovým brankářem Kamilem Čontofalským, který se stal vlastně trenérem a teď mi dokonce jste mi prozradil, že jste začal trénovat, já to hnedka pustím ven, slovenskou reprezentaci, takže jste trenérem brankářů Mladé Boleslavy a ano. Zároveň tedy slovenské reprezentace.
1: Je to čerstvé, no teda jsem byl prvýkrát na zraze, jsme hrali čtvrt zápas, dá se povedat, taky malý turnaj. To je první formát v dějinách fotbalu, že za takto krátkou dobu se hrají 4 zápasy. Je to trošku novinka, jsme tam dlho, trošku ponorka, já jsem vlastně byl prvýkrát, nepoznal jsem tam to prostředí, ale uteklo to celkom rychle.
0: Uteklo to celkom
1: tak
0: rychle.
1: Tak my jsme hlavně získali body na rozdíl od vás a proto to bylo příjemnější. Teda jsem si trošku rypol, pardon.
0: Komu fandíte, když hraje Česko a Slovensko?
1: No tak jsem Slovák, takže faním Slovákům samozřejmě.
0: No ale já si taky rybnu, ale tady u nás, myslím, v České republice žijete déle, než jste kdy žil na Slovensku.
1: To je pravda, jako faním samozřejmě i českému nároďáku, ale stále jsem Slovák, takže prvom radě slovenskému.
0: Dobře, a potom mi řekněte, jaké jste měl pocity včera, když Mladá Boleslav prohrála s Bohemkou 1-0 a vy jste kdysi za Bohemku hrál.
1: Je to tak, blbé pocity samozřejmě, protože dneska jsem trenér Boleslavy a či jako hráč, alebo už i jako trenér nerád prehávam. A to, že to bylo na Bohemke tak vzdialeně trošku fandím, ale už to vnímám úplně jinak a samozřejmě moja práce je Boleslavy, takže fandím Boleslavy a jsem teraz momentálně tak trošku nadštvaný, že jsme to nezvládli včera a hovorím, vidím to z jiné perspektivy, ten štadion. Štadion stál stále rovnaký, a ještě keď jsem chytával já, tam se nič nezmenilo, ale to fandění je tam také dost nepříjemné prostředí, když to vidím z druhé strany.
0: Jak to?
1: No, to je Bohemka je tím pověstná. Ľudia nadávají na toho supera, na tých hráčov jednotlivých, takže mě teda včera nenadávali, ale jako takto v okolí a to je tam, je to dost nehostinné prostředí pro ten hostující tým. Tak to povím.
0: Tak, ale když jste vy přišel z Košic do Bohemky, což vlastně bylo vaše první zahraniční angažmá, když ano. To tak řeknu, vnímal jste to tak, že je to zahraniční angažmá, nebo
1: nevnímal,
0: jste se cítil doma?
1: Nevnímal jsem to tak ještě, sice už jsme byli rozdělený, ale tak já jsem vyrastal jako v Československu a vlastně začal jsem to vnímat, až když někdo povedal, že je to zahraniční angažmá, jsem si to nějak neuvědomoval, ale bylo. Bylo to samozřejmě a bylo to fajn, protože jsem přišel a celý ten kotol hned prvý zápas začal kričať Francúz, neviem, kde to vzali. A nakoniec fakt krásne spomienky na tie 3 roky Bohemke.
0: A to byli fanoušci...
1: Bohemians.
0: To byli fanoušci Bohemians, ano, ale to byli fanoušci stejní, ako sú dnes, myslím.
1: No, myslím si, že asi tak o generáciu a pol starší.
0: Ano, ale byli tak aktivní a tak slyšet?
1: Ano,
0: což vám určite. Tehdy mohlo
1: vyhovovať. Ne, tak to tam Dolíček bol vždycky známy tým, že bol plný a tí fanouškovia boli úžasní, keď som za ní chytal. Dneska to vnímam inak.
0: Keď jste za ně chytal a když se vám dařilo, ne?
1: Ano, keď se vám dařilo. A zase musím povedať, že veľakrát mi nadávali, že by na mě pískali, alebo toto si nejak nevybavujem. Tak. Určitě boli zápasy, které mi nevyšly, ale nepocitoval jsem nějakou zášť do strany fanušku.
0: Jak se cítí brankář, když dostane jeden gol, který vlastně rozhodne o to, že ten tým prohraje, což se stalo včera?
1: No, jako se cítí, ne? Tak samozřejmě cítí se platou, či na tom má nějaký větší podíl viny, alebo ne. To už si buď vyhodnotí on sám, alebo okolie, čo je pokokrát horší.
0: Jak jste to vyhodnotil vy, co by trenér?
1: To včerajší zápas hodíme za hlavu, my hrajeme za 2 dny zase, takže soustředíme se na další. Ale je to tak, že... No, ako sa cíti brankár, tak buď sa tým začne trápiť a potom je mimo do konca zápasu, alebo sa snaží to zahodiť za hlavu a koncentruje sa na zbývajúce minuty zápasu, a čož je tá lepšia varianta.
0: A ta každý sa stala?
1: No tak boli zápasy, keď človeku to vrtalo hlavou, alebo keď urobil nejaký kiks, ako sa vraví, dostal hlupý gol, tak samozrejme, že to mne vypustí z hlavy len tak a zneistie a ten zápas mu nevidí. A potom zase naopak sú zápasy, keď chytíte skoro všetko, čo ide na bránu, a to si pripadáte nepriestrelný. A si myslím, že taký zápasov bolo o niečo viac než tých horších.
0: A to posiluje to sebevedomí, istotu?
1: Určite, tak si vezmite vy, keby ste sa vám podarí, neviem, hrajete tenis treba, sa vám podarí jeden forehand, backhand, volej, čo aj sme, čokoľvek, tak potom narastíte a samozrejme si pripadáte, že na tom kurte lietate, takže to isté bráne. Ale každý to má individuálne, samozrejme. Ale ja som to mal tak, alebo myslím si, že väčšina, drtivá väčšina to má tak hráčov, celkovo obecne hráčov, nielen brankárov, že keď sa im niečo vydarí, tak samozrejme sebevedomie narastie a dovolujú si viac.
0: Kamil Čontofalský je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je bývalý fotbalový brankář Kamil Čontofalský, současný trenér Mladé Boleslavy a také slovenské reprezentace, trenér brankářů samozřejmě. My jsme mluvili o vašem v úvozovkách prvním zahraničním angažmá, což byla Bohemka, pak jste ale, kde jste hrál pod Vlastimilem Petrželou a za ním jste pak vlastně šel rovnou do Petrohradu, Zenit Petrohrad,
1: ano,
0: tak jmenoval. Já si říkám, teď váš ročník, vy jste ještě měl ruštinu ve škole, ne? Takže byl jste připraven, neměl jste tam problém jazykový?
1: Nemal. Já si pamätám, že do 3 měsíců jsem dával rozhovor už normálně jakoby do televizie, ale mal jsem ruštinu, myslím, 2 roky na základné škole, na střední už zase ne, ale dostal jsem se do toho, co myslím, celkom rychlo a právě i ta slovenčina, i ty ruštiny, co myslím, dost blízka a nemal jsem problém vůbec rusky.
0: A jak moc vám pomohlo i to, že tam byl trenér, kterého jste už důvěrně znal? A byl to Čech?
1: No, pomohlo, nepomohlo, a ako se to vezme. Já jsem ty začátky v Petrohradě úplně nemal na růžích ustlané, jako se vraví, protože trenér si tam vzal ještě dalších 5 českých hráčů a nechce zase vždycky všetkých stavať, takže vlastně prvé kolo, keď jsme hrali, si pamätám, domácí zápas, tak nepostavil mě, ale postavil domácího ruského brankára. A vysvětlil mi to, nebo nevysvětloval mi nič, Petrža nikdy nevysvětloval, zase nikdy nepáral, ale prostě jsem nechytal, protože těch cudzincov, alebo těch hráčů, kterých si on privedol, bylo dost, hrali. No, potom jsme hrali nějaký důležitý zápas vonku, u ťažkého supera, u majstra, úradujúceho na Lokomotiv Moskva. To bylo vtedy. Postavil mě, protože věděl, že mám rád ťažké zápasy, alebo prostě šli mi ťažké zápasy. Vyhrali jsme tam 2-1, takže ty Rusáci byli úplně nadšený, že je brankár, chodí na centre, že vie hrať, prostě chytil, pomohl jsem jim tam, že je to trošku něco jiné. No zase domácí zápas zase jsem nechytal, potom nějaký vonkajší zase jsem nechytal, zase ma nechal sedět 3 zápasy asi. A postavil ma v Moskve zase, vonku, na Dynamu. A to byl prvý zápas, keď jsme hrali všetci vlastně cudzinci, Čechoslováci, 5 Češi a já. No a my jsme tam dostali 7 gólov, lebo já jsem dostal 7 gólov. 7-0 jsme, 7 na to skončilo.
0: Ajajaj.
1: Já jsem po
0: za
1: zápas...
0: který jste mohl?
1: No tak jako, dostal jsem 7 gólov, no, čo k tomu dodať. Takže to byla velká facka, musím povedať, a po zápase mě fakt i vyhrkly slzy. No a
0: chtěl jste domů? Chtěl jsem domů.
1: Tak regulérně jsem chtěl domů a z hodou okolností hned druhý den jsem letěl si vybavit víza, takže byl jsem v Prahe asi 2 dny, byl jsem rád, že jsem vypadl z Ruska. A teraz já jsem přiletěl sem a tu všetko krásně rozkvitnuté, zelené stromy, slnečko svítilo, hovorím si, ježiš, tu je tak nádherně. Mně se nechcelo vůbec naspäť. A tam v Rusku přece jen tam zima je pokročilejšia a tam ještě v apríli nebo v dubnu všade šedivo, hnusně, nikde zeleň, skoro stále tma, inverzia. Hovorím, bože, čo tu robím. No, ale nějak ten rok jsem dokopal, potom jsem ještě chytal nějaký zápas, ale stejně jsem chcel odjít, no ale hovorím, prvý rok nebyl nič moc z mojej strany.
0: No a kdy se to zlomilo?
1: To se zlomilo nějak ten druhý rok, já jsem začal, chcel jsem nějak odjít, ale stále má nějak v Rusku nechceli pustit, ale respektive nebyl nikdo, kdo by má koupil, ale začal jsem občas chytat, hrali jsme nějaké poháre, tam jsem chytal. No a začal jsem jezdit za slovenský nároďák, trenér Galis, který mi jako důvěroval jako cudzincovi, teda cudzincovi, hráčovi, který působil v zahraničí. Takže jsem začal chytávat za slovenský národní tým a potom postupně vlastně i za Zenit. Vytlačil jsem Malafejeva z toho zbrány a byl jsem jednotkou a nakonec jsem tam ostal 7 rokov.
0: A zažil jste tam vlastně i své největší fotbalové úspěchy?
1: Bez pochyby, tak vlastně myslím si, že doteraz jsem jediný Slovák, který vyhrál pohár UEFA a super pohár, aj keď určitě na Slovensku máme o mnoho viac futbalistů, kteří mali o mnoho lepší kariéry, ale hovorím, tento primát si myslím, že mi patří dnes jako jedinému.
0: No i v České republice máme velkou řadu úspěšných a talentovaných brankářů, že?
1: Ano, bez pochyby.
0: Kamil Čontofalský je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Jste v dobré společnosti Českého rozhlasu a fotbalového brankáře, dnes už bývalého Kamila Čontofalského, který je naším dnešním hostem a který profesionální kariéru ukončil v dresu klubu Tampa Bay Rowdies. Prosinci 2015, jste už 11 let mimo.
1: To už je 11 rokov? Aha, no. Tyjo, to lečí, no. Je to tak?
0: Jak dlouho by vás zrálo to rozhodnutí ukončit profesionální kariéru?
1: To nějak ani nie. To prošlo tak nějak z dňa na deň. Mňa už to úplně nebavilo, ale zase mal som možnosť ísť na Floridu, do Miami, keď to nebolo za nejaké veľké peniaze. Hovorím, ja som tam platil väčší nájom za apartman, než som zarábal mesačnú výplatu, ale hovorím, Miami a slnko a ten život, tak to sa nenaskytne len tak a hovorím, ešte som mohol toho chytať.
0: A proč takže Rusku asi příjemná změna?
1: Co se počasí týká? No právě. Já jsem z Ruska kvůli tomu šel na Cyprus, kvůli rodině, aby si užili trošku slněčka. No a nakonec, potom jsem se vrátil nějak přes Grécko ještě do Slávie, ale potom po té Slávii, hovorím, výborná změna do toho, do Ameriky. A já jsem se rozhodl, že kde jinde ukončit kariéru, keď ne v Amerike na závěr. Jako fakt vůbec to nebylo o penězích, ale o tom životě a užívání si a ještě do toho člověk tam hrál, takže prvá sezona vlastně za Fort Lauderdale Strikers a druhou sezonu jsem ještě dostal ponuku právě z Tampa Bay Rowdies a tak jsem zvládl ještě jednu sezonu, respektive s tehdajšou paní a vlastně synom, tak jsme si vlastně urobili krásné časy v Americe.
0: Tak a když tedy, tak to nebylo nějaké smutné loučení s kariérou?
1: Ani
0: jste smířen?
1: No úplně. Já hovorím, že mě už to nějak nemá nějakou vnitřní motivaci. Já jsem ještě, když jsem se vrátil, tak jsem měl nějaký ponuky u nás první ligy, mi volali nějaký manažery a tak, že by som nechcel, hovorím, že mě už to nebaví, takže já jsem si dal pauzu od fotbalu a v podstatě 4 roky jsem nerobil skoro nič.
0: To je krásné.
1: No, nevím. Ako chvilku je to fajn, člověk si lieta po golfoch a tak ďalej, ale potom už toho bylo moc a úplně člověk neví, co so sebou. Skúšal jsem nějaké realitky a tak ďalej. A potom vlastně až nějakým způsobem osud má dovedl na spek fotbalu.
0: Mm-hmm. A fotbal vám celou tu dobu nechyběl? Nebo jste občas si šel třeba zakopat, nebo
1: ani
0: se postavit do brány?
1: No velmi, velmi ne. Tak to skôr, keď z nějaké srandy s kamarátmi, nějaká sázka, alebo to, že jsme kopali penalty na seba, alebo tak, ale jinak vůbec. Nechybalo mi to vůbec.
0: Tak teď jste tedy trenérem, jak už jsme zmiňovali Mladé Boleslavy, tak slovenské reprezentace. Jsou vlastně i s ohledem na to, že se brankáři více zapojují do hry, než tomu bylo dříve, tak je ten trénink vlastně jiný, než vy jste byl zvyklý, když vy jste byl trénován.
1: To jste to krásně povedali. Ano,
0: trochu složitě.
1: No, ne. Máte úplnou pravdu. Ten trénink je obsiahlejší právě o tu hru nohami a samozřejmě záleží na tom mikrocykluse, aký máte týždeň, keď máte viac zápasov, tak tam je veľký priestor na trénovanie, ale treba z príprave alebo v normálnom mikrocykluse si vydobíte dní, keď viac sa zamierajte na tú hru nohou a na tú rozohrávku a na dlhé prihávky, kratšie strednej dlhé prihávky a tak ďalej. Hru pod tlakom, ale viac menej i tých hráčov zapájame do tých herných situácií s týmom, kde hrajú viac pozičné hry a tak ďalej, takže

0: Alex a host je Kamil Čontofalský, bývalý fotbalový brankář, současný trenér Mladé Boleslavy a slovenské reprezentace. Vy už jste zmiňoval, nebo mluvil jste o tom, že brankáři mají být vysocí. Dřív to tak úplně nebylo, nechci se dotknout třeba Petra Kouby, ale ten nepatřil mezi čahouny. Teď je to podmínkou?
1: Dnes se to zase nějak trošku bere jinak a najdu se brankáři, kteří nejsou úplně vysoký ještě v dnešním fotbale, ale je jich stále méně a méně a myslím, že se to vytratí úplně časom, protože dnes už v všech těch špičkových akademiách už ten výběr už těch mládežnických týmů je taký, že tam se predikují pomocou, nevím, kosti alebo čoho, alebo rodičov, nějaké rastových hormonů predikují vlastně centimetry budoucnosti a pokud někdo bude mít nějakých, povím, 180, čo nie je málo, hej, ale na brankára dost málo, tak většinou je odsunutý někam stranou už v takto mladom veku a má smolu. Keď může být vynikající brankář, dejme tomu, v tom veku, ale už tak to mladom veku, vím, že prostě vrcholné týmy v Čechách, jako třeba Sparta Slavia, tak brankář jde preč, musí odjíst z akademie, protože...
0: Může do útoku třeba.
1: Bojím se, že 15 už to nestihne, že to je neskoro. Ale mohl by to zkusit, keď je dobrý, proč ne?
0: Je to pozdě?
1: No, já si nemyslím si. Pokud dneska s tými dovednostiami, vidíte, nevím, jak se to poje slovensky, tak brankáři tím, že jsou naučený hrát nohami, může to zkusit v útoku, proč ne? Ale myslím si, že do budoucnosti neuvidíme vo vrcholovom fotbale brankára, ktorý by nemal 190. Dneska ešte ten bar v Arsenale, jeden teraz ma napadlo, Raja, ako to je top brankár, má 183, ale to je fakt vyloženě výnimka.
0: No, ale prosadil se, je úspěšný, tak co když to není jenom o centimetrech?
1: Ale dobré,
0: vy ho zavrhnete jenom proto, že
1: no,
0: prostě nemá 190.

0: Ale väčšina trénerov, hovorím, sú takéto výnimky ešte stále, ale je ich stále menej a menej. Ja hovorím, to je jeden, ja neviem, poviem, zo 100 000 alebo z milióna, ktorý sa presadil. Ešte ich pár bude, keď vezmeme minulosti, on už je na ústraní, Zomer, ale ako brankár, keď nemá aspoň tých 185 alebo hovorím 190, je taká tá hranica, aspoň môjom ponímaní, že brankár by mal mať.
1: Tak, branka sa zväčšuje.
0: No branka je dosť veľká, má 7,32 vždycky malá a je dosť široká, vysoká je 2,44, takže brankár tie centimetry proste potrebuje.
1: Tak, ale nejenom tie centimetry, ale určite mršnosť, nejakú odvahu položiť si do tých rány, neviem, čo ešte.
0: Áno, to je jeden základov, keď sa brankár bojí lopty, nemá v tej bráne čo robiť samozrejme, takže báť sa nesmie, odvaha je základ, no a potom samozrejme, ako ste vravili, tie špecifické dovednosti, no. Musí byť obratný, mršný, ideálne to rozhodovanie nesprávne a to je komplex vecí, ktoré keď sa zídu, tak potom sú z toho talenty.
1: Tak a co nejaké povahové vlastnosti? Liší sa povaha brankáře od hráčů? Poli jste třeba, ja neviem, klidnější, pohodovější, takový, já nevím, nebo jste cholerici. Máte něco společného, brankáři?
0: Já si myslím, že každý brankár je specificky jiný, ale kedysi se vravívalo, že brankár a ľavé krídlo jsou blázni. Že jsou prostě úplně jiný, hej, a všichni hovorili, no to je myškár, to je brankár, to je prostě blázon, to je magor.
1: A jak se to projevuje? Promiňte, jak se projevuje to, že někdo magor?
0: Někdo na tréninku alebo v zápasu viac sa prejavuje, viac kričí, alebo je prostě divný nějakým způsobem. Strašne sa to zovšeobecňuje, alebo kedysi sa to tak dialo, že proste to je branka, no tak ten, to je škoda, to je kapitola sama o sebe. Ale dnes si myslím, že ja som sa teda tak na to pozeral, prečo už len to, že povie, že ježi, to je fotbalista. To je, no. Ale hovorím, každý sme iný, bohužiaľ drtivá väčšina, nebo kedy si to tak bývalo, že neboli úplne všetci vzdelaní a preto sa tak bralo, hej, ale dnes si myslím, že už to tak neplatí.
1: Tak a vy ste si uměl zjednat pořádek před brankou a uměl ste třeba vynadat svým spoluhráčům, hlavně tady obráncům, když nebyli tam, kde by měli?
0: Ano, já jsem to těž tak mal, že keď jsem se ponoril do toho zápasu, tak vedel jsem být zlý na těch svojich samozřejmě.
1: Ale čili jste byl kapitola sama pro sebe.
0: Sami ste to takto nazvali, takže kľudne.
1: Kamil Čontopalský je našim hostem.
2: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijal bývalý fotbalový brankář a současný trenér Kamil Čontofalský. A kromě toho vy ještě čas od času chodíte do televize, co by expert.
1: Expert, já nevím, či to je expert.
0: Fotbalový expert, tak to je to uvedeno, či host.
1: Dobre.
0: Připravujete se nějak na té živé přenosy?
1: No, mali bychom se takto, mali bychom se, já teda se připravujem, protože si pamatám, když jsem byl ještě nevím, x rokov rozhledu, tak to parka něco komentovat a člověk se na to nepozrel, tak tam trošku vyzeral za takého, nevím, najistou správné slovo, ani nebudem vyslovovat, ale ne, dnes se připravujem. A zapať pán Boh nám vlastně ty vedoucí pracovníci športového oddělení posílají nějaké témata, rozhovory, články, které se týkají toho jednotlivého zápasu a vždycky tam máme nějaké body, které člověk buď se připraví alebo nepripraví a já hovorím, já si to aspoň prečítam a len to, co nám posílá Martin Kubíček, teraz momentálně, tak než si to prečítám, tak mi to trvá tak 2 hodiny. Takže příprava nějaká tam je.
0: Příprava tam je a baví vás to?
1: Musím povedať, že teraz áno, že predtým to bolo skôr také trápenie, ale teraz tie posledné vlastne štúdia, čo chodívam na tú na tú Ligu majstrov a tie majstra sveta, tak je to super, to je, že sme tam traja plus moderátor a nejakým spôsobom tá interakcia funguje inak a človek do toho sa tam ešte pobaví u toho, my ten zápas sledujeme, bavíme sa u toho a je dobré v tom, že človek si musí dávať pozor na to, čo povie, pretože dneska, sami to viete, tá sloboda toho slova sa trošku skracuje, no človek.
0: Tá hyperkorektnosť.
1: Tak, áno, no, správne.
0: Tak bych to nazvala, áno.
1: Áno, hyperkorektnosť, no.
0: Takže dáváte si i velký pozor na to, co řeknete, jakým způsobem to řeknete, hlídáte
1: se? Ano, ale zase já jsem těž, že známý tým, prostě keď mě se pýtají na brankářské zákroky a tak dále a nemám problém brankára skritizovat, i keď je to úspěšný brankár a tak dále, ale si myslím, že od toho tam i jsem, ale někdy to někomu vadí, někomu naopak ne, mám veľa pozitivních ohlasů, ale jsou i ľudia, kterým to vadí, ale to už hovorím zatiaľ, ta partia, čo tam jsme, je to hrozně fajn a musím povedat, že jsem si v tom našel i zalubeně.
0: Tak a vy, když chodíte do televize jako expert, tak mluvíte slovensky, nicméně, jak jsem říkala, vy od roku 2000, ano. 26 let, samozřejmě s přestávkami, protože jste měla zahraniční angažmá, tak žijete v České republice, tak už občas, nebo se vám ta čeština vkrádá do slovenštiny, nebo někdy dokonce mluvíte česky?
1: Tak ono, keď nás budú počúvať nejakí Slováci, tak si budú hovoriť, čo to je za hatalštinu, pretože ja sa síce snažím hovoriť slovensky, ale mnoho ľudí mi vraví, že ty už máš taký praský prízvuk. A ja hovorím, ako môže mať ja praský prízvuk? Že hovorím slovensky. No áno, síce ti je rozumieť, ale máš taký praský prízvuk. Takže neviem, ťažko sa mi to posudzuje, ale priateľka mi hovorí, že mám inú slovenčinu, keď som medzi Slovákmi, než keď som s ňou a hovorím. Takže asi sa mi viac krádajú tie české slovíčka do toho a potom je z toho taká bohužiaľ hatalština, ale snažím sa dávať si na to pozor. Hovorím v práci, sa snažím hovoriť česky, mimo to so svojimi známymi a tak ďalej slovensky. Do médií sa snažím hovoriť slovensky, aby ma Slováci neukameňovali, ale občas hovorím, bohužiaľ, ten vek, tá doba, ktorú i ten vek, bohužiaľ, tá doba, ktorú trávim tu na v Čechách za tú dobu, tak už to bohužiaľ nedokáže vytesniť.
0: Tak a česky mluvíte, když trénujete Mladou Boleslav třeba?
1: Ano, tak jako jsem trenér, takže mal by spríjem to, že by som mal hovoriť česky a hovorím, začal jsem hovoriť česky, protože některý mladší mi nerozumeli a tak nějak se snažím hovoriť česky, no. Na Čechov, na Slováku hovorím slovensky.
0: Já si myslím. A tam se vám sní za ten pražský přízvuk?
1: No, ty to si nedovolí, ale tak to, keď někdo cudzí, alebo keď se bavíme někde, tak hovorím, no, akože odkiaľ si, alebo to hovorím, že já jsem z Košic, no tak to ani náhodou.
0: Vydáváte se ještě občas někdy do Košic? Je to štreka poměrně?
1: Je to diálka, ale občas jsem zaletěl za mamou vždycky na otočku, jako na Vianoce, ale teraz jsem tam byl, jsme tam hrali s slovenským národným týmem, takže to bylo příjemné a vlastně byl jsem prvýkrát na tom novom štadioně, vyhrali jsme, takže všechno v pořádku.
0: Takže ano, jste zkrátka u fotbalu, a když u fotbalu zrovna nejste, netrénujete, nekomentujete, tak co děláte? Věnujete se sportu?
1: Ano, rád by som, skôr som skúšal všetky športy, ale tým hovorím, jak je človek už opotrebovaný, tak som sa dopracoval ku golfu. Takže teraz mi ostal golf.
0: Někteří fotbalisté, ti, kteří už jsou veterány, tak začínají s hokejem. To ano, jste nikdy neskoušel?
1: Já jsem hrál hokej předtím dost často, no ano, hrál jsem hokej, dokonce jsem zverboval nějakou partičku, začali jsme chodívat pravidelně, ale já jsem z toho nějak vypadl, protože hovorím, rameno, operácia, kyčel vyměněná, tak jedno s druhým, no, ostal mi golf.
0: Součástky potřeba vyměňovat.
1: Je to tak.
0: Moc děkuju, že jste tu byl, a ať se vám daří. Kamil Čontofalský.
1: Děkujem pěkně za pozvání a pěkný den.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlá.

cestách. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

já však znám tu lest. Ach, krásko, z přetěžky míč,

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: V Teplicích bude dál vládnout ANO a volba pro Teplice. ODS zůstává v opozici. Kvůli nehodě kamionu je na dálnici D8 ve směru na Německo uzavřený sjezd 64 u Řehlovic. Diakonie v Mostě nově nabízí poradenství pro neformální pečující. Dnes čekáme chladnou noc s mlhami. Teploty v noci klesnou až ke 3 stupňům. Zítra ráno budou mlhy a nejvyšší zítřejší teploty budou 11 až 14 stupňů. Jsou tu zprávy a Barbora Kučerová. Dobré odpoledne. V Teplicích bude i další 4 roky vládnout koalice ANO a volba pro Teplice. Lídři kandidátek dnes podepsali memorandum o spolupráci. Vítězná ODS zůstane v opozici. Koalice získala 16 z 27 mandátů. Primátorem zůstane pravděpodobně Jiří Štábl z ANO a prvním náměstkem Petr Havlíček z volby pro Teplice. Počet náměstků se sníží ze 4 na 3.
2: Důležitý to, že jsme se shodli na tom počtu, že bude vlastně o jednoho náměstka méně. Teď budeme ladit znění koaliční smlouvy, jednotlivé priority a gesce.
3: Říká primátor Jiří Štábl z hnutí ANO, která získá taky jednoho náměstka. Další dva budou z volby pro Teplice. Prvním zůstane Petr Slavíček. Podle něj obsadí posty ve výborech opozice.
4: Asi můžu říct, že kontrolní výbor jeho předsednictví připadne opozici.
3: Koaliční smlouvu podepíšou ještě před ustavujícím zastupitelstvem. Jana Vytázková, Český rozhlas.
0: Sjezd z dálnice D8 číslo 64 u Řehlovic je ve směru na Německo uzavřený. V zatáčce tam havaroval kamion. Podle policejní mluvčí Veroniky Hišplerové omezení potrvá do 3 hodin odpoledne. Řidiči tak do té doby musí využít buď exit 69 u Trmic, nebo sjet na dřívějším exitu číslo 52 u Velemína. Diakonie Českobratrské církve evangelické v Mostě nově nabízí pomoc lidem, kteří dlouhodobě pečují o své blízké. Pomáhá hlavně v oblasti žádostí o různé sociální dávky, mezi které patří i příspěvek na péči. Doplňuje za diakonii Václava Pilárová.
5: Při první návštěvě se snažíme podpořit ty klienty okamžitě vlastně komunikační podporou, takže okamžitě poskytujeme tu první emoční podporu, snažíme se pochopit ty klienty, protože jsou opravdu v těžké sociální i životní situaci.
0: České radiokomunikace dnes nechali odstřelit 2 stožáry vysílače v Liblicích u Českého Brodu. Oba stožáry se zřítily současně na pole směrem ke Kolínu, měřily 355 cm a byly tak téměř 50 let nejvyššími stavbami v Česku. Vysílač dřív využíval Český rozhlas. Vysílání z něj ukončil v roce 2021.
1: Počasí.
0: Dnes čekáme chladnou noc s mlhami, bude polojasno až skoro jasno. Nejnižší noční teploty budou 6 až 3 stupně Celsia. Zítra ráno a dopoledne se budou vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost, která se bude postupně rozpouštět. Nejvyšší páteční teploty 11 až 14 stupňů, na horách 12 až 15 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
6: Příjemnou a pohodovou jízdu vám přeje Tomcat, český výrobce osobních, nákladních a autobusových pneumatik. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Záchranné složky stále zasahují na dálnici D8 u exitu 64 Řehlovice. Sjezd je uzavřený, havaroval tam kamion. Příjemnou cestu a příjemný poslech.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Máme tu stále čtvrtek 15. října a na Českém rozhlase Sever je opět čas na dnešní pohodové odpoledne. Umělá inteligence může v mnoha případech pomoct. Co se týče našeho zdraví, buďte ale opatrní. Někdy poradí úplné nesmysly. Více si řekneme za moment v rubrice Jak nenaletět. A k tomu se dozvíte, jak se lyžařské areály připravují na sezónu a jestli zdraží skipasy. V tipech tentokrát trochu divadla, dámský večer v Duchcově a hodně zajímavých koncertů a přidáme opět i písničky, které nestárnou a budou od Václava Neckáře nebo Heleny Vondráčkové. Teď už ale pokračuje Anna Zagorová.
1: Pohodové odpoledne s Milanem Králem.

0: Václav Neckář a písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Sever. Šalalalí, přesně 12 minut po 14. hodině a hned na začátku pohodového odpoledne opět řekneme...
1: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby.
0: Umělá inteligence nám poradí s mastičkou na bradavice anebo vysvětlí složité lékařské pojmy. Její rady v oblasti zdraví mají ale své limity. Někdy mohou být nepřesné nebo zcela vymyšlené. Podle redaktorky Báry Kvapilové je dobré vědět, že umělá inteligence rozhodně není náš lékař.
2: V telefonech anebo na tabletech běžně využíváme aplikace ChatGPT anebo Gemini. Podle Matěje Misaře ze zdravotnické skupiny České asociace umělé inteligence se mnoho pacientů o svém zdravotním stavu radí právě v těchto aplikacích.
3: My předtím v České asociaci umělé inteligenci varujeme, protože ne vždycky vám ta AI dá zaručený výsledek, mnohdy se může plést. A já dám třeba takový příklad, který my máme od jedné lékařky, tak právě jedna z jejich pacientek si zvrtla kotník, následně si vyfotila tu nohu a nahrála ji do té umělé inteligence. No a právě AI řekla, že to je v pořádku, že to má chladit. A byla to téměř dvojnásobná zlomenina, asi o 14 dní později. Takže buďme v tomto mimořádně obezřetní.
2: S umělou inteligencí se prý radí i pacienti endokrinologa Richarda Stejskala.
4: Špatně na tom může být to, že nemusíme to mít v úplných souvislostech. Informace, které dostaneme, jsou sice pravdivé, ale neumíme to dát do kontextu třeba našeho konkrétního případu. Takže je dobré si o tom něco přečíst, být trošku orientován, ale vždycky se poradit se svým lékařem.
2: Vy sám používáte umělou inteligenci?
4: Tak samozřejmě, jakmile zadáte jakýkoliv dotaz na internetu, tak vám umělá inteligence odpoví jako úplně první. A někdy je pro nás zajímavý vědět, co se tam může objevit a s čím se pacient může potkat.
3: Umělá inteligence, ta správně certifikovaná jako zdravotnický prostředek, nám může pomoct v celém zdravotnickém systému. Už dneska pomáhá číst rentgenové snímky hrudníku, pomáhá při mamografickém screeningu, pomáhá například odhalovat rakovinu časněji. To je obrovský benefit, pomůže nám opravdu v našem zdravotnictví. Ale je to certifikovaný zdravotnický prostředek, který dělá to, co má, většinou je k použití pro lékaře. No a potom máme ty druhé, to jsou ty velké jazykové modely, o kterých jsem právě mluvil, no a tam si musíme dát pozor. K čemu ji využít? Například, když máte nějakou zdravotní zprávu od svého lékaře, tak pokud vymažete ty své osobní údaje, které tam jsou, nahrajete ji do toho ChatGPT a řeknete, prosím, přelož mi to v tom lidském jazyku, tak je to výborný nástroj k tomu, abyste to pochopili, co to vlastně je.
2: Podle gerontoložky Zuzany Schneiderové vás umělá inteligence nevidí tak jako váš lékař, který zná celý váš zdravotní příběh a během vyšetření vás pozorně sleduje.
5: Ta takzvaně umělá inteligence nezaručí, že ty informace jsou správné a co je nejhorší, pokud nenajde nic na to téma, tak ona nemůže neodpovědět. Takže ona odpoví něco, co vlastně zní česky třeba, nebo zní v tom jazyce, ve kterém se zeptáte, ale může to být úplně mimo mísu.
2: Velké jazykové modely podle Matěje Misaře někdy takzvaně halucinují.
3: Oni jsou vlastně nastaveny tak, aby se vás snažili potěšit svou odpovědí. Proto třeba i mnoho lidí svádí si vlastně k tomu si s ní povídat, ale vždycky mějme na paměti, že to je jenom nějaký stroj a on si může vymýšlet.
2: Buďte proto obezřetní. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.
0: Ono je asi lepší někdy používat svou vlastní inteligenci. Zítra si v naší rubrice Jak nenaletět řekneme o tom, jak můžou dezinformace narušit naše vztahy s okolím.
1: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby. Po celý říjen, každý všední den v našem vysílání. Thank you.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Skupina Kabát, jejich slavná Malá dáma, 14 hodin 24 minut pokračuje dnešní pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever. Zima se pomalu blíží a s ní i zimní sporty, jako je například lyžování nebo snowboard. Ski areály se už pomalu připravují na sezónu. Veškeré novinky v areálech, změny cen ski pasů a lyžařských školek zjišťoval kolega Jaroslav Duchoň, který je tu teď se mnou ve studiu, a zdravím, hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Jardo, jaké areály už začaly s přípravou na zimní provoz a co takové přípravy vůbec obnáší?
1: Téměř většina areálů s přípravami na zimní provoz už začala. V Alšovce na Chomutovsku kromě běžné údržby rolby vylepšují přístupové cesty kolem Bystra i kolem parkoviště. U zasněžovacího systému hledají poruchu na rozvodech a likvidují polámané větve. Sport areál Klíny na Mostecku je sice do 1. listopadu v letním provozu. Na zimu se tam chystají, ale už od září. Údržbu dělali nejen na rolbě, ale také na zasněžovací technice. Všechna čerpadla měli v servisu a teď je vracejí zpátky. Trochu víc práce s rolbou měli v horním podluží ve Šluknovském výběžku. Podle nezávislého starosty Petra Hořeního museli 20 let starý stroj kompletně odstrojit, zavařit konstrukci a vrátit pásy a kola zpátky. Ve sportcentru Bouřňák na Teplicku museli kvůli úderu blesku do zasněžovacího systému po celé sjezdovce vyměnit rozvodné skříně pro zasněžovací techniku a elektroinstalaci. Novinkou pro letošní sezónu bude nově zrekonstruovaný bufet.
0: Zdraží ski areály ceny ski pasů nebo lyžařské školy?
1: Záleží, jak u kterého areálu. Na Bouřňáku určitě zdražovat budou, vysvětlil ředitel Jaroslav Andres.
2: U nás je vstupné koncipováno hodinovou sazbou a vzhledem k tomu, že již 4 roky jsme neupravovali ceny, tak jsme nuceni z provozních důvodů víceméně o několik desítek korun to naše jízdné zdražovat.
1: O 5-7% se zvedne cena ski pasů v Alšovce a zdraží i lyžařská škola. Vedoucí provozu Lukáš Páčil ale ještě neví o kolik. Menší nárůst cen můžou lyžaři očekávat i na Klínech. Důvodem zdražování je inflace a nárůst pohonných hmot. Na Telnici na Ústecku zveřejní ceny v listopadu. V Českém Jiřetíně zůstává cena stejná a v horním podluží taky. Naopak při nákupu v e-shopu by podle starosty mohli mít lidé slevu zhruba 5%. To ještě není rozhodnuté.
0: S přípravou do nové lyžařské sezony je spojeno také zasněžování samotných sjezdovek. Kdyby mohli provozovatelé začít s výrobou umělého sněhu?
1: Tak zasněžování je závislé hlavně na počasí a na tom, kolik má areál vody. I přes letošní sucho má většina areálů zatím dostatek vody. Jenom na Telnici mají podle vedoucího Ivana Soukupa vody hodně málo a čekají na podzimní srážky.
0: Zjistil náš kolega Jaroslav Duchoň. Děkujeme a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
3: Český rozhlas Sever. Žijeme tu s vámi.

0: Norská trojice, aha, 14 hodin 30 minut, posloucháte Český rozhlas Sever, pohodové odpoledne a i dnes pro vás máme připraveny tipy a začneme, protože dámy mají samozřejmě přednost, tak tady mám něco pro ženy. Dámský večer s módní přehlídkou módy 20. a 40. let slibuje dnes kulturní centrum Duchcov v 19 hodin. V pořadu vystoupí taneční skupina Dance Ladies a Miroslav Enderst. Detektivní komedie z pera Paula Ponerta, jejíž původní provedení se hrálo v Bosnu přes 20 let a je zapsaná v Guinnessově knize rekordů mezi nejdéle hrané činohry v historii amerického divadla. To jsou Splašené nůžky, tentokrát v Jirkovském divadle v 19 hodin. Festival Kult dnes v Ústeckém činoheráku nabídne nonverbál představení, ve kterém tanečník Tobias Piero Dom zkoumá výrazový potenciál těla a objektů v interakci s hmotou. Raumzeit následovat bude moderovaná beseda s autorem. Konference umění a duševní zdraví 2026 se v galerii Benedikta Rejta v Lounech zaměří na možnosti, jak umění a aktivní účast na uměleckých činnostech podporují duševní zdraví, kvalitu života a lidské prospívání. Začíná dnes a potrvá do soboty 17. října. Dostáváme se k hudbě a pozvu vás do kulturního domu v Rybništi na originální koncert Čtyři ruce na klavíru. Jedinečné vystoupení dvou klavíristů, kteří hrají společně na jednom klavíru. Dominik Fajkus a Jan Urbančík, oba z Opavy, věnují se klasické i moderní klavírní interpretaci a začátek je v 19 hodin. O hodinu dříve, tedy v 18 hodin, začne v Litvínovské citadele koncert vlastně místního rodáka, zpěváka, písničkáře Martina Maxi. V doprovodu vynikající houslistky Jolanty Scajevské a kytaristy Tomáše Mory zazní nejznámější hity, oblíbené balady i písně z autorské tvorby. Světoznámý trumpetista a hudebník Laco Deci mluví o svém letošním turné z Cellula New York jako o posledním. V březnu oslavil 88 let a po zdravotních problémech naznačuje konec hudební kariéry. Jeho tedy možná poslední vystoupení v Mostě začíná dnes v 19 hodin v areálu Benedikt. Skončíme v Kadani v kulturním domě Střelnice, kde vás opět v 19 hodin čeká hodně živý koncert. Unisono Groove je mostecká sedmičlenná live kapela, která propojuje soul, funk, jazz, groove a je charakteristická především plným živým zvukem a výraznou dechovou sekcí. V čele kapele stojí charismatická zpěvačka Patricia, která pochází z Botswany.
1: Pořádáte kulturní, společenskou nebo sportovní akci? Napište nám o tom na e-mail produkce@sever.rozhlas.cz.

0: Písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Sever, to byla dvojice Vondráčková a Matuška, jejich slavných Tisíc mil, 14 hodin a 40 minut a my představíme dalšího slavného Severočecha. Milan Knotek má pro nás dnes připravenou jednu historickou osobnost a začneme v polovině 19. století v Budyni nad Ohří.
1: Slavní Severočeši.
2: Podnikatel, politik, organizátor spolkového života a mecenáš. Takový byl Richard Langweil, který se narodil v roce 1854 v Budyni nad Ohří. Jeho otec byl továrník. Richard po něm Veslaném převzal obchod a továrnu na obovnické svršky. Její výrobky se vyvážely do Evropy i na daleký Mauricius. Langweil byl Veslaném mimořádně občansky aktivní. Zasedal v městském a okresním zastupitelstvu. Působil ve správní radě místní chemické továrny, dozorčím výboru okresní nemocenské pokladny, muzejním spolku, obchodním grémiu a železniční komisi. Pomáhal založit bruslařský klub a mládenecký kruh. Dobové prameny mu připisují významný podíl na tom, že město získalo telefonní spojení. Příjmy, které dostával za veřejnou činnost, věnoval na podporu vdov a chudých dětí. Měl pověst štědrého mecenáše. Kvůli nespokojenosti s místními politickými poměry, ale v roce 1900 odešel s rodinou do Vídně. Potom žil v Berlíně, kde podnikal v oblasti farmacie. Zemřel v lednu 1941. Jeho rodinu potom postihla nacistická perzekuce. Manželka Marie byla v srpnu 1942 deportována do terezínského geta, kde zemřela. Syn Rudolf byl deportován do polského geta Piasky a následně zavražděn.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Za 10 minut tady budeme mít 3. hodinu odpolední, vy posloucháte Český rozhlas Sever a pokračuje dnešní pohodové odpoledne. V Zákupech na Českolipsku začíná druhá etapa obnovy barokního hospodářského dvora. Komplex v areálu tamního zámku má od roku 2003 ve správě Národní památkový ústav a od té doby se snaží o jeho záchranu. Letos začne rekonstrukce další části. Víc informací zjišťovala naše redaktorka Adéla Jindrová, kterou teď zdravím. Hezké odpoledne.
1: Pěkné odpoledne. Hospodářský dvůr ze 17. století tvoří komplex 3 budov – konírna, chlévy a pivovar. Minulý rok se veřejnosti otevřela jižní část, ve které byla právě konírna. Podle Lucie Bydlasové z Národního památkového ústavu se návštěvnost zámku od dokončení první části zvedla z původních 20 tisíc na 48 tisíc. Teď přichází další etapa, kterou je obnova západního křídla, ve které býval pivovar.
0: Co přesně se tam bude opravovat?
1: Obnovovat se bude vnější část dvora, takže střecha a fasáda, ale dojde i na vnitřní prostory. Tam se budou opravovat podlahy i stropy, omítka a výplň dveří a oken. Celková rekonstrukce by měla být na 242 milionů korun z daní a hotová bude v roce 2029. Podle zástupce stavební firmy Chládek a Tintěra Lukáše Tobišky jim pomůže i zkušenost s renovací jižního křídla.
2: Věřím, že nebudeme tak tápat jako na začátku. Sice nosný systém je jiný tady ty části objektu, ale ta zkušenost určitě pomůže jednak k rozjezdu celého díla a samozřejmě i při řešení problémů.
1: Lukáš Tobiška také dodává, že vzhledem ke stavu budovy nejspíše nebude možné většinu původních prvků zachovat.
0: Nově opravené jižní křídlo je otevřené veřejnosti. Jak je to s tou další částí?
1: Tady to bude trochu jinak. Prostor bude sloužit jako depozitář pro dlouhodobé uložení archeologických nálezů. Jde o tisíce různých předmětů, od kostí až po keramiku, které jsou aktuálně uloženy na územních pracovištích Národního památkového ústavu. Ředitel pražského pracoviště Jaroslav Podliska říká, že depozitář poskytne předmětům potřebnou kvalitnější péči.
3: Moderní depozitář je skutečně místem, kde máte jasně stanovený mobiliář. Máte tam jasné podmínky pro klima. Máte tam i místnosti, kde je skutečně hlízená klimatizace pro ty cenné choulostivé předměty. Má to nějaká pravidla. Je tam zázemí rozděleno o tu základní péči až po tu nějakou péči specializovanou.
1: Podle Jaroslava Podlického je vznik moderního archeologického zázemí v Zákupech důležitým krokem do 21. století.
0: Hotová je tedy konírna, začíná se s obnovou bývalého pivovaru a co dalšího se v areálu zámku v Zákupech chystá?
1: Momentálně už firma připravuje projekt na poslední severní křídlo hospodářského dvora. Pracovat se na něm samozřejmě začne až po dokončení západní části. Liberecký kraj a město Zákupy budou také financovat renovaci zahradních teras zámku, která by měla být podle podmínek hotová do 5 let. Podle kastelána Zákupského zámku Vladimíra Tregla by mohlo při renovaci teras dojít i k novým archeologickým nálezům. Na horní části terasy totiž býval ve středověku kostel. Právě tyto nové nálezy by mohly skončit v novém depozitáři v západním křídle hospodářského dvora.
0: O renovaci další části barokního hospodářského dvora v Zákupech nás informovala naše redaktorka Adéla Jindrová. Moc děkujeme a naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.
4: Jsme s vámi i na Českolipsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.

0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Trolejbusy v Chomutově ode dneška nejezdí na zastávky u Hřbitova a Poliklinika. Výstavbu mostu na dálnici D6 mezi Petrohradem a Lubencem komplikují potíže s podložím. Krajský soud v Liberci obdržel první stížnost na průběh voleb. Dnes čekáme chladnou noc s mlhami, teploty v noci klesnou až ke 3 stupňům. Zítra ráno budou mlhy a nejvyšší zítřejší teploty budou 11 až 14 stupňů. Jsou tu zprávy a Barbora Kučerová. Dobré odpoledne. Na zastávky u Hřbitova v Kochově ulici a Poliklinika v Chomutově ode dneška nejezdí trolejbusy. Dělníci totiž začínají pracovat na rekonstrukci Edisonovy ulice. Změna se podle dopravního podniku týká dalších 3 autobusových linek, které sice svou trasu prodlouží do zastávky Železárny, ale nebudou obsluhovat zastávku Spořická. Problémy s podložím komplikují výstavbu mostu na dálnici D6 mezi Petrohradem a Lubencem. Stavbaři ho budují za křižovatkou se silnicí první třídy číslo 27 směrem na Karlovy Vary. Potíže přibližuje generální ředitel ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.
2: V rámci jednoho pilíře máte prostě úplně daleko proměnou délku pilot, kdy prostě se pohybujete o 4 metrů délky piloty v zemi až třeba po 25. To znamená, skutečně tam jsou obrovské tektonické zlomy. De facto, když si to představíte, když to řeknu trošku lidově a jednoduše, jdeme ze skály do hlíny.
1: Krajský soud v Liberci dnes obdržel první stížnost na průběh uplynulých komunálních voleb. Týká se obce Pulečný na Jablonecku. Jde o žádost o kontrolní přepočítání volebních lístků. Důvodem je předpokládaná matematická chyba. Potvrdila to mluvčí soudu Karolína Francová. Lhůta pro podání stížností trvá do 23. října do 16 hodin. V některých francouzských supermarketech po kybernetických útocích stále chybí mražené a čerstvé zboží. Neznámí hekři na začátku týdne na dálku v obchodech změnili teplotu v mrazácích a v chladničkách. Supermarkety kvůli tomu musely vyhodit jídlo odhadem za desítky milionů eur.
3: V prodejně Monoprix v centru Paříže je prázdný mrazák s nápisem, že obchod při kybernetickém útoku napadli hekři. Několik dní po útoku chybí mražené maso, ryby, zelenina nebo zmrzliny. Hekrům se na dálku podařilo napadnout systémy dánské společnosti Danfoss a v mrazácích v asi 700 obchodech přes noc zvýšili teplotu až na 50 stupňů. Dánská firma, která francouzským supermarketům dodává mrazicí a chladicí technologie, se brání s tím, že používané systémy byly zastaralé. Národní agentura pro kybernetickou bezpečnost varovala, že útoky můžou pokračovat. K hackerskému zásahu se na rozdíl od předchozích rozsáhlých útoků ve Francii zatím nikdo nepřihlásil. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas. Počasí.
1: Dnes čekáme chladnou noc s mlhami, bude polojasno až skoro jasno a nejnižší noční teploty budou 6 až 3 stupně. Zítra ráno dopoledne se budou vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost, která se bude postupně rozpouštět. Nejvyšší páteční teploty budou 11 až 14 stupňů, na horách 12 až 15 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Na dálnici D8 na 36. kilometru za exitem 35 do Ksany sjel kamion do příkopu.
4: Náběř ve svodidle, pohybujou se tam osoby policie, takže je potřeba lehce vybočovat do levýho pruhu.
1: A na dálnici D8 je taky stále uzavřený exit 64 Řehlovice kvůli kamionu, který se na místě převrátil na bok.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Je tady stále čtvrteční pohodové odpoledne, pokračuje vysílání Českého rozhlasu Sever. Bedly, hřiby, kozáci i růžovky. Za houbami tentokrát nemusíte vyrazit do lesa, ale do Liberecké botanické zahrady, kde dnes dopoledne začala výstava hub a najdete tu i poradnu. V našem seriálu Příběhy severočeských měst a obcí se tentokrát vydáme na Chomutovsko, do Pernštejna a vlastně se vrátíme i k přírodě, protože řeč bude i o přírodní památce Louka v stavačů u Černýše. A dozvíte se od nás ještě kolem 15:30, že svatomartinského vína letos bude méně. K tomu přidáme i písničky, které nestárnou. Budou tu třeba Katapulti a nebo později skupina Beatles. Teď už jel připravený Richard Krajčo, Krištof a inzerát.
0: Pohodové odpoledne s Milanem Králem.

černý pasažér, co jednou nastoupí a zase chybí.

0: Slavná česká big beatová legenda Katapult a někdy příště přesně 14 minut po 15. hodině pokračuje pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever. Botanická zahrada v Liberci od zítřka nabídne výstavu hub. Lidé tam uvidí druhy, které v současnosti rostou v lesích v Liberci a okolí. Výstava vznikla ve spolupráci s mykologickým spolkem a krajskou hygienickou stanicí Libereckého kraje. Tak výstavě připravila vzdělávací panely.
1: To máme tady z kraje, teďka je docela aktuální růst Václavek. Jsou to vynikající houby, vyžadují ovšem dobrou teplnou přípravu.
2: Vysvětluje mykolog Zdeněk Pelda, který se svými kolegy připravuje výstavu hub v Liberecké botanické zahradě.
1: Vedly jsou velmi diskutovaný druh. Lidé se ptají, jak se jich naučí víc. Já říkám, naučte se vysokou a červenou a ty ostatní vás nemusí tolik zajímat, protože ty moc k snědku nebudou.
2: A co teď posluchači přichází vůně, kterou tady můžeme cítit v celém
1: samozřejmě a některé houby oni vynikajícně. Doporučuju, aby vedle toho, co vidíte, se také počuchali.
2: Kolik druhů dohromady tady na výstavě lidé uvidí?
1: Máme vždycky takový cíl, aby to nebylo pod stovku. Takovým zbožným přáním je magické číslo 200.
2: Kde jste tyhle konkrétní kousky natrhali?
1: Dá se říct, že tady v blízkém okolí hodně spod Ještědu. Já jsem byl v Hamru na jezeře, kolegové byli ve Zdislavi. Teď je taková situace, že houby rostou všude a poměrně široký sortiment.
2: Součástí výstavy v pavilonu M bude i mykologická poradna.
1: Lidé mnohdy nevědí, že některé z hub jsou lepší než je hřib. Jednak si mohou prohlédnout podobné druhy, které jsou vystavené, mohou si zkusit sami určit a nechat nás, abychom jim to buď to vyvrátili nebo potvrdili. No a samozřejmě každou houbu, kterou přinesou, jim my, kteří tomu trochu rozumíme, popíšeme a řekneme, zda to je nebo není jedle.
2: Já budu mít první otázku do mykologické poradny. Jak je nejlepší tu houbu trhat, případně očišťovat v lese?
1: To je kardinální otázka, na kterou je mnoho odpovědí. Nejdůležitější je nenechat ten prostor otevřený a pokud to vykroutíte, tak to trošičku zahrnout, ale myslím si, že i když byste uřízli tu nohu, byste tomu podhoubí neuškodili.
2: Výstavu můžou lidé v pátek a v sobotu navštívit od 9 do 17 hodin. V neděli výstava s poradnou končí v 15 hodin. Z Liberce Karolína Lašáková, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Liberecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na přírodní hnojiva. Podíváme se také do podzimních včelních úlů a připravíme autobaterii na studené podzimní a zimní časy.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: No name v pohodovém odpoledním Českého rozhlasu Sever. Dnešní odpoledne nám přijde zpříjemnit za malou chvíli Jitka Zelenková. Máme 15 hodin 25 minut a před námi je náš seriál Příběhy severočeských měst a obcí. A pokud se počítáte mezi turisty, možná už jste u nás na severu Čech navštívili Pernštejn. Více nám o něm teď prozradí Alena Škraňková.
1: Příběhy severočeských měst a obcí.
2: Obec Pernštejn najdete na Chomutovsku, v turistické oblasti Dolní Poohří. Pokud vás napadlo, že její vznik souvisí s hradem Pernštejn, pak máte pravdu, i když o době jejího založení toho moc nevíme. Romantická zřícenina hradu je dnes památkově chráněná, stejně jako místní kostel svatého Vendelína. Kostel byl postaven v roce 1797. Po druhé světové válce chátral a první větší rekonstrukce se dočkal až na konci 90. let minulého století, a to zásluhou obecně prospěšné společnosti. Dnes se v něm konají výstavy, které připomínají historii Krušných hor. Na webových stránkách obce jsem našla zajímavé informace o tom, že první škola tam vznikla za Marie Terezie. Nejdřív se vyučovalo ve starém zámeckém mlýně, pak na dalších víceméně nevyhovujících místech. Až v roce 1801 tam konečně postavili první školní budovu. I ta ale brzy přestala stačit a musela být přestavěna. Pod Pernštejnem na levém břehu Hučivého potoka se nachází přírodní památka Louka vstavačů u Černýše. Na podmáčené louce rostou chráněné druhy rostlin. Vzácný prstnatec májový, upolín nejvyšší a kosatec sibirský.
1: Příběhy severočeských měst a obcí na Českém rozhlase Sever.

0: Společnost vám stále dělá Český rozhlas Sever, pokračuje dnešní pohodové odpoledne a teď už na hodinách skoro minuta po půl čtvrté. Bude ho méně, ale bude dobré. Tak hodnotí letošní ročník moravští a čeští vinaři. Na úrodě se podepsalo sucho. Na druhou stranu se díky tomu na vinicích letos prakticky nevyskytovaly plísňové choroby. První litry už mají tuzemští vinaři vyrobené a už za pár týdnů zákazníci uchutnají letošní mladá vína.
1: Enoložka vinařství ve Velkých Bílovicích Karolína Zpěváková otáčí kohoutkem na několik metrů vysoké nerezové nádrži a do sklenice už teče bílé víno.
2: Teďka vám dám ochutnat Miller 2026, který už je nachystaný úplně kompletně na lahování.
1: Respektive asi spíš přivonět, protože já jsem autem. To je krása.
2: Děkuji.
1: Další tisíce litrů letošního vína určeného do lahví s nálepkou svatomartinské už jsou taky skoro hotové. Ještě je čeká filtrace. Z nádrže vede hadice do filtrovacího stroje, ukazuje Karolína Zpěváková.
2: Zhruba 500 litrů se tam vyfiltruje najednou a následně to zase z té další hadice teče zase rovnou do čistého tanku.
1: Ne každé mladé víno ale smí nést přídomek svatomartinské. Vzorky vín se musí odeslat vinařskému fondu, odborná porota pak rozhodne, jestli vínu nálepku udělí.
2: Takže pokud to projde, tak od příštího týdne začínáme lahvovat svatomartinské.
1: Vína bude obecně v letošním roce méně, hlavně kvůli suchu a horku. Jak tady ve Velkých Bílovicích, i na většině dalších míst v republice výrazně klesla celková úroda hroznů.
2: Letos je toho tak o 30% míň. Ale vypadá to zatím dobře, vypadá to jako dobrý ročník.
1: Díky suchu se paradoxně vinicím vyhnuly plísňové a houbové choroby. S kvalitou jsou vinaři letos obecně spokojení.
2: Určitě se víc dařilo teda červenému, to bude pěkné, vyzrálé, ale to bílé je taky dobré.
1: Podobně je na tom i většina ostatních tuzemských vinařů. Letošní propad úrody bude mezi 30% a 40% oproti normálu. Na ceně vína se to ale nejspíš neprojeví, upřesňuje výkonný ředitel svazu vinařů Martin Půček.
3: Ten globální trh s tím vínem tlačí na tu cenu. Z loňských roků je přebytek vína, takže se nedá očekávat, že to bude mít nějaký výrazný vliv na růst ceny. Na druhou stranu všechno roste, to znamená je oprávněné jakékoliv navýšení ceny ze strany vinařů.
1: Svatomartinské víno se smí začít prodávat 11. listopadu. Šimon Franz, Český rozhlas.
4: Pohodové odpoledne s Českým rozhlasem Sever.

0: Wellness pobyty, to bylo téma, které jste probírali dnes dopoledne v pořadu Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem na vlnách Českého rozhlasu Sever a do studia se dovolala i posluchačka Jarka ze Cvikova.
1: Není to wellness, ale je to výborný lázně, je to teda ve Štúrově. Tam jezdíme teda s přáteli už asi 5 nebo 6 let. Nahřejete si tam výborně záda.
2: Ano.
1: Protože teda jako jsou tam i perličkový bazén, je tam prakticky 5 bazénů. Je tam divoká řeka, jsou tam 6. je jakoby pro děti, takový mělkej bazének, jo, velice dobře tam vařej. A vlastně ty perličky pomáhají na ty záda. Tam vlastně ten bazén s těma perličkama má nějakých 34-37 stupňů.

u adresu damerec@rozhlas.cz nebo zítra zavolejte po 9 na naši známou linku 475 212 212. Teď už v pohodovém odpolední pokračuje Lionel Richie, Say You Say Me. 15 hodin 41 minut, stále příjemný čtvrtek 15.

0: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Jana Chládková, Neptej se, 15 hodin 48 minut, posloucháte Český rozhlas Sever. Zhruba 2,5 milionu obyvatel Česka má podle výzkumu Ministerstva práce a sociálních věcí zkušenost s péčí o někoho blízkého, ať už o děti nebo o rodiče. Jsou to tak zvaní neformální pečující. Nemůžou chodit do zaměstnání, péče o blízkého je práce na celý úvazek. Takoví lidé potřebují materiální i psychologickou pomoc. Nově se mohou obrátit na diakonii Českobratrské církve evangelické v Mostě. Pomáhá hlavně v oblasti žádostí o různé sociální dávky, mezi které patří i příspěvek na péči. Poradenství je pro zájemce zdarma.
1: Vzala jsem ji ze Slovenska, když umřel táta.
2: Popisuje Jana Jakubová, se svou maminkou žije ve svém bytě 13 let. V březnu se ale vše změnilo.
1: V březnu jako byla zdravá, nebrala léky, nic, byla v pohodě. No a pak ze dne na den prostě ráno jsem ji našla a už se nehejbala, byla úplně jiná, hned sanitka. Měla silnou mozkovou příhodu, ochrnula jako na půlku strany a vzalo jí to skoro 3/4 mozku.
2: Maminka Jany Jakubové strávila měsíc v nemocnici a 3 měsíce v léčebně dlouhodobě nemocných. Péče o maminku tam ale nebyla podle Janiných představ. Rozhodla se proto, že o ní bude pečovat doma. Vzdát se proto musela dvou zaměstnání.
1: Nechodila, nehejbala se, rozejbala se mi pravou stranu, leží v posteli, ale projde mi tady odsaď na záchod. Tak jsme teda poslali tu žádost na tu péči, na mobilitu, na ZTP a zamítli nám to na základě, že nemá český pojištění a že má slovenský důchod.
2: Maminka má totiž slovenské státní občanství. V Česku má schválený dlouhodobý pobyt. Jana proto požádala o pomoc mosteckou diakonii.
3: V souvislosti s tím jsme napsali odvolání, poslali ho prostřednictvím Úřadu práce Ústeckého kraje na Ministerstvo práce a sociálních věcí a ministerstvo usoudilo, že byl neoprávněně vlastně nepřiznán ten příspěvek na péči. Čekáme, kdy teda ten příspěvek na péči bude přiznán.
2: Popsala za diakonii Václava Pilárová. S pečujícími, kteří potřebují pomoci, se snaží navázat úzký kontakt.
3: Při první návštěvě se snažíme podpořit ty klienty okamžitě vlastně komunikační podporou, takže okamžitě poskytujeme tu první emoční podporu. Snažíme se pochopit ty klienty, protože jsou opravdu v těžké sociální i životní situaci.
2: Diakonie nabízí i okamžitou psychosociální pomoc. Za to už ale musí neformální pečující zaplatit. Z Mostecka Jan Beneš, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Mostecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Stokrát chválím čas a mistr Karel Gott v dnešním pohodovém odpolední Českého rozhlasu Sever. Blíží se nám 16. hodina, další zprávy, se kterými se do studia vrátí Bára Kučerová. A ještě prozradím, že hostem dnes v Humoriádě po 4. hodině bude herec, dramatik, scénárista a divadelní režisér Antonín Procházka. A naslyšenou se budu těšit opět po 17. hodině u pravidelného pořadu Den v kraji. Teď už je ale připravený Babi Daněk, tak stále hezký čtvrtek 15. října.

0: Je 16 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Zákaz pití alkoholu se v Dubínově týká taky okolí restaurace v Krušnohorské ulici. Na Malé návsi v Křešicích se pro veškerou dopravu uzavřela tamní silnice. V Liberci začíná jeden z největších vzdělávacích veletrhů na severu Čech, Edukavík. Dnes v noci teploty klesnou ke 3 stupňům, ráno budou mlhy a nejvyšší zítřejší teploty budou dosahovat ke 14 stupňům. Jsou tu zprávy a Barbora Kučerová. Dobré odpoledne. Dubín na Teplicku rozšířilo vyhlášku o zákazu pití alkoholických nápojů na vybraných místech. Nově se týká taky okolí restaurace Čtyřlístek v sousedství městského úřadu. Informoval o tom starosta Jiří Kašpar z ODS. Změnu schválili zastupitelé a začne platit od 23. října.
2: Zákaz popíjení na vybraných veřejných prostranstvích platí v Dubí od poloviny roku 2015. Mezi původních 13 míst patří třeba okolí několika konkrétních prodejen s večerním provozem, prostor kolem kruhové křižovatky poblíž městského úřadu, okolí školky v Tovární ulici anebo parčíky v částech Drahunky a Běhánky. Z Dubí Jana Vitásková, Český rozhlas.
0: Malá náves v Křešicích na Litoměřicku je uzavřená. Stavbaři tam opravují dešťovou kanalizaci. Pokládají optický kabel pro internet a následovat bude i pokládka nového povrchu vozovky. Informoval o tom nezávislý starosta Michal Mančal s tím, že místní mohou parkovat mimořádně u řeky podél cyklostezky. Desítky středních škol a firem se ode dneška představí v Liberci na veletrhu vzdělávání a pracovních příležitostí Edukavík. Navštěvují ho především žáci 9. tříd, aby se inspirovali kam na střední školu. Program je ode dneška až do soboty v Liberecké aréně. Pokračuje ředitel Eduky Lukáš Přinda.
3: V letošním roce jsme učinili rozhodnutí, že se budou prezentovat pouze školy v Libereckém kraji, zřízené Libereckým krajem, a budou eventuálně prezentovány školy, které nemají v Libereckém kraji zastoupení.
0: Policie pátrá po 48-letém Milanu Tichopádovi z Ostravy. Minulé úterý odešel z domova ve čtvrti Vítkovice a od té doby o sobě nedal vědět. Muž trpí demencí a má závažné poruchy paměti a orientace. Pohřešovaný měří přibližně 175 cm, má krátké prošedivělé vlasy a modré oči. Z domova odcházel v černých teplácích, tyrkysové mikině a červených botách. Pokud máte o muži jakékoliv informace, volejte prosím na linku 158.
1: Počasí.
0: Dnes čekáme chladnou noc s mlhami, nejnižší noční teploty budou 6 až 3 stupně Celsia. Zítra ráno a dopoledne budou mlhy, nejvyšší páteční teploty 11 až 14 stupňů, na horách 12 až 15 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na dálnici D8 na 25. kilometru ve směru na Ústí stojí porouchaná dodávka. Taky na dálnici D8 ve směru na Drážďany je stále uzavřený exit 64 a v Teplicích v ulici Alejní je taky nehoda. I tady opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
4: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne. Přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Antonín Procházka. Dobrý den, vítejte.
5: Dobrý den.
4: Kdo to s námi zkusí, zasmát se musí.
1: Humoriáda.

0: Tak to byly Brontosauři, skupina, která nám hrála Růže z papíru a taky zpívala. Antonín Procházka je připraven ve studiu Humoriády jako náš dnešní host. Jako vždy otázka, jak se máte, co děláte?
1: No, posledních 40 let furt stejně, no.
0: No, ale neříkejte, že každý den je premiéra.
1: Prosím?
0: Že každý den není premiéra.
1: No, každý den není premiéra, ani každý den není svátek. Ano. Premiéru máme zdárně za sebou. Divadla Lucie Bílé, Obyčejnou holku, no a už dělám na jiném stavu teďka, no.
0: Vy nevydržíte posedět na místě, užít si ty úspěchy, vychutnat si a pak zamířit dál?
1: Na to není čas.
0: Není na to čas. A co to bude nového?
1: V divadle U hasičů teď zkoušíme novou takovou věc, se jmenuje Rande na slepo. A jsou tam hrozně fajn lidi, jo. Baví nás to všechny. Petr Rychlý, Martin Kraus, Lucka Vondráčková, Martina Randová a Sabina Laurinová, no, tak malý obsah.
0: Hvězdná sestava, ale malá, ale hvězdná.
1: Ano, ano.
0: Takže tyhle ty kočírujete, režírujete a ano. Zasmějeme se stejně jako v Humoriádě.
1: A zasmějeme se. Já doufám, že jo.
0: Dobře, zasmějeme se i v Humoriádě. S kým úvodem?
1: No tak s Janem Přeučilem.
0: V kanceláři televizního dramaturga Jan Přeučil a Pavel Trávníček.
2: Pojďte dál. Uvolněte se.
3: Děkuji.
2: Podívejte, já jsem si přečet ten váš námětíček.
3: Ano.
2: A řeknu vám upřímně, není to špatné.
3: Vážně? To bych ani nečekal.
2: Já taky ne. Má to jiskru, náboj, zacílení.
3: A mluvíte o té love story, kterou jsem si vám dovolil poslat?
2: No, počet?
3: Poslat?
2: No, o čem jiný?
3: A chvilku to vypadalo jako posudek na střelnou zbraň.
2: Ale prosím vás, tady to mám před sebou. Je to silný příběh a chytí za srdíčko, to já poznám. Třeba ta scéna, víte, jak tam sní,
3: Jak myslíte, jak on čeká dole pod balkónem, že? A je vlahá noc, ona úplně náhodou zcela z ničeho nic vyjde na balkón a má v ruce růží.
2: No, k detailům se ještě dostaneme. Teď si projdeme připomínky. Mám k tomu prakticky jenom pár malých drobností.
3: Opravdu? Ano. To mi skutečně lichotí, ano.
2: Jak říkám, příběh funguje.
3: Ano.
2: Stručně řečeno, je to
3: příběh milenců z Verony, ano, a je to láska až za hrob.
2: No tak sám bych to nevystihnul líp.
3: Ano.
2: Ale v tom právě vidím ten problém.
3: V tom hrobu?
2: Ne, v těch milencích.
3: Aha.
2: Podívejte se, naše cílová skupina je 30+. Víte, co to znamená?
3: Ne, ani ne, ale plus to zní docela pozitivně.
2: Jak pro koho? Pro vás to znamená, že na to nebudou koukat mladí, pochopitelně. Ty jsou někde v různých jazzových lokálech a nekoukaj se večer na televizi.
3: A co mám jako je, co já s tím mám dělat? To mám běhat po nočních klubech a přemlouvat je, aby se šli dívat domů na televizi.
2: No to by stejně nepomohlo.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak to je rozehrávka s Janem Přeučilem a Pavlem Trávníčkem. Můžeme pokračovat, když dají posluchači Ačko, když dají Bčko, nastoupí Halina Pavlovská. Tak si vyberte Humor mezera A, Humor mezera B, to jsou SMS, které pošlete na 90 011 04 nebo zavolejte na 731 800 900.

0: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
2: V Humoriádě dnes posádka Antonín Procházka a Pavel Kučera a vy na našem telefonu právě teď můžete přidat své hlasy Janu Přeučilovi nebo Halině Pavlovské. Tak koho si vyberete? Dobré odpoledne. Halo, halo.
3: Dobré odpoledne. Standa Zeníko a stále zdraví.
2: Dobrý den.
3: Pana Procházku, jenom se ho zeptám.
4: Dobrý den.
3: Říkali vám taky na základní škole špacír.
4: Jo, mimochodem i špacír mi říkali, no. Já jsem měl různý přezdívky, no.
3: My měli Petra Procházkovi.
4: Jo.
3: Ale já bych dojel teda Ačko a zdravím vás oba.
2: Děkujeme pěkně, Stando. Mějte tak se na slyšenou. Dobré odpoledne, vítejte. Haló.
5: Halo. Dobrý den. Já bych si prosím vás přála pokračování.
2: A prosím vás, kdo?
5: Jana,
2: odkud volá?
5: Z Luhačovic.
2: Z Luhačovic. Prosím,
4: Luhačovic.
2: Ať víme, kam vám máme zamávat.
5: Vás oba.
2: Ano.
5: Oba vás zdravím, pánové, a přeji hodně zdraví.
2: A my oba vás. Nápodobně, děkujeme. Další prosím, kdo hlasuje? Dobré odpoledne.
6: Miroslav z Karviné. Dobrý den, pane Procházko.
4: Dobrý den.
6: Dobrý den i vám, Pavle.
2: Dobrý den.
6: Volím pokračování.
2: Děkujeme a mějte se hezky, naslyšenou. Další, dobrý den.
7: Dobrý den, u telefonu posluchačka Hana, toho času na cestě ze Salzburku do Čech. A volím pana Přeučila a moc vás zdravím. Děkuji za krásný pořad.
2: Guten Tag, mějte se.
4: A uvidrzen, vliklichá rajze.
2: Snaha byla. Děkujeme, naslyšenou. Dobré odpoledne.
8: Dobré odpoledne, tady Honza z Plzně. Zdravím pana Procházku, velmi oblíbeného u nás v Plzni. Zdravím i vás, Pavle, a přeju si pokračování.
2: Děkujeme, mějte se hezky, naslyšenou.
8: I taky, naschranou.
4: Naschranou.
2: Tak, jdeme se číst, přičíst, vypočítat všechno a máme tady výsledek. Pokračujeme v kanceláři televizního dramaturga ze Silvestra 2012.
9: Stačí, když podívejte, lehce upravíte námět. Nechci vám nic podsouvat, ale... co kdyby vám to udělalo, kdyby to nebyli milenci, ale manželé? Manželé z Verony. To zní dobře, ne?
10: No, možná, že by se s tím dalo něco dělat.
9: To rád slyším. Podívejte, takové manželství nabízí šikovnému autorovi spoustu dramatických situací. Zvlášť, když vezmeme určité jakési rozdíly... mezi manželi.
10: Rozdíly? Jaké rozdíly?
9: Například rasové. To je téma up to date, jestli rozumíte.
10: No ani tak zcela moc nepřesně.
9: Nevadí. Představte si, že manžel má jaksi tak trochu tmavší pleť.
10: Jakože je černoch?
9: Ne tak úplně. Řekněme maur. Ale žádnej mladý šlechtic. Ať je to voják, generál, černý jak holínky. To je drama, cítíte to taky?
10: No, ani to zatím tak nějak moc necítím.
9: Tak si představte, manželka blondětá krasavice a maur. Prudkej, ohnivej, žárlí, že by skoro mu škrtil.
10: Já myslel, že si nakonec oba vezmou jed.
9: Jed? Prosím vás, jed? Školácká chyba, prosím vás, taková nuda na kameru naprosto nezajímavý. Ale když ho vidí, jak se válí po ní a těma černýma prackama, jak jí rdousí. Nádhera. To vám každý rád natočí i ve 3D.
10: No, jestli to... Jestli to jde, tak...
9: No, co by nešlo? Podívejte, přepište tu svoji limonádu a strčte to z Verony do Benátek. Byl jsem tam loni nadovolený, moc pěkný Benátka.
10: No, když myslíte, jak myslíte, jestli mi na to dáte smlouvu?
9: No, vidíte, samozřejmě, stačí trochu tý autorský pokory. Dobrý nápady, já vždycky rád podpořím a to je pochopitelně o mě známý. Poslyšte, řekněte mi, jak se vlastně jmenujete?
10: Já, Shakespeare, William Shakespeare.
9: To mi nic neříká. Ale možná, že z vás něco jednou bude.
10: O, děkuju, děkuju, já se vynasnažím a já něco načmárám.
9: Shakespeare, zajímavé.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Máme tady Antonína Procházku, což je známý herec, režisér, autor a navíc vynálezce. No pochopte
2: no, ne,
1: se.
2: V jedné hře,
1: jo, v jedné hře
2: jsem hrál vynálezce. Se jmenovalo Kouzlo 4D, Plzeňané tu hru znají asi. No a tam jsem hrál právě vynálezce. Jeden z mých vynálezů byly zvukotěsné slipy.
1: Mám se ptát, v čem to spočívalo, tento vynález?
2: Zvukotěsné slipy? Mm-hmm. No. To si můžete domyslet, no.
1: Aha, dobře. A ujal se ten vynález?
2: Bohužel právě, že ne. No právě. To bylo jenom v té hře, nevím.
1: Dobře, tak jo. Tak pojďme do dalšího našeho humoru. Koho vyberete posluchačům?
2: Tak já bych tady vybral Lucí Bílou a Karla Šípa. Oba dva mám rád.
1: Navíc Lucie je vaše šéfová vlastně
2: ano,
1: v podstatě,
2: divadle,
1: dá se
2: principálka,
1: říct.
2: Principálka. Divadle, kde pracuju.
1: Zdravíme, ano.
2: Ano.
1: Z Kopičiny byl pořad, ve kterém zazněla i scénka o bulváru.
3: Ale víte co, já ten titul opravdu potřebuji.
4: No tak.
3: Možná, kdybyste mluvil, třeba by jsem se něčeho chytla. Mluvte, kdo vás dopravil domů. Bodyguard, taxík, manželka. Mluvte.
4: Jako po tom koncertě?
3: Jo.
4: Jo. 19.
3: Moment. Opuchlý se muchloval s 19.
4: No,
3: to není špatný.
4: Muchloval, spíš jsem jenom tak jako nastoupil normálně.
3: No, podrobnosti potřebuji. Co jste jí řekl? Co jste jí řekl?
4: Komu, co jsem řekl?
3: No, tý perverzní holce.
4: Tam žádná nebyla.
3: Ale?
4: Tam, pokud vím, tak tam byly akorát dva starší manželé, 4 přivopilí vojáci a jeden spící bezdomovec, rozumíte? Protože v noční 19. nás nikdy moc není. Bezdomovec ten je tam vždycky. Jen jsem nastoupil a zavětřil jsem, ty tramvaje špatně větrají, rozumíte? Tak ten bezdomovec, ten hned mě teda jako takhle...
3: Nezdá se mi, že mluvíte o tramvaji, že ne?
4: Tramvaj?
3: Jenomže já nepotřebuji tramvaj. To není to, co hledám. Takže kdybyste byl takhle, mluvte dál, třeba se něčeho chytím. Tak.
4: No tak dál. Tak jsem byl no. Vystoupil na koneční, tam já bydlím a šel jsem domů. A,
3: no,
4: pak jsem unaven po koncertě.
3: Ano.
4: A opilý úspěchem.
3: Opilý to jde.
4: Úspěchem padnul do postele.
3: A ona už tam byla.
4: Tak nevěděl jsem, že o ní taky víte, ale vy vyšťouráte všechno. Dobře, přiznávám, už na mě čekala.
3: Proběh polibek na přivítanou.
4: Oni ne, spíš mě jenom tak jako volízla ruku.
3: Moment, moment. Milostná předehra začala olíznutím ruky. A to taky docela jde. Cicárková, deník bleble. Cože? Zlomil ti ruku? Rozbil ti foťák? Kdo? To mi chci říct, že tě zmlátil vedchý stařec. Jo, vedchý herec. Dobře, zítra to dám na dvojku. Máš to na druhé straně, jo? Čau, čau. Nezva, máme nebo. No dál. Kde jsme to skončili? Co jste to říkal?
4: Já jsem, no tak jako olízla mi ruku.
3: Ano, dál.
4: A tak jsem jí vzal teda ještě v noci do parku.
3: Vy to rádi děláte v parku?
4: No tak rádi, tak hlavně ona, já ani moc ne.
3: O, zpěvák žije s exhibicionistkou. To je slušný titul, kolik jí je?
4: Co řek?
3: Kolik jí je?
4: 12, ona už je starší trošičku, jako.
3: No, podívej, jak to z tebe pěkně leze. Se pěkně vybarveš, brouku. No jo, zpěvák opruzelý přiznává pedofilní sklony. Nádherná. Tak, to by šlo. A jak se jmenuje?
4: Jmenuje se Asta.
3: Krásně. A co její rodiče?
4: A ona ani nemá snad žádný rodiče. Ona Asta je taková pouliční směska.
3: Ano, máme. Opruzelý žije s Rómkou.
4: S labradorkou.
3: Prosím.
4: S labradorkou. Asta je labradorka, ještě k tomu křížená jezevčíkem, víte? Bůh ví, jak na její matku tenkrát ten hrošťák vyskočil, to do teďka.
3: To se mi asi zdá, ty mluvíš tady o čokoláde? Já mám před sebou padáka, nemám pro šéfa žádnej titul a ty mi tady prostě budeš vyprávět, že si venčil nějakého čokoládu.
4: No tak, samozřejmě, no. Já myslím, že si rozumíme.
3: Nerozumíme.
4: Dobře. Tak nic nenapíšete. Nenapíšete, omlouvám se, slečno Cirkulárková.
3: Já jsem Cizvárková,
4: Že, slečno...
3: Není bleble.
4: Slečno bleble Cizvárková. Nenapíšete, já se kvůli tomu věšet nebudu,
3: ono no. Se třeba teda ne... Moment. Pojď sem. oplzeň pocem.
4: Co?
3: Ty jsi génius. To je to, co jsme hledali.
4: Říkaj to o mně.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik humor, skoro čtvrt století starý, no. Nebo mladý. Jak to berete vy, pane Procházko?
2: No, tak humor jako tolik nestárné, jako ostatní věci. Třeba si vemte, že groteskám, který jsou starý 80 let, se pořád člověk může smát. Ovšem filmům, takzvaně jako vážným, starým 80 let, zamilovaným třeba, jsou dneska legrační. Že?
1: Bylo tam téma bulvár. Co vy a bulvár? Máte hezký vztah?
2: Žádný. Já si myslím, že já bulvár nezajímám a bulvár nezajímá mě.
1: A já myslím, že šéfredaktorka časopisu nebo novin Bleble, Lucie Bílá, by z vás vytáhla pěkné věci jako z Karla Šípa, že?
2: No, ze mě, já nemám nic tak zajímavého, co by bulvár jako prodal. Že
1: tak
2: jo?
1: Možná by to dokreslila, opepřila, přikořenila. To nevadí. Pojďme se podívat do ulice, do seriálu, ve kterém účinkujete. Budou další díly s vámi, můžeme se těšit.
2: Jo, tak určitě něco bude, já tam hraju teďko s mladými lidmi, jsem tam většinou, pak jsem tam za školníka, jo, no, takže jo. Mám podepsanou smlouvu na další rok, takže se tam budu zjebovat, no.
1: Uvidíme vás na obrazovce.
2: Ano.
1: Dobrá, co uslyšíme v Humoriádě? Vážení posluchači, Lucí Bílou s Karlem Šípem dál, anebo tady bude Hůr, Vínek a Spejbl. Vyberte si SMS-kou Humor Mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
2: Tak přátelé, humoriádníci, máme pro vás plán výjezdů v letošním roce. Čeká nás Brno, Havířov, Pelhřimov, Plzeň a Mariánské Lázně. Pěkně postupně. Nejbližší termín v Brně 4. listopadu od 18 hodin v divadle Radost přivítá Patrik Rozehnal, Uršulu Klukovou, Martinu Hudečkovou, Zdeňka Junáka, Petra Jablonského. Zpívat budou Bohuš Matuš a Jana Chládková. Předprodej už probíhá, račte na stránku humoriada.cz. No a ještě tam máme už Havířov, předprodej na 12. listopadu, také od 6 hodin večer, Kulturní dům Petra Bezruče s Naďou Konvalinkovou, Uršulou Klukovou, Alešem Cibulkou, jasný. Vladimírem Ronem, zaspívá Ilona Čáková a Jana Chládková. Provázet večerem bude jako vždy Patrik Rozehnal a Antonín Procházka nám tu bručí.
3: No a kdy je ta Plzeň?
2: Plzeň je 24.
3: Jakýho?
2: Listopadu.
3: Listopadu. A kdo tam je? Že tam není Tonda Procházka?
2: Není.
3: No, to jsem si mohl.
2: Ale třeba se přidá ještě. Bude tam Naďa Konvalinková, no. Iva Hitnerová, Petr Jablonský.
3: Jasný.
2: A Ilona Čáková, Jana Chládková vám zaspívají. Tak můžete do obecenstva.
3: Děkuju, nechci. To je zadarmo.
2: To je nabídka, která se neodmítá. Třeba ne. Třeba by vám zaplatili honorář, když byste spolupracovali jako placený divák.
3: Tak to je jiná. To už můžeme domluvit.
2: Připravíme smlouvu, dobře. Tak, kdo je na telefonu 731 800 900 a hlasuje pro Lucii Bílou s Karlem Šípem nebo Hurvínka se Spejblem? Dobrý den.
4: Dobrý den, Ogaři, já vás zdravím ve studiu, tady Petr ze Zdolnek.
2: Zdravíme.
4: Tak nedávno jsme měli Tondu Procházku z archivu, archivního. Mhm. Teď ho máme živýho, jo?
2: Dokonce.
3: Ano.
2: Je velmi živý.
3: No
4: velmi, velmi. A je s ním prča dost.
2: To je dobře.
3: Tak co pak, Ogare?
4: Takže já pokračování.
2: Pokračování,
3: dobrý.
2: Děkujeme.
3: Zařídíme.
2: Mějte se. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i panu Procházku.
2: Zdravíme.
3: Dobrý den.
5: A chlapi, já bych hlasoval pro Hurvínka.
2: Máme to zapsáno a mějte se.
5: Díky, naschle.
2: Nápodobně. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, tady je Ludmila. Zdravím pana Procházku.
3: Dobrý den, děkuji.
6: A chtěla bych prosím vás, to byla Lucie Bílá a Hurvínek.
2: Ano.
6: Tak to Hurvínka.
3: Lucie Bílá, Karel Šíp.
2: Hurvínka. No ale proti Lucii Bílé je Hurvínek.
3: A jo, takhle. Lucie Bílá, Hurvínek. No.
2: Tak jo, děkujeme, paní.
6: Tak to Hurvínka. Tak
3: Hurvínek.
2: Taky. To nebyl Hurvínek, to byl Antonín Procházka jako imitátor Hurvínka. No. Nebudete s tím vystupovat třeba?
3: Nebudu.
2: Nebudete.
3: Nebudu.
2: Tak to byl originál tady v Humoriádě, pouze pro dnes.
3: Ano.
2: Dobrý den.
7: Dobrý den. Halo, halo.
2: Halo, halo.
7: Krásná Plzeň.
2: Tady krásná
7: Mirka.
2: Plzeň.
7: Zdravím pana Procházku.
3: Dobrý den.
7: Taky bychom ho ráno brzo slyšeli v našem divadle v Plzni.
3: No. Já už tam nehraju, miláčku.
7: No právě.
2: Musíte za ním do Prahy.
7: No, to je moc daleko. Halejte, buďte zdraví, mějte se moc dobře, hodně zdraví přeju. A chtěla bych Hurvajze.
2: Děkujeme pěkně, mějte se hezky.
7: Taky, opatrujte se. Naslyšenou.
3: Taky Plzeňák, Hurvínek, že jo? Plzeňák, no? Plzeňáci.
2: Ano, všichni jsou dneska z Plzně.
3: No, tak všichni ne, ale...
2: Všichni ne. Dobrý den, odkud jste vy?
8: Dobrý den, Pavle, tady je Marcela z Ústí nad Labem. Já vás zdravím a zdravím vašeho hosta a chtěla bych Hurvínka.
2: Děkujeme pěkně. Naslyšenou.
8: Naslyšenou.
2: Tak, přátelé, Plzeňáci jedou dál. Hurvínek, tentokrát o kávě z hovorů u Spejblu, Miloš Kiršner, Helena Štáchová.
9: Tati, jak by se to dalo Máničce vysvětlit?
10: Co by se mělo Máničce vysvětlovat?
11: Proč se pije káva, pane Spejble?
10: Káva? Proč by se nepila?
9: Pro děti přece káva není, že ne?
10: Pro děti ne, ale na dospělé má povzbuzující účinky, proto se pije.
11: Jaké povzbuzující účinky, pane Spejble?
10: No jaké, co pak Hurvínek neví, co jsou to povzbuzující účinky?
9: Vím jenom, že si je nedovedu představit.
10: Tak se podívejte, třeba je večer, ano?
11: A je dneska, nebo včera, nebo kdy?
10: Dneska, včera, kdykoliv, Máničko, prostě je večer. A někdo sedí u stolu, žano, a čte, rozumíte?
9: Co, tati?
10: Že někdo sedí u stolu a čte.
9: Ale cože čte?
10: No to je jeho věc, třeba noviny nebo knížku, žáno.
11: A jakou knížku, pane Spejble?
10: Jakoukoliv, Máničko, na tom přece nezáleží. Třeba Tři mušketýry, co napsal Alexandr Dumas, což se čte jako Duma, to je jedno. A teď jde na něho najednou spaní.
9: Kdo, tati?
10: Co kdo, co je to zase za otázku?
9: Kdo na něho přišel s paní? Ona mu chtěla pomoct, viď, protože by ho třeba sám nepřeprál.
10: Ale prosím tě, jde na něj s paní jako spánek dřímota. Ne, že by na něho někdo šel s nějakou paní.
11: Jo, takhle.
9: Aha,
10: no je prostě unaven, žáno. Ne, že by se chtěl prát. Tak si uvaří kávu, no. Za chvilku je po únavě, může si číst dál, žáno. A proč?
11: Že aby ty Tři mušketýry dočetl, vidíte?
10: Může si číst dál, no, Máničko, no. Protože má káva povzbuzující účinky. No. A proto se ta káva pije.
9: A kdo na to přišel, tati?
10: Na co, že má káva povzbuzující účinky?
11: No, ano, ano.
10: To je správná otázka. Ano, ano, to je správná otázka. To je náhodou velice zajímavé. Zrovna jsem to tuhle čet. Prý se na to přišel tak, tedy už velmi dávno, žano, prý na to přišel jeden arabský pastýř, když pozoroval tyhle účinky na svém stádu.
11: Ono šlo na pastýře spaní, vidíte?
9: Na pastýře ne, vždyť slyšíš, že na to stádo.
10: Ano, ty ovce a kozy, které pásl, tak vždycky, když okousali kávovník, tak co myslíš, že na nich bylo znát?

0: takové, pane Špejble. Jenže to nebyla zrovna ovce, ale byl to kůň.
1: Kůň a četl?
2: Ano. Šimano, tatí.
1: Na hlas?
0: Na hlas ne, ale potichu, viď, kurvín.
2: Šimano, jenže ano. On nečet, ale počítal, ten kůň. Ano. Oni mu řekli, kolik je 3 a 3. A on dělal takhle 6x nohou.
0: Ano.
1: No, ty takhle děláš hlavou. Já chci, abys pochopil a abys mi řekl, že kdykoliv se to stádo páslo na kávovníkových keřích, tak začalo být, co?
2: Tak začalo být málo kávy, ano. Jelikož když se kávovník okouše, tak se z něho pak nedá vařit káva.
1: Na kávu se neptám, mně jde o to, že ty ovce a kozy potom kávovníku oživly, to abys řekl.
0: Jak to, že oživly?
2: No jak to, protože přece ten pastýř předtím všechny zapíchnul.
1: Nikoho nezapichoval, pásl je ten pastýř. Kdo myslíš, že je zapích pro pána krále?
2: Já bych teda hádal, že ten Alexandr Dima, co se píše Dumas, protože nikdo jiný snad ani nepřichází v úvahu, jelikož, nebo co myslíš ty, Máničko?
0: Já nevím kdo, já jsem ještě nečetla ani jednoho mušketýra, jenom si mi o nich ty povídal.
1: Dumasa, Dima, do toho nepleť, prosím tě, nač by zapíchl ovci nebo kozu Dumas, Dima.
0: Vidíte?
2: Buď to skrz to, že nechtěla číst 3 mušketýry, anebo...
1: Ty ovce oživly v tom smyslu, že začaly být čilé. Rozumíte? Přitím prostě jen zívali, že ano, a ploužili se. Asi jako ty, když dostaneš něco, jak si, abys udělal.
0: Byly prostě unavené, vidíte, pane Spejble?
1: Ovšem, že ano.
2: Takže tu knížku ani nedočetli.
1: Šmanko, te dočetli! A já domluvil, a vy se seberte a jděte dělat něco užitečného. Ať si aspoň v klidu dopiju tu kávu.
2: Šimano, tati, naschledanou.
0: Naschledanou.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Hurvínek, Mánička řekli své naschledanou. Sejdeme se s nimi ještě v dalším vstupu, anebo nastoupí Jaroslav Sipal a Petr Martinák jako adepti do soutěže Superstar. Vyberte si SMS-kou Humor Mezera A, Humor Mezera B, pošlete na číslo 90 011 04, telefon 731 800 900. Na vaše hlasy se těší i zde přítomný Antonín Procházka.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Závěrečná volba našich posluchačů probíhá na telefonu 731 800 900. Přidáme další hlasy pro Hurvínka nebo Jaroslava Sypala. Tak kam to nasypeme? Dobrý den.
2: Dobrý den. Olda u telefonu z Vinohrad.
1: Oldo. Pro koho?
2: Já to Hurvínkovi, protože to je třeba pro Romanku.
1: To je klasika. Děkujeme pěkně. Naslyšenou. Hurvínek už se chystá. Ano, dobré odpoledne. Kdo je s námi?
3: Jo, dobré odpoledne, tady Dalibor a my bychom měli zájem o to Bčko, což tam šoupíte, to Bčko a pěkný pořad máte, mějte se.
1: Děkujeme pěkně, no šoupneme, uvidíme podle hlasovačky, jak to dopadne. Kdo pak je s námi teď? Dobrý den. Haló, haló, dobrý.
4: Karel Bojkovič.
1: Karle.
4: Zdravím vás, Pavle, i pana Procházku.
1: Ano.
5: Zdravím.
4: A já bych zkusil to Bčko.
1: Bčko byste zkusil, dobrá, dáme si. Váš hlas tam.
5: Bojkovic.
1: Tak.
5: Já znám Ševčíka.
1: Já myslím, že tam znáte všechny. Ševčík, zdravíme pana Ševčíka, spolužáka pana Procházky.
5: Ano.
1: Tak, a ještě vy nám poskytněte svůj hlas. Dobrý den.
6: Vašek z Rumburka, zdravím pánové, a dal bych Bčko.
1: Bčko, děkujeme pěkně a naslyšenou. Tak, naslyšenou pa. A jdeme se číst a výsledek máme. Hurvínek pokračuje zelené, bílé a červené. Z pořadu další Hurvínkovi třesky plesky.
7: Maniško, teď si zádanku na řadě ty.
8: Jej, Danánky, já znala jednu strašně krásnou.
9: Strašně krásnou říkáš? No tak jí řekni, Mani.
8: Jenomže já ji zapomněla.
9: Ať ty, vzpomeň
8: ne,
9: si.
8: Počkat, no? Jsem dostala nápad, jo?
9: Nepovídej,
8: no?
9: Nepovídej.
7: To už je letos druhý a máme teprve listopad.
8: No dovol. No, mám nápadů a jeden...
7: Horší než druhý.
8: Jeden je lepší než druhý, abys věděl. Tak schválně. Pane Stejble, Hurvínku, co je to?
9: Ano.
8: Ráno je to zelené.
7: Je to zelené?
8: Poledne je to bílé.
9: Bílé?
8: A večer je to červené.
7: Ale, to bude asi nějaký divný chameleon.
9: Chameleon? Co to povídáš? Chameleon přece nemění barvu podle denní doby, Hurvájs.
7: Vždy taky říkám, že je to divný chameleon.
8: Ale vůbec žádný chameleon to není.
7: Není?
8: Ne. Dáte se poddat?
9: No, já bych... Počkej, na to přece musím přijít. Říkáš, ráno je to zelené?
7: To je rosnička?
9: No počkej, rosnička, co pak rosnička v poledne zbělá?
8: A večer z červená.
7: Kdyby se přetřela bílou a pak červenou barvou.
8: Hurvínku, lakovat rosničku.
9: No to je nápad. Tohle.
8: Co kdyby někdo nalakoval tebe?
7: Na žluto? To bych si dal líbit.
8: Jej, Danánky, a proč?
7: Taťule by myslel, že mám žloutenku a nemusel bych do školy.
9: Ne, prosím tebe, přestaň takhle fantazírovat. Raději trošku přemýšlej.
8: No právě.
9: Ráno říkáš, je to zelené. V poledne je bílé. To bílé a večer...
8: Já vám napovím, pane Stejble. A večer? Večer se to jí.
9: Jako, že se to už
8: jí
9: jako baštím.
8: Jo, jí.
9: No počkej, no tak... Ale ano, už to mám. Ráno, to znamená... Někdy na začátku, zpočátku, že ano, v poledne, tím se chci říct, že to znamená trochu později, nebo déle, že ano, a večer to znamená, když to uzraje, pořád nevíš, Hurvájs?
7: Kdepak?
8: Ty jsi ale natvrdlý, Hurvínku.
7: Já vím, proto nikdy nemůžu uhádnout, že myslíš třešníku.
8: Jo.
1: Tak Hurvínek to má za sebou, pan Procházka už skoro taky. Děkujeme za účast v dnešní humoriádě.
5: No já také děkuji. Říká se, že kdo se směje naposled, ten se směje nejlépe, tak já bych všem přál, abyste se vždycky smáli naposled.
1: A nejlépe, když to nebude naposled. Tak se těšíme na příště, hezký podzim, loučí se i Pavel Kučera, krásný den.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Kvůli nehodě kamionu je na dálnici D8 ve směru na Německo uzavřený sjezd 64 u Řehlovic. Ve Smržovce na Jablonecku se domluvili na tříčlenné koalici. Cenový strop nafty zítra vzroste o 14 haléřů za litr. Benzín naopak zlevní. Dnes v noci teploty klesnou až ke 3 stupňům. Zítra ráno budou mlhy a nejvyšší zítřejší teploty budou dosahovat ke 14 stupňům. Jsou tu zprávy a Barbora Kučerová. Dobré odpoledne. Sjezd z dálnice D8 číslo 64 u Řehlovic ve směru na Německo je stále uzavřený. V zatáčce tam havaroval kamion. Řidiči tak musí využít buď exit 69 u Trmic, anebo sjet na dřívějším exitu číslo 52 u Velemína. Smržovku na Jablonecku povede tříčlenná koalice. Vítězné ODS, uskupení Naše Smržovka a Sdružení aktivních občanů. Českému rozhlasu to řekl starosta Marek Hotovec z ODS, který letos mandát obhajoval. V 17členném zastupitelstvu bude mít nová koalice 11 mandátů.
2: V letošních komunálních volbách ve Smržovce obhájila s téměř 30% ODS. Uskupení Naše Smržovka skončila na druhém místě s necelými 19% a Sdružení aktivních občanů těsně za ním s necelými 18%. V opozici bude hnutí SPD, Sdružení pro Smržovku a hnutí ANO. Ze Smržovky Johana Tománková, Český rozhlas.
0: Maximální povolená cena nafty zítra vzroste na 48 korun a 77 haléřů za litr. To je o 14 haléřů víc než dnes, informovalo o tom Ministerstvo financí. Cenový strop na benzín naopak klesne. Čerpací stanice ho zítra budou moct prodávat nejvíc za 46 korun a 72 haléřů za litr, tedy o 39 haléřů míň než dnes. Vláda reguluje ceny pohonných hmot od začátku října.
1: Sport.
0: Hokejisty extraligového Litvínova posílí Stanislav Svozil. 23letý obránce přišel do severočeského klubu z Komety Brno a podepsal v něm smlouvu do konce dubna 2029. Bývalý reprezentant se dvěma starty v NHL zasáhne už do utkání s Hradcem Králové, které začne za půl hodiny.
3: Těším se moc a doufám, že uspějem. Bylo to všechno strašně narychlo, ale já jsem rád za tuto šanci a doufám, že to bude dobře pokračovat. Přicházím s chladnou hlavou a hlavně pomůžu týmu. Upřímně, já jsem v Litvínově tolikrát nebyl, takže vzpomínky tu žádný skoro nemám, ale vím, jaký to je klub, s jakou pověstí, takže se na to strašně těším.
1: Počasí.
0: Dnes čekáme chladnou noc s mlhami, bude polojasno až skoro jasno, nejnižší noční teploty 6 až 3 stupně Celsia. Zítra ráno a dopoledne se budou vyskytovat mlhy a nebo nízká oblačnost, která se bude postupně rozpouštět. Nejvyšší páteční teploty 11 až 14 stupňů, na horách 12 až 15 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na Jablonecku v obci Malá Skála se srazila dvě osobní auta. Překáží tu plynulému průjezdu, tak tu jeďte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Den v kraji.
4: Před námi je opět hodina složená z informací, hlavně od nás z regionu ze severu Čech. Začíná dnešní čtvrteční den v kraji.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Ústeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Ústeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Souhrn informací ze severu Čech si pro nás připravila Barbora Kočerová.
2: V Teplicích bude i další 4 roky vládnout koalice ANO a Volba pro Teplice. Lídři kandidátek dnes podepsali memorandum o spolupráci. Vítězná ODS zůstane v opozici. Koalice získala 16 z 27 mandátů. Primátorem zůstane pravděpodobně Jiří Štábl z ANO a prvním náměstkem Petr Slavíček z Volby pro Teplice. Ústecký krajský soud řeší návrh na přezkum komunálních voleb v Mostě. Podnět podal Jakub Ihnačinec, kandidát na 23. pozici vítězného hnutí pro Most. V podání uvedl, že mandát zastupitele nezískal kvůli chybě při přepisu výsledků. Podrobnosti má redaktorka Jana Vytázková.
3: Jakub Ihnačinec z hnutí pro Most se tak stal prvním náhradníkem. Hlasy přibližně 30 kandidátů byly podle něj v jednom volebním okrsku zapsány jako nula.
2: Dubí rozšířilo vyhlášku o zákazu pití alkoholických nápojů na vybraných místech. Nově se týká taky okolí restaurace Čtyřlístek v sousedství městského úřadu. Informoval o tom starosta Jiří Kašpar z ODS. Změnu schválili zastupitelé a začne platit od 23. října. Malá náves v Křešicích na Litoměřicku je uzavřená. Stavbaři tam opravují dešťovou kanalizaci. Pokládají optický kabel pro internet a následovat bude i pokládka nového povrchu vozovky. Informoval o tom nezávislý starosta Michal Mančal s tím, že místní mohou parkovat mimořádně u řeky podél cyklostezky. Diakonie Českobratrské církve evangelické v Mostě nabízí nově pomoc lidem, kteří dlouhodobě pečují o své blízké. Pomáhá hlavně v oblasti žádostí o různé sociální dávky, mezi které patří i příspěvek na péči. Doplňuje za diakonii Václava Pilárová.
4: Při první návštěvě se snažíme podpořit ty klienty okamžitě vlastně komunikační podporou, takže okamžitě poskytujeme tu první emoční podporu.
2: Na zastávky u Hřbitova v Kochově ulici a poliklinika v Chomutově ode dneška nejezdí trolejbusy. Dělníci totiž začínají pracovat na rekonstrukci Edisonovy ulice. Změna se podle dopravního podniku týká dalších 3 autobusových linek, které nebudou obsluhovat zastávku Spořická.
1: Souhrn regionálních informací si připravila Barbora Kočerová.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Hana Zagorová v pořadu Den v kraji na Českém rozhlase Sever, 17:14, k tomu stále hezké odpoledne. Zima se blíží a s ní i zimní sporty, jako například lyžování nebo snowboard. Ski areály se už pomalu připravují na sezonu. Veškeré novinky v areálech, změny cen ski pasů a lyžařských školek zjišťoval kolega Jaroslav Duchoň, který je tu teď se mnou ve studiu. Jardo, jaké areály už začaly s přípravou na zimní provoz a co takové přípravy obnáší?
1: Téměř většina areálů s přípravami na zimní provoz už začala. V Alšovce na Chomutovsku kromě běžné údržby rolby vylepšují přístupové cesty kolem Bystra i kolem parkoviště. U zasněžovacího systému hledají poruchu na rozvodech a likvidují polámané větve. Sport areál Klíny na Mostecku je sice do 1. listopadu v letním provozu. Na zimu se tam chystají, ale už od září. Údržbu dělali nejen na rolbě, ale také na zasněžovací technice. Všechna čerpadla měli v servisu a teď je vracejí zpátky. Trochu víc práce s rolbou měli v horním podluží ve Šluknovském výběžku. Podle nezávislého starosty Petra Hořeního museli 20 let starý stroj kompletně odstrojit, zavařit konstrukci a vrátit pásy a kola zpátky. Ve sportcentru Bouřňák na Teplicku museli kvůli úderu blesku do zasněžovacího systému po celé sjezdovce vyměnit rozvodné skříně pro zasněžovací techniku a elektroinstalaci. Novinkou pro letošní sezónu bude nově zrekonstruovaný bufet.
0: Zdraží ski areály ceny ski pasů nebo lyžařské školy?
1: Záleží, jak u kterého areálu. Na Bouřňáku určitě zdražovat budou, vysvětlil ředitel Jaroslav Andres.
2: U nás je vstupné koncipováno hodinovou sazbou a vzhledem k tomu, že již 4 roky jsme neupravovali ceny, tak jsme nuceni z provozních důvodů víceméně o několik desítek korun to naše jízdné zdražovat.
1: O 5-7% se zvedne cena ski pasů v Alšovce a zdraží i lyžařská škola. Vedoucí provozu Lukáš Páčil ale ještě neví o kolik. Menší nárůst cen můžou lyžaři očekávat i na Klínech. Důvodem zdražování je inflace a nárůst pohonných hmot. Na Telnici na Ústecku zveřejní ceny v listopadu. V Českém Jiřetíně zůstává cena stejná a v horním podluží taky. Naopak při nákupu v e-shopu by podle starosty mohli mít lidé slevu zhruba 5%. To ještě není rozhodnuté.
0: S přípravou do nové lyžařské sezony je spojeno také zasněžování samotných sjezdovek. Kdyby mohli provozovatelé začít s výrobou umělého sněhu?
1: Tak zasněžování je závislé hlavně na počasí a na tom, kolik má areál vody. I přes letošní sucho má většina areálů zatím dostatek vody. Jenom na Telnici mají podle vedoucího Ivana Soukupa vody hodně málo a čekají na podzimní srážky.
0: Zjistil náš kolega Jaroslav Duchoň. Děkujeme a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
3: Český rozhlas Sever, Den v kraji.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Danu Hůlka, jeho ráj, 17 hodina 20 a skoro 25 minut. Nevím, jestli venku to počasí je ráj, ale je příjemné podzimní.
1: Počasí.
0: A právě o počasí se dnes budeme bavit s meteorologem Pavlem Juzou. Hezké odpoledne.
2: Dobrý den.
0: Tak jak to ještě dnes bude vypadat, na co se máme připravit později večer a také v noci a ráno?
2: Tak teď v současné době máme v Ústeckém kraji většinou oblačno, ale je to taková spíš řídká oblačnost, takže žádné hutné černé mraky to nejsou a teplota je většinou v rozmezí 13 až 17 stupňů, na horách kolem 12 stupňů a během noci, v první polovině noci bude ta oblačnost ubývat a druhé polovině noci už čekáme většinou polojasno až skoro jasno, ale postupně se začnou vytvářet mlhy a vypadá to, že do rána by se mlhy mohly možná vytvořit i na většině území a minimální teploty budou poněkud rozdílné na různých místech, ale většinou tak nějak zhruba v rozmezí 6 až 3 stupně. Na některých místech, zejména v údolích, by při uklidnění větru a malé oblačnosti mohly dostáhnout až minus 1 stupně.
0: Co počasí zítra?
2: Ráno a dopoledne budou pokračovat ty mlhy, případně nízká oblačnost a postupně během dopoledne se většinou budou rozpouštět a maximální teploty, jo, a ve výšce zhruba nad 800 metrů na horách, tam to vypadá, že by to mohlo být nad tou vrstvou té mlhy nebo nízké oblačnosti, takže tam by mohlo být už od rána nějaké skoro jasno a v těch nižších polohách, tam, kde se ta mlha rozpustí, tak taky nějaké polojasno až skoro jasno, teprve večer pak nějaké přibývání oblačnosti a maximální teploty většinou 11 až 14 stupňů, ale v místech s déle trvajícím slunečním svitem, to znamená, kde se ta mlha rozpustí brzy, tak může být až 17 stupňů.
0: Já moc děkuji za předpověď počasí a někdy příště opět naslyšenou.
2: Naschledanou.
0: A my se za malou chvíli budeme věnovat dalšímu programu Českého rozhlasu Sever. Vladimír Kroc si do studia totiž pozve kandidáty, kteří postoupili do druhého kola senátních voleb. Ivo Trešla za STAN a Jaroslava Mikuláše za ANO. Čeká je senátní duel za obvod Lounsko.

0: Český rozhlas nabízí duely kandidátů, kteří postoupili do druhého kola senátních voleb. Od mikrofonu vás zdraví Vladimír Kroc. V následujících minutách se budeme věnovat senátnímu obvodu číslo 6 Louny, kde kandidovalo 6 uchazečů. Do druhého kola tam postoupil obhajující senátor Ivo Trešl za STAN. Dobrý den.
1: Krásné dobré odpoledne.
0: A Jaroslav Mikuláš za ANO. Dobrý den.
2: Dobré odpoledne všem příznivcům.
3: Volby 2026. Senátní duel.
0: Tento duel přetáčíme v pondělí 12. října v 15 hodin, to znamená, že na případné následné události nemůžeme reagovat. Lékař, traumatolog, senátor, člen zastupitelstva v Rakovníku Ivo Trešl obhajuje senátorský post za STAN. V prvním kole získal 43,5% hlasů. Podnikatel zemědělství, manažer, automobilový závodník Jaroslav Mikuláš je členem zastupitelstva obce Lišany na Rakovnicku, kandiduje za ANO a v prvním kole si připsal 25,55% hlasů. Pane Trešle, proč do toho jdete znovu? Co vás vede k obhajobě mandátu?
1: Tak po těch 6 letech senátu jsem byl osloven hnutím STAN, zdali bych měl zájem a chuť ještě pokračovat a po práci v senátních volbách v letošním roce, takže po rozmyšlení a krátké poradě s rodinou jsem se rozhodl do toho jít ještě jednou.
0: No jasně, ale já se ptám na to, co hrálo roli. Proč?
1: Rozumím. Já jsem lékař, pracoval jsem ve zdravotním výboru, kde si myslím, že jsme udělali kus práce. Měli jsme v průběhu těch 6 let hned na začátku covidovou krizi, čili tam byla legislativa, která se týká covidu a v těch dalších letech jsme řešili problémy nebo zákony, které k nám přišly z poslanecké sněmovny, ať už to byly zákony z pera ministerstva zdravotnictví a nebo i zákony z Evropské unie a týkaly se třeba problematiky léků, lékové politiky, nedostatku některých léků, lékové soběstačnosti. A myslím si, že té práce před námi je ještě spousty, populace stárne, čeká nás reforma zdravotní péče, čeká nás digitalizace zdravotní péče, takže jsou to věci, které mě profesně zajímají a proto mám chuť tomu pokračovat.
0: Pane Mikuláši, proč se chcete stát senátorem?
2: Tak já jsem nikdy nebyl v politice, ale narodil jsem se v této zemi, tady jsem se vzdělával, umožnilo mi tato zem, abych podnikal, abych si splnil všechny sny, které jsem měl jak v pracovním životě, tak i v tom závodění. A když mě oslovil ANO, tak jsem si říkal, mělo by to být asi moje morální povinnost nebo čestná povinnost to této zemi vracet.
0: Takže vracíte to, co jste dostal.
2: Ano, ano, přesně
0: takhle
2: tak.
0: Takhle tomu rozumíte.
2: Ano, protože víte co, já jsem téměř 50 let dělám v zemědělství. Něco jsem se naučil. Mám nějaké zkušenosti, mám nějaké schopnosti, mám čas a chuť. A tohle to si myslím, že by se mohlo v Senátu všechno zúročit.
0: Když říkáte, jestli tomu dobře rozumím, že je to služba, jak se tedy chcete zemi odvděčit?
2: Že budu pracovat pro ten svůj region, pro své voliče, kteří mi dávají důvěru a zároveň chci být senátor pro ně. To znamená být u těch lidí, mít 4 kanceláře, budu to dělat jako jediné zaměstnání a chci, aby ty lidi věděli, kdo je jejich senátor, že můžou za ním přijít, že někdo vyslechne, někdo jim poradí a zpětně budu tyto vlastně problémy přenášet zpátky do Prahy, do práce jako senátora.
0: Jak rozumět těm 4 kancelářím?
2: No, abych byl pro lidi dostupný. Budu mít v Praze, v Rakovníku, Louvne, Žaci a myslím si, že to by ty lidi, když jim to říkám, tak to oceňují, protože skutečně budu jako senátor pro své voliče.
0: Přislíbil vám někdo z neúspěšných kandidátů podporu a je to pro vás důležité, pane Trešle?
1: Již před volbami jsme se bavili s protikandidáty, konkrétně s panem Leo Steinerem a s paní Ivanou Huštíkovou. Oba jsou z Loun nebo z Lounska a přislíbili jsme si, že si vzájemně v případě úspěchu jednoho z nás třech a pokud dva zůstanou před branami druhého kola, nějakou vzájemnou pomoc, podporu, ať už vyslovenou, anebo i v kontaktní kampani, v podstatě takovou, jakousi ten finalista řekne a bude v silách toho druhého kandidáta. Čili ano, dostal jsem podporu těchto dvou kandidátů a já jim za to veřejně děkuji.
0: Hmm. Jak je na tom pan Mikuláš?
2: Já jsem na tom podstatně hůř, protože jsem nikdy nebyl v politice, šel jsem do toho sám. A
0: vidíte to spíš pouze... jako, promiňte, že vám skáču do řeči, jako výhodu, vy jste to už zmínil po druhé, že jste nikdy nebyl v politice, že jste nováček. Je to výhoda?
2: No já si myslím, že ne, jako to je to handicap, protože se musím mnoho věcí učit. A právě proto mě dost udivilo, že v Ústeckém kraji, kde dvě třetiny mého volebního obvodu, proti mě kandidovalo SPD. To jsem prostě jako dost nechápal, ale teď už přislíbili pomoc.
0: Ano, přislíbili.
2: Teď už slíbili, že teď už pomůžou.
0: Mm. Díky čemu jste se, myslíte, dostali do druhého kola?
1: Já si myslím, že to je můj život. Já jsem se v Rakovníku narodil, celý život tam žiju, kromě 6 let studia v Praze. Letos jsem oslavil 30 let v rakovnické nemocnici, čili pohybuji se tam, mám to tam rád, myslím si, že mě lidi znají a i těch 6 let v Senátu, kdy jsem jezdil po tom senátním obvodě, měl jsem kancelář v Lounech, navštěvovali mě tam lidé se svými problémy, čili asi možná právě proto.
0: Říká Ivo Trešl, jak by odpověděl Jaroslav Mikuláš?
2: No, já si myslím, že to je tím, že 3 měsíce objíždím vesnice od vesnice, jednám s lidma, vysvětluji svoji pozici a vysvětluji jim i ten svůj program, který by měl být pro ně. A myslím si, že tím, že jsem začal úplně od nuly, tak nakonec 11 675 hlasů je pro mě v tom prvním kole vítězství, ale teď začínáme od nuly znova.
0: Posloucháte senátní duel kandidátů za obvod číslo 6 Louny, Ivo Trešla a Jaroslava Mikuláše.
3: Volby 2026, senátní duel.
0: Pane Mikuláši, prozraďte svoji strategii. Jak chcete přesvědčit ty, kteří přijdou volit ve druhém kole, aby dali hlas vám?
2: Od zítřka zase vyjíždím do terénu, mám i mnoho spolupracovníků, který chodí za lidmi, chodím za starosty, vysvětluji jim svůj program, dostávají letáky s mým programem a tím svým úsilím a svým příkladem si myslím, že lidi přesvědčím.
0: Pane Trešle, dodává vám momentální rozdíl v hlasech patřičnou sebedůvěru, sebejistotu?
1: Určitě nedodává. Jak říkal pan Mikuláš, druhé kolo začíná od nuly. Je to nová soutěž. Jsou to nové volby, nejsou spojené s komunálními, které samozřejmě přivedou do volebních místností mnohem více voličů, takže já si myslím, že to je otevřené.
0: A jak se tady budete snažit přesvědčit voliče?
1: Tak podobně, ono toho času už moc nezbývá. Dneska jsme tady v Českém rozhlase, ale tak jako pan Mikuláš i my zítra, nebo já se svým týmem chceme vyrazit do svého regionu a chceme hlavně voličům vysvětlovat, že volby ještě nejsou u konce, že ještě druhé kolo, že jim nepřijdou domů volební lístky, že musí aktivně vyhledat volební místnost a to je spousta lidí, tohle třeba neví a je pravda, že druhé kolo senátních voleb obecně v kterémkoliv koutě naší zemi není tak jako navštěvované.
0: Pane Mikuláši, jste mimo jiné jednatelem společnosti Lupofit, která podniká v zemědělství a která je přes společnost Tobop součástí holdingu Agrofert. Považujete konflikt zájmu Andreje Babiše za vyřešený?
2: Takhle, chci opravit jednu věc. Ano. Nejsem jednatel Lupofitu, to je můj syn, on se mu jde úplně stejně. Aha. Takže mnoho lidí si to plete. Já už tam 2 roky nejsem ve firmě, proto mám ten
0: Ale
2: čas.
0: Ale pracoval jste tam.
2: A, ano, pracoval jsem tam, byl jsem tam jednatel, byl jsem spolumajitel této firmy a právě proto, že už tu firmu nemám, tak můžu slíbit lidem to, že budu dělat jenom toto zaměstnání.
0: Dobře, děkuji za to upřesnění, ale přesto ta otázka platí ohledně tady konfliktu zájmu Andreje Babiše. Je vyřešený?
2: Já si myslím, že podle našich zákonů je vyřešený.
0: Jak to vidí Ivo Trešl?
1: Tak já se přiznám, že nejsem právník. Pan premiér to před volbami vysvětlil. Upřímně řeknu, že nevím, zdali je vyřešený. Na oko vypadá, že ano, ale samozřejmě mohou v tom být různé skryté detaily, takže nedokážu jako říct, zdali po té právní stránce je to o to.
0: Pane Mikuláši, jste členem představenstva Agrární komory, to platí předsedou Středočeské Agrární komory. Jak vidíte aktuální boj se suchem, což je téma, na které ve své kampani upozorňujete? Chtěl byste se mu tady věnovat i na půdě Senátu?
2: Samozřejmě to je jeden z mých tří důležitých bodů, s kterým jdu do voleb. A na suchu pracuji a na zadržování vody v krajině pracuji v podstatě celý svůj život, protože Rakovnicko a Lounsko patří k nejsušším oblastem v rámci České republiky. Proto se vlastně zaměřuji na opatření na zadržování vody v krajině, vytváření mokřadů, vytváření zasakovacích pásů, prostě dalších agrotechnických opatření. To je celý velký soubor, soubor věcí, o kterých bych tady mohl mluvit hodinu, protože je to můj obor. A to zásadní, který je potřeba řešit urychleně, je to přivaděč vody z Ohře do našeho regionu, na kterým pracuji již dlouho a který by měl řešit nejenom vodu pro zemědělství, ale měl by řešit vodu pro průmysl i vodu pro všechny obyvatele, to znamená pitnou vodu.
0: Pane Trešle, vy taky za jeden ze specifických problémů vašeho regionu označujete dopady sucha, otázku hospodaření s vodou nebo znečišťování životního prostředí. Jak vy hodnotíte dosavadní postup nebo plány odpovědných míst této oblasti?
1: Já se zabývám jako zastupitel města Rakovníka. Jsme členy vodohospodářského sdružení obcí Rakovnická. A tam samozřejmě se sleduje hladina spodních vod, protože Rakovnicko je závislé z 80% na spodních vodách a dlouhodobě dochází k poklesu nebo k záklesu té hladiny spodních vod a je potřeba na to začít pomalu reagovat a připravuje se projekt propojení vodohospodářských soustav směrem na západ k městu Jesenice, kde by to následně bylo napojeno na severočeskou vodárenskou soustavu a byla přivedena voda z Podkrušnohoří nebo pitná voda až k nám do Rakovnická, dále mohla

0: bylo ku prospěchu České republiky a všech občanů. Takže je to opravdu pojistka demokracie.
1: Říká Jaroslav Mikoláš a bez děky už mi odpověděl na jednu z mých otázek, tak se doptám ještě Ivo Trešla, taky souhlasíte s tím, že funguje Senát jako ta pojistka demokracie?
2: Ono je to takové kliše, ale já si myslím, že funguje. V podstatě bez souhlasu Senátu nebo dvoutřetinového počtu senátorů nelze měnit ústavu, nelze měnit volební zákony, takže určitě to určitá pojistka demokracie je.
1: Která regionální témata byste chtěli z pozice senátora řešit? Ivo Trešl?
2: Tak u mě tím, že jsem lékařem, tak je to dostupnost zdravotní péče. Máme v regionu dvě nemocnice, když řeknu okresního střihu, velikosti okresních nemocnic, takže tím mým zájmem je, aby obě nemocnice fungovaly, aby byly finančně i personálně dostatečně zabezpečené a dále je to i péče ambulantních specialistů, kterých se v tom našem regionu tolik nedostává. Jsou to především pediatři, praktičtí lékaři a stomatologové, ale troufnu si říct, že se blízká na lepší časy. No, takže uvidíme.
1: Jaroslav Mikoláš? A témata, která se dají řešit v rámci Senátu?
0: O vodě jsem už mluvil, to je jeden z důležitých mých témat. Další téma jsou české potraviny, protože jsem zemědělec, aby jsme tady skutečně měli české dostupné, cenově dostupné potraviny, kvalitní, z domácí produkce, aby byla snaha, a to je můj velký cíl, do 65% regionálních potravin ve veřejném stravování, v nemocnicích, ve školách.
1: Prosím? Proč ten podíl právě takový?
0: Protože jsme si na ministerstvu zemědělství dali určitý cíle postupně, kam bychom se měli dopracovat, protože si myslím, že naši občané by měli mít čerstvé, zdravé, chutné potraviny a protože když začal Green Deal, tak jsem ho chápal já s farmy na vidličku. To znamená, tady to vyrobím, tady to zpracuju, tady to sním. A další téma, které je zásadní pro všechny, peníze do našeho regionu. Protože region je chudý, aby bylo přerozdělování ne tak, jak to bylo za socialismu, ale aby to bylo spravedlivě, aby peníze do regionu přišly a mohli jsme řešit problémy, které tam máme.
3: Volby 2026, senátní duel.
1: Prvního kola voleb ve vašem obvodu se zúčastnilo necelých 42% oprávněných voličů. Jste spokojeni?
2: Já si myslím, že to číslo odpovídá celorepublikovému průměru a když se podíváme i na ty volby, které probíhaly v minulosti, tak si myslím, že to číslo je podobné. Počasí volbám moc nepřálo, silně pršelo jak v pátek, tak v sobotu, takže si myslím, že to je taky trošičku důsledek té nižší volební účasti, ale asi to tak mělo být.
1: Říká Ivo Trešl, jakou účast očekáváte ve druhém kole Jaroslavy Mikuláši?
0: Já teda očekávám, tak jak jsem viděl statistiky, tak do druhého kola chodí tak polovička lidí, co chodí do prvního kola, ale teď potřebuju to, aby to přišli lidi, kteří budou volit mě.
1: A čím byste chtěl tedy přesvědčit lidi na Lounsku, aby tedy jednak znovu přišli k senátním volbám a druhak hodili hlas vám?
0: Protože si myslím, že ty témata, které já jim nabízím, se jich bytostně týkají. A to si myslím, že pokud se nad tím zamyslí, tak věřím, že přijdou a ten hlas mi dají, protože jim můžu slíbit, že tyhle témata, který znám a kterým rozumím, budu v Senátu zásadně prosazovat a ty, kteří mě znají, tak vědí, že prostě makám na 100% a jdu za svým cílem, protože mé životní heslo je, jdi za svým cílem, nic není nemožné.
1: Ivo Trešl chce přesvědčit voliče, jakým způsobem?
2: Tak já si myslím, že za ty 6 týdnů volební kampaně už bylo řečeno téměř vše. Naším cílem v té kontaktní kampani je připomenout těm voličům, že je ještě druhé kolo, že se začíná od nuly, že není konec, protože volební lístky jim domů nepřijdou. Mnozí si myslí, že už odvolili a že k volbám nemusí. Čili takovou nějakou osvětu a zvát ty lidi do volebních místností ještě jednou.
1: Jasně, ale otázka zní, jak je chcete přesvědčit, aby ten hlas hodili vám?
2: Aby ho hodili mě? No tak asi ta má témata jsou jasná, je to zdravotnictví, zdravotní péče, Já bojuji za to, aby ten region Lounsko, Žatecko, Rakovnicko byl atraktivní i pro mladé lidi, aby tam zůstávali. Máme tam

0: krásnou přírodu od křivokládských lesů po České středohoří. Já sám tam žiju celý život, takže možná i tato témata mohou oslovit mladé lidi.
1: Jak by se podle vás dala zlepšit politická kultura v Česku a je vůbec obecná poptávka po slušné politice? Otázka na Jaroslava Mikuláše nejprve.
2: No, já si, když sleduju televizi a vidím to vystoupení v poslanecké sněmovně, jak to funguje, tak jsem z toho smutný. Ale věřím, že v tom Senátu je ta debata daleko kultivovanější a myslím si, že aspoň jdu tam s tím, jdu tam se svým heslem selský rozum do Senátu, že to bude fungovat a že tam najdu spřízněný duše, který budou přemýšlet stejně jako já, v klidu, rozumně, věcně pro všechny naše občany.
1: Stejná otázka na Ivo Trešla?
0: Tak já jsem od přírody klidný člověk, spíše preferuji dialog, než nějaká horká slova, všechno si radši dvakrát rozmyslím, než něco řeknu a myslím si, že slušnost není slabost, je potřeba tak jako v životě do všeho jít s pokorou a tak, jak říká pan Mikuláš, ta politická kultura v Senátu je nesrovnatelná s tím, co se děje v dolní komoře parlamentu a myslím si, že pokud je tam kritika nějakého zákona, tak ta kritika je věcná, je to vždy dobře okomentováno a zdůvodněno, proč tento zákon se Senátu nebo některým senátorům nelíbí. Ale stejně tak jsou i oponentní hlasy, proč by třeba ten zákon v té podobě, ve které přišel, měl přijít. A každý každého vyslechne a myslím si, že těch invektiv je tam poskromnu. Takže tak možná za mě.
1: Hosty byli Ivo Trešl a Jaroslav Mikuláš, kandidáti na senátorské křeslo za obvod číslo 6 Louny. Obě vám děkuju. Nashledanou.
0: Já moc děkuji, nashledanou a v pátek a v sobotu přijďte volit.
2: Taky děkuji, že jste mě poslouchali a přátelé, přijďte, těším se na vás a slibuju, že budu pro vás pracovat na 100%.
1: I k tomuto duelu se můžete vrátit na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Za pozornost děkuje Vladimír Kroc.
3: Volby 2026, senátní duel. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Výstavbu mostu na dálnici D6 mezi Petrohradem a Lubencem na Lounsku komplikují potíže s podložím. Lyžařské areály v Ústeckém kraji se připravují na zimní provoz. Ve Smržovce na Jablonecku se domluvili na tříčlenné koalici. Dnes v noci teploty klesnou až ke 3 stupňům. Ráno budou mlhy a nejvyšší teploty zítra čekáme ke 14 stupňům. Jsou tu zprávy a Barbora Kučerová. Dobrý podvečer. Problémy s podložím komplikují výstavbu mostu na dálnici D6 mezi Petrohradem a Lubencem na Lounsku. Stavbaři ho budují za křižovatkou se silnicí první třídy číslo 27 směrem na Karlovy Vary. Most bude dlouhý 240 metrů, potvrdil to generální ředitel ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl. Ski areály v Ústeckém kraji se připravují na lyžařskou sezónu. Kromě klasické údržby a revizí mají některé areály novinky, jako například v Bouřňáku na Teplicku. Tam je nově zrekonstruovaný bufet. V Alšovce na Chomutovsku vylepšili přístupové cesty kolem Bystra i kolem parkoviště. Ve ski areálu Mezihoří na Chomutovsku se snaží připravit novou ski alpovou trasu, popsal to člen spolkového výboru Jan Skřivánek.
2: Zatím probíhají jednání s vlastníky lesa a máme připravenou trasu, kterou bychom rádi vyznačili i v terénu a v mapách. Věřím, že se nám to do zimy nebo do začátku zimy povede, protože ski alpinistů přibývá i v Krušných horách.
1: Zdražení hodinové sazby o několik desítek korun chystá podle vedoucího ski areál na Bouřňáku. Menší nárůst cen hlásí Alšovka na Chomutovsku a nebo Klíny. Smržovku na Jablonecku povede tříčlenná koalice. Vítězné ODS, uskupení Naše Smržovka a Sdružení aktivních občanů. Českému rozhlasu to řekl starosta Marek Hotovec z ODS, který letos mandát obhájil. V 17členném zastupitelstvu bude mít nová koalice 11 mandátů.
3: V letošních komunálních volbách ve Smržovce obhájila s téměř 30% ODS. Uskupení Naše Smržovka skončila na druhém místě s necelými 19% a Sdružení aktivních občanů těsně za ním s necelými 18%. V opozici bude hnutí SPD, Sdružení pro Smržovku a hnutí ANO. Ze Smržovky Johana Tománková, Český rozhlas.
1: Soudce nedovolil dvěma důvěrnicím být u jednání s občanem Číny obžalovaným z neoprávněné činnosti pro cizí moc. Jedna z žen je překladatelkou, druhá by měla být z čínské ambasády. Soud se měl zabývat utajovanými informacemi. Na přítomnost žen měl ale podle obhájce Michaela Sýkory obžalovaný Yang Yiming právo.
0: Počasí.
1: Dnes čekáme chladnou noc s mlhami, bude polojasno až skoro jasno, nejnižší noční teploty 6 až 3 stupně Celsia. Zítra ráno a dopoledne se budou místy vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost, která se bude postupně rozpouštět. Nejvyšší páteční teploty 11 až 14 stupňů, na horách 12 až 15 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Nehoda se aktuálně stala v Teplicích v ulici Frání Šrámka. Srazila se tam dvě osobní auta. Stejně další nehodu máme hlášenou u výjezdu do obchodního centra Forum v Ústí nad Labem. A stále připomínám, že je zavřený exit číslo 64 na dálnici D8 u Řehlovic. Jezděte opatrně.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Písničky na přání s Miroslavem Tartárkem.

Valdemar Matuška, já si vsadil na pár tónů. Na Českém rozhlasu Sever dohrála další z písniček, které opravdu nestárnou. Pěkný večer vám od mikrofonu už také přeje Miroslav Tartárek. Jsou tady večerní písničky na přání. Že snad posloucháte poprvé nebo neznáte kontakty, tak o písničku si můžete zavolat číslo telefonu do studia. To je 475 212 212. Vy si ovšem o písničku také můžete napsat, a to buď SMS-kou, kterou pošlete na 90 011 04 první slovo, to tam uveďte, zahrajte, potom udělejte mezeru na jeden znak, ta je tam také důležitá, a následuje text vašeho přání. A nebo si napište na e-mail, také to jde, adresa ta je zahrajte@rozhlas.cz. Tolik tedy kontakty do písniček na přání, a nás už čeká ta první, k ní tady mám e-mail. Dobrý den, zahrajte pro všechny písničku od Marty Kubišové, Loudá se půl měsíc. Děkuju, Petra z Kralup.

0: Tolik tedy Marta Gubišová, Loudá se půl měsíc, písničky na přání, ty jsou ovšem už v plném proudu. Rozhodně už tady také mám ten první telefonát po 18. hodině a ve vysílání vítám posluchače Honzu, který se nám, jak je zvykem, hlásí z Vlkavy. Dobrý večer.
1: Krásný čtvrteční už skoro večer, přátelé a kamarádi, zdravím vás všechny. Takže děkujem. Já bych chtěl dneska poslat jednu z taky z krásných písniček podání Jakuba Smolíka, Ave Maria. Chtěl bych ji poslat Karlovi a Milence do Prahy na Jižní město, Hanice, Pásnice a Harimu do Bíliny, Švadlence, Božence do Žadce, paní Jarmilce do Prahy Nuslí, můj mamce a můj sousedce. Tady popíme. Děvčata pijou vínečko, já piju pivko.
0: Dobře, tak zdravím, až se hezky poslouchá, i dá příjemnou zábavu. A teď, jak jsme se domluvili, opravdu ta jedna hezká od Jakuba Smolíka. Krásná. Ave Maria. Tak krásný večer a naslyšenou.
1: Díky, Míro, hezký večer, naschlém.

0: Jakub Smolík a Ave Maria Gloria, jsou tady písničky na přání, no a na telefonu už čeká další posluchač. Ten další posluchač, to je pan František z Lomu u Mostu. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, přeji vám a všem našim posluchačům.
0: Děkujeme. Tak my jsme chvilku tady prohledali tu naší databázi, nakonec to vyhrála Miri Matie, vidíte, s písničkou La Paloma a Die. Tak to jsem tedy prozradil, co bude dál hrát. Ano. Váš úkol je, komu to zahrajeme, komu to chcete poslat?
1: Ano, písnička bude do Meziboří sestře Libuši, pak do Věcní, tam je moje holka,
0: ano.
1: Ta bude mít brzo narozeniny, tak jí přeji hodně štěstí a spokojenosti do dalších let. A písnička je pro paní vedoucí do Litvínova do cukrárny.
0: Dobře. A také pro paní, jak ji slyším dále.
1: Ano. No prostě mi tady do toho mluví, víte.
0: Já jsem to poznal, tak také zdravím paní hned, tam slyším dále, jak tam něco vypráví. Tak budeme hrát a samozřejmě i pro vaší paní, jo? Teda nejenom pro vás.
1: Ano, a je to i pro pana Herberta, pro pana Herberta ještě a pro paní Gerlindu do Německa, jsem zapomněl.
0: Zdravíme až do Baden. Zdravíme až do Baden-Württembergu. Tak ano, písnička ano, za malý okamžik, ta je až z Francie. No a mějte se krásně. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Na přání a ve vysílání Českého rozhlasu Sever, to byla Miri Matie a La Paloma Adie. Nás záhy čeká zase jedna hezká česká písnička, no a také po dvou posluchačích první posluchačka je na telefonu nachystaná. Paní Božena ze Žadce se k nám dotelefonovala. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Marečku. Srdečně zdravím vás a všechny věrné posluchače. Jsem Děkuji. Ráda, že jsem se dovolala.
0: Ano.
1: Protože už jsem dlouho nevolala. Musím poděkovat všem mým přátelům, kteří mi dávají hrát. Andělka, Boženka, Jarmilka, Honzík, Pavlík, František. Tomu děkuju za pozdrav i za písničky. A potom všem posluchačům, kteří poslouchají. Přeju vám všem krásný večer a hezké dny. A
0: vám také, samozřejmě. No a krásný poslech, tu písničku jste vybrala. Vy vybrala jste moc hezky. Karel Gott nám bude zpívat Stokrát chválím čas. Tak krásný večer a naslyšenou.
1: Naslyšenou, děkuji.

0: Karel Gott, stokrát chválím čas, písničky na přání, můžu slíbit, že tady budou zhruba ještě půl hodinu, no a také můžu slíbit, že i dál můžete volat, linka 475 212 212, ale za chviličku, v tuhle chvíli je na telefonu už nachystaná paní Maruška Schomutová. Dobrý večer.
1: No dobrý večer, já zdravím nejlepšího moderátora Českého rozhlasu Sever.
0: Děkuju.
1: Ještě musím říct, že poslouchám váš pořad.
0: Hudební legendy.
1: A že se mi líbí.
0: Děkuju.
1: No, že, takže...
0: Kdyby to někdo chtěl vyzkoušet, tak každá sobota od 17 hodin.
1: Teď vás vyřadili, jsem koukala.
0: To byla mimořádná výluka.
1: No ale jinak já samozřejmě musím pozdravit i moje holčiny, které mám moc ráda. A bude to Marcelka s Radkem, Květuška s Romanem, pak Milenka do Českého ráje, Jarmilka do Nuslí. Pozdravím ano. I Helenku do Litvínova, do Jirkova Boženku a Marušky do Děčína a Šestajovi. A jestli mohu, bude to i pro vaší maminku.
0: Děkuju.
1: No a jinak, Mirečku, řekněte, co jsme vybrali.
0: Ano, hned teď pustíme písničku, která se jmenuje Hned teď. A je od skupiny Krištof, tak samozřejmě i pro vás, ať máte krásný večer.
1: Tak to trošku rozdíváme.
0: Já myslím, že tu písničku máte také ráda. Občas si ji vybíráte. Mám? Tak
1: děkuji.
0: Si pojďme zahrát a mějte se krásně. Naslyšenou.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Písničky na přání.

0: Hned teď, neboli v závorce Pojď být světlometem, to byla skupina Krištof, pokračujeme dál. Já už tady mám teď nachystaného na telefonu také posluchače, který nám volá ze Štětí, posluchače Pepu, dobrý večer.
1: Pepa dvojka.
0: Dobře, jak myslíte. Tak jakou písničku a komu?
1: Pepovi Jeničce a všem lidičkám ze Štětí a hlavně Honzovi Pištarovi, aby se držel.
0: Dobře.
1: Protože tak zhubnul o 7 kilo.
0: Aha, a když jsi chtěl, tak nevím.
1: Ano,
0: netuším,
1: a
0: takže ho zdravíme.
1: Pavlo Pavličky a tak dále.
0: Dobře, taky pro vás.
1: A jinak všem, ano, pro vás, děkuju. Pro vás, pro vaši rodinu,
0: děkuju.
1: Maminku a manželku a
0: A jak jsme se domluvili, vy jste říkal, že už jste dlouho v našem vysílání neslyšel tu vaši oblíbenou od Pavla Bartoně a Vladiny Pavlíčkové. Ještě pár dní máte ji tam ode mě i nachystanou, tak ať se hezky poslouchá. Krásný večer.
1: Zbytek večera.
0: Vám také a naslyšenou.
1: A krásný víkend přeju.
0: Už teď také, samozřejmě i vám. A naslyšenou.
1: Ano, děkuju.

0: Písnička, která patří také mezi ty, které nestárnou, tak to byl Dalibor Janda, věřím, že jste ho poznali. A písnička 10 prstů pro život. Pojďme dál plnit vaše písničková přání, protože čas letí, čas chvátá. A já tady mám už na telefonu nachystanou vlastně této hodině už druhou paní Boženu, ale tentokrát je paní Boženu, která nám volá z Jirkova. Já vás vítám. Dobrý večer.
1: Já vás taky vítám, Jirko, a všechny posluchače. Já se musím připojit těm děvčatům a dát taky na oplátku všem zahrát písničku. A tak Andělce do Hřivic, Božence do Žadce, Maruce do Chomutova, Anice do Toukovic, vám Jirečku a všem posluchačům. A mějte se hezky, děkuju za vyhledání, za
0: rádo
1: zahrání a já si budu moc zaspívat.
0: Ano, hezky. Vy jste říkala, že byste chtěla zpívat. Že byste chtěla zpívat u písničky Nejhezčí koutek, kterou tady mám ve spoustě verzí. Vybrali jsme Blanku Tumovou a Josefa Hoplta. Tak písnička má 50 sekund intro neboli předehru, tak se můžete rozespívat a potom už to vypukne. Tak mějte se krásně.
1: Děkuju, děkuju moc. Mějte se hezky, naschledanou.

Vanga tomu má Josef Oplot nejhezčí koutek, ale pojďme pokračovat dál, protože já tady mám také vaše písemné vzkazy. Tak teď si přečteme zase pro změnu jeden z e-mailů. Hezký čtvrtek, dnes moje maminka Jaroslava vybírá písničku a šlerku Po starých zámeckých schodech, nejraději v podání Valdemara Matušky. Tryskám k svátku všem dnešním narozeninovým oslavencům, vám do rádia a všem posluchačům. Sylvie z Prahy.

Tolik tedy Valdemar Matuška v písničkách na přání. Čas pro ty večerní se pomalu blíží, nebo spíše zkracuje a blíží se nám 19 hodin, tak rychle ještě alespoň nějakou třeba SMSku. Prosíme, tady čtu nějakou pěknou italskou a byla by pro Hanku a Hinka od Teplic. Pěkný poslech a pěkný večer přejí Ústečtí kamarádi. Já se přidávám. No a pěkná italská, to může být i písnička od zpěvačky, která se jmenuje Gianna Nannini. No a ta písnička, ta se jmenuje i Masky.

0: Tolik tedy trochu Itálie, Gianna Nannini a písnička I masky. A jsme ve finále. Písničky na přání končí, ty další tady budou zase zítra po 12. a také po 18. hodině. Ideál mějte pokud možno krásný večer. Zítra se v obou časech těším opět naslyšenou.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Sever, zprávy.
1: Diakonie v Mostě nově nabízí poradenství pro lidi, kteří pečují o své blízké. Soud dostal návrh na přezkum voleb v Mostě, podal ho neúspěšný kandidát. Krajský soud v Liberci také obdržel první stížnost na průběh voleb. Dnes v noci teploty klesnou až ke 3 stupňům, zítra ráno budou mlhy a nejvyšší zítřejší teploty budou dosahovat ke 14 stupňům. Jsou tu zprávy a Barbora Kučerová. Dobrý večer. Diakonie Českobratrské církve evangelické v Mostě nabízí nově pomoc lidem, kteří dlouhodobě pečují o své blízké. Pomáhá hlavně v oblasti žádostí o různé sociální dávky, mezi které patří i příspěvek na péči. Doplňuje za diakony Václava Pilárová.
2: Při první návštěvě se snažíme podpořit ty klienty okamžitě vlastně komunikační podporou, takže okamžitě poskytujeme tu první emoční podporu, snažíme se pochopit ty klienty, protože jsou opravdu v těžké sociální i životní situaci.
1: Krajský soud v Ústí nad Labem se zabývá návrhy na přezkum voleb v Kryrech na Lounsku, v Chomutově i v Mostě. Podněty na správní soudy je možné podávat do 23. října. Mosteckému magistrátu se týká návrh, který podal Jakub Ihnačinec. Kandidoval na 23. místě vítězného hnutí pro Most, které získalo 22 mandátů v 45 členém zastupitelstvu.
3: Jakub Ihnačinec z Hnutí pro Most se tak stal prvním náhradníkem. Ve svém návrhu zveřejněném na úřední desce soudu má za to, že šlo o chybu při přepisu výsledků ze sčítacích archů do zápisu o průběhu a výsledku hlasování. Hlasy přibližně 30 kandidátů byly podle něj v jednom volebním okrsku zapsány jako nula. Z Mostu Jana Vitásková, Český rozhlas.
1: Krajský soud v Liberci dnes obdržel první stížnost na průběh uplynulých komunálních voleb. Týká se obce Půlečný na Jablonecku. Jde o žádost o kontrolní přepočítání volebních lístků. Důvodem je předpokládaná matematická chyba. Českému rozhlasu to řekla mluvčí soudu Karolína Francová. Lhůta pro podání stížností trvá do 23. října do 16 hodin. Ostravský rapper Enrico Pešta, vystupující jako Hartriko, půjde do vězení na 5 let. Olomoucký vrchní soud mu trest za loupež a vydírání zvýšil o 1 rok z původních 4 let. Potvrdil mu také peněžitý trest 2 miliony korun. O rok z 5 na 6 let soud zvýšil trest i jeho komplicovi Miroslavu Cihimu. Rapperova tehdejší přítelkyně Laura Červeňáková nakonec dostala podmíněný trest.
0: Počasí.
1: Dnes čekáme chladnou noc s mlhami, nejnižší noční teploty budou 6 až 3 stupně Celsia. Zítra ráno a dopoledne se budou vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost. Nejvyšší páteční teploty budou 11 až 14 stupňů, na horách 12 až 15 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: V Ústí nad Labem u vjezdu do obchodního centra Fórum se srazila 2 osobní auta a probíhá tu vyšetřování nehody. Dál je stále uzavřený exit číslo 64 u Řehlovic. Havaroval tam kamion. Jezděte opatrně a příjemný poslech.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: V televizních reklamách si často všímám chyb, když jsou tam i titulky, že tam je nahrazeno krátké i za dlouhé i. Přitom tam má být to krátké i. Děláme ty chyby velmi často. A pravděpodobně ty reklamy vůbec neprocházejí korekturou, když tam je takováhle triviální chyba. Tím narážím třeba na takový balící vánoční papír, protože on opravdu není balící s dlouhým i, ale balící. Nebo takový hasicí přístroj je s krátkým i hasicí. A hasící je, až když ho vezmeme, když hasíme požár.
2: Ano, a to jsme hasící my a ne ten přístroj. Přesně. To jste vystihl jednu z častých chyb. A ono by nevadilo, kdyby se to tam střídalo nebo bylo chybně, z kontextu pochopíme, o co jde. Ale striktně vzato jde o významový rozdíl, který jste velmi srozumitelně popsal. A když to řekneme trošku učeně, tak jde buď o přídavné jméno účelové, anebo dějové. Ten hasicí přístroj slouží k účelu hašení požáru a ta účelová přídavná jména tam mají zkrátka krátké i. No a pokud popisujeme děj, tak tam je to dlouhé i, to znamená, že je to opravdu významový rozdíl.
1: Takže hasicí jsme popsali, to balící, balící papír a balící s dlouhým, teď mě nenapadá žádná věta.
2: No určitě bylo před Vánoci mnoho rodičů balících dětem dárky.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Víte, proč se lidem zdají sny? Snění je fascinující součástí našich životů, která byla dlouhou dobu zcela neprobádaná. Zkoumali je filozofové a později psychologové. Exaktně, tedy hmatatelně, je neumíme uchopit ani dnes. Díky pokroku medicíny však už víme, že člověku se zdají obvykle 4 až 6 snů za noc. Teorií, proč se tak děje, existuje několik. Ve snech můžeme například kompenzovat potlačené emoce. Pokud nám například během dne někdo ublížil, ve snu mu to můžeme oplatit a uleví se nám. Další význam snů může být utřídění vzpomínek. Za den vstřebá náš mozek 10 000 vjemů a ve spánku je musí rozstřídit, ty zbytečné zapomenout a důležité uložit do paměti. A právě sny, které události uplynulého dne propojují do nečekaných souvislostí, v tomto třídění pomáhají. Sny nám také mohou pomoct dosáhnout určitého cíle. Naše racionální já spí a fantazie může pracovat naplno. Umělci nebo vědci se ráno probudí s tím, že ve snu přišli na řešení, které dlouho hledali. Lidé nejsou jediní tvorové, kteří sní. Sny se zdají třeba psům. Poznáme to podle jejich neklidného pohybu a ňafání ze spaní, kdy ve snu třeba běhají za míčkem.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: zasažen.
1: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.

Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

Dobrý večer. Dnes představíme mobilní nízkoprahový klub pro děti a mládež Uličník, který působí pod spolkem Ermosty. A budeme si povídat s Markem Bubenčíkem, který se představil v divadle Gong v rámci koncertu Romské legendy. Večer byl věnován romské tradiční hudbě. Mangautumenge savorenge, šukaršuniben.

Tak to byla písnička Lilia a poslech nám zpříjemnili Bertík a Jan Tancoš z kapely Duoband Kladno. V pražském divadle Gong zazněly minulý týden tradiční romské písně v podání několika generací hudebníků a zpěváků. Na koncertě pod vedením primáše Josefa Šenkyho a jeho kapely vystoupili Natálie Kuchárová, Simona Šenkyová, Kristýna Gunárová, Sebastián Holub a Marek Bubenčík. Vedle klasické cymbálové hudby zazněly i teskné písně známé jako Halgato. Koncert pořádala městská část Praha 9 ve spolupráci se spolkem Viva.

0: Marek Bubenčík, jeden z interpretů, který se dnes prezentoval na koncertu Legend. Marku, vy máte také svoji kapelu Šarkaní. Je to trošku jiný žánr. Jak se vám zpívalo dnes? Protože to byly staré romské písně.
1: Tak, skupina Šarkaní, to je úplně jiný šálek kávy, protože je to více méně popová hudba, dá se to tak nazvat. Klávesy, bicí nástroje a tak. No a cymbálová, to je samozřejmě klasika a je to moje srdce, protože už od malička prostě jsem měl vztah k téhle hudbě.

0: je. A ten dnešní koncert jsem si obzvlášť vychutnal. Děkuju Milanovi Demeterovi za pozvání, že si taky vzpomněl, že někdo na západě Čech by mohl účinkovat v Praze a zpívat, takže bylo mi velkým potěšením. A za doprovodu Pepi Šenkyho a jeho bandy, prostě bezchybný, bezchybný. Teda aspoň v jejich podání, nevím, jak, mojí, jak lidi reagovali, protože jsem tady nováček. Ale...
1: Publikum tleskalo. Byl to úspěch. Marku, jak vy dlouho se věnujete muzice?
0: Jako aktivně se věnuji od 14 let. Ale samozřejmě doma jsme v tom vyrůstali, protože děda hrával na kontrabas, můj táta nebo štík na harmoniku, nebyl teda profi muzikant, ale hrávalo se doma, zpívalo se. Tenkrát nebyli, že dneska si pustíte bedny a že jo, prostě Rámus, prostě tu hudbu jsme si tvořili, nebo oni si tvořili doma sami, takže jsem v tom vyrůstal. Takže od 14 let potom aktivně už jsem začal zpívat na besídkách a tak různě. No.
1: Zpíváte podle not, nebo hrajete podle not?
0: Tak znám akordy, ale podle not jako absolutně jako hudební školu žádnou. Školou mi je sám život. Ta zkušenost, tak, to mi je školou a musím se teda pochlubit, že už jsem několikrát vystupoval i s orchestrem, s celým ansáblem, 40 člením a uspíval jsem to. Takže to je asi signál něčeho, že to je asi třeba z hůry daný, nebo je to štěstí i prostě na dobrý lidi, na dobrý dirigenty, který vás jako navedou.
1: K vaší kapele Šarkani. Tak, jak dlouho přinášíte lidem radost?
0: Tak Šarkani jako takový existují, nebo jsme v tom seskupení už 15 let. A musím teda říct, to není chvála, chraň Bůh, ale je to fakt, že jsme celý ten rok, máme narvaný prostě všechny víkendy a nejenom jako romský, ale máme i český akce, hrajeme různý plesy, maturitní plesy, doktorský plesy, třeba se musím pochlubit v hotelu Pup, v Grand Hotelu ve Vare a všude možně Richmond a takhle. Byli jsme na Slovensku už 6krát, jsme vystupovali, ale v Praze jsem dneska poprvý.
1: Jak je to
0: tak,
1: možný?
0: No, třeba to chtělo čas, jak říkám. Všechno je nějak nastavený, nějak naosudovaný, tak třeba teď budeme v Praze častěji.
1: Já se zeptám, vy přebíráte písničky nebo máte svoji vlastní tvorbu?
0: Tak, dobrá otázka. Písničky máme i vlastní, ale bohužel ta doba dneska už jako vlastní věci moc jako se člověk nechytne, pokud vyloženě není známý, ale my, ty menší kapely, okresní kapely, se vlastníma písničkama moc nechytne. Takže máme vlastní písně, tvoříme i s kolegou, s Vojtou Sivákem, ale převážně kavry. A mám záruku, když jsme třeba někde na sále, že začnu zpívat se laví, tím to končívá. Jo, to je píseň, jasně, Karel Gott. I tu máme v repertoáru.
1: Ale tak, ve vašem no. hlase já slyším no. to, že vy toho Karla prostě máte.
0: No, tak jako asi tam je, protože i když zpívám v romštině, nebo když zpívám slovensky, moravsky, tak stejně ty lidi tam prostě to slyší, to příbuzenstvo toho hlasu tam je. No, tak, takže tak.
1: Říká
0: no.
1: úžasný muzikant, no. zpěvák Marek Bubenčík. Já vám děkuji a držíme palce ve vaší kariéře.
0: Ano, děkuji.

0: Dospíval Marek Pilo a je s vámi Oroma Vakeren. Uličník je speciálně upravený nízkoprahový autobus, který slouží jako mobilní nízkoprahový klub pro děti a mládež, který provozuje organizace Ermosty v Praze. Děti a mládež od 10 do 21 let v bezpečném zázemí mají možnost poradenství a volnočasových aktivit. Iveta Durdoňová navštívila streetworkový autobus, kde oslovila vedoucího klubu Tomáše Reska.
1: Dobrý den, já vás vítám v našem streetbusu Uličník. My stojíme na náměstí Jiřího z Poděbrad přímo před základní školou. Je to výhodný pro nás i pro ty děti, navzájem se rychle potkáme a přímo z této základní školy k nám přijde za den 25 dětí. Pak jsou to jejich taky kamarádi, kteří nesouvisí přímo s touhle základní školou, ale tím, že nás potkají, nemají vůbec zakázáno k nám vstoupit a můžou klidně přijít i jiní kamarádi, jiní návštěvníci z jiného města nebo z jiné lokality. Je těch výjezd teďka na Praze 3 2, na Praze 4 to jsou 4 místa a na Praze Libuš ještě jedno jsme přidali místo. První důvod, proč nám ty děti přijdou, je zvědavost, protože ten autobus je prostě přebudovaný na obytný autobus, takže tam najdou stoly, sedačku, hry, ale to je pro ten náš první seznamovací kontakt důležité, aby se k nám odvážili vstoupit a aby se nás nebáli a aby jsme skrze hru se třeba poznali, ale hnedka zatím my od dětí zjišťujeme, že často potřebují pomoc třeba se nějakým základními otázkami, co se týče dospívání, nebo se vztahy, nebo třeba se školní úspěšností.
2: Když zjistíte, že některé dítě je šikanované v základní škole, můžete to vy nějak řešit?
1: Máme několik cest, jak to řešit. My můžeme, pokud nám to dítě dovolí, tak jdeme rychleji. Pokud nám to dovolí, jdeme kontaktovat samozřejmě rodiče s tím, že jsme my ta pomocná ruka, která pomáhá jednat se školou. Pokud rodič nechce, aby jsme jednali s tou školou, aspoň se od nás dozví, že to dítě nějakým způsobem tu zprávu teda nám předalo a sám ten rodič se aktivizuje a tím se to samo rozběhne, ale my rozhodně můžeme rodičům a dětem dát nějaké základní návody, co s tím dělat. To znamená, jak se chovat, o co žádat školu, na čem si trvat, jak situaci řešit, vytvořit nějaké ochranné plány třeba. Pro ty děti to často bývá první uklidňující rozhovor, pokud ta škola ještě sama neuměla reagovat.
2: K vám chodí různě děti, ať romské, jak z majoritní společnosti, tak i cizinci. Přišlo k vám někdy romské dítě, že má problém v základní škole, že mu někdo tam nadává?
1: Ano, takové děti vlastně u nás jsou. My máme kromě uličníka ještě ambulantní službu, kde máme přímo na adrese na Žižkově ještě intenzivnější kontakt s romskými dětmi a my se vlastně na tohle cíleně ptáme. My se ptáme, jak to v té třídě chodí, jak je tam spokojený se svými spolužáky, s učiteli, jestli zaznamenalo nějaké problémy. Pocity těch romských dětí nejsou vždycky úplně radostné. Máme tam opravdu zážitky toho, že jsou z rasistických důvodů nějaké negativní reakce, jsou tam nějaké rysy šikany, jsou tam nějaká zpochybňování nebo zesměšňování těch dětí, a nebo tam může být i samotný ten vnitřní pocit toho romského dítěte, které se tam cítí poněkud osamělé, protože vnímá, že by chtělo být s více romskými dětmi v tom kolektivu.
2: Budete pořádat něco do konce roku pro děti?
1: Do konce roku my chystáme zorganizovat několik drobných věcí. Zažijou děti u nás halloweenské odpoledne například, budou taky dušičky, my to tak jako spojujeme, což se teda v posledních letech asi stává na hodně míst, takže se tyhle ty dvě události spojují. Potom budeme mít ještě třídenní výjezd, ale ten už máme uzavřený, ale děti se s náma podívají do Liberce, tam je spousta zajímavých míst, je to krásné město a my ty děti vlastně chceme vyvést z města Prahy, aby jsme jim ukázali další regiony republiky. Zažijou to trošku jinak, bydlí bez rodičů, bydlí v kolektivu. No a potom už budeme mít mikulášskou tak, že nepořádáme ji my, ale máme šikovný děti, kteří hrají a tancují a posíláme je na akci městské části Praha 3, kde reprezentují jednak sebe, ale jednak i trošku naše zařízení uličníka a klub Ermosty. Takže tam budeme mít tanečnice, hudebníky a to bude mikulášská Prahy 3. Potom už jenom vánoční odpoledne a mezi Vánoci a Silvestrem budeme fungovat taky, takže děti se nebudou nudit ani v tomhle období prázdnin.
0: To je pro dnešek s Oromam Vakeren vše. Palikera Vojstanas Amensa a Čendevleha. Hezký večer a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Novou koncepci výstavby armády projedná příští týden nejprve Bezpečnostní rada státu. Ústavní soud dal zapravdu Středočeskému kraji ve sporu s Kladnem o veřejnou dopravu. Zítra bude převážně polojasno až skoro jasno s teplotami do 19 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Novou koncepci výstavby armády České republiky projedná v úterý Bezpečnostní rada státu. Teprve poté ji posoudí ministři na zasedání vlády. Českému rozhlasu to řekl ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Náčelník generálního štábu armády České republiky Miroslav Hlaváč přitom minulý týden uvedl, že by kabinet měl novou podobu koncepce schvalovat už v pondělí 19. října. Středočeský kraj mohl omezit veřejnou dopravu v Kladně. Rozhodl o tom ústavní soud. Hejtmanství vyřadilo tamní městskou dopravu ze systému PIT. Kladenský magistrát odmítl přispívat na jeho provoz. Podle kladenského mluvčího Víta Herala má být finanční příspěvek měst a obcí dobrovolný.
2: Ústavní soud stížnost města sice odmítl, ale nadále platí, co pravomocně ve svém rozsudku z května 2023 uvedl Nejvyšší správní soud, tedy že Středočeský kraj je povinen v plném rozsahu a výlučně ze svých prostředků hradit a zajišťovat dopravu mezi Kladnem a Prahou.
0: Středočeský kraj chce podle radního pro veřejnou dopravu Petra Boreckého z hnutí STAN i nadále s městem o situaci jednat. Serval stepní uprchl ze zookoutku ve Vápovicích na Jihlavsku. Kočkovitou šelmu postrádají ošetřovatelé od středečních večerních hodin. Podle majitele Tomáše Protivínského by šelma neměla být nebezpečná. Lidé by se ji ale neměli pokoušet sami odchytit.
3: Je to malá kočkovitá šelma, vážící od těch 8 do 15 kilo. Je to dvouletá samice, ručně dokrmená. V případě spatření určitě se nepokoušet šelmu odchytávat, ale kontaktovat buď nás, anebo po případě kontaktovat policii České republiky.
1: Sport.
0: Sportovní střelec Jiří Přívratský získal druhou medaili na světovém poháru v Káhiře. Po zlatu ve vzduchové pušce byl třetí v třípolohové malorážce. V souboji o bronz přitom porazil reprezentačního kolegu Filipa Nepejchala. Přívratský řekl, že měl proto z medaile hořkosladký pocit.
4: Člověk se z medaile raduje vždycky, nicméně mě mrzí, že to bylo právě na úkor Filipa, protože jak v tom finále se mu dařilo střílet pěkně a vlastně celou dobu se držel napříč nade mnou a až jeho poslední rána, která se mu úplně nepovedla, tak rozhodla o tom, že vypadl nakonec čtvrtý.
1: Počasí.
0: Zítra bude polojasno až skoro jasno. Zpočátku čekáme hlavně v Čechách mlhy nebo nízkou oblačnost, které se během dne rozpustí. K večeru pak bude v Čechách přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty 14 až 19 stupňů. Při déle trvající mlze nebo nízké oblačnosti kolem 12 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 z Prahy do Brna se zdržíte před zúžením na Šmejkalce. Kolona od 18. po 25. kilometr vás zdrží asi čtvrt hodiny. A na D1 ve směru do Prahy havarovalo na kilometru 198 auto do svodidel. Počítejte proto se zdržením i tam. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
5: Útok vám vyhraje zápasy, obrana tituly. Na jejím konci stojí člověk, který si nemůže dovolit téměř žádné zaváhání. Náš dnešní host patřil k výrazným slovenským fotbalovým brankářům své generace. Oblékal dres slovenské reprezentace i několika zahraničních klubů. Kamil Čontofalský je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den, pěkný den všem posluchačům.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
7: Nosím černý brýle.

0: Naším hostem je Kamil Čontofalský, bývalý fotbalový brankář, reprezentant. Já jsem si v úvodu pomohla hláškou skotského trenéra Alexe Fergusona. Platí nebo ne? Je útok vyhrává zápasy, obrana tituly, je to tak?
1: Tak samozřejmě, ono se hovorí, když nedostanete gól, nemůžete prehrať. Je to jednoduchá matematika v tom futbale a je fakt, že dnes si obrany dominují a brankáři jsou neoddělitelnou součástí toho týmu, jsou strašně důležitý a dnes už ty nároky na těch brankářů jsou vyšší jako za mojich čas.
0: K tomu se dostaneme a ještě mě napadá ta hláška nedáš, dostaneš.
1: Nedáš, dostaneš, to je něco úplně jiného. To je jako, že, ale zase je to spojené s brankárom, když brankár zmarí nějakou šancu, je z toho break, strelíte gól, tak je to vlastně rozdíl po gólovej. Ale je to taká starší hláška a se to používalo skôr z také povery, že když nedáte šancu, dostanete z toho a trenér poje, no pozri se na to, no nedáš, dostaneš.
0: No. No, ale platí to dodnes.
1: Asi myslím, že platí to dodnes. Jako, nehovorím, že z každého breaku padají góly, ale platí to samozřejmě i dnes.
0: Vybavíte si gól, který vám zůstával, který jste dostal, který jste inkasoval a v hlavě vám zůstával ještě hodně, hodně dlouho po zápase? Taký smolný gól.
1: Ano. Jeden si vybavím právě teraz, keď sa pozriem na moju ruku, pretože mám taký deformovaný prst a je to...
0: Nějaký křivý,
1: no, ano. Je to od Cristiana Ronalda, keď sme hrali na Benfike s národným týmom, bolo to z priamého kopu a ja som tú loptu takto lízol, ešte som si trošku zdeformoval ten prst. Trafil som sa hlavou do tyčky a ešte som ho bol gól, takže 3 v jednom. Nemám rád Cristiana od tej doby.
0: To se vám musí špatně nosit, případně snubní prsten, ne?
1: Ten nenosím, ale nosil jsem ho na druhé ruce, takže to je v pohodě. Já prsten nenosím, takže to je fajn.
0: Vy už jste říkal, že na golmany v současné době jsou větší nároky. Golmani se více objevují, jakoby, jak hráči víc hrají. Tak, není to jenom o tom chytání. Vy jste to ještě nezažil. Vy jste byl skutečně brankář, který stojí v té bráně a nezapojuje se. Je to tak?
1: Tak jako zapojoval jsem se samozřejmě, ale trenéři to viděli neradí, protože vtedy se hrál fotbal systémem, že keď se odkopávala doslova lopta od brány, tak všetci šli na polovičku a brankář to někam kopol. Dělal do nějakého priestoru, ale boli to všetko dlhé nakopávané lopty. Dnes se rozohrává většinou, hovorí se tomu výstavba, alebo build-up na krátké vzdialenosti s tým, že zmenilo sa i pravidlo to, že vlastní hráči môžu vstupovať do pokutového územia. Znamená, že môžu si prihať na krátko a brankár je v tom zapojený do tej výstavby a potrebuje tú loptu dosť ovládať a musí vidieť ten futbal strašne, lebo dosť sa to trénuje v dnešnom futbale a je to už vlastně povinnost toho brankára, aby vnímal ten futbal trošku jinak a byl zapojený do tej výstavby, jako se vraví, a musí prostě vědět hrát futbal.
0: Jak vás tak poslouchám, tak bych skoro řekla, že by vám to vyhovovalo teď být brankářem a více se zapojovat.
1: Je to tak, jako já jsem si myslím, že na tu moju dobu jsem celkom slušně hrál futbal, ale jako v porovnání s dnešními brankáři by jsem už byl podprimérný. Ale na tu dobu si myslím, že jsem byl celkom slušně nohami a rád jsem hrál futbal, myslím, že jsem ho celkom viděl. Ale hovorím, trenéři to nemali radi a keď jsem si urobil nějakou klučku alebo keď jsem dal nějakou prihrávku na tu dobu riskantnu do středu ihriska, tak trenér mi nadával: "Čaldy, kopni to nahoru." Prostě.
0: No tak klasika. Proč jste se stavil do brány? Proč jste nebyl útočníkem?
1: Když jsem začínal s fotbalem, tak mě bavilo asi skákat pod nohy a házat se do blata. Tak a to mi už zostalo, no. Ostal jsem v bráně.
0: Zůstal jste v bráně, takže nikdy jste to ani neskoušel být hráčem?
1: Ne, od malička jsem byl brankář a nějak mi to asi šlo. Ale zase byl jsem celkom malý na tu dobu a já jsem vyrástl až při běhu 2 roků celkom dost. No a pamätám si, že ma hrozně bolili kolena, jak som rástol a vlastně ani nikto mi neveril, že vyrastiem, pretože nemal som pokom, rodičia neboli nejak extrémne vysoký, ale nakoniec som vyrástol, si myslím, že akurát na tú brankársku výšku a ostal som bráne, no a nakoniec ani som netušil, urobil som celkom slušnú kariéru.
0: O té budeme mluvit určitě za malou chvíli. Naším hostem je Kamil Čontofalský.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Na vlnách Českého rozhlasu si povídám s fotbalovým brankářem, bývalým fotbalovým brankářem Kamilem Čontofalským, který se stal vlastně trenérem a teď mi dokonce jste mi prozradil, že jste začal trénovat, já to hnedka pustím ven, slovenskou reprezentaci, takže jste trenérem brankářů Mladé Boleslavy a ano. Zároveň tedy slovenské reprezentace.
1: Je to čerstvé, no teda jsem byl prvýkrát na zraze, jsme hrali čtvor zápas, dá se povedat, taky malý turnaj, to je první formát v dějinách fotbalu, že za takto krátkou dobu se hrají 4 zápasy, je to trošku novinka, jsme tam dlho, trošku ponorka, já jsem vlastně byl prvýkrát, nepoznal jsem tamto prostředí, ale uteklo to celkom rychle.
0: Uteklo to celkom
1: rychle. Tak my jsme hlavně získali body na rozdíl od vás a proto to bylo příjemnější. Já jsem si trošku rypol, pardon.
0: Komu fandíte, když hraje Česko a Slovensko?
1: No tak jsem Slovák, takže fandím Slovákům samozřejmě.
0: No, ale já si taky rybnu, ale tady u nás, myslím, v České republice žijete déle, než jste kdy žil na Slovensku.
1: To je pravda, jako fandím samozřejmě i českému národňáku, ale stále jsem Slovák, takže prvom radě slovenskému.
0: Dobře, a potom mi řekněte, jaké jste měl pocity včera, když Mladá Boleslav prohrála s Bohemkou 1-0 a vy jste kdysi za Bohemku hrál?
1: Je to tak, blbé pocity samozřejmě, protože dneska jsem trenér Boleslavy a či jako hráč, alebo už jako trenér nerád prehávám. A to, že to bylo na Bohemke, tak vzdialeně trošku fandím, ale už to vnímám úplně jinak a samozřejmě moja práce je Boleslavy, takže fandím Boleslavy a jsem teraz momentálně tak trošku nadštvaný, že jsme to nezvládli včera a hovorím, vidím to z jiné perspektivy, ten štadion. Štadion stál stále rovnaký, a ještě keď jsem chytával já, tam se nič nezmenilo, ale to fandění je tam také dost nepříjemné prostředí, keď to vidím z druhé strany.
0: Jak to?
1: No, ta Bohemka je tím pověstná. Ľudia nadávají na toho supera, na tých hráčov jednotlivých, takže mě teda včera nenadávali, ale jako takto v okolí a to je tam, je to dost nehostinné prostředí pro ten hostující tým. Tak to povím.
0: Tak, ale když jste vy přišel z Košic do Bohemky, což vlastně bylo vaše první zahraniční angažmá, když ano. To tak řeknu, vnímal jste to tak, že je to zahraniční angažmá, nebo
1: nevnímal,
0: jste se cítil
1: jsem
0: doma?
1: Nevnímal jsem to tak ještě, sice už jsme byli rozdělený, ale tak já jsem vyrastal jako v Československu a vlastně začal jsem to vnímat, až když někdo povedal, že je to zahraniční angažmá, jsem si to nějak neuvědomoval, ale bylo to samozřejmě a bylo to fajn, protože jsem přišel a celý ten kotol hned prvý zápas začal kričať Francúz, neviem, kde to vzali. A nakoniec fakt krásne spomienky na tie 3 roky Bohemke.
0: A to byli fanoušci...
1: Bohemians.
0: To byli fanoušci Bohemians, ano, ale to byli fanoušci stejní, ako sú dnes, myslím.
1: No, myslím si, že asi tak o generáciu a pol starší.
0: Ano, ale byli tak aktivní a tak slyšet?
1: Ano,
0: což vám určite. Tehdy mohlo vyhovovať.
1: Tak to tam Dolíček bol vždycky známy tým, že bol plný a tí fanouškovia boli úžasní, keď som za ně chytal. Dneska to vnímam inak.
0: Keď jste za ně chytal a když se vám dařilo, ne?
1: Ano, keď se nám dařilo. A zase musím povedať, že velakrát mě nadávali, že by na mě pískali, alebo toto si nějak nevybavujem. Jako určitě boli zápasy, které mi nevyšly, ale nepocitoval jsem nějakou zášť zo strany fanušku.
0: Jak se cítí brankář, když dostane jeden gol, který vlastně rozhodne o to, že ten tým prohraje, což se stalo včera?
1: No, jako se cítí, ne? Tak samozřejmě cítí se platou, či na tom má nějaký větší podíl viny, alebo ne, to už si buď vyhodnotí on sám, alebo okolí, čo je pokokrát horší.
0: Jak jste to vyhodnotil vy, co by trenér?
1: To včerajší zápas hodíme za hlavu, my hrajeme za 2 dny zase, takže soustředíme se na další, ale je to tak, že... No, ako sa cíti brankár, tak buď sa ty začne trápiť a potom je mimo do konca zápasu, alebo sa snaží to zahodiť za hlavu a koncentruje sa na zbývajúce minuty zápasu, a čož je tá lepšia varianta.
0: A to každý sa stala?
1: No tak boli zápasy, keď človeku to vrtalo hlavou, alebo keď urobil nejaký kiks, ako sa vraví, dostal hlupý gol, tak samozrejme, že to mne vypustí z hlavy len tak a zneistie a ten zápas mu nevidí. A potom zase naopak sú zápasy, keď chytíte skoro všetko, čo ide na bránu, a tu si pripadáte nepriestrelný. A si myslím, že taký viac zápasov bolo o niečo viac než tých horších.
0: A to posiluje to sebevedomí, istotu.
1: Určite, tak si vezmite vy, keby ste sa vám podarí, neviem, hrajete tenis, treba sa vám podarí jeden forehand, backhand, volej, čo aj sme, čokoľvek, tak potom narastiete a samozrejme si pripadáte, že na tom kurte lietate, takže to isté bráne. Ale každý to má individuálne, samozrejme. Ale ja som to mal tak, alebo myslím si, že väčšina, drtivá väčšina to má tak hráčov, celkou obecne hráčov, nielen brankárov, že keď sa im niečo vydarí, tak samozrejme sebevedomie narastie a dovolujú si viac.
0: Kamil Čontofalský je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je bývalý fotbalový brankář Kamil Čontofalský, současný trenér Malé Boleslavy a také slovenské reprezentace, trenér brankářů samozřejmě. My jsme mluvili o vašem v úvozovkách prvním zahraničním angažmá, což byla Bohemka, pak jste ale, kde jste hrál pod Vlastimilem Petrželou a za ním jste pak vlastně šel rovnou do Petrohradu, Zenit Petrohrad,
1: ano,
0: tak jmenoval. Já si říkám, teď váš ročník, vy jste ještě měl ruštinu ve škole, ne? Takže byl jste připraven, neměl jste tam problém jazykovou bariéru?
1: Nemal, já si pamätám, že do troch mesiacov som dával rozhovor už normálne akoby do televízie, ale mal som ruštinu, myslím, 2 roky na základnej škole, na strednej už zase nie, ale dostal som sa do toho, myslím, celkom rýchlo a práve i tá slovenčina, aj tie ruštine, myslím, dosť blízka a nemal som problém vôbec rusky.
0: A jak moc vám pomohlo i to, že tam byl trenér, kterého jste už důvěrně znal? A byl to Čech?
1: No, pomohlo, nepomohlo, a ako sa to vezme. Já jsem ty začátky v Petrohradě úplně nemal na růžích ustlané, jako se vraví, protože trenér si tam vzal ještě dalších 5 českých hráčů a nechce zase vždycky všech stavať, takže vlastně prvé kolo, keď jsme hrali, si pamätám, domácí zápas, tak nepostavil mě, ale postavil domácího ruského brankára. A vysvětlil mi to, nebo nevysvětloval mi nič, Petrža nikdy nevysvětloval, zase mi nepáral, ale prostě jsem nechytal, protože těch cudzincov, alebo těch hráčů, kterých si on privedol, bylo dost, hrali. No, potom jsme hrali nějaký důležitý zápas vonku, u ťažkého supera, u majstra úradujúceho na Lokomotiv Moskva. To bylo vtedy. Postavil mě, protože věděl, že mám rád ťažké zápasy, alebo prostě šli mi ťažké zápasy. Vyhrali jsme tam 2-1, takže ty Rusáci byli úplně nadšený, že je brankár, chodí na centre, že vie hrať, prostě chytil, pomohl jsem jim tam, že je to trošku něco jiné. No zase domácí zápas zase jsem nechytal, potom nějaký vonkajší zase jsem nechytal, zase ma nechal sedět 3 zápasy asi. A postavil ma v Moskve zase, vonku, na Dynamu. A to bol prvý zápas, keď sme hrali všetci vlastne cudzinci, Čechoslováci, 5 Češi a ja. No a my sme tam dostali 7 gólov. Lebo ja som dostal 7 gólov. 7-0, 7 na to skončilo.
0: Ajajaj.
1: Ja som po
0: zápase... Za ktorý ste mohol?
1: No tak ako, dostal som 7 gólov, no čo k tomu dodať. Takže to bola veľká facka, musím povedať, a po zápase mne fakt i vyhrkli slzy. No a
0: chcel ste domů? Chcel som domů.
1: Tak regulárne som chcel domov a z hodou okolností hned druhý deň som letel si vybaviť víza, takže bol som v Prahe asi 2 dní, bol som rád, že som vypadol z Ruska. A teraz ja som priletel sem a tu všetko krásne rozkvitnuté, zelené stromy, slnečko svietilo, hovorím si, Ježiš, tu je tak nádherne. Mne sa nechcel vôbec naspäť. A tam v Rusku predsa len tam zima je pokročilejšia a tam ešte v apríli alebo v dubnu všade šedivo, hnusne, nikde zeleň, skoro stále tma, inverzia. Si hovorím, Bože, čo tu robím. No, ale nejak ten rok som dokopal, potom som ešte chytal nejaký zápas, ale stejne som chcel odísť, no ale hovorím, prvý rok nebol nič moc z mojej strany.
0: No a kdy sa to zlomilo?
1: To sa zlomilo nejak ten druhý rok, ja som začal, chcel som nejak odísť, ale stále ma nejak v Rusku nechceli pustiť, alebo respektíve nebol nikto, kto by ma kúpil, ale začal som občas chytať, hrali sme nejaké poháre, tam som chytal. No a začal som jazdiť za slovenský nároďák, tréner Galis, ktorý mi ako dôveroval ako cudzincovi, teda cudzincovi, hráčovi, ktorý pôsobil v zahraničí. Takže som začal chytávať za slovenský národný tým a potom postupne vlastne i za Zenit. Vytlačil som Malafejeva z toho zbrány a bol som jednotkou a nakonec som tam ostal 7 rokov.
0: A zažil ste tam vlastne i své největší fotbalové úspechy?
1: Bez pochyby, tak vlastně myslím si, že doteraz jsem jediný Slovák, který vyhrál pohár UEFA a super pohár, aj keď určitě na Slovensku máme o mnoho viac futbalistů, kteří mali o mnoho lepší kariéry, ale hovorím, tento primát si myslím, že mi patří dnes jako jedinému.
0: No i v České republice máme velkou řadu úspěšných a talentovaných brankářů, že?
1: Ano, bez pochyby.
0: Kamil Čontofalský je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Jste v dobré společnosti Českého rozhlasu a fotbalového brankáře, dnes už bývalého Kamila Čontofalského, který je naším dnešním hostem a který profesionální kariéru ukončil v dresu klubu Tampa Bay Rowdies v prosinci 2015. Jste už 11 let mimo?
1: To už 11 rokov? Aha, no. Tyjo, to letí, no. Je to tak?
0: Jak dlouho by vás zrálo to rozhodnutí ukončit profesionální kariéru?
1: To nějak ani nie. To prišlo tak nějak z dňa na deň. Mňa už to úplně nebavilo, ale zase mal som možnosť ísť na Floridu, do Miami, keď to nebolo za nejaké veľké peniaze. Hovorím, ja som tam platil väčší nájom za apartmán, než som zarábal mesačnú výplatu, ale hovorím, Miami a slnko a ten život, tak to sa nenaskytne len tak a hovorím, ešte som mohol toho chytať.
0: A proti Rusku asi příjemná změna?
1: Co se počasí týká? No právě. Já jsem z Ruska kvůli tomu šel na Cyprus, kvůli rodině, aby si užili trošku slněčka. No a nakonec, potom jsem se vrátil nějak cez Grécko ještě do Slávie, ale potom po té Slávii, hovorím, výborná změna do toho, do Ameriky. A já jsem si hovoril, že kde jinde ukončit kariéru, keď nie v Amerike na záver. Jako fakt vůbec to nebylo o peniazoch, ale o tom životě a užívání si a ještě do toho člověk tam hrál, takže prvá sezóna vlastně za Fort Lauderdale Strikers a druhou sezónu jsem ještě dostal ponuku právě z Tampa Bay Rowdies a tak jsem zvládl ještě jednu sezónu, respektive s tehdajšou paní a vlastně synom, tak jsme si vlastně urobili krásné časy v Americe.
0: Tak a když tedy, tak to nebylo nějaké smutné loučení s kariérou?
1: Ani
0: jste smířen?
1: No úplně. Já hovorím, že mě už to nějak nemá svou nějakou vnitřní motivaci. Já jsem ještě, když jsem se vrátil, tak jsem měl nějaký ponuky u nás prvé ligy, mi volali nějaký manažery a tak, že by som nechcel, hovorím, že mě už to nebaví. Takže já jsem si dal pauzu od fotbalu a v podstatě 4 roky jsem nerobil skoro nič.
0: To je krásné.
1: No, nevím. Ako chvilku je to fajn, člověk si lieta po golfoch a tak ďalej, ale potom už toho bylo moc a úplně člověk neví, co so sebou. Skúšal jsem nějaké realitky a tak ďalej. A potom vlastně až nějakým způsobem osud ma dovedl na spek fotbalu.
0: Mm-hmm. A fotbal vám celou tu dobu nechyběl? Nebo jste občas si šel třeba zakopat nebo
1: ani
0: se postavit do brány?
1: No velmi, velmi ne. Tak to skôr, keď z nějaké srandy s kamarádmi, nějaká sázka, alebo to, že jsme kopali penalty na seba, alebo tak, ale jinak vůbec. Nechybalo mi to vůbec.
0: Tak teď jste tady trenérem, jak už jsme zmiňovali Mladé Boleslavy, tak slovenské reprezentace. Jsou vlastně i s ohledem na to, že se brankáři více zapojují do hry, než tomu bylo dříve, tak je ten trénink vlastně jiný, než vy jste byl zvyklý, když vy jste byl trénován.
1: To jste to krásně povedali. Ano.
0: Trochu složitěji.
1: No, ne. Máte úplnou pravdu. Ten trénink je obsiahlejší právě o tu hru nohami a samozřejmě záleží na tom mikrocykluse, aký máte týždeň, keď máte viac zápasov, tak tam nie je veľký priestor na trénovanie, ale treba z príprave alebo v normálnom mikrocykluse si vydobídite dní, keď viac sa zamieriate na tú hru nohou a na tú rozohrávku a na dlhé prihrávky, kratšie, stredné dlhé prihrávky a tak ďalej. Hru pod tlakom, ale viac menej i tých hráčov zapájame do tých herných situácií s týmom, kde hrajú viac pozičné hry a tak ďalej, takže aby sa naučili hrať pod tlakom a hovorím, je ten tréning úplne iný, než keď som chytával. A ja som, mňa to bavilo, ale tréneri ma nepustili ani hrať bagu, ktoré som chcel hrať, takže...
0: Takže dnes třeba, kdybych se přišla podívat na trénink, tak vidím brankáře, jak běhá v poli.
1: Ne úplně. Samozřejmě specifický brankářský trénink je stále neoddělitelnou součástí procesu, ale uvidíte jich častěji hrát nohou, než chytat.
0: Kamil Čontofalský zůstává naším hostem.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: No branka je dost velká, má 7,32 vždycky malá a je dost široká, vysoká je 2,44, takže brankář tě centimetr prostě potřebuje.
1: Tak, ale nejenom ty centimetry, ale určitě mršnost, nějakou odvahu položit se do té rány, nevím,
0: ano,
1: co ještě.
0: Ano, to je jeden základů, když se brankář bojí lopty, nemá v té bráně čo robiť samozřejmě, takže bát se nesmí, odvaha je základ, no a potom samozřejmě, jak už jste vravili, tě špecifické dovednosti, no. Musí být obratný, mrštný, ideálně to rozhodování je správné a to je komplex věcí, které keď sa zídu, tak potom jsou z toho talenty.
1: Tak a co nějaké povahové vlastnosti? Liší se povaha brankáře od hráčů v poli? Jste třeba, já nevím, klidnější, pohodovější, takový, já nevím, nebo jste cholerici. Máte něco společného brankáře?
0: Já si myslím, že každý brankář je specificky jiný, ale kedy si se vravívalo, že brankář a ľavé krídlo jsou blázni. Že jsou prostě úplně jiný, hej, a všichni hovorí, no to je myškár, to je brankář, to je prostě blázon, to je magor.
1: A jak se to projevuje? Promiňte, jak se projevuje to, že je někdo magor?
0: Někdo na tréninku alebo v zápasu viac sa prejavuje, viac kričí, alebo je prostě divný nějakým způsobem. Strašně se to zovšeobecňuje, alebo kedysi se to tak dělalo, že prostě to je branka, no tak ten, to je škoda, to je kapitola sama o sebe. Ale dnes si myslím, že já jsem se teda tak na to pozeral, prečo už len to, že pověď, že to je fotbalista. To je, no. Ale hovorím, každý jsme jiný, bohužel drtivá většina, nebo kedy si to tak bývalo, že neboli úplně všetci vzdělaní a proto se tak bralo, hej, ale dnes si myslím, že už to tak neplatí.
1: Tak a vy jste si uměl zjednat pořádek před brankou a uměl jste třeba vynadat svým spoluhráčům, hlavně tady obráncům, když nebyli tam, kde by měli?
0: Ano, já jsem to těž tak mal, že keď jsem se ponoril do toho zápasu, tak věděl jsem být zlý na těch svojich samozřejmě.
1: Ale čili jste byl kapitola sama pro sebe?
0: Sám byste to takto nazvali, takže klidně.
1: Kamil Čontopalský je naším hostem.
2: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijal bývalý fotbalový brankář a současný trenér Kamil Čontofalský. A kromě toho vy ještě čas od času chodíte do televize, co by expert.
1: Expert, já nevím, či to je expert.
0: Fotbalový no, expert, tak host. To je to uvedeno, či host.
1: Dobre.
0: Připravujete se nějak na té živé přenosy?
1: No, mali bychom se, tak to mali bychom se, já teda se připravujem, protože si pamatám, když jsem byl ještě nevím, x rokov dozadu, tak to parka něco komentovat a člověk se na to nepozrel, tak tam trošku vyzeral za takého, nevím, najít to správné slovo, ani nebudem vyslovovat, ale ne, dnes se připravujem. A zapať pán Boh nám vlastně ty vedoucí pracovníci športového oddělení posílají nějaké témata, rozhovory, články, které se týkají toho jednotlivého zápasu a vždycky tam máme nějaké body, které člověk buď se připraví alebo nepripraví a já hovorím, já si to aspoň prečítam a len to, co nám posílá Martin Kubíček, která momentálně, tak než si to prečítám, tak mi to trvá tak 2 hodiny. Takže příprava nějaká tam je.
0: Příprava tam je a baví vás to?
1: Musím povedať, že teraz áno, že predtým to bolo skôr také trápenie, ale teraz tie posledné vlastne štúdia, čo chodí vám na tú Ligu majstrov a idete majstra sveta, tak je to super, to je, že sme tam traja plus moderátor a nejakým spôsobom tá interakcia funguje inak a človek do toho sa tam ešte pobaví u toho, my ten zápas sledujeme, bavíme sa u toho a je dobré v tom, že človek si musí dávať pozor na to, čo povie, pretože dneska sami to viete, tá sloboda toho slova sa trošku skracuje, no človek.
0: Tá hyperkorektnosť. Musí,
1: tak, áno, no správne.
0: Tak bych to nazvala,
1: áno. Áno, hyperkorektnosť, no.
0: Takže dáváte si i velký pozor na to, co řeknete, jakým způsobem to řeknete, hlídáte
1: ano, se? Ale zase já jsem těž, ne, že známý tým, prostě keď mě se pýtají na brankářské zákroky a tak dále a nemám problém brankára skritizovat, i keď je to úspěšný brankár a tak dále, ale si myslím, že od toho tam i som, ale někdy to někomu vadí, někomu naopak nie. Mám veľa pozitivních ohlasů, ale jsou i ľudia, kterým to vadí, ale to už hovorím zatiaľ. Ta partia, čo tam jsme, je to hrozně fajn a musím povedat, že jsem si v tom našel i zalubeně.
0: Tak a vy, když chodíte do televize jako expert, tak mluvíte slovensky, nicméně, jak jsem říkala, vy od roku 2000, ano. 26 let, samozřejmě s přestávkami, protože jste měla zahraniční angažmá, tak žijete v České republice, tak už občas, nebo se vám ta čeština vkrádá do slovenštiny, nebo někdy dokonce mluvíte česky?
1: Tak ono, keď nás budú počúvať nejakí Slováci, tak si budú hovoriť, čo to je za hatalštinu, pretože ja sa síce snažím hovoriť slovensky, ale mnoho ľudí mi vraví, že ty už máš taký praský prízvuk. A ja hovorím, ako môže mať ja praský prízvuk? Že hovorím slovensky. No áno, síce ti je rozumieť, ale máš taký praský prízvuk. Takže neviem, ťažko sa mi to posudzuje, ale priateľka mi hovorí, že mám inú slovenčinu, keď som medzi Slovákmi, než keď som s ňou a hovorím. Takže asi sa mi viac krádajú tie české slovíčka do toho a potom je z toho taká bohužiaľ hatalština, ale snažím sa dávať si na to pozor. Hovorím v práci, sa snažím hovoriť česky, mimo to so svojimi známymi a tak ďalej slovensky. Do médií sa snažím hovoriť slovensky, aby ma Slováci neukameňovali, ale občas hovorím, bohužiaľ, ten vek, tá doba, ktorú i ten vek, bohužiaľ, tá doba, ktorú trávim tu na v Čechách za tú dobu, tak už to bohužiaľ nedokážem vytesniť.
0: Tak a česky mluvíte, když trénujete Mladou Boleslav třeba?
1: Ano, tak ako som tréner, takže príde mi to, že by som mal hovoriť česky. A hovorím, začal som hovoriť česky, pretože niektorí mladší mi nerozumeli. A tak nejak sa snažím hovoriť česky, no. Na Čechov, na Slovákov hovorím slovensky.
0: Já si myslím. A tam se vám sní za ten pražský přízvuk?
1: No, ty to si nedovolia, ale tak to, keď někdo cudzí, alebo keď se bavíme někde, tak hovorím, no, akože odkiaľ si, alebo to hovorím, že já jsem z Košic, no tak to ani náhodou.
0: Vydáváte se ještě občas někdy do Košic? Je to štrka poměrně?
1: Je to diálka, ale občas jsem zaletěl za mamou vždycky na otočku, jako na Vianoce, ale teraz jsem tam byl, jsme tam hrali s slovenským národním týmem, takže to bylo příjemné a vlastně byl jsem prvýkrát na tom novom štadioně Vyhrali jsme, takže všechno v pořádku.
0: Takže ano, jste zkrátka u fotbalu, a když u fotbalu zrovna nejste, netrénujete, nekomentujete, tak co děláte? Věnujete se sportu?
1: Ano, rád by som, skôr som skúšal všetky športy, ale tým hovorím, jak je človek už opotrebovaný, tak som sa dopracoval ku golfu. Takže teraz mi ostal golf.
0: Niektorí fotbalisté, ti, kteří už jsou veterány, tak začínají s hokejem. To jste nikdy neskoušel?
1: Já jsem hrál hokej předtím dost často, no ano, hrál jsem hokej, dokonce jsem zverboval nějakou partičku, začali jsme chodívat pravidelně, ale já jsem z toho nějak vypadl, protože hovorím, rameno, operácia, kyčel vyměněná, tak jedno s druhým, no, ostal mi golf.
0: Součástky potřeba vyměňovat.
1: Je to tak.
0: Moc děkuji, že jste tu byl, a ať se vám daří, Kamil Čontofalský.
1: Děkuji pěkně za pozvání a pěkný den.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin.

cestách. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, když voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

já však znám tu lest. Ach, krásko, z přetěžky jiných.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Přístup k údajům z evidence skutečných majitelů firem budou mít zřejmě jen ověření lidé. Česko dnes dopoledne přišlo o nejvyšší stavbu, 355 metrů vysoké vysílače na Kolínsku. Zítra bude převážně polojasno až skoro jasno s teplotami do 19 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Přístup k údajům z evidence skutečných majitelů firem mají mít do budoucna jen ti, kteří ministerstvu spravedlnosti prokáží oprávněný zájem. Počítá s tím vládní novela zákona, která reaguje i na unijní směrnice. Sněmovna ji dnes podpořila v úvodním kole projednávání. Cílem normy je podle předkladatelů více chránit osobní údaje a soukromí skutečných majitelů firem, řekl před poslanci ministr pro sport a předseda klubu motoristů Boris Šťastný.
2: Novela omezuje veřejnou dostupnost informací o skutečných majitelích a nahrazuje ji kontrolovaným přístupem na základě oprávněného zájmu, přičemž zároveň posiluje kontrolu nad tím, kdo data využívá, rozšiřuje přístup pro klíčové instituce, zvyšuje ochranu ohrožených osob.
0: Novelu teď projednají poslanci ústavně právního výboru. Demoliční firma dopoledne odstřelila 355 metrů vysoké vysílače v Liblicích na Kolínsku. České radiokomunikace pro ně neměly využití. Stožáry se jim nepodařilo prodat a nevyplatila by se ani jejich případná oprava, která by přišla na 170 milionů korun.
3: Na odstřel se přijela s dětmi podívat paní Barbora.
4: Je to taky zvláštní, ale je nám z toho smutno. No. Zrovna jsme si říkali, že je to škoda, že nechceme prostě, aby to spadlo, ale už je pozdě.
3: Stejně jako ona výbuch sledovali stovky lidí. Někteří komplikovali demoliční firmě práci, říká střelmistr Petr Mikula.
5: Od rána nám sem lezly křovím různý existence s foťákama, ale zvládli jsme to.
6: Bylo to naprosto přesně podle plánu. Ty stožáry bylo plánováno, že se zhroutí do sebe, což se podařilo.
3: Konstrukci budou dělníci následujících 20 dní odklízet z Liblic, Alena Junová, Český rozhlas.
0: V Pavlově na Břeclavsku policie zaznamenala během minulého víkendu téměř 50 pokusů o vloupání do domů a dalších nemovitostí. Ve 4 případech se pachatelům krádež povedla. Policie vyzývá, aby si lidé důsledně zamykali své nemovitosti a všímali si podezřelých lidí nebo vozidel. Případná zjištění mají hlásit na linku 158. Detaily k případu přidává jihomoravská mluvčí policie Petra Hrůzová.
7: Policisté se zabývají sérií vloupání do rodinných domů, ke kterým došlo během noci ze soboty na neděli. Policisté na případu intenzivně pracují, zajišťují stopy a prověřují veškeré poznatky, které by mohly vést k dopadení pachatele. Zatím, co máme informaci, jedná se o 48 domů. Sport.
0: Fotbalisté pražské Sparty v druhém utkání sezóny Evropské ligy remizovali s norským Lillestrømem 1-1. Pražanům dal na Letné vedení v 56. minutě záložník Alcocer. Remízu zařídil brankou v nastavení hostující Olsen. Počasí. Zítra bude polojasno až skoro jasno. Zpočátku čekáme hlavně v Čechách mlhy nebo nízkou oblačnost, které se během dne rozpustí. K večeru pak bude v Čechách přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty 14 až 19 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na nehodu dejte pozor na dálnici D10 na 54. kilometru směrem do Prahy. Havarovala tam dodávka a na místo míří záchranné složky. A na D1 opatrně na kilometru 182 směrem do Prahy. Stojí tam porouchané auto a kolem se pohybují lidé. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: sklárny Cavalier, největší světový výrobce borosilikátového skla.
1: Říká vám něco značka Cavalier?
2: Ano, to je značka, která vyrábí sklo, ale nic konkrétnějšího si pod tím nepředstavím.
3: O téhle značce vůbec nic nevím.
4: Slyšel jsem tuhle značku, já bych řekl, že to může být něco se zbrojním průmyslem.
5: Cavalier jsou sklárny, si myslím, a jsou sázavě.
1: Tušíte něco o historii této značky?
5: Bude asi česká značka, podle mě dělají užitkový sklo. Když je to tak pěkný název, tak si myslím, že by ta firma mohla vzniknout někdy v období první republiky.
0: Sklo. Homogenní, nekrystalická, pevná látka. K jeho výrobě potřebujete sklářský písek, k němu různé přísady a navrch velkou spoustu dřeva. Roztavená sklovina se tvaruje foukáním pomocí sklářské píšťaly, lisováním, litím do formy a také tažením. Tak vznikají skleněná vlákna, nebo rozfoukáním, tím získáme skleněnou vatu či pěnové sklo. Varné sklo pro domácnost, průmyslové, laboratorní a technické sklo, trubice a průmyslové aparatury. Takový je sortiment firmy s předlouhou historií, která své výrobky distribuuje pod vlastními značkami Simax a Cavalier. Díky příměsím oxidu křemičitého, boritého, sodného a hlinitého má toto vysoce odolné borosilikátové sklo nízkou tepelnou roztažnost a lépe tak odolává vysokým teplotám i teplotním šokům. Proto se používá jako chemické a varné sklo a také například k výrobě světel motorových vozidel. Recepturu na jeho výrobu znal už v polovině 19. století český sklář František Cavalier. Ten položil základy sklárny, jejíž výrobky si brzy získaly slávu po celém světě. Obsidián, přírodní sklo sopečného původu, používali staří Aztékové. Počátky výroby skla se připisují už starověkým Egypťanům a Mezopotámcům. Dokládají to archeologické nálezy skleněných ozdob, šperků, amuletů a malých nádobek na vonné oleje. Nejstarší datovaný skleněný předmět je patrně keramický pohár Tutmose III. S nanášenou skleněnou výzdobou z doby kolem roku 1450 před naším letopočtem. Na našem území zavedli výrobu skla keltské kmeny. První sklářské hutě na našem území vznikaly už od středověku a říkalo se jim lesní. Jak k tomuto označení přišli? Zakládali se totiž na panstvích, kde byl přebytek dřeva. Huť se stávala ze sklárny, domu mistra a 6 až 8 domků dělnických rodin. Výrobnímu procesu se podřizoval celý život osady. Když se utavilo sklo, i kdyby to bylo ve 2 v noci, šla celá osada do huti pracovat. Huť bývala v provozu jen pár let, přesněji do doby, než bylo vytěženo dřevo v jejím okolí, pak skláři odcházeli jinam. Když se lesní fond obnovil, mohli se vrátit. Nakonec chytré hlavy přišly s nápadem, že se nemusí stěhovat celá huť. Stačí si vybrat místo, kam bude možné suroviny dovážet i z větší vzdálenosti, a to v prvé řadě po vodě. Zakladatel sklářské dynastie František Cavalier se narodil roku 1796. Sklářskému řemeslu se vyučil na Vysočině, v Těchobuzi u skelmistra Antonína Adlera, kde pracoval i jeho otec. František byl velmi šikovný, pracovitý a podnikavý a svému mistrovi padl do oka natolik, že se rozhodl dát mu svou dceru Toničku za manželku. A tato Tonička Adlerová, provdaná paní Antonie Cavalierová, později sepsala svéráznou rodinnou kroniku Paměti babičky Cavalierové. Z nich se dozvídáme, že František Cavalier to zpočátku vůbec neměl lehké, nejen ve sklářské lopotě, ale ani v namlouvání. 17letá Tonička o 8 let staršího nápadníka zpočátku totiž vůbec nechtěla.
6: Já jsem mladý děvče a nevěděla jsem, proč k nám chodí. Až potom mě řekly holky a hoši. Toničko, František Kavalírů chodí za tebou. Já jsem se na to hrozně zlobila a od té doby jsem nemohla Františka ani vidět. Když k nám přišel, já jsem vzala nůši na záda a šla jsem na trávu anebo na dříví do lesa. A když jsem přišla a byl u nás ještě, mívala jsem větším dílem hlas a zlost. Ani jsem do sednice nešla. Vzala jsem nůši a šla jsem zase k lesu. Přišla jsem domů a byla jsem od matky vaděná. Nikdy jsem ani nic nejedla.
0: Po skoro 3 letech námluv a přemlouvání si Antonie na nátlak rodičů Františka nakonec vzala. Hned po svatbě otěhotněla a od té doby byla těhotná nebo kojící nepřetržitě dalších 26 let. Povila celkem 12 dětí, dospělosti se jich dožilo 10. S výrobou skla začal František Kavalír v roce 1830. Nejprve si se 2 společníky pronajal huť v Ostředku, ale nedařilo se jim. Pár let na to dostal nabídku od sázavského panství postavit sklárnu v Sázavě, jak vzpomíná babička Kavalírová.
6: Jednou před svatým Josefem bylo krásný počasí, byl v Benešově jarmark. Jeli okolo nás sázavský páni. Stavili se u nás a na poledni při obědě začali mému muži povídat, jestli by chtěl stavět huť na Sázavě, že tam mají moc dříví a nevědí kam s ním. Muž se ptal na všecko, co k tomu bylo potřeba. Pan direktor řekl, nic se nestarej, pane Kavalír, všecko jim opatříme, jen co budou potřebovat. Já jim povím, pane Kavalír, přijedou co nejdřív k nám a jistě místo najdem.
0: Panu Kavalírovi se v Sázavě zalíbil starý mlýn, říkalo se tam na Kácku, a na přilehlých pozemcích začal stavět vlastní sklářskou huť. Dostala jméno Svatoprokopská na počest zakladatele a prvního opata sázavského kláštera. První červnovou neděli roku 1837 byla slavnostně vysvěcena a v pondělí 5. června byl zahájen provoz. Z tvrdého draselno-vápenatého skla, které sám vyvinul, vyráběl Kavalír laboratorní sklo pro pražské lékárny. Produkce byla sice technicky náročná, ale sklárna prakticky neměla konkurenci. Když roku 1853 Kavalír zemřel, bylo jeho sklo natolik známé, že sázavskou sklárnu zahrnovali objednávkami zákazníci ze širokého okolí. Obdiv manželům Kavalírovým patří za to, že si svůj úspěch tvrdě vydřeli. Antonie v dětství mnohokrát plakávala hlady, František od 13 let pracoval. O to víc ohromující je, jak významný podnik založili.
7: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
8: Poněvadž nemám Kanady a nezvím,

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Tahle ta huť František, ta patří k nejstarším u nás.
2: Tato huť je nejstarší dochovaná huť v Sázavě. První huť, která byla postavena nedaleko od naší hutě, se nedochovala.
3: V huti František si Světlana Lavičková povídala s Josefem Vývegem a Milenou Štěpánkovou.
2: Tato huť pochází z roku 1882.
1: Dokdy byla v provozu? Protože teď tady je centrum sklářské výroby.
2: V provozu byla zhruba do roku 2003, kdy se tady ještě tavilo sklo. Později sloužila jako skladové prostory a pomocné provozy pro sklárny Kavalír tady v Sázavě.
1: Když ta huť ještě fungovala, co se tady vyrábělo?
2: Vyrábělo se tady především domácenské sklo a laboratorní sklo.
1: A když se teď tady rozhlédnu, tak bych řekla, že když by se v těch pecích zatopilo, tak by se tady ještě eventuálně vyrábět mohlo. Ale je to původní zařízení, které tady teď je?
4: Tohle zařízení není původní, tady stála uprostřed obrovská pec, tohle jsou původní tamprovny. Tady se pořád vyrábí, ale vyrábí se tady věci na zakázku a roztopíme to vždycky jenom, když tu zakázku máme, nebo když je nějaký kurz, nebo si sem pozvem skláře z mobilní pecí a děláme tady workshopy a tak, a jinak to slouží na menší a umělecký kousky.
1: Když sem někdo přijede na výlet, tak se dozví všechno o zpracování skla od A až do Z?
4: Ano, a nejenom, dozví se o historii té hutě, dozví se o té rekonstrukci, která byla velmi náročná, a dozví se i o výstavách, které tady pravidelně probíhají.
2: Procházíme přes takzvané vykopávky, jsou to původní kanály, kterými se vedl generátorový plyn původní pece.
1: Teď jsme pořád ještě v tom začátku 19. století, v první polovině?
2: To určitě ne.
4: Základy jsou rozhodně z té doby, co jste říkala, ale oni ty skláři se s tím dřív nemazali, oni potřebovali hlavně vyrábět, takže oni nevěděli dřív, že tady bude galerie jednou a že to bude takový načinčaný. Oni prostě, když potřebovali průduch, tak zbourali ten starý a udělali si nové. A právě proto je tak kouzelný, že to je takový industriální jako prostor, který jsme nechali právě otevřený, když se to odkrylo při té rekonstrukci.
1: Když teď projdu dál, já mám pocit, jako bych slyšela moře, ale to snad není možné.
2: Je to tak, určitě, nacházíme se v Arši Noemově. Je to nazváno tak, protože vlastně nadace Josefa Vývega, sklářská huť František, která se zasloužila o tu renovaci hutě František, zachránila sbírku z mezinárodních sympozií, které se konaly v Novém Boru, a vlastně z insolvenční podstaty zakoupila tady tu sbírku.
1: To znamená, že ta umělecká sklářská díla, která jsou tady všude kolem mě, ta jsou z toho Nového Boru většinou?
2: Ta jsou z těch mezinárodních sympozií, tam přijížděli umělci z celého světa a za pomoci novoborských sklářů tvořili tady za svá díla a nechávali je ve firmě Krystalec. A tak vznikla sbírka 1515 předmětů a vy tady můžete na huti vidět zhruba 500 uměleckých předmětů. Zbývající jsou částečně vystavené v Praze, v Novém Boru a jinak jsou v depozitu.
5: Děti manželů Kavalírových měly dost pohnuté osudy. Syn František se během vysokoškolských studií v Praze v roce 1848 zúčastnil nepokojů, byl zatčen a odsouzen k smrti. Trest mu byl nakonec změněn na 10 let žaláře. Na svobodu se dostal po 6 letech. Pak spolupracoval se svými sourozenci při vedení sklárny. Revoluční události roku 1848 zasáhly i do osudu dcery Anny. Když navštěvovala bratra Františka ve vězení, seznámila se s jeho spoluvězněm Josefem Václavem Fričem, jedním z revolučních vůdců. Stala se jeho ženou a odešla s ním do exilu. Její synové Josef a Jan úspěšně vedli firmu na měřící přístroje a později založili Ondřejovskou hvězdárnu. Anna Fričová se stala výraznou osobností pražské obrozenecké společnosti a sama publikovala pod pseudonymem Anna Sázavská. Svou stopu v historii zanechali i další potomci. Syn Karel byl významným lékařem, Antonín se stal vynikajícím chemikem a asistentem na Pražské univerzitě. Jedna z vnuček se provdala za spisovatele Josefa Václava Sládka, druhá za bratra Jaroslava Vrchlického, další se stala primadonou Národního divadla. Po smrti zakladatele podniku Františka Kavalíra se vedení sklárny ujal jeho sotva 22-letý syn Josef. České laboratorní sklo postupně nabývalo na proslulosti doma i za hranicemi naší země. Téměř monopolně ovládlo světové trhy. Z obchodních důvodů si proto Josef Kavalír pozměnil příjmení na Kavalier. V roce 1855 se zúčastnil velké výstavy v Paříži a o 7 let později i světové výstavy v Londýně, na které získal zlatou medaili. Tou dobou už síť stálých zákazníků sahala od Spojených států až po Čínu. Katalog výrobků nabízel 30 typů sériově vyráběných laboratorních výrobků ve 250 velikostech a provedeních. V roce 1884 Josef Kavalír buduje v Sázavě druhou sklářskou huť, František, nazvanou po svém otci, s moderní pecí vytápěnou generátorovým plynem z dříví. Nový způsob tavení umožnil zvýšit teplotu tavby a znamenal zkvalitnění výrobků z tvrdých skel. Nejvýznamnějším artiklem sázavské sklárny se stalo zvláště odolné sklo s názvem Unexcelled, nepřekonatelné, a Infusible, netavitelné. Důsledkem tavby plynem byla i celková modernizace výroby. Díky ní mohli skláři nastupovat do práce pravidelně ráno, ne v různou denní dobu, v závislosti na tom, kdy bylo sklo utaveno.

0: Josef Kavalír se oženil s dcerou ředitele Šternbernského panství v Zásmukách, Karolínou Pivničkovou. Porodila mu 5 dětí, ale za 4 roky po narození nejmladšího syna zemřela na tuberkulózu. Bylo jí pouhých 34 let. Josef její smrt nesl velmi těžce. Uzavřel se do sebe, na břehu řeky Sázavy naproti sklárně nechal vystavět rodinnou hrobku, kam dal uložit ostatky své ženy, svého otce a také předčasně zemřelého bratra Františka. Smutnou řadu odchodů završila smrt babičky Antonie Kavalírové. Josef měl se svými syny podivně neurovnané vztahy. Pokud jde o mladšího Eduarda, je to vcelku pochopitelné. Eduard totiž předčasně ukončil studia a nejevil žádný zájem o práci v rodinné firmě. Nechal si vyplatit podíl z firmy a odjel do světa. Ovšem Vladimír se od mládí velmi aktivně zapojoval do řízení firmy, přesto jim to s otcem neklapalo. Poslední pomyslná kapka skanula ve chvíli, kdy se Vladimír ve svých 38 letech oženil s o 13 let mladší Evženií Švarcovou, dcerou majitelů sázavského velkostatku. Otec byl proti, ale Vladimír měl svou hlavu. Dusno mezi otcem a synem nerozptýlilo ani narození vnučky Růženy. Za těchto okolností Josef Kavalír 22. července 1903 zemřel na srdeční infarkt.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Výroba skla. Ano, tady se dovím všechno o výrobě skla. Tady uprostřed je stůl, který určitě přitahuje hlavně mladší návštěvníky nebo úplně ty nejmenší, protože tady se dozví, jak se vlastně to sklo barví. Jaký je to princip tohohle toho, dalo by se říci, hráčského stolku?
2: Tady si můžou pomačkat různé knoflíčky a u knoflíčku je vždycky napsáno, který prvek nebo jeho sloučenina nám takto zabarví sklo a uprostřed se objeví barva.
1: Takže když teď zmáčknu zelenou, tak se mi tadyhle ten kus skla zbarví zeleně a já se dozvím, že to barví železo nebo chrom.
2: Přesně tak. Máme tady i sklářský písek, na který si mohou návštěvníci sáhnout. Máme tady další přísady, které se do toho skla přidávají.
1: No a máte tady také staré nástroje a nářadí, které se používaly. A jsou tady i takové ty pevné sklářské boty, které musely hodně vydržet.
2: Toho skláře je nebezpečí, že když mu spadne kousíček skla horkého, tak by se popálil, a proto takové těžké boty pasímními potrážkami. Tady vidíme také formy, vidíme tady píšťaly sklářské, vidíme tady pomůcky skláře, jako je sval.
1: Víte, ale já bych mnohdy řekla, že některé ty kleště by mi spíš připomínaly kovářskou dílnu než skláře.
2: Nebo mučírnu.
1: Přesně tak, že to není takové to jemné sklářské řemeslo.
2: Určitě ne, určitě ne. Jsou to takové masivní věci, které skláři používají.
3: Je zajímavý, že vlastně většina těch nástrojů vznikla už za doby renesance a nebo mnohem ještě dřív, protože ty sklářské nástroje se neměnějí. Takže v Muráně používali to samé, co se používá do dneška.
1: Takže nic nového v 21. století?
3: No určitě, co se týče těch technologií, jako strojový výroby a tak, ale to starý sklářství zůstává furt stejný.
1: A je to spíš řemeslo nebo umění?
3: Myslím, že se to musí snoubit, protože nejvyšším umění, když chybí kvalitní řemeslo, tak to stojí za huby.
1: Stoupáme nahoru na ochoz nad tu hlavní tovární halu. Jaké všechny techniky si tady můžeme prohlédnout?
2: Tady jsou broušené věci, broušená umělecká díla, rytá, pískovaná, malovaná a v takové kombinované techniky, že je to vyfouknuté na huti, pak je to nabarvené, barevné sklo vlastně, nebo dále je to broušené a tak dále. A máme tady jeden krásný zázračný exponát. Nejoblíbenější exponát náš, který se nachází v expozici malovaného skla. Je to krásná barevná koule v krychli. A stačí, když se trošku ohneme a koule nám zmizí.
1: No moment, já jdu do dřepu a tam už pak vidím jenom proužkovanou krychli.
2: Ano, přesně tak, ta koule nám zmizí.
1: Jak toho skláři docílili?
2: Paní Žertová udělala tento exponát tak, že má ploché sklo, několik plochých skel nad sebou a na každé je namalovaný kousek koule a když se skrčíte, tak vidíte jenom to ploché sklo a už nevidíte tu barvu, která je tam.
1: No ale když se na to dívám takhle, tak bych přísahala, že ta koule v té krychli prostě je celá postavená a že mi nemůže zmizet, ale pak když jdu do dřepu, tak tam prostě není. Přijďte se sami přesvědčit.
4: Počátek nového století přinesl sklárnám další rozvoj. Do Sázavy přišla železnice. Sklářská osada na Kácku ležela blízko zbrusu nového nádraží a byla s ním spojena vlečkou. Tím se zjednodušil dovoz surovin i odvoz sklářských produktů a sklárna roste o to utěšeněji. Josef krátce před smrtí stihne ještě začít se stavbou další v pořadí třetí hutě. Ta dostane jméno Josef. Ve svém deníku o tom píše. Pohnutka ke stavbě této budovy stala se kvůli opravě starší hutě za obytným domem, poněvadž tato při stavbě hluboko založena byla, takže se stávalo, že kanály dolejší při počasí mokrém se vodou naplnily a pracovati se nemohlo. A protože oprava několik měsíců vyžadovala, muselo se přikročiti k stavbě této nové provizorní výpomocné hutě. Útěchou pro případ, že by se sklo vyráběti nevyplácelo, bylo, že z budovy této může se snadno vystavěti obytný dům, takže náklad na stavbu by nebyl utracen nadarmo. Poté, co Josef Kavalír zemřel, huť byla dostavěna. Jen tavící pec chyběla a díky událostem, které poté následovaly, tomu tak zůstalo na dalších 25 let. Když byla úředně ověřena Josefova závěť, rodina se nestačila divit. Vladimír, který se více než 20 let podílel na správě a řízení hutě, se navzdory všemu očekávání neměl stát dědicem a majitelem firmy. Byl ustanoven pouze správcem pozůstalosti. Dědictví by mělo připadnout Vladimírovým dědicům, ale pouze v tom případě, že po smrti Vladimíra bude jeho synovi 18 let a více. Pokud by tato podmínka nebyla splněna, tak majetek přejde na potomky Vladimírovy sestry Marie. Vladimír závěť soudně napadl. Spor se táhl skoro 10 let a Vladimír ho prohrál. Přesto po celou dobu svého působení do firmy bohatě investoval a vzorně se o ní staral. Vzdělaný a zkušený sklář rozšiřoval výrobu a zaváděl nové technologie a podnik pod jeho vedením vzkvétal. Na vlastních pozemcích zahájil stavbu čtvrté hutě, později pojmenované Vladimír. Jenže pak přišla první světová válka a s ní spojené omezení výroby, ztráta odběratelů a finanční problémy. V polovině roku 1919 Vladimír Kavalír předčasně zemřel. Zůstala po něm vdova, která nikdy o provoz skláren nejevila zájem, dvě dcery a syn Vladimír, kterému do podmínky Josefovy závěti chybělo rovných 6 let. Rodina Kavalírova se na vedení sázavské sklárny podílela celých 85 let a toto období definitivně skončilo. Správu nad firmou převzala Legio Banka, která roku 1939 podnik prodala velkopodnikateli Martinkovi.

Po skončení druhé světové války byly sklárny znárodněny. Brzy na to se začalo s rekonstrukcí a modernizací, protože do té doby relativně malá sklárna nedokázala uspokojit rostoucí požadavky trhu. Vedle Huti Vladimír vyrostl úplně nový závod a v něm se naplno rozjíždí strojní výroba borokřemičitého skla. Dobře zavedená a do mnoha zemí úspěšně exportující firma šťastně přestála období plánovaného hospodářství i kuponovou privatizaci. Nejznámějším současným výrobkem skláren je užitkové sklo se značkou Simax, která je běžně k vidění na varném skle v kuchyních, ve svítidlech, ve skleněných dvířkách automatických praček, na laboratorním a výrobním zařízení nebo dokonce na astronomických zrcadlech. Vyváží se do více než 70 zemí celého světa. Výrobky sklárny Cavalier tvoří například obklady nové budovy Národního divadla. Najdete je v interiéru stanice metra Karlovo náměstí v Praze, ale i v astronomických teleskopech mezinárodního projektu HES v Jižní Americe. Malé upozornění na závěr. Borosilikátové sklo se musí sbírat odděleně a recyklovat ho dokáže pouze výrobce nebo továrna, která ho umí rozstavit. Má totiž vyšší teplotu tání než obyčejné sklo a část střepů se tak v běžné sklárně při následné recyklaci neroztaví. Po dosloužení tedy výrobky neházejte do běžných kontejnerů na sklo, ale zaneste je do sběrného dvora.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Česko musí zpřísňovat tresty za znečištění životního prostředí. Novelu v úvodním kole podpořila sněmovna. V Jihlavě budou společně vládnout ODS, KDU, ČSL, TOP 09 a STAN. Zítra bude převážně polojasno až skoro jasno s teplotami do 19 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Česko musí zpřísnit tresty za poškození životního prostředí. Požaduje to Evropská unie. Poslanci proto dnes v úvodním kole podpořili novelu. Ta obsahuje nový trestný čin těžkého poškození životního prostředí, takzvanou ekocidu, za kterou bude hrozit až 10 let vězení.
2: Až 10 let odnětí svobody by mohlo nově hrozit členům organizovaných skupin. Sazby mají vzrůst taky za neoprávněné nakládání s chráněnými živočichy, pokračuje ministr spravedlnosti Jeroným Tejce za hnutí ANO.
3: Chceme zásadním způsobem zpřísnit trestání škod na životním prostředí. Výrazně se zvyšují sazby, zavádějí se nové skutkové podstaty.
2: Mezi novými trestnými činy je ekocida, nejzávažnější poškození životního prostředí, například zničení ekosystému. Podporu má novela i u opozice, pokračuje poslanec ODS Petr Bendl.
4: Ochrana životního prostředí před závažnou a vědomou trestnou činností je důležitá a je správné, aby Česká republika evropské požadavky řádně promítla do svého práva.
2: Teď novelu posoudí ústavně právní výbor. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Český rozhlas.
0: Jihlavu budou v následujících 4 letech řídit vítězný tým pro Jihlavu společně se STANem. Obě uskupení o tom dnes uzavřela memorandum. Koaliční smlouvu podepíšou příští týden. Tým pro Jihlavu, složený z ODS, KDU, ČSL a TOP 09, má v 37 členém zastupitelstvu 16 mandátů, STAN 5. Ve volbách druhé ANO jde do opozice. Post primátora bude i nadále zastávat Petr Ryška z ODS.
5: Tak ODS má i v memorandu, bude mít v koaliční smlouvě primátora a v tuto chvíli jsem lídrem, cítím podporu ode všech, takže předpokládám samozřejmě, že bych měl být zvolen primátorem.
0: Současně bude mít každá ze stran jednoho náměstka. 3 tak získá vítězné uskupení tým pro Jihlavu, jednoho hnutí STAN. Ministerstvo dopravy odmítlo námitky Českých dráh proti výsledku soutěže na provoz rychlíkové linky R10 z Prahy do Hradce Králové a Trutnova. Informoval o tom server z dopravy.cz. V tendru zvítězil RegioJet s nižší nabízenou cenou za kilometr. Národní dopravce zvažuje, že se obrátí na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. RegioJet má provoz na lince převzít v prosinci roku 2028.
1: Sport.
0: Hokejisté Hradce Králové vyhráli na ledě Litvínova 4-1. Po předehrávce 11. kola Tip Sport Extraligy se tak posunuli na 3. místo neúplné tabulky. 2 góly pomohl Mountfieldu k 3bodovému zisku útočník Lukáš Radil.
1: Počasí.
0: Zítra bude polojasno až skoro jasno. Zpočátku čekáme hlavně v Čechách mlhy nebo nízkou oblačnost, které se během dne rozpustí. K večeru pak bude v Čechách přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty 14 až 19 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 stojí na kilometru 168 směrem do Prahy porouchané auto. A na pražském okruhu počítejte s omezením mezi 25. a 26. kilometrem ve směru z letiště na dálnici D7. Až do ranních 5 hodin tam pracují silničáři. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už začíná Divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
6: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak vážně, řekli byste, že to dnešní Divadlo pro vaše uši má v záhlaví číslovku rovných 365. Opravdu, ani věřit se mi tomu nechce, ale je to tak. Za tu dobu, co si takhle večer povídáme, vzniklo těch pořadů mluveného slova z archivu přesně tolik, že by to vydalo na každý večer během jednoho celého roku. No a tak si dnes snad můžeme trochu zavzpomínat. Co vy na to? Pěkný poslech.

0: Padlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Vzpomněli byste si ještě dnes na to vůbec naše první společné divadlo? Věnoval jsem ho tenkrát Karlu Čapkovi a jeho povídkám, tedy povídce detektivním povídkám z jedné i druhé kapsy. Kolikrát se k ním jenom režiséři a herci v průběhu let vrátili a téměř pokaždé to byl velký úspěch. Ostatně jako i v tom následujícím případě Čapkovo vyprávění nazvané Rekord, možná ho znáte i z televizní nebo filmové podoby, si takhle bravurně vychutnal v roce 1962 Jan Pivec.
2: Pane okresní, hlásil četník hejda okresnímu soudci Tučkovi, tak tu mám jedno těžké ublížení na těle. Hýml, to je horko. Jen si, člověče, udělejte pohodlí, radil mu pan sudí. Pan hejda postavil pušku do kouta, hodil přilbu na zem, odepěl řemen a rozepěl si kabát. Uf, řekl. Zatracený holomek. Pane soudce, takový případ jsem ještě neměl. Tak se podívejte. Po těch slovech zvedl něco těžkého, zavázaného v modrém kapesníku, co prve nechal ležet u dveří, rozvázal uzlíky a vybalil kámen veliký jako lidská hlava. Jen se na to podívejte, opakoval důtklivě. Co má na tom být? Ptal se pan soudce, rýpaje do toho kamene tuškou. To je buližník, ne? Je, a pořádný kus, potvrzoval pan hejda. Tak hlásím, pane soudce. Lisický Václav, cihlářský dělník, 19 let, bytem v cihelně, máte to? Praštil nebo uhodil přiloženým kamenem, váha 5 kilogramů, 949 gramů, pudila Františka, statkáře, dolní újezd, číslo 14, máte to? Do levého ramene, čímž týž utrpěl zlomení kloubu, frakturu ramení a klíční kosti, krvácející ránu v ramením svalu, přetržení šlachy a svalového pouzdra. Máte to? Mám, řekl pan soudce. A co má na tom být tak zvláštního? To budete brkat, pane soudce, prohlásil pan hejda důrazně. Já vám to povím po pořádku. Teda jsou tomu 3 dny, co si pro mě poslal ten pudil. Vy ho znáte, pane okresní? Znám, pravil soudce. Měli jsme ho tu jednou skrz lichvu a jednou... to bylo za příčinou ferbla. Teda ten pudil je to. Víte, on má třešňový sad až k řece. Ona se tam sázava kroutí a proto je tam širší než jinde. Teda ten pudil si pro mě ráno poslal, že se mu něco stalo. Já ho najdu v posteli, jak heká a nadává. Tak přišel včera večer na sad podívat se na vajksle a tam vám nachytal na stromě nějakého kluka, jak si cpal do kapes třešně. Víte, on je ten pudil trochu rabiát. Tak on si odepěl řemen, stáhl kluka za nohu se stromu a řeže do něho řemenem. A v tom na něj někdo z druhého břehu volá: Pudile, nechte toho kluka! On ten pudil trochu špatně vidí, já myslím, že to je od toho pití. Zmerčil jenom, že na druhém břehu někdo stojí a kouká na něj. Proto jen pro jistotu řekl: Co je ti potom, lumpe, a řezal do kluka tím víc. Pudile, zařval ten člověk na druhém břehu. Puste toho kluka, jo? Pudil si myslel, co ty mě můžeš udělat, a proto jen křikl: Vlez mě někam, ty troubo. Jen to řek a už ležel na zemi se strašnou bolestí v levém rameni. A ten člověk na druhém břehu povídá: Já ti dám, ty mamla se statecká. Poslouchejte, oni toho pudila museli odnést, ani vstát nemohl a vedle něho ležel tenhle kámen. Ještě v noci jeli pro doktora. Doktor chtěl pudila odvést do špitálu, protože má všechny kosti na maděru. Prý mu ta levačka zůstane chromá. Jenže ten pudil teď ožních do špitálu nechce. Teda ráno si pro mě poslal, že toho prašivku mizernýho, toho vola, co mu to udělal, musím aretírovat. No dobrá. Poslouchejte, když mě ukázali ten kámen, zůstal jsem koukat. On je to buližník s nějakým kizem, takže je těžší, než vypadá. Potěžkejte, já jsem jej na omak odhadl na 6 kilo. Schází jenom 51 gramů. Panečku, s takovým kamenem se musí umět házet. Pak jsem se šel podívat na ten sad a na řeku. Co byla zválená tráva, tam se svalil ten pudil. Z toho místa byly ještě 2 metry k vodě. A řeka, pane, řeka tam je na první pohled dobrých 14 metrů široká, protože tam se kroutí. Pane soudce, já jsem začal křičet a skákat a povídám, přineste mě honem 18 metrů špagátu. Potom jsem zarazil kolík na místo, kde se svalil ten pudil, přivázal jsem k němu ten provázek, svléknu se a plavu s druhým koncem provázku v houbě na druhý břeh. A co byste řekl, pane okresní, ten špagát stačil akorát k druhému břehu. A to ještě pak přijde kus hráze a teprve nahoře je cestička. Já jsem to třikrát přeměřil. Od toho kolíku na tu cestičku to je na vlas 19 metrů a 27 centimetrů. Člověče, hejdo, řekl soudce. Tohle snad není možné. 19 metrů, to je nějaká dálka. Poslouchejte, nestal on ten člověk ve vodě? Jako uprostřed řeky? To mě taky napadlo, pravil pan Hejda. Pane okresní, od jednoho břehu k druhému je hloubka přes 2 metry, protože tam je takový zákrut. Jo. A potom kameni byl ještě v hrázi dolík. Víte, ten druhý břeh tak trochu vydláždili, aby to tam nebrala voda. Ten člověk vytrhl ten kámen z hráze a mohl jej hodit jenom z cestičky, protože ve vodě by nestačil a na hrázi by sklouzl. To teda znamená, že hodil 19,27 metru. Víte, co to je? Třeba měl prak, mínil soudce nejistě. Pan Hejda na něho vyčítavě pohleděl. Pane okresní, vy jste nikdy neházel z praku, že jo? Tak to zkuste vystřelit z praku 12-liberní kámen. To byste musel mít katapult. Pane, já jsem se s tím kamenem dřel 2 dny. Zkoušel jsem udělat nějakou smyčku a roztočit jej. Víte, jako při vrhu kladivem. Já vám říkám, to vám vyklouzne z každé smyčky. Pane, to byl čistý vrh koulí. A víte, vyhrkl rozčíleně, víte vy, co to je? To je světový rekord. Tak. Ale dejte pokoj, užasl pan soudce. Světový rekord, opakoval četník Hejda slavnostně. 19 metrů. Hrom do toho, řekl jsem si, toho chlapa musím dostat. Ten nám udělá rekord. Představte si vyfouknout Americe rekord. A co s tím pudilem, namítl soudce. Čertvem pudila, křikl pan Hejda. Pane soudce, já jsem zahájil pátrání po neznámém pachateli světového rekordu. To je národní zájem, no ne. Tak nejdřív jsem mu zaručil beztrestnost za toho pudila. No, protestoval soudce. Počkejte, zaručil jsem mu beztrestnost, když opravdu dohodí 6-kilovým kamenem přes Sázavu. Okolním starostům jsem vyložil, jaký to je slavný výkon a že by se o něm psalo v celém světě. A řekl jsem, že by ten chlap na to vydělal hromadu tisíc. Ježišmarja, pane soudce, od té chvíle všichni mládenci z celého okolí nechali žní a hnali se tam na tu hráz, aby házeli kamením na druhou stranu. Ta hráz už je úplně rozebraná. Teď rozloukají kde jaký mezník a bourají kamenné zdi, aby měli čím házet. A kluci, pakáž, jedna, házejí kamením po celé vesnici, tam už vám je zabitých slepic a já stojím na hrázi. Já dohlížím. To srozumí nikdo nedohodí dál, než asi doprostřed řeky. Pane, to koryto bude tím kamením už napůl zanešené. Tedy včera k večeru ke mně přivedli mládence a to prý je ten, co tím kamenem potloukl toho pudila. Však ho Huncu ta jednoho uvidíte, čeká venku. Poslouchej, Lisický, povídá mu. Tak ty zhodil tímhle kamenem po pudilovi? Jo, on povídá. On mě pudil nadával a já jsem se dožral a on tu jiný kámen zrovna nebyl. Tak tady máš jiný takový kámen, Jásku, a teď dohoď na pudilu v břeh. Ale jestli nedohodíš ty kujone, tak ti proženu perka. Tak odvzal ten kámen, pracky měl jako lopaty, postavil se na hráz a mířil. Koukám, techniku neměl žádnou, styl žádný, nepracoval nohama ani trupem a plums hodil kámen do vody asi 14 metrů. Víte, je to dost, ale... Dobrá, tak já mu ukazuju. Ty trulante, to se musíš postavit takhle, pravým ramenem dozadu a když hodíš, tak současně přitom musíš vyrazit tím ramenem, rozumíš? Jo, on na to. skřivil se jako svatý a nepomocký a plums hodil kámen na 10 metrů. Víte, to mě dožralo. Ty lumpe, křičím, ty se strfil toho pudila, ty lžeš? Pane Wachmeister, povídá on, pán buví, že jsem ho trefil. Ať se tam pudil postaví, však já na něj zas dohodím, na toho psa zlýho. Pane, já jsem teda běžel za tím pudilem a prosím, pane pudile, koukejte se, tady jde o světový rekord. Prosím vás, pojďte zas nadávat na ten váš břeh. On ten cihlář po vás hodí ještě jednou. A to byste nevěřil, pane soudce, ten pudil, že ne. A že nepůjde ani za nic. Vidíte, tihle lidé nemají žádné vyšší zájmy. Tak jdu zas na toho Vaška, toho cihláře. Ty podvodníku, křičím na něj, to není pravda, že z toho pudila pobil. Ten pudil říká, že to byl jiný. To je lež, povídá Lisický. To jsem udělal já. Tak ukaž, povídám, dohodíš-li tak daleko. Ten Vašek se jen drbe a směje. Pane Wachmeister, povídá, takhle naprázdno to já neumím, ale do toho pudila trefím vždycky, na toho mám dožer. Vašku, říká mu po dobrém, dohodíš-li, pustím tě, když nedohodíš, tak půjdeš sedět pro těžké ublížení na těle, že z toho pudila schromil. Ty holomku, za to dostaneš 30 let. Tak to já si odsedím v zimě, řekl ten Vašek. A já jsem ho teda ve jménu zákona zatknul. Teď čeká na chodbě. Pane okresní, kdybyste tak z něho dostal, hodil-li opravdu ten kámen, nebo jestli to jenom renomíruje. Já myslím, že se lekne a odvolá. Ale pak mu lumpovi nasolit aspoň měsíc pro klamání úřadů nebo pro podvod. Přece ve športu se nesmí lhát. Na to by měl být pořádný trest, pane. Já vám ho přivedu. Tedy vy jste ten Václav Lisický, řekl okresní soudce, pohlížeje přísně na bledovlasého delikventa. Vy se přiznáváte, že jste v úmyslu ublížit mu, hodil tenhle kámen na Františka Pudila a že jste mu přivodil těžké zranění. Je to pravda?
3: Prosím, pane soudce, začal provinilec, to bylo tak. On ten Pudil tam mlátil nějakého kluka a já na něj volal přes tu řeku, aby toho nechal, a on mě začal nadávat.
2: Hodil jste ten kámen nebo ne? Spustil soudce.
3: Prosím, hodil, řekl provinilec zkroušeně. Ale on mě nadával, tak já jsem popadl ten kámen.
2: Hrom do vás, rozklikl se soudce. Proč lžete, člověče? Nevíte, že na to je velký trest, když chcete obulíkovat úřady? My víme dobře, že jste ten kámen nehodil.
3: Hodil, prosím, koktal mladý cihlář. Ale on mě pudil, řekl, abych mu vlezl někam.
2: Soudce se podíval tázavě na četníka Hejdu, jenž bezradně pokrčil rameny. Svlékněte se, člověče, obořil se soudce na zdrceného viníka. No tak honem, honem. A gatě taky. Bude to?
3: Nyní stál mladý obr, jak ho pánbu stvořil, a třásl se. Nejspíš se bál, že bude mučen a že to už patří k věci.
2: Koukejte, Hejdo, na ten deltoides, pravil soudce Tuček. A ten dvojhlavý sval, co tomu říkáte?
4: No, ten by ušel, mínil pan Hejda znalecky. Ale břišní svaly nejsou dost vypracované. Pane okresní, navrch kouli je potřeba břišních svalů. Víte, jak se otáčí trup? Kdybych vám ukázal své břišní svaly, jo?
2: Člověče, člověče, bručel soudce. Vždyť to je břicho, koukejte ty hrboly. Herget, to je hrudník, řekl píchaje prstem do zlatého chmíří Vaškových prsou. Ale nohy jsou slabé. Tihle venkovaní mají vůbec špatné nohy.
4: Protože je neohýbají, pravil pan Hejda kriticky. Tohle přece nejsou žádné nohy. Pane vrhač musí mít nějaké nohy.
2: Obrejte se, vyjel pan soudce na mladého cihláře. A co ta záda?
4: No, tady od ramen to je dobré, mínil pan Hejda. Ale dole to není nic. Ten chlap nemá v trupu žádný švunk. Já myslím, pane okresní, že to nehodil.
2: Tak se oblečte, utrhl se soudce na cihláře. Poslouchejte, člověče, poslední slovo. Hodil jste ten kámen nebo ne?
4: Hodil, mumlal Václav Lisický zbraní tvrdohlavostí. Vy, osle, vyhrkl soudce. Hodili jste ten kámen, tak je to těžké ublížení na těle. A s tím půjdete ke krajskému soudu a dostanete několik měsíců, rozumíte? Nechte už toho napadování a přiznejte se, že jste si to s tím kamenem vymyslel. Já vám dám jenom 3 dny proklamání úřadu a můžete jít. Tak co, uhodil jste tím kamenem toho Puděla nebo ne? Uhodil, pravil Václav Lisický zarytě. On mě přes tu řeku nadával.
2: Odveďte ho, zařval okresní soudce. Zatracený švindlér!
4: Za chvilku vstrčil ještě jednou hlavu do dveří četník Hejda. Pane okresní, řekl mstivě, takhle mu dát ještě poškození cizího majetku. Víte, on vytáhl kámen z té hráze a teď je ta hráz celá rozebraná.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Jednu knihu nebo jeden román měli dnes už zmíněný Jan Pivec a tak Jan Werich v Lásce oba společně. A taky z té knížky skvěle četli. Samozřejmě jsou to Háškovy osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. Švejk se v našich divadlech objevil taky opakovaně, četli z ní třeba Josef Sommer, Oldřich Kaiser nebo Karel Heger, ale ta následující ukázka je skutečným zvukovým unikátem. V jedné ztracené a později znovu nalezené nahrávce, totiž vedle Jana Wericha, vystupuje i Vlasta Burian jako polní kurát Kac, který byl další přesnou burianovskou groteskní miniaturou.
2: V hospodě na kuklíku seděl Švejk a eskorta, která jej měla pod bajonety doručit feldkurátovi Kacovi. Když se schylovalo již k večeru, navrhl Švejk, aby nastoupili cestu k polnímu kurátovi. Malý tlouštík, který už začal breptat, sváděl Švejka, aby ještě počkal. Čahoun byl také toho mínění, že polní kurát může čekat. Švejkovi se však již přestalo na kuklíku líbit a proto jim pohrozil, že půjde sám. Tak šli. Čekali v předsíni dlouho, až se otevřely dveře a jimi nevešel, ale vletěl do předsíně polní kurát. Byl jen ve vestě, v ruce držel doutník.
3: No, už jste tady. A to vás přivedli nemáte sirky?
2: Poslušně hlásím, pane feldkurát, že nemám.
3: A proč nemáte sirky? Každý voják má mít sirky, aby si mohl zapálit. Voják, který nemá sirky, je co je?
2: Je, poslušně hlásím, bez sirek.
3: Ne, dobře, to je moc dobře řečeno. Je bez sirek a nemůže nikomu připálit. Tak to by bylo jedno. A teď to druhý. Nesmrdějí vám nohy, Švejku?
2: Poslušně hlásím, že nesmrdějí.
3: Nesmrdějí. Tak to by bylo to druhý. A teď to třetí. Pijete kořálku?
2: Poslušně hlásím, že kořálku nepiju, jenom rum.
3: Dobře. Pojďte si tady na toho vojáka. Toho jsem si vypůjčil na dnešek u oberleitnanta Feldhubera. To je opuclek. A ten nic nepije. To je abstinent. A proto bude s marškou pojáč takového člověka. Nemůžu potřebovat, to není puclek. To je kráva. Ta pije taky jenom vodu. A buď jako vodu, ty jsi abstinent. Já se nastydíš, pitomče. Rozloužíš pár facek.
2: Polní kurát obrátil svou pozornost na ty, kteří Švejka přivedli a kteří ve snaze rovně stát klátili sebou, marně se opírajíce o své ručnice.
3: Vy jste se vopili. A vopili jste se ve službě a za to vás dám zavřít. Švejku, vy jim vezměte ručnice a odvedete do kuchyně a budete je hlídat tak dlouho, když nepřijde patrola, aby je odvedla. Já hned zase se folonuju do kasáren.
2: A tak slova Napoleonova, na vojně se mění situace každým okamžikem, došla i zde svého úplného potvrzení. Ráno ho ti dva vedli pod bajonety a báli se, aby jim neutekl. Pak je sám přivedl a nakonec je musel hlídat sám. Zprvu si dobře neuvědomili toho obratu. Až když seděli v kuchyni a u dveří viděli stát Švejka s ručnici a bajonetem.
4: Já bych něco pil,
2: povzdechl malý optimista, kdežto Čahoun dostal opět záchvat skepticismu a řekl, že je to všechno mizerná zrada. Jal se hlasitě obvinovat Švejka, že je přivedl do tohoto postavení. Švejk mlčel a přecházel u dveří.
4: Volové jsme byli,
2: křičel Čahoun. Nakonec, vyslechnuv všechna obvinění, prohlásil Švejk. Nyní alespoň vidíte, že vojna není žádnej med. Já konám svou povinnost. Já jsem se stejně do toho dostal jako vy. Ale v obecné řeči se říká, že na mě se štěstěná usmála.
4: Já bych něco pil,
2: opakoval zoufale optimista. Čahoun vstal a šel ke dveřím vrávoravým krokem.
4: Pust nás domů, kolego, neblbni.
2: Divo de mě, já vás musím hlídat, teď se neznáme. Ve dveřích objevil se polní kurát.
3: Já se nemůžu do těch kasáren dozvonit. Tak jděte domů. A pamatujte si, že ve službě se chlastat nesmí. Prš!
2: Ku cti pana polního kuráta budič řečeno, že do kasáren netelefonoval, poněvadž neměl doma telefonu a mluvil do stojanu na žárovku. Již třetí den byl Švejk sluhou polního kuráta Oto Kace a za tu dobu viděl ho jen jednou. Třetího dne přišel vojenský sluha od nadporučíka Helmicha, aby si Švejk přišel pro polního kuráta. Po cestě sdělil Švejkovi, že polní kurát se pohádal s nadporučíkem, rozbil pianíno a že je opilý na mol a nechce jít domů. Nadporučík Helmich, že je také opilý, vyhodil polního kuráta na chodbu a ten, že sedí u dveří na zemi a dřímá. Když přibyl Švejk na místo, zatřásl polním kurátem a když ten zabručel a otevřel oči, Švejk zasalutoval a řekl: Poslušně hlásím, pane feldkurát, že jsem zde.
3: A co tady chcete?
2: Poslušně hlásím, že mám pro vás přijít, pane feldkurát.
3: Vy máte přijít pro mě a kam půjdem?
2: Do vašeho bytu, pane feldkurát.
3: A proč máme do svého bytu? To pak nejsem ve svém bytě?
2: Poslušně hlásím, pane feldkurát, že jste na chodbě v cizím domě.
3: No a jak jsem se sem dostal?
2: Poslušně hlásím, že jste byl na návštěvě.
3: Já jsem na žádné návštěvě nebyl, to se mýlíte.
2: Švejk zdvihl polního kuráta a přistavil ho ke zdi. Polní kurát se mu kácel ze strany na stranu, navaloval se na něho, přičemž říkal...
3: Já vám upadnu.
2: Opakoval ještě jednou, usmívaje se pitomně. Konečně podařilo se Švejkovi přimáčknout polního kuráta ke zdi, který v nové pozici počal opět dřímat. Švejk ho probudil.
3: Co si přejete?
2: Řekl polní kurát, dělá je marný pokus svést se po zdi a posadit se na zem.
3: Co jste zač?
2: Poslušně hlásím, že jsem váš pucflek, pane feldkurát.
3: Já žádného pucfleka nemám. A já nejsem žádný feldkurát. Já jsem prase. Puste mě! Okamžitě mě puste, protože já vás neznám.
2: Malý zápas skončil naprostým vítězstvím Švejkovým. Švejk využil svého vítězství tím, že kuráta stáhl se schodu do průjezdu, kde polní kurát kladl odpor, aby nebyl vytažen na ulici.
3: Já vás, pane, neznám!
2: Tvrdil neustále při zápase Švejkovi do očí.
3: Znáte vy Oto Kace? To jsem já! Já byl arcibiskupa!
2: Hulákal, drže se vrat průjezdu.
3: Vatikán se o mě zajímá, rozumíte?
2: Švejk schodil poslušně hlásím a mluvil s polním kurátem čistě důvěrným tónem. Pust se povídám, nebo tě seknu přes tu pazouru, jedeme domů a basta, žádný řeči. Polní kurát pustil se vrat a navalil se na Švejka.
3: No tak pojďme teda někam. Ale k šuhům nepůjdu, pač, tam jsem moc dlužen.
2: Švejk vytlačil i vynesl ho z průjezdu a tahal se s ním po chodníku směrem k domovu. Co pak je to za pána? Otázal se někdo z diváků na ulici. To je můj bratr. Dostal dovolenou, tak mě přijel navštívit a z radostí se opil, poněvadž myslel, že jsem mrtvej. Polní kurát, který zaslechl poslední slova, vstyčil se k divákům.
3: Já, kde je z vás mrtvej? Ať se přihlásí u pokorupskomanda během 3 dnů, aby mohla být jeho mrtvola řádně vyklopená.
2: A upadl v mlčení, snaže se upadnout nosem na chodník, když ho Švejk pod paždím táhl domů. Moje hlavu kupředu a nohy vzadu, který mi pletl jako kočka s přeraženým hřbetem, polní kurát si pobručoval.
3: No, nesvabyšku, nestu, spíříky tvou, nesvabyšku.
2: U stanoviště dročkářů Švejk posadil polního kuráta ke zdi a šel vyjednávat s dročkáři o převoz. Jeden z dročkářů prohlásil, že toho pána zná velice dobře, že ho vezl už jednou a víckrát, že ho nepoveze.
4: Poblil mě to všecko a nezaplatil ani za jízdu. Vozil jsem ho přes 2 hodiny, než našel, kde bydlí. Teprve za týden, když už jsem byl u něho asi 3krát, tak mě dal za všecko 5 korun.
2: Po dlouhém vyjednávání odhodlal se jeden z dročkářů, že je poveze. Švejk se vrátil k polnímu kurátovi, který spal. Tvrdý černý klobouk, neboť on chodil obyčejně v civilu, mu někdo zatím sněl z hlavy a odnesl. Švejk ho vzbudil a za pomocí dročkáře dopravil do dročky. V drožce polní kurát upadl v úplnou otupělost a považoval Švejka za plukovníka Justa od 75. pěšího pluku a několikrát za sebou opakoval.
3: Nedělej se, kamaráde, že ti tykám. Ale nedá se nic dělat. Já jsem prase.
2: Jednu chvíli se zdálo, že drkotáním drožky od dlažbu přichází k rozumu. To se posadil rovně a začal zpívat nějaký úryvek z neznámé písně. Můžete již být, že to byla jeho fantazie.

0: Po chvíli však upadl opět do úplné otupělosti a obracej se k Švejkovi, otázal se, přimuřuje jedno oko?
1: Jak se vám daří, milostivá paní? Pojedete někam na letní byt?
0: Řekl po krátké přestávce a vida všechno dvojatě, otázal se.
1: Vy začte mít už dospělého syna?
0: Sedneš? Polní kurát stichl a díval se malýma prasečíma očima ven z drožky, naprosto nechápaje, co se to s ním vlastně děje. Ztratil úplně všechny pojmy a obracel se na Švejka, řekl tesklivě.
1: Pani, dejte mě první třídu.
0: Učinil pokus spustit si kalhoty.
1: Hned se zapneš, svině, už tě znají všichni dročkáři, poblil jsi se už jednou a ještě teď tohle. Nemyslíš si, že zůstaneš zas něco dlužen jako posledně?
0: Polní kurát mechanicky opřel hlavu do dlaní a počal zpívat.
2: Mě už nemá nikdo rád.
0: Přerušil však okamžitě svůj zpěv a poznamenal.
2: Čulí se, líbe kamarád.
1: Jsi ten tátl, ich kann singen, was ich will.
0: Chtěl patrně zahvízdat nějakou melodii, ale místo toho řinulo se mu z pysku takové mohutné prr, až drožka stanula. Když potom na výzvu Švejkovu pokračovali dál v cestě, polní kurát počal si zapalovat špičku na cigarety.
1: Nehoří to. Vy mě do toho foukáte.
0: Ztratil však opět okamžitě niť pokračování a dal se do smíchu.
1: To je legrace. My jsme sami v elektrice. Ano, pane kolego.
0: Počal se šacovat.
1: Já se ztratil listek. Zastavte ten listek, se musí najít.
0: Máchl rukou rezignovaně.
1: Ať jedou.
0: Potom breptal.
1: V nejkrajnějších případech, ano, v pořádku, ve všech krajnějších, ve všech případech byste naomil. Druhý poškodí? No to je vejmluva. Nejde o mě, ale o vás, milostivá paní. Platit. Mám černou kávu.
0: Počal se v polosnění hádat s nějakým domnělým nepřítelem, který mu upírá právo sedět v restauraci u okna. Potom počal považovat drožku za vlak a nahýbaje se ven křičel do ulice česky a německy.
1: Nymburk umsteigen.
0: Švejk ho přitáhl k sobě a polní kurát zapomněl na vlak a počal napodobovat různé zvířecí hlasy. Nejdéle se zdržel u kohouta. Byl vůbec nějakou chvíli velmi čilý, neposedný a pokoušel se vypadnout z drožky, spíla je lidem, které drožka míjela uličníku. Potom vyhodil z drožky kapesník a křičel, aby zastavili, že ztratil zavazadla. Potom počal vypravovat.
1: Budějovicí blíden tambor, bujenil se a na rok umřel. Co měl dělat? Není to velmi dobrá anekdota?

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Mezi ty vámi nejoblíbenější texty v našich divadlech bezesporu patří jakékoliv povídky s Sherlockem Holmesem a jeho dobrým přítelem doktorem Watsonem. A jedno je, jestli je psal jejich duchovní otec Arthur Conan Doyle nebo třeba český spisovatel Rudolf Čechura, jako v tom následujícím případě povídka pro rozhlasový Meteor. Sherlock Holmes v našem narozeninovém nebo jubilejním výběru prostě nemůže chybět. Stejně jako na závěr pak ta ikonická hudba nebo znělka Petra Zkoumala. Tak a já už teď jenom dodávám, že spolu se svými spolupracovníky, dramaturgyní Hankou Ondriášovou a mistrem zvuku Tomášem Rypanem se všichni těšíme na další divadla. Zachovejte nám přízeň a brzy naslyšenou.
2: Jak nádherná letní příroda. No co pak je, Watsone? Už jste zase unaven?
3: Ale no tak, jak pak bych nebyl. Takováhle tropická vedra nejsou u nás příliš běžná. A při mém pokročilém věku.
2: Ale příteli, mně už také bude skoro 140 a nestěžuji si. Buďme rádi, že můžeme na stará kolena užít ještě trochu tepla.
3: Ale nejde jenom o kolena, Holmesi, ale mně se špatně dýchá.
2: Nejen vám, i rostlinám. Pohleďte, tamhle už předčasně žloutne listí.
3: Ano, ano, ano, to ještě vidím. Ztrácí se chlorofil a začínají se odhalovat žluté karotenoidy. To jsou ty též, které se zasloužily o nádhernou žluť tamhle těch narcisů.
2: Ale Watsone, vy mě udivujete. Já přece jsem chemik. Mně by příslušelo dívat se na přírodu takovýmto pohledem.
3: Promiňte.
2: Ani na polní cestě nemá dnes člověk

0: na střeše. Starší pánové někdy nevědí, kde jsou...
1: Promiňte, Holmesi, nechtěl jsem se vás nějak dotknout.
2: Ale vůbec ne, konstáble, já přece nejsem starší pán. Já jsem vyloženě přestárlý, jak se občas netrefně říká. Tak šťastné pořízení.
0: Děkuji vám a naschledanou.
2: Kde jsme to přestali, Watsone?
3: Myslím u karotenoidů, které dávají rostlinám žlutou barvu.
2: Ano, ano, ovšem. Není to ale zase tak jednoznačné. Rajská jablíčka například vděčí karotenoidům za svou červeň.
3: Opravdu? Vždycky jsem myslel, že červenou barvu způsobují jen a pouze antokyany. Přece ta nádherná podzimní červeň dubů a javor.
2: Ano, jistě, je způsobena antokyany, jenže chemie přírody, jak říkám, není tak úplně jednoduchá. Pohleďte.
3: Ale proč trháte ten nerozvitý kvítek?
2: Víte, co to je?
3: Jistě, třezalka tyčkovaná.
2: Ano, jakou má barvu?
3: No, žlutou přece.
2: Ano, ale rozemnulý kvítek takto mezi prsty.
3: Ó, máte prsty červené.
2: Správně. A proč?
3: No, patrně zase nějaká chemická záhada.
2: Vůbec ne záhada. To už přece objevil dávno Hans Brockmann, že z třezalky tečkované lze alkoholem vyloučit pigment, který se nazývá, no, jak asi?
3: Já nevím.
2: Jakže se jmenuje třezalka tečkovaná?
3: No, hypericum perforatum, přirozeně.
2: Přirozeně, takže ten rudý pigment se asi nazývá jak?
3: Jak hypericin?
2: Správně.
3: Je, jakže jsem o tom neslyšel.
2: Ale Watsone, museli jste to přece probírat na medicíně. Není to žádná novinka, už staří Římané.
3: A chcete říci, že znali hypericin?
2: Název patrně nikoli, avšak...
3: Tak vidíte.
2: Rozhodně se to však dnes přednáší na přírodovědných fakultách. Mimochodem, je to velmi moudré, že extrakce porfizinu se probírá právě na konci letního semestru, kdy příslušný materiál... Konstáble se už zas vrací. Šlo to opravdu velmi rychle, zřejmě jednoduchý případ.
0: Nezlobte se, Holmesi.
2: Co pak se stalo?
0: Přece jen asi budeme potřebovat vaši pomoc. Vracím se pro inspektora. Ukázalo se, že případ není tak jednoduchý, jak se zdálo.
2: Ale... Tedy nikoli obyčejná přirozená smrt.
0: Doktore Watsone, je snad běžné, aby při smrti způsobené infarktem nebo úžehem měl na sobě člověk skvrny s rudým nádechem?
3: Ne tak docela.
0: Místní lékař to říká také. Prohlédl mrtvého velice důkladně a prohlásil, že tyto dvě příčiny smrti vylučuje. Jeví se mu to prý jako jakási podivná intoxikace.
2: Cože působení jedu? To mě začíná zajímat. Jeďte rychle pro inspektora a cestou zpět nás naložíte. Vezmete, doufám, drožku, nebo aspoň automobil.
0: Zajisté, Holmesi, děkuji vám za ochotu.
4: Drahý Holmesi, je skvělé, že?
2: Zanechte lichotek, inspektore.
4: Konstábel mi laskavě vyřídil, že byste byl tak laskav.
2: Jedeme.
4: Ano. Jsem vám velice vděčen, že...
2: Já bych vám býval vděčen, kdybyste byl místo tohoto kaziče ovzduší přijel s řádnou bričkou.
4: Avšak vzhledem k času...
2: Čas nehraje v tomto případě žádnou roli, ale znalosti.
4: Myslíte?
2: Jsem o tom přesvědčen. Co víte o případu?
4: Jenom to, co mi řekl konstábl.
2: Co jste mu řekl, konstábl?
0: Jen co jsem se stačil za tu chvilku dozvědět.
2: A to jest?
0: Několik osob popíjelo.
2: Kolik?
0: Nic moc, jen pár sklínek koktejlu.
2: Myslím, kolik osob?
0: Čtyři.
2: Muži?
0: Tři muži a jedna žena, tedy dívka.
2: Kde?
0: V domě pana Simpsona.
2: Kdy?
0: Po obědě.
2: Kolik?
0: Jak už jsem řekl, jen pár sklínek koktejlu.
2: Jakého?
0: Červená karkulka, prosím.
2: Tedy nikoli krvavá mere.
0: Ne, tohle je něco jiného. Základem je Campari.
3: Červená karkulka? To vůbec neznám.
2: Nemusíte znát každou pohádku, Watsone. Chci říci každý koktejl. Tedy Campari, říkáte, konstantně.
0: Ano, a také jsou v tom olivy.
2: Ale je to červené.
0: Ten koktejl? Ano, proto tedy karkulka.
2: Kdo z nich zemřel?
0: Pan Kempelman.
2: Mýval nějaké potíže se srdcem?
0: Ne, nikdy.
4: Jsme na místě, pánové.
2: Neřekl jsem, Každý týden. Ptám

0: Jen zda se tu scházíte v téhle sestavě pravidelně.
1: No, dá se to tak říci. Tohle měla být ovšem na delší dobu naše poslední schůzka. O prázdninách se vždycky někam rozjedeme.
0: Kromě pana Kempmana ovšem.
1: Ano, kromě pana Kempmana tentokrát. Chudák Kempman.
0: To on vždycky míchal koktejly.
1: Co vás tu napadá? Na to je specialista tuhle Simpson.
0: Vždycky jste popíjeli červenou karkulku?
2: Dosti často. Všem nám chutná.
0: Chápu. A vy, slečno...
3: Kaudelová.
0: Slečno Kaudelová, vy jste studentka?
3: No dovolte, jsem modelka.
0: O, omlouvám se. A který z vás dvou pánové pracuje na univerzitě?
2: Já, jako asistent. Ale jak jste pro boha uhodl, že někdo z nás má něco společného s vysokým učením?
0: Já nehádám, Simpsone. Pouze logicky dedukuji. Není vám horko, Watsone?
4: Ovšem, že je, ale o to snad teď nejde. Věnujte se raději vyjasňování případu.
0: To právě dělám. Co byste učinil vy, Watsone, při takovém počasí? Šel byste se opalovat?
4: Ale vy šílíte, příteli. Raději bych vlezl do bazénu, jestli tu nějaký ovšem je.
1: Je tady, krytý. Máte-li zájem?
0: Vy, Rodžete, jste jej dnes patrně využil.
1: Ano.
0: Ano, protože vy o opalování také nestojíte.
1: Ne, mám zvýšený krevní tlak. Ale jak jste to poznal?
0: Podle barvy vaší pokožky, to je přece snadné. Takže mohu lehce usoudit, že ani slečna Kaudelová neholduje opalování, že?
3: Teď je přece zase v módě bledá pleť, to nevíte?
0: Ale ano, hlavně asi proto, že lékaři, kteří donedávna opalování až nezřízeně propagovali, teď před ním zase horlivě varují. Vy ovšem, Simpsone, vy na to moc nedáte, jste docela slušně opálený.
2: Ano, občas jsem se chodíval slunit i na střechu s Kemplmanem.
0: Ale dnes jste tam s ním nešel, nebo snad ano?
2: Šel, ale zjistil jsem, že dnes to tam opravdu příliš pálí a tak jsem se raději vrátil dolů a vlezl také do vody. Chudák Kempelman tam zatím na té výhni usnul a měl jsem ho přemluvit, aby tam nezůstával. Cítím se teď jaksi vinen.
0: Jistě. A já vám to nebudu vyvracet. Vy jste pak také objevil mrtvého, že?
2: Ano. Už bylo pět pryč, měl se podávat odpolední čaj a on stále nešel a
0: Mrtvý nechodí. Pane asistente, vy jste dnes se studenty probíral extrakci přirozených pigmentů rostlin, vidíte?
2: Ano, ale
0: extrahovali jste hypericin, nemám pravdu.
2: To tady máte, ale já nechápu, jak...
0: A vy jste si ho vzal trochu sebou domů, nebo vlastně sem. Byl nepochybně v téhle lahvičce, kterou jsem našel v koši za barem.
2: Pro pána, snad si nemyslíte, že jsem chudáka Kempelmana otrávil hypericinem? Nebuďte směšný, člověče. Hypericin se extrahuje z třezalky a třezalka, jestli to nevíte, je rostlina léčivá, nikoli jedovatá. Odvar z třezalky působí například proti duševním depresím. A víte proč? Protože právě hypericin přispívá k jakémusi rozmnožování určitých látek v mozku a ty látky pak zlepšují náladu, abych to řekl srozumitelně. Právě nedávno to prokázala komise odborníků při Spolkovém zdravotnickém úřadu v NSR, to nevíte?
0: Ne, ale za to vím něco jiného. Už ve starém Římě se třezalkového extraktu přimíchaného do alkoholického nápoje používalo občas k vraždění. No, řekněme tedy k zabíjení. Odsouzenci dali napít a pak jej nechali nějaký čas na slunci. Hypericin sám ten není jedovatý. Ale je to fotodynamické barvivo, které už po krátkém slunění vyvolává v těle toxický proces končící neodvratně smrtí. Pokud je o starý Řím, je to jen domněnka některých toxikologů. Ale vy jste to někde přečetl a vyzkoušel jste starý římský recept v praxi.
5: Jak jste to mohl tak rychle rozřešit, Holmesi?
0: Abych řekl pravdu, za tu rychlost vděčím tak trochu náhodě. Právě jsme s Watsonem hovořili o hypericinu, takže jakmile jsem slyšel o červené karkulce, hned mě napadla možná souvislost.
4: A mluvili jsme také o tom, že právě v této době se na fakultách probírá extrakce pigmentu.
0: Ano. Proto jsem hned zjišťoval, kdo z těch čtyř má něco společného s vysokou školou. Jakmile jsem zjistil, že je totiž člověk, který připravoval nápoj, bylo to ovšem už jasné.
5: Opravdu pozoruhodné. Nikdy bych neřekl, že i léčivá bylina může zabíjet.
0: Sama ne, inspektore. Aspoň v tomto případě, kdyby bylo obvyklé anglické počasí, červená karkulka s hypericinem by panu Campbellovi pouze zlepšila náladu.
5: Příroda je plná záhad. A tenhle případ byl mnohem pozoruhodnější než všechny ty sprosté vraždy s sekerou a automobilové honičky se střelbou.
0: Ač policista, řekl jste to teď velmi pěkně, pane inspektore.
6: Alibi nechybí, jsou tu však pochyby. Proč ne a co kdyby, důkazů není. Tajemné zločiny, dál děsí metropoli, služební nadšení, nestačí k zatčení. A potom volá bezradný Scotland Yard po mnoho nocí a dnů. Sherlocku zapál silu,

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Noční linka.
1: Dobrý večer, vítám vás u Noční linky Českého rozhlasu. Od mikrofonu z Línského studia vás zdraví Jarka Barboříková. Dnes bych chtěla mluvit o lidech, kteří možná nikdy nedostanou žádnou medaili, jejich jméno se neobjeví v novinách a málo kdo jim veřejně poděkuje. Přesto jsou pro někoho z nás nesmírně důležití. Jsou to lidé, kteří se každý den starají o své blízké, pomáhají sousedům, dělají poctivě svoji práci, věnují čas druhým, nebo prostě dokážou být na blízku ve chvíli, kdy je to nejvíc potřeba. Dnešní noční linka bude o hrdinech všedního dne. Koho byste ocenili vy? Komu byste, kdybyste tu možnost měli, připnuli pomyslnou medaili na hruď? A za co? Možná je to vaše maminka, tatínek, partner, sousedka, kolega, učitel, lékař, zdravotní sestra, dobrovolník nebo někdo, kdo vám zachránil život. Někdo, koho možná osobně vůbec neznáte, ale jeho životní příběh či práce vás oslovili. Možná je dnešní noc příležitostí říct nahlas obyčejné, ale důležité děkuji. Někomu, komu jsme to třeba už dlouho chtěli říct. Tak komu by patřilo vaše poděkování? Kdo je vaším hrdinou všedního dne a proč? 731-800-900, to je telefon. Budu ráda za vaše příběhy. Jarka Barboříková.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Nádherná písnička, moc rádi posloucháme, moc rádi hrajeme. Tak znám jednu starou nebo krásnou zahradu, nám dospívala Helenka Vondráčková, také pan Neckář a s námi je paní Dana z Blatné. Až teď jsme ve vysílání, paní Dano, vítejte.
1: Tak takže já vás moc zdravím, zdravím všechny posluchače, vás Jaruško do studia samozřejmě a... Moment, já si musím odkašlat, nadechnout se. Nádech, výdech. A už budu pokračovat. No, já bych to vzala z jedné vody na čisto. Pro mě nejdůležitější byli tatínek a maminka, neboli maminka a tatínek, kteří už teda nějakých 35 let skoro nežijí. Odešli ze života a v té době, protože dneska je to o hrdinech, mě velice pomohla paní primářka Evička Kadlecová. Byla to primářka psychiatrie, ale zároveň to byl úžasný psycholog a pro mě neocenitelný člověk. Já na ní vzpomínám, píšu o ní básničky ještě do dneška a nikdy ji nezapomenu, jak třeba mě vysvětlovala, jak mám připravit maminku na odchod ze života, když vlastně 5 let po tatínkovi odcházela. A jak to bylo pro mě důležitý s ní vést konzultace a přijímat její rady jako za své. No a samozřejmě na svý rodiče taky nikdy nezapomenu, protože moji rodičové byli úžasně pracovití. Takový skromní, ale přitom pracovití a vůbec moje příbuzenstvo celé bývalé, které už nežije, už není mezi živými a já jsem vděčná za tu pokoru, lásku a všechno to, co mi vlastně činně vybavili do života.
0: Já jsem samozřejmě očekávala, že mnozí z nás budou děkovat právě svým rodičům. To, že říkáte, že jsou pracovití, tak to je nádherný příklad a určitě ve vás zůstává celý život a vy to pak předáváte dál. Ale také mě zaujalo to, že jste první děkovala paní primářce, protože vlastně to je také neuvěřitelně cenné. Kolik ve vás musela zanechat dojmu a pocitu, když si na ně po takových letech vzpomínáte?
1: Vůbec jste ji neznala.
0: No.
1: Ano.
0: A teď je ve vašem srdci. No a ona byla...
1: A srdíčku je pořád v těch těžkých chvílích, které teď ještě stále jako trošku prožívám a je ve mně stále, její rady byly fakt na zlato a stejně tak rady a poučení mých rodičů. Tatínek mi vždycky učíval. Na nikým se nepovyšuji a nikoho neponižuji. Já se tím řídím celý život, Jaruško. A ta paní primářka, to byl úžasný psycholog. Ona prostě mě připravila na to, jak moji maminku připravit vlastně na odcházení ze života. A já jsem to dokázala díky ní právě. A ona pomáhala i mým dětem, jo, jak když dorůstali. Já jsem vlastně s nima pak byla sama a v těchto těžkých dobách to bylo fakt zvlášť cenné, že já jsem se mohla kdykoliv poprosit o radu a nikdy na ně zapomenu, nikdy. Na tu paní primářku, jak na své rodiče, tak na ní, protože ona mě provedla tím životem.
0: Paní Dano, a měla možnost slyšet od vás to poděkování osobně?
1: Ano, já dokonce jsem jí věnovala spoustu básniček, který jsem psala a jako já mám pokoru k životu. Já jsem velice pokorný člověk a myslím si, že se snažím pomáhat sousedům. Tady jsem měla třeba skoro 90-letou paní sousedku a když dcera odešla na studie, tak jsem jí taky chodila nakupovat a starala jsem se o ní, když byla někdy velice nepříjemná, tak jsem to snášela jako pokorně a říkala jsem si, no, jednou tady nebude, zůstanou vzpomínky. Takže těmto všem lidičkám bych chtěla vzdát svůj gold, teda neboli poděkovat.
0: Ano.
1: gold. Myslím, že to gold.
0: No, ale víte, co gold je vlastně v angličtině zlato, tak prostě připínáme jim zlatou medaili. Ano.
1: Zlatou medaili, přesně tak. A mě rodiče mě opravdu vychovali velice dobře a prošla jsem tím životem tak, jak jsem uměla nejlépe. A za to všechno děkuju. I do nebíčka, i vlastně ještě do pozemského života.
0: Tak děkuji za zavolání i za krásné vzpomínky na vaše rodiče i paní primářku. Přeji vám, ať je ve vás všechno dobré, co vám tito lidé dali, zůstává ještě dlouho.
1: Děkuji pěkně, Jaruško, moc zdravím a mějte se krásně, opatrujte se.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Snad každý z nás zná někoho, kdo dělá pro druhé víc, než musí. Kdo je takovým člověkem ve vašem životě a čím se získal váš obdiv? Právě o tom si dnes povídáme v Noční lince Českého rozhlasu. Tak volejte 731 800 900.

0: Máme 13 minut po 23. hodině. Dnes večer hledáme hrdiny všedního dne. Lidi, kteří možná nestojí v záři reflektorů, ale pro druhé znamenají opravdu mnoho. Koho byste ocenili vy a za co byste podle vás měli tomu druhému dát pomyslnou medaili? Na to se ptáme i paní Lidky, která volá z Rakové. Zdravíme.
1: Já vás taky všechny, Jaruško, zdravím. A hlavně zdravím všechny nespavce. Jak slyším, tak je i u nás v republice hodně. No a chtěla bych poděkovat hlavně Lenu Tacinkovi, který už je 38 let po smrti, bohužel. A on dělal jako práci, která je, jak se říká, neocenitelná. On byl sanitář. Celý život jezdil sanitkou a zachraňoval vždycky životy. A vždycky nám říkával, děvčata, dneska nemáme doktory, dneska máme údržbáře. A po jedné stránce měl pravdu, protože když dostal on třetí infarkt, první přechodil, o tom ani nevěděl. Ten druhý, to byl v nemocnici, no a když dostal ten třetí, tak to byl doma a maminka nečekala na nic a volala pohotovost. A byl tam nějaký pan doktor Pekař, na kterého tatínek prostě neměl prodělovéno, to byl nejhorší doktor. No a ten jak na podporu měl službu, tak ten přijel a seděl a čekal. Maminka říká, pane doktore, proboha, dělejte něco, ty ten chlap vám umírá před očima. A on nehnul brvou, jak se říká. On prostě seděl a čekal, až umře. Jenom mi řekl, toho bychom nedovezli ani do nemocnice, jo. Takže kdyby mu přišel nějakou věci na posílení toho srdíčka, tak věřím tomu, že ten tatínek by možná ještě žil, že by se jednodžil vyzal. On by měl nic jak 100. No, takže ho nechala. Právě o toto bolení víc, že když si člověk uvědomí, kolik lidí on zachránil a když mu mělo být pomoženo, tak prostě pro něho nehnulý prsten. Tak to by byl jeden veliký dík, to medaile zlato. A potom bych chtěla já osobně poděkovat všem lékařům tady v té oční klinice ve Zlíně, kteří mě operovali, tam se operují jenom oči. No a vlastně nemusím nosit děti brýle. Už já jsem nosila celý život dioptrické brýle, protože jsem byla tu pod zrak a to jsem měla po tatínkovi. Takže díky tomu, že po té operaci už nepotřebuju teď do smrti brýle, tak za to jim velký dík. No, zachránili a operovali hrozně moc lidí a známých, jak byl Maťa, jo, Eva Pilarová, no prostě hodně známých osobností a je to vyhlášená klinika, protože říkám, jsou tam aj případy, že operovali 106-letou pacientku, to byla nejstarší pacientka a ta se dožila 110 let. No, takže tím bych chtěla hrozně moc poděkovat, protože oči, to je to nejcennější, co člověk má, jenomže kolikrát si toho začne vážit, až o ten zrak přijde. Takže oni díky tomu, že operují lidi, vrací vlastně některým lidem zrak. Opravdu operovali tam mají slepé lidi, kteří díky té operaci zase prohlédli. Tak opravdu velký dík za to, co dělají vůbec lékaři u nás. Už jsou takové kapacity, že zachraňují lidské životy.
0: Ludmilko, tak to je hezké, že vedle tatínka myslíte i na ostatní lékaře. z oční kliniky, tady třeba ze Zlína konkrétně. No často si až ve chvíli, kdy sami potřebujeme pomoc, naplno uvědomíme, jak moc může znamenat nejenom odbornost těch lékařů, ale i obyčejná lidskost, trpělivost a vlídné slovo, což je pro vás vlastně takový velký paradox, protože k vám domů zrovna, když bylo potřeba, přijel lékař, s jehož přístupem jste spokojená nebyla. No, tak...
1: No, tak ne, o to mi zbolelo, víte, že ten otec...
0: Ano, Ludmilko, můžu se zeptat, kolik měl tatínek let?
1: Když umřel, no byl mladý, bohužel,
0: 62. A povídal ale... vám často příběhy ze sanitky?
1: No tak to ani ne, to jenom nám vykládal, co on zažil za války. On vzali vlastně, on se narodil v 25. roce, takže když měl 14, tak ho vzali jako Němci, no, dočítl se v koncentráku a prožil tam 3 roky a nějaký měsíc. Tak nám vykládal, co zažil, když utíkali na konci války. Jak je bombardovali Osvětím, tak toho využil s kamarádem a dali se na útěk. Toho kamaráda bohužel zastřelili, ale on se dostal až do Brna a tam žila sestra jeho babičí, mamina teta, no a ta ho, jak se říká, postavila o nohy.
0: Ludmilko, kéž by byla příležitost, aby nás tady, abyste nám tady tento příběh řekla celý. Určitě to nějak napasujeme na nějaké téma. Já vám děkuju, že jste teď se námi vysílala noční linku. Přeju vám krásnou noc, krásný nový den a poslouchejte Český rozhlas.
1: Já vám přeju hodně zdraví, hlavně to zdraví. To je to nejcennější, co člověk má a co si nikde nekoupíte.
0: I vám. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: největšími hrdiny, ti, o kterých se nikde nepíše. Kdo ve vašem okolí dělá něco dobrého, důležitého nebo obdivuhodného a zasloužil by si veřejné poděkování? Na to se teď ptáme paní Petry, která volá od Kladna. Vítejte ve vysílání Českého rozhlasu v Noční lince.
1: Dobrý večer. Tak já bych ocenění dala panu docentu Janu Starému z pražského Motola, který na klinice dětské hematologie zachraňuje dětské životy. Uh-huh. A jeho kolegovi Janu Komorskovi.
0: A budete sdílnější, že byste řekla, jakou s nimi máte zkušenost, jestli pomohlo vám nebo někomu blízkému?
1: No, mě léčili jako dítě z dětské leukemie.
0: Aha, takže děkujete za to, že vám po letech zachránili život, rozumíme tomu dobře?
1: Určitě.
0: Kolik je to let?
1: No... 41.
0: Odvedli asi výbornou práci, pokud se nadále těšíte pevnému zdraví, tak to je opravdu velmi důležité poděkování, které má obrovskou váhu. Když si člověk může po letech říct, tito lékaři mi zachránili život, tak zatím je opravdu velmi silný příběh. A vzpomínáte se, co pro vás tehdy bylo na jejich přístupu nejdůležitější a uvědomovala jste si to už tenkrát, jak vlastně vzácné to byly chvilky a okamžiky. Vy jste byla ještě jako dítě, tak dokázala jste to vlastně jako vnímat?
1: No,
0: tu odbornost,
1: já jsem to moc nevnímala, jako, že je to zachraňování, ale bylo to tak. No,
0: to si právě myslím, že až časem to pak vyhodnotíte, že vlastně dospíváte. A navštěvujete je někdy, nebo byla jste za nimi ještě po letech?
1: No, byla jsem za nimi asi před 2 rokama. A teďko v úterý se tam asi možná za nimi zastavím.
0: Mhm. Takže jsou tam ještě i ti lékaři, kteří tam byli tehdy?
1: Ano, jsou.
0: To je opravdu nádherné a věřím, že je to musí velmi potěšit, když se setkají s někým, koho kdysi léčili, tak myslím si, že ta nostalgie musí být hodně silná. Je to důležité za mě jim to třeba takto chodit, předkládat, jak moc důležití jsou a jak odvedli dobrou práci, to jste dobrá. Já znám ve svém okolí takové, kteří se pak té nemocnici vyhýbají celý život a vy naopak do ní vstupujete. To chce na druhou stranu i odvahu,
1: no,
0: protože se vybavují vzpomínky.
1: Já jedu úterý na kontrolu na hematologii, takže domů to, takže se to
0: zastavím, no. Dobře. Děkuju, paní Petro, za to sdílení. Děkuju za váš telefonát. Přeji vám i nadále pevné zdraví a děkujte lékařům, když to půjde. Ať se daří.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Dnešní noční linka patří lidem, kteří pomáhají, pečují, podporují a často to dělají úplně samozřejmě. Komu byste dnes chtěli říct jedno velké děkuji? Volejte noční linku Českého rozhlasu.

0: Nemusí zachraňovat život ani dělat velká gesta, aby si zasloužili uznání. Kdo je vaším obyčejným nebo neobyčejným hrdinou, jak chcete, pojmenujte si to dle libosti. Volá nám pan Jarek od Kyjova. Zdravíme vás.
1: Zdravím taky. Moji jsou hlavně rodiče. To můžu říct, ty pro mě udělali všecko. A ohledně těch doktorů, co tam všichni rozevírají, tak ohledně, já mám na sobě minimálně 100 stehů. Jo? A od Kyjovské nemocnice až po fakultní nemocnici neurochirurgii, prostě to hrozně moc. Pan doktor Sova, co je na neurochirurgii, úplně super. Tomu můžu poděkovat za život. A jinak nevím, jestli co k tomu mám dodat, protože tady ti doktoři, všichni, co pro nás všechno dělají, ty zaslouží prostě gratulaci za to, že nás zachraňují a dělají všechno, co můžou.
0: Jardo, tak to už zní, že jste měl v životě opravdu hodně příležitostí poznat práci lékařů zblízka. 100 stehů, rozuměla jsem dobře?
1: Ano, ano.
0: Tak to je pořádná bilance, takže vedle rodičů patří vaše velké poděkování i všem zdravotníkům, kteří vás za ta léta teda nějak, jestli dovolíte, když to tak řeknu, dávali zase dohromady. Můžeme se zeptat, co vás potkalo?
1: Co mě potkalo? Tak poslední, co jsem teda jel sanitkou, já nevím, proč je to potkává, tak jsme byli s klukama, se synem a s jeho kamarádem, oni jsou stejně staří. Tak večer jsem nešel zkontrolovat, byli jsme na rybách a pichla mě africká vosa. A můj syn, on se mě, na mě dívá, tati, v pořádku? Říkám, no jo, v pořádku. Pak se na mě dívá, tati, ale ty nějak opadáš. A už jsem nemohl mluvit, dýchat, nic. Tak vzal si telefon, přebrala si to paní Talensto, jako do noce na telefonu. A pak mě museli dotáhnout kluci oba dva k sanitce a pak mě chtěli ještě i vrtulníkem táhnout z Kyjova do Brna a říkám, já už jsem byl v klidu, že do mě narvali doví, co všecko, já nevím. Kluky odvezli babičce, ty si aspoň užili sanitku, já jsem dostal adrenalin, takže to bylo dost. A jinak to je poslední takový zážitek. Jinak operaci mám záda, Dvakrát, třikrát, po třetí, no to je jedno. Ale chodím, budete musu rád za tu neurochirurgii v Brně, to je pan doktor Sova, to prostě je člověk, který mě zachrání ve smyslu, že chodím, jinak mě řekli, že chodit nebudu. A chodím. Hmm. Takže já tomuto člověkovi, jak klukům, co mě pomohli tehdy z těch ryb, oni byli zase vděční, že byli na rybách, ale zase všechno jsme tam nechali, všechno tam zůstalo, kola, protože jsme byli na kolách, všechno tam zůstalo, jenom mě kluci odvedli do sanitky, odvedli se sanitkou k babičce a já jsem prostě skončil na tento, na úzrní, no takže.
0: No myslíte si, Jardo, že po právě takových těžkých zkušenostech se člověk víc váží obyčejných věcí a že to dokáží vnímat i ty mladší generace, třeba právě ten váš syn?
1: No a i Vojta, oni oba dva, prostě oni jsou stejně staří, to jsou prostě, jeden je Pražák, jeden je Moravák. Takže tady je od Kyjova, druhý je z Prahy. Takže to je taková jako kombinace, ale jinak jako dnešní doba je o tom, že vlastně ti dva se prostě přes internet a tohle to pořád bavíjou. A já tohle říkám, vidíte, no, už jsem řekl teda syna, jo, říkám, ty se s Vojtou už bavíš skoro hodinu, aj dvě. A oni se takhle po internetu baví, jestli to si říkám, už toho ne. Jo, ale jako jinak, jak říkám, oba dva jsou takhle solidní, že normálně opravdu hned si uvědomili, že mě mají pomoct, takže ti dva, to už pan doktor, jo, a jinak tady doktoři z Kyjova, někdo je pomlouvá, ale já si na ně nemůžu vůbec nic říct.
0: No vidíte, tak syn je pořád na telefonu s kamarádem, buďte rád, že s váma chodí i na ty rybářské výpravy, že umí oboje i být sami a dělat to, co dělají teď všichni kluci, že si někdy zahrajou nějakou hru třeba i na počítači, ale klobouk dolů, že prostě všechno funguje tak a že když zavelíte, jde se ven, tak jdou.
1: Ano, ano. A jinak třeba teď jsme byli se synem právě, no už víme, jak se jmenuje Vítek, jo, tak jsme byli teďka v Brně a tam byli v trojinský veletrh, jestli jste to možná zaregistrovali někdo, já nevím. A Vítek první říká, tati, a mě se nikam, říkám, Vítek, trojinský veletrh, hodně jsme tam byli. Jo, tati, jedu, ale potřebuji omluvenku. Říkám, no tak ano, tak dostaneš omluvenku na pátek a jedem na veletrh. Jo, jedu. Takže za ty lidi, co to tam dělali a všechno tam byli úplně perfektní, takže tady ty organizátoři prostě jsou úplně někde jinde. To je prostě, je to jejich práce, to je jasné. Takže my jsme tam, třeba já jsem tam seděl skoro hodinu a čekal jsem, než on tam vyleze, protože on už má, no ještě není plnoletý, v žádném případě ani 15 nemá, ale říkám, dobře, rozdělíme se a ty si běž kam chceš, já jdu kam chci, telefon máš ty, já a tohle. Takže tam jde o tu důvěru aj ohledně toho, že vlastně už mu důvěřuju, že prostě dostane nějakou korunu, kdyby náhodou tohle zavolá, takhle. Jo, je to o té důvěře, tak bych to řekl. Tak jak já důvěřuju doktorovi, tak doktor musí zase důvěřovat mě a je to úplně já synovi, mamce, taťkovi, dědovi. Jako je to o důvěře.
0: To jste řekl hezky. Víte, já vám to určitě schvaluju, že si neobčas vezmete ze školy. Můj syn mě včera přemluvil, aby nešel do školy a víte, kam jel? Ze Zlína do Králík. Na nějaký kopec se s kamarádem tady zbalili a ráno ve 3 hodiny jeli vlakem někam prostě, vlastně ani nevím, kde přesně tam zakotvili, protože se vrátil pozdě v noci, tak, a jsme se ještě neviděli, ale není. Právě, že není, tak je jako asi ten váš. Tak děkuju za milé povídání, omlouvám se teda, že jsem do toho vstoupila i s svou připomínkou. A uslyšíme se zase příště. Jardo, co říkáte? Telefon uložte, jsme tady, ano?
1: Ano, ano, jenom drobnost. My zítra jdeme pro už jeho třetí občanku, jenže pořád nemá 15, tak musím říct rodný líst ještě.
0: Dobře.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Někdy stačí laskavost, trpělivost, obětavost nebo roky poctivé práce, aby se člověk stal pro druhé výjimečným. Kdo takový je ve vašem okolí? Volejte noční linku Českého rozhlasu 731 800 900 a pojďte mi říct o vašem hrdinovi všedního dne.

0: hodin 44 minut. Hrdinové nemusí nosit uniformu ani mít medaily na hrudi. Přesto je považujeme za hrdiny. Proč? Na to se vás ptá dnešní noční linka Českého rozhlasu. Josef je s námi ze Šlapanic, telefonuje, vítejte a povídejte.
1: No, Josef, jako, no, můžu to hovořit, jo? Tak zdravím všechny posluchače i vás. A já mám takovou hodně dávnou vzpomínku. Byl to rok 1942. V Ostravě viděl jsem, mě bylo 4 roky, vlastně 5, pardon, když se ozvalo, najednou hráli jsme si dneska jako na dvoře, a když se ozvalo najednou křičení, a když se dívám, co je, no a on, bratr z prvního poschodí, vysel za Rímsku, držel se, a protože neměl nic pod nohama, tak křičel, no, tak říkám, vděk velký, patří 15-leté Jarce Šostové, která, když to viděla, se rozběhla a on se bratr zrovna pustil, tak ho chytla do náruče. No tak si odřela trochu koleno a říkám, tak za tu záchranu mého bratra si dovolím, ale už je to dávno a byl jsem za to velice vděčný a rodiče nevěděli, co by jako snesli. Oni totiž nebyli doma, byli na hřbitově a bratr byl rok a půl mu bylo u okna, bylo otevřené a v postýlce spal, když odcházeli, no, napadlo prostě za náma jít. Tak to je ten příběh, že jsem vděčný.

0: No, byli jsme, ale říkám, naši se potom, nebo když se otec podruhý oženil, tak jsme se přestěhovali do Vítkovic, kde jako jsme ještě po válce opravovali dům poškozený s bombardováním, kde dokola spadlo celkem 5 bomb a říkám ještě v 70. roce jsem já platil 25 000 dluh za otce. On totiž tenkrát byl poválečen bezúročná půjčka a když pan soudru Gottwald nastoupil, tak to všechno zúročil, ale nevím, jestli to bylo 4 nebo 6% se tenkrát na to dával, takže tak to jako dopadlo. Takže to je můj životní jako příběh.
1: K dnešnímu tématu. Já vám za něj moc děkuju, Josefe. Přeju krásný noční čas. Poslouchejte i dál Noční linku.
0: No, poslouchám vás každý večer a když mám k tomu něco, tak hulám, ale trvá to dlouho.
1: Ale dočkal jste se. Tak děkuju za tento silný příběh. Vám ostatním připomínám, že v dnešní noční lince Českého rozhlasu mluvíme o hrdinech všedního dne. O lidech, kterým bychom chtěli poděkovat. O lidech, které obdivujeme, nebo kteří v našem životě udělali něco, na co se prostě nezapomíná.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka Českého rozhlasu je s vámi. Mluvíme o hrdinech všedního dne, o lidech, kteří možná nikdy nedostanou medaily, ale přesto si naše poděkování rozhodně zaslouží. Pan Láďa je s námi, volá z Kanady. Zdravíme vás.
1: Dobrý večer, půlnoční všem vám krásné zemi. Děkuji moc, že jsem se dovolal. Takže začít mluvit nějak o hrdinství nebo tak nějak. Já myslím, že všichni dobří lidé v životě udělali nějaký hrdinský čin nebo záslužný, co jako pomůže druhým. Ano. Takže já bych mohl říct náš případ. Jsme tam?
0: Ano.
1: Ano. Takže v roce 80. roku v srpnu jsme se vystěhovali z Prahy, jsme odletěli do Kanady Lethbridge, blízko Calgary, 300 kilometrů od Calgary. Teď žijeme, teda já s mojím synem, ten vedle já tady v horách, kousek dál od Lethbridge. No ale to je jedno. Ale chci vám říct, co se nám stalo. Za pár dnů pobytu, tak jsme šli po dlouhé ulici se seznámit s tím městečkem, jo, Lethbridgem. A teď byli jsme manželka, já a tři kluci, nejstarší měl 10, jo. A teď vidíme auto naložené, a tři chlapy tam byli. A zastavilo to auto tak před nama a šla holka, 13, 14 roku, tak nějak, také děvčátko. A teď otevřeli se dveře, ruka, a teď ji tam tahli dovnitř, jo. Jenomže jí se podařilo, já nevím jakým způsobem, se vytrhnout, jo, a vyskočila na chodník a my už jsme byli úplně na blízku. Já říkám, co se, tak jsem zařval, jo, a ta holka hned jako běžela k nám. No oni zavřeli dveře a odjeli, jo. Tím směrem, jak my jsme šli, takže v našem směru. Byla to dlouhá strita a zahli kousek, ale zastavili. Ale bylo je pořád vidět. No, tak děvče bylo vyplašené, protože říkala, že ji sledovali nějaký čas. No, ale tak se to všechno dobře dopadlo, jenomže nejhorší na tom bylo to, že ty v tom autě, jo, objeli to nějak a najednou se objevili zase za nama, takže nás předjeli. Vůbec jsme si nemohli zapamatovat číslo. Bylo to nějak jak kdyby zamatované, nebo tak nějak, nebo prostě nebylo to možné. No a tak ale potom odjeli. No ale jak říkám, nebyli jsme schopni zapamatovat si to číslo. Byla to Fordka, tmavo-zelené barvy, docela velká, starší model, a takže to byl ten případ. No ale tak to bylo, no bylo to, potom nám lidi říkali, rodina, co jako se nás ujali, jsme tam přijali, jako no navíc nás jako rozrušovalo takové, lidi říkali, hi, já říkám moje ženě, ježiš, tady se hajluje, nebo co to je? No, že ta pane Nesbet se dověděli, že to je jako ahoj, haj, jo? Jsme tam?
0: Ano.
1: Slyšíme se? No, takže to byl ten případ, no, ale jinak bylo všelijakých případů takových, no, jistě profesionáli, doktoři, čest doktorům, já si myslím, že to je vedle učitelů, že to jsou nejdůležitější obory nebo funkce, co tyto lidé dělají. Takže opravdu chvála dobrým doktorům. Ano, takže abych mohl něco říct na závěr, tak bych chtěl říct, aby byl mír na světě. A v těchto dnech, týdnech, a jde to pořád, se opravdu se rozhoduje o zániku fašistických ID a mír na celém světě, aby se stal pro nás, pro vše. Děkuji moc.
0: My vám taky děkujeme, Láďo. Tak dneska jste měl krásný monolog, ale bylo to přímo k věci a to my si vždycky moc ceníme. Tak se opatrujte a zase někdy. Český rozhlas Noční linka dnes patří lidem, kteří jsou pro nás důležití často úplně nenápadně. Koho byste ocenili vy? A komu byste chtěli dnes říct obyčejné, ale důležité děkuji?

0: Noční linka.
1: Krásnou noc, začíná druhá hodina Noční linky Českého rozhlasu a já vás opět zdravím ze zlínského studia. Dnes mluvíme o hrdinech všedního dne, o lidech, kteří možná nikdy nedostanou medaily ani velké veřejné poděkování, ale přesto pro někoho udělali něco opravdu důležitého. Ve vašich telefonátech už zazněli rodiče, lékaři, zdravotníci i lidé, kteří v rozhodující chvíli dokázali pomoci a možná někomu zachránili život. A právě na vaše další příběhy se těším i v této hodině, tak zavolejte, komu byste chtěli poděkovat vy. Koho ve svém životě obdivujete, kdo vám pomohl, podržel vás nebo udělal něco, na co se prostě nezapomíná. Volat můžete na 731 800 900, psát můžete na rozhlas.cz/linka. Je s vámi Jarka Barboříková, tak ještě jednou nádhernou noc.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

karton na obourek a taky porcelán. Jsem odrýma cibulkama, tapety parmazán.

píseň ticho.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a naše dnešní téma je vlastně velmi prosté. Komu byste chtěli poděkovat? Kdo ve vašem životě udělal něco, na co nezapomenete? Volá nám paní Vlaďka, která volá ze Zlínska.
1: Ano, děkuji moc. Já bych chtěla jenom říct, že jsou i lidé, kteří mají psychika, než terapii dělají s nima. A dělá to i moje dcera, která se tomu velice věnuje. A myslím si, že ti připomáhají hodně tady těm lidem postiženým po mrtvičkách a chodí s ním do školky k postiženým dětem, do domova důchodců a hodně se tomu věnuje. A myslím si, že tady tito lidé by mohli taky, nebo ti příci hlavně, dostat nějakou tu medaili. Ty záslužné. Je to velice záslužné.
0: To je originální poděkování lidem, kteří se věnují kanisterapii. Určitě často přináší klid, blízkost, radost tam, kde je nejvíce potřeba. A ti čtyřnozí parťáci na tom mají ano, samozřejmě tu největší zásluhu.
1: Ano, ano. A oni chodí dvě, teďka má ta druhá fenečka miminka 4, takže má práce až nad hlavu, takže chodí jenom dcera. A říkám, když přijde k nám, tak zapomeneme s manželem na všechny starosti a ten pes, když se na vás podívá těma očima, tak prostě ten člověk roztaje. Že my milujeme toho psa. Už je to třetí pes, kterého má, ale toto je opravdu záslužná práce té dcery a toho psa.
0: Vlaďko, řekněte, jak se k tomu vaše dcera dostala? Co jí u téhle práce drží?
1: No, ona milovala psy od jak živá. Napřed měla Yorkshire, kterého potom musela se vdala a odstěhovala se do Pršného, ale psa si nevzala, pes zůstal nám a vždycky k tomu měla nějaký takový sklon. Pak měla jednoho psa, ale zase studovala, takže neměla tolik dvě děti malé, takže neměla tolik času se tomu věnovat. Dneska už jsou děti velké, takže se věnuje tady tomuto a hrozně mu to naplňuje. Už byla i v rádi, v televizi byla s tou Lotkou, takže hodně si už žádají, když přijde do nemocnice, tak se otvírají dveře a pojďte za nama a tady jste ještě nebyla, takže že ten pes je s dcerou hodně vytížený.
0: Říkáte, že má svého třetího parťáka, psího,
1: třetího.
0: Řekněte, ano. Vlaďko, jak dlouho trvá takový výcvik?
1: No, tak Lotinka má vlastně pozicku, by měla 4 roky a myslím, že ty 2 roky už se tomu věnuje a naplno. Hodně se tomu věnuje, no.
0: Já jsem právě slyšela, že tam ta příprava je velmi dlouhá, velmi náročná.
1: Je.
0: Chce to hodně trpělivosti a to asi vaše dcera má.
1: To má, ano. Někdy na úkor aj rodiny, ale prostě ten pes ji drží. Hodně se jí věnuje. No, dneska jsem říkala, přijď za mnou, nemami, my jedeme do Otrokovic do školky. Takže už zas nemá na nás čas. Ale věřím, že myslí na nás a pomáhá nám velice, takže...
0: A pomáhá také ostatním, tak to jste na ně určitě hrdí. Děkuju za zavolání a připomenutí, jak moc je ta kanisterapie důležitá a že jsou důležité také ti, kteří se jí věnují. Dceři teda přejeme, ať jí tato krásná práce přináší dál tolik smyslu a radosti, kolik ona se svým čtyřnohým parťákem rozdává druhým. Ať se vám daří, Vladě.
1: Ano, děkuju moc. mockrát, mějte se hezky, paní Bartošiková. Linka.
2: Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Dnešní noční linka je o lidech, kteří možná sami sebe za hrdiny vůbec nepovažují, přesto jsou pro někoho oporou, pomocí nebo dokonce záchranou. Volejte noční linku.

0: Český rozhlas a Noční linka dnes dávají prostor vašim poděkováním. Komu byste připnuli pomyslnou medaili na hruď a za co? Na to bude odpovídat paní Eva, která volá od Ústí. Zdravíme vás.
1: Já také zdravím všechny posluchače. Já bych ráda poděkovala všem sestřičkám, který provádějí domácí péči, rehabilitačním, který prostě chodí cvičit zdravotně postižení lidé, kteří nemůžou docházet na rehabilitaci. A pečovatelským službám bych chtěla poděkovat.
0: Ano, to je určitě na místě. Těch milých sestřiček je celá řada. Já mám to štěstí, že jich mám hned několik ve své blízkosti, dokonce mám asi největší kamarádka, dělá tady tuto práci, tady teda ve Zlínském kraji. A má velmi ráda všechny svoje klienty, vždycky povídá historky o tom, jak ji oni povídají a vzpomínají. Tak já si vždycky říkám, že děláme stejnou práci, že vy vzpomínáte mě večer a jí zase dopoledne. Je to práce, která bývá taková nenápadná, ale pro mnohé nemocné a i jejich rodiny má velký význam. Ano.
1: Ano.
0: A když to člověk opravdu dělá s tou laskavostí a s tou péčí od srdce, tak ten rozměr je opravdu velmi velký. No. Vy s tím tedy máte osobní zkušenost?
1: Mám dobrou zkušenost, takže...
0: Sama se sebou nebo někdo pečoval o vašeho blízkého?
1: Ne, o mě pečovali. Já jsem na vozíku a dochází ke ti domácí péče dvakrát v týdnu a cvičí se mnou.
0: Je nějaké gesto, nějaká věta, která vám od nějaké sestry zůstala v paměti?
1: Tak to ne. My si řekneme, co se ten den dělo a tak. A jak jde život. Ale nějakou větu, jakou paměti, jako takovou nemám.
0: Ano.
1: Bohužel.
0: Ano, ale
1: sestřička milá a dokonce ke mně docházel i pan bratr, jako jo, cvičitel mladýho. A pak odešel do Vinohradské nemocnice pracovat. Takže jako takhle, no. Tak jsou to nenápadní lidé a nikdo jim nějak nepoděkoval, tak bych to chtěla napravit.
0: A co podle vás dělá člověka skutečně dobrým člověkem, myslím, v této zdravotnické práci? Co je pro vás nejdůležitější, když k vám přijde ten pečovatel, pečovatelka, sestra nebo zdravotní bratr?
1: No, že si popovídáme to taky, no a že mě pocvičí s tou nohou a že se člověk necítí tak sám a že jako to nevzdávají ty lidi, jo, i když ta naděje u nás těch vozečkářů někdy je malá. Já jsem byla na operaci endoprotézy a nepovedlo se to, tak jsem na vozíku, tak mě dodávají takovou jakoby energii.
0: No, na to jsem právě chtěla poukázat a doufala jsem, že to řeknete, že ten rozměr je velmi široký. Na té domácí péči je možná tak cenné, kromě toho ošetření, i ten obyčejný lidský kontakt, protože pro člověka, který je často sám doma, tak může mít těch pár minut rozhovoru skoro stejnou cenu jako samotná zdravotní péče.
1: To jsem měla na mysli. Ale řekla jste to za mě moc hezky, děkuju.
0: Já děkuju vám, že jste zavolala a že jste na ty sestry, které pečují v domácí péči, poukázala. Jestli nás teď nějaká poslouchá, tak je zdravíme a vím to, řekněte, jak vám příště přijdou, že jste jim nechala zahrát, ano?
1: Ano, ano, naslyšenou. Děkuji, dobrou noc.
0: A bude jim hrát a zpívat Marcela Holanová a to písničku Ráno. Ráno, ale ještě tak docela nemáme, za 2 minuty půl jedné. Jarka Barboříková přeje nádhernou noc a těším se na vás v Noční lince Českého rozhlasu.

0: V noční lince Českého rozhlasu dnes připomínáme, že hrdinství nemusí být velké gesto. Někdy je to každodenní péče, poctivá práce, pomoc druhým nebo schopnost být ve správnou chvíli na blízku. Je s námi paní Eva, která se s námi bude povídat. Krásnou noc i vám.
1: Dobrý den. Už můžu mluvit?
0: Ano, jsme v éteru.
1: Stalo se to asi před 20 lety. Čekala jsem na autobusové zastávce v naší vesnici. A byla jsem tak víc uvnitř té zastávky, té budky. Šla holčička, asi taková 10letá ze školy, a v tom jelo takové černé auto, taková limuzína, zastavilo těsně vedle té holčičky, otevřely se dveře a já jsem z toho vnitřka té zastávky viděla, že tam sedí plno chlapů. A oni otevřeli dveře a ten jeden natahoval ruku na ní a říkal, pojď, my tě svezeme. Ona úplně taková strnula, já jsem v tom vyběhla na tu silnici a říkám, nikam nepojede. A oni viděli, že někdo jako se jí zastal, honem zavřeli dveře a jeli směrem na Třanovice. To je obec tam hned vedle Hnojníku. Tak jsem šla, ta holčička byla strašně ráda tomu, a šla jsem na policii, ta policie hned pár metrů, přijdu tam a že jim to oznámím a řeknu, nevím, jaké číslo auta to bylo, ale byli tam chlapi, jeli směrem na Třanovice. Jenom, bohužel, tam byl jenom vrátný a on říká, jej, da, oni měli nějakou vážnou věc a odjeli úplně někde do jiné vesnice, ta policie. Takže, jako, no nic, ale aspoň byla zachráněna ta holčička. Oni ji chtěli vtáhnout do toho auta. Tak to jako je všechno, no.
0: To je teda situace. To jste musela zareagovat opravdu okamžitě. Musela jste si všimnout, že je něco špatně, zasáhnout, nebát se, to teda klobouk dolů.
1: No, takže, ale že jsem to jako zaslechla a viděla, jak úplně tam již bylo plno těch chlapů sedělo, to bylo velké takové auto, černá limuzína, jo. No a oni těsně vedle ní, že, no já nevím, jak by to dopadlo, poněvadž to bylo také děvčatko, ono úplně zůstalo stát v krnule, že, no.
0: A řekněte, takže, jak to potom pokračovalo na policii, jste teda
1: nevím,
0: nepochodila?
1: Nevím, nic, nevím.
0: Tak dál jste teda holčičku odvezla domů, odvedla?
1: Ne, ona šla potom pěšky, tak asi musela bydlet nedaleko někde, nevím, bo já jsem ji neznala, tu holčičku šla jako ze školy zrovna, no. A nevím, jak to dopadlo dál, jenom byla jsem ráda, že byla zachráněna, že ji nestáhli do toho auta, no, Takže to by bylo jako všechno. A Evi, udělám zase prostor volný pro další.
0: Já se vás ještě zeptám, byl v tu chvíli na zastávce ještě někdo další?
1: Ne. Já jsem čekala zrovna na autobus přijezd, no a to byla taková zastávka, taková budka, já jsem byla tam tak dál uvnitř, oni mě neviděli tam, jo, ale já jsem je, jak zastavili, tak jsem je viděla v tom moment, no tak jsem vyběhla, bo viděla jsem, bude zlé. Že a ona úplně zůstala celá tvrdá na té cestě, že se lekla jako. A on už natahoval ruku z toho auta, no ale v tom jsem to jako vyskočila, vyběhla ven a říkám, nikam nepojede. No a oni odjeli směrem tam na obec Třanovice. No.
0: Evi, tak ta pomyslná medaile patří vám. Všimnout si, že je dítě v nebezpečí, nezůstat stranou a opravdu zasáhnout, to chce odvahu, všímavost a velkou pohotovost.
1: No, takže to by bylo všechno a
0: děkujeme.
1: Mohu volat další, jako
0: udělám. Opatrujte se. Těším se na další příběhy, kež by měly takovou sílu a takovou váhu, jako ten váš.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Je s námi paní Broňka. Vítejte ve vysílání Českého rozhlasu.
1: Dobrý večer. Chtěla bych tímto poděkovat všem kanisterapeutickým pracovníkům, kteří se tomu věnují. Moc velké a pomyslné díky a velkou zlatou medaili všem, kteří se tomu věnují. Mám svou kamarádku, která také ke mně přijede a navštěvuje také domovy důchodců, domovy, kde jsou postižené děti, kde nemocnice a pomáhá, kde může. Této práci se už věnuje 25 let a každé dva roky, musí dělat s tímto pejskem kanisteropoutickým zkoušky, aby mohla tu práci vykonávat. Velice se toho vážím, má už třetího pejska a pořád se tomu věnuje i při svém vysokém věku.
0: No Broňko, to je krásné poděkování všem, kteří se kanisterapii věnují, dnes už po druhé dokonce. Přinášejí lidem nejenom ten kontakt se zvířetem, ale často i uklidnění, motivaci, ten pocit blízkosti, který je v té těžké chvíli nesmírně důležitý a vlastně léčivý. Myslíte si, že lidé dostatečně vědí, co všechno kanisterapie může přinést?
1: Ne. Ty, co s tím nepřijdou do styku, tak tomu nemůžou věřit. A není to prokazatelné, že pomáhají tím, když zvířátko přijde k nějakému nemocnému.
0: A co podle vás tedy zvíře dokáže dát člověku, co někdy člověk člověku dát neumí? Jak byste to popsala těm, kteří se to neumí představit?
1: No, to zvířátko bývá k takovým nemocným lidem velmi, velmi takové přilnavé. Nechat se pohladit nebo vás odlízne a vždycky čeká na nějakou dobrotku, kterou mu podáte. Buď jsou to piškotky, nebo jsou to kousky sýru, nebo nějaké pomůcky pro ty zvířátka. A tím také hrozně moc pomáhají takovým nemocným a postiženým lidem.
0: Tak děkuju vám, Broňko, že jste na tyto nenápadné hrdiny dnešního večera myslela. Přeji hezkou noc a všem, kteří se kanisterapii věnují, posíláme z noční linky velké poděkování. Má to smysl.
1: Ano, děkuji vám moc a také přeji všem takovým pracovníkům, kteří se tomu věnují dlouhé roky, aby jim to vše vydrželo a práce s těmi zvířátky také. Děkuji vám a dobrou noc.
0: I vám. Posloucháte noční linku Českého rozhlasu a dnešní téma je o vděčnosti. O lidech, jejichž dobro, práce nebo odvaha by neměly zůstat bez povšimnutí.

0: Minuta po 3:15. Dnešní noční linka Českého rozhlasu patří lidem, kteří se někdy objeví v našem životě jenom na chvíli, ale zůstanou v něm napořád. Komu byste dnes chtěli poděkovat? Volejte noční linku, stejně jako to teď udělal.
1: Dobrý večer.
0: Pane Robert z Olomouce, vítejte a povídejte.
1: Jo, děkuju. Takže já bych chtěl poděkovat především pánu Ježíši, protože nám všem dává naději na věčné život po té, co odejdeme ze světa.

0: No, počkejte, teď přemýšlím trošku. Tak bych chtěl ještě poděkovat babičce, protože to bylo hezky, když mě vzala na klínu. A bylo dobře, prostě já jsem potřeboval vzít na klínu takové ten, no prostě to, co mě nedali rodiče, no a mé ženě, která nežije, to byla úžasná, jsem vždycky spával v náruči, jak malý děcko, strašně jsem to potřeboval. A tak jsme se střídali, ona to taky neměla v dětství lehky, takže když potřebovala má žena pohladit, tak jsem ho pohladil, a když jsem potřebovala, tak zase pohladila ona mě, takže klidně se mě ptáte, jestli chcete něco vědět.
1: No, možná mi řekněte, jestli si myslíte, že vy jste byl někdy pro někoho hrdinou.
0: Těžko říct.
1: To je možná správná odpověď, taková pokorná, ale přece jenom dejme skromnost stranou. Řekl vám někdo někdy, že jste pro něho třeba vzorem, že jste mu opravdu výrazně pomohl v životě?
0: No tak syn mě řekl, tati mám tě ráda, mám syna autistu, Marek je moc prima. A víte, proč je mezi náma hezké vztah?
1: No.
0: No protože Marek, jo, můj kluk, on, my spolu trávíme čas, takže skládáme pucle, to je prima, chodíme spolu na bohoslužby, plavat, to je prima. No. Tyčka, máme paní učitelku na plavání, a jeho muže, takže on si našel jak kdyby tetu a strejdu a strašně si se má rozumí. A v podstatě pokračilo v tím, když to zkrátím, jo, že, no, teď nevím, jak bych to přesně řekl, no, ale že prostě, když oni s ním komunikovat, tak já do ničeho neplist a on je má rád, oni mají rádi ho, takže on, protože autista, tak si rozšířil obzory. A přesně žena mě říkala, ty bys mu furt jenom hochu radil, jo, ale potřebuje mít svůj prostor, takže on mě to učil dál, i když moje žena už není. Ne?
1: No vlastně, Roberte, tady patří obdiv také vám, protože každodenní péče o syna s autismem určitě vyžaduje spoustu trpělivosti, síly, času, a právě taková dlouhodobá péče je podle mě jednou z těch podob opravdového hrdinství, takže vy jste volala, byste opivoval jiné, ale myslím si, že ten obdiv patří také vám. Řekněte mi, kdo vás naučil v životě obětavosti, kdo byl ve vašem okolí, ve vaší rodině opravdu takovou laskavou duší?
0: No tak nevíc si vážím dědu, jako když mám mluvit o těch, co už teda nejsou, protože víte, co bylo na dědovi hezky, že když jsem byl malej, tak ještě mám bráchu a my jsme vždycky třeba na rampě spravovali auto, starý. No, já to zkrátím. A děda se strašně smál, protože brácha měl 4 a 5. A no, brácha říkal, teď tam musíš dědo do toho nalít limonádu do toho auta. Já jsem zase říkal, kapotolku jako, jo. A do toho auta se nalivali 3 kapaj, no zkrátím to zase, jo. Zbytečně nepovídám, ale prostě on nám vysvětloval, co je brzdová kapalina, co je jako kapalina do odstřikovačů, jo. Takže my jako kluci jsme to viděli jako, já vás rozesměl, ale barevnou limonádu, že to auto se potřebuje prostě něčeho napít, a to by jezdilo, no. Chápete to, no, tak my jsme tomu nerozuměli, no, tak to jsme mohli vědět, brácha měl 4, já jsem měl 5 let, že. Děda nám to vysvětloval, to na něm bylo hezky, na tím dědovi, no.
1: Dobře, Roberte, chcete něco říci závěrem?
0: A jinak vám chci říct, paní Barbořiková, že vás mám všechny rád, Dinko, že? A vy jste moc úžasná a moc vám chci poděkovat, že jste mě vzala. No. Jako moc vám děkuju a přeju vám všechno nejlepší. No.
1: I vám,
0: hlavně to zdravičko, abyste tady byla do 100 let, vy jste fakt úžasná.
1: No.
0: Tak to je všechno.
1: Nevím, ale děkuju, tak takové milé rozloučení jsem nečekala. Děkuju vám všem za otevřenost i za to, co jste nám dnes večer povídali v Noční lince. My se loučíme. Dnešní Noční linka patřila hrdinům všedního dne, tak jsem ráda, že jste volali, psali a připomněli, že hrdinství často nevypadá nějak okázale. Někdy je to péče, trpělivost, pomoc, odvaha, nebo prostě jenom to, že je člověk druhému na blízku. Ze zlínského studia se loučí Jarka Barbořiková, přeji klidnou noc a uslyšíme se příští víkend.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, vážení a milí. Jak jenom popsat dnešního hosta na jevišti našeho rozhlasového divadla? No, asi nejlépe jako originální herečku a zpěvačku, kterou mimo jiné i díky rozhlasu známe taky jinak, než jenom z divadelních prken pražského Semaforu. Dnes tedy hraje a zpívá Jitka Molavcová.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Ano, když se řekne Jitka Molavcová, okamžitě se člověku vybaví Semafor, Žofie Melicharová a taky Jonáš, Jiřího Suchého, přirozeně. Ale ono je to jinak. To je pouze naše chyba, že si Jitku Molavcovou třeba hned nepřipomeneme jako Dolly Leviovou, její parádní rolí z Hudebního divadla v Karlíně, za kterou právě získala cenu Thálie. A tak dovolíte-li, Jitka Molavcová společně se Sabinou Laurinovou teď zase trochu jinak, než ji známe. V malém rozhlasovém skeči Jiřího Justa. Sebeobrana vdané ženy.

0: paní Hodlová a vy budete zřejmě slečna Aneta. Moc mě těší, skutečně, ohromně vám to sluší. To váš vizážista, nebo vy sama, tu náušničku v nose. Ona je to vlastně nánosnička. Toho si nevšímejte, to byl takovej humor. Ale posaďte se přece, máte opravdu krásné nohy, už jsem si všimla, jenom bych, nechci vám do toho mluvit, jenom bych si nebrala k těm krásným nohám v minisukénce ty šněrovací bagančata, ale to nevadí. Tak vy jste tedy slečna Aneta.
1: Aneta Hniličková.
0: To jde opravdu moc hezky k sobě. Aneta Hniličková. Rodiče měli zřejmě vkus. Já jsem Andula.
1: Já vím, paní Hodlová. Přišla jsem...
0: Vy jste spíš přilétla jako ptáčátko neopeřené, motýlek sotva vykuklený, kocourek v botách. Tak co si dáte? Mají tu výborného Jägermeistra, výborného.
1: Minerálku.
0: Ne. Ne, vy trpíte nějakou nemocí? Ve vašem věku už? Teď kolik vám je? 20? 21? Neříkejte, že už máte Alzheimera nebo Parkinsona. Při vašem mládí bych si typla na nejvýš tak na zácpičku. Jägermeister má velmi příznivý vliv na metabolismus. Velmi, velmi. Víte, že na zácpu trpí nejvíc ti, kteří si pěstují zdraví? Chtělo by to pořádnej flám, slečno Hniličková.
1: Mě neurazíte, paní Hodlová. Já prostě nepiju alkohol.
0: A to správně děláte. Chcete ještě ve vysokém věku vypadat mladistvě. Pane Vrchní, tady pro slečnu minerálku... A mě vavřince. To vám schvaluju, Anetko. Vy se chcete udržovat, abyste si ještě ve zralém věku mohla dovolit mladého zajíčka. I vy jedna.
1: Tak snad, abychom přešli k naší věci, paní Hodlová.
0: Jsem napjatá.
1: Jak asi tušíte, iniciovala jsem toto setkání, abychom nějakým způsobem vyřešili naše vztahy. Víte jistě, co tím myslím.
0: Myslíte tím určitě váš vztah k mému manželovi?
1: Ano, přesně tak. Čestmír mě požádal, abych se s vámi sešla a abych vás informovala o našem společném stanovisku, že my jsme totiž s Čestou přesvědčeni, že jediným možným a přirozeným způsobem je prostě... Rozvěd.
0: Vidíte tamhle ty dva chlápky, jak sem pořád koukají? Řekla bych, že je to na nás.
1: Paní Hodlová, pochopte, že Čestmír k vám už nic necítí. Přece jste to musela pozorovat už delší dobu jako žena. Čestmír má prostě rád mě a já mám ráda jeho. Prostě se máme rádi.
0: Promiňte, co se to říkala? Ten starší mi připadá docela fešák, že jo?
1: Paní Hodlová, já chápu, že to pro vás není lehké, ale posloucháte mě?
0: Prosím?
1: Čestmír mě požádal, abych vás požádala.
0: A tak?
1: Abyste nekladla zbytečný odpor, až vás požádá v nejbližších dnech o rozvod.
0: Tak Čestmír vás požádal, abyste mě... Požádala?
1: Ano, přesně tak.
0: Tak tomu říkám chlapský přístup.
1: Pochopte, že vás už nemiluje. Teprve se mnou poznal poprvé v životě skutečnou lásku. Tak proč si zbytečně prodlužovat a znepříjemňovat si život? Vždyť by to bylo pro vás trapné ve vašem věku. Tedy já proti vám osobně nic nemám.
0: Ale... Děkuji vám, děvčátko.
1: Chápejte... Co pak za to můžu, že jsem však do mě tak zamiloval?
0: Jak?
1: Prosím?
0: Jak jste to říkala? Myšák? Pane bože.
1: Promiňte, my si tak říkáme. Já jsem jeho myšička a On je můj myšák.
0: Prostomilé,
1: skutečně půvabné.
0: Vidíte?
1: Myšičky moje. To víte, zamilovaní. Zamilovaní jsou blázni. Blázni ze štěstí.
0: V tom případě bych vám v zájmu vašeho intelektuálního růstu doporučila tak trochu malér. Malý malér, spíš maléreček.
1: Promiňte, nebudu se už zmiňovat o našich intimnostech. Aspoň ale vidíte, jak to mezi námi je. Čestmír vedle mě úžasně omládl.
0: Ne.
1: Nevšimla jste si?
0: Ne.
1: My si teď připadáme jako zamilovaní studenti. Já si třeba vůbec nedovedu představit, že byste si takhle s Čestmírem říkali vy.
0: To máte pravdu. Myšáku, to jsem mu teda neříkala. Já mu říkala ptáčku. A on mi říkal voliéro. Ole, o voliéro, pojď ke mně, lásko má.
1: Voliéro?
0: Ano, voliéro.
1: To jako...
0: Ne jako, to bylo realistické označení.
1: To si teda nedovedu vůbec představit.
0: Vy si toho nedovedete představit asi víc, myšičko.
1: No, nechme toho, paní Hodlova. Můžete mi říct, jak se budete stavět k tomu, až vám navrhne ten rozvod?
0: Pochopitelně, že nebudu stát v cestě vašemu štěstí.
1: Myslíte to vážně?
0: Když se tak milujete, lásce se přece poručit nedá. Nedá, nedá.
1: Takže vy opravdu... Je. A víte, že jste mi byla vlastně od začátku sympatická. Kdybyste nebyla Čestmírova žena, tak...
0: Doufám, že si nás nechcete vzít oba. To by mohlo jít z naší strany o adopci.
1: To je, s váma je celkem legrace, fakt.
0: Mám toto setkání brát jako... oficiální předání. Já jen, abyste pak později nevznášela reklamaci, že jste ode mě získala aušus.
1: Prosím.
0: Skoro bych vám doporučovala vzít si tušku a papír, slečno Hniličková, a psát si.
1: Notýsek?
0: Bude toho víc. Máte tušku?
1: Ne, nemám papír.
0: Tak si to aspoň pamatujte. Tak. Hodl musí mít každý den čistou, vyžehlenou košily. A to s kravatou, ponožkami, ladícími se sakem. On totiž hodl vůbec nemá vkus. Všimla jste si? Hlavně v poslední době. To je hrůza. Tohle mu třeba vůbec nedělala Květa a za týden jsem hodla měla zpátky.
1: Květa? Jaká Květa?
0: Jo, a brambory mu dělejte zásadně ve šlupce. Jo, musíte je předvařit nejlíp 7 minut. Mezitím si vyhřejete troubu a tam je potom dáte 12 minut. Jo, máte? 12 minut na plech. Rejži dělám 14 minut, aby šla pěkně od sebe. Špagety 12 a pak nechávám 4 minuty odstát. Budete si to pamatovat, Aneto? Jo, a kafíčko, abych nezapomněla, to je dost důležitý. Na 100 ml vrchovatou lžičku, špetku soli, špetku pepře a jo, a zaprášit lehce kakaem a skořicí. K tomu švestkový koláč, no. A myšák bude váš, teda aspoň na to odpoledne. No ne, on hodl... Dovede být vděčnej. Když si s ním dáte tu práci, tak se k vám nakonec vždycky vrátí. Vrátil se mi i od Andreji, a to přesto, že Andra vymačkávala pastu na zuby vždycky od spodu. Ano, ano, slečno Hniličková. Hodl vyžaduje vymačkávat pastu vždycky od spodu, i tu z umělé hmoty. Když umělá hmota po vymačkání nedrží zarolovaná, nutno jí zakolíčkovat a obrátit víčkem dolů. Jinak máte s myšákem konec.
2: On hodl je strašně na pořádek. To je někdy problém, to je někdy hrůza. Jak mu máte udržovat pořádek třeba v té jeho sbírce panenek, když mu na ně nesmíte ani sáhnout. Marcelka například, ty jeho panenky.
1: Co? Jaké panenky?
2: S tím se vám hodl nesvěřil? S tím se vám nesvěřil, Anetko? Ano, on sbírá panenky. Barbie. Jak přijde domů, hned spěchá k těm svým barbinečkám, převléká jim šatičky, pusinkuje je, sukínky, mašličky.
1: Prosím vás.
2: No, mě to připadalo taky hrozně uchylný, ale pak jsem dospěla k závěru, že je to lepší, když svlíká panenky, než někde nějaký ženský.
1: Ale to...
2: A divím se, že vám to ještě neřek. To s ním teda moc daleko nejste, řekl to i Editě.
1: Ale prosím vás, co to tu pořád jmenujete za ženský? Jaká Edita, Marcelka? Prosím vás, co by tím chcete namluvit?
2: To je další věc, kterou musíte Hodlovi tolerovat. Jeho vedlejšáky. Jak mu dáte najevo, že žárlíte, uteče vám zpátky ke mně.
1: Chcete
2: to mám
1: říct?
2: Jo.
1: Prosím vás, vy chcete říct, že Čestmír...
2: To vám taky neřek.
1: Během vašeho manželství?
2: To vám taky neřek. Vy jste v pořadí 36. Ne, počkejte, promiňte, jsem se jak zamyslela. Ne, promiňte, 37. 36. byla Monika třetí.
1: Třetí?
2: Nebo čtvrtá, nevím, ale když budete všecko dělat, jak jsem vám řekla, budete ho mít vždycky nejpozději do roka zpátky.
1: A prosím vás.
2: No to víte, holčičko, je to pěkný mužský. Mít za manžela obtloustlýho funícího taťku, tak tyhle starosti nemáte.
1: No dobře,
2: ale to s Hodlem. S Hodlem, to je jiný milování. No vidíte, nemám pravdu.
1: No já...
2: No zrovna včera.
1: Počkejte, on přece...
2: To slyšíte andělský chóry a hvězdné nebe nad hlavou a nemravný zákon v sobě.
1: No, to pravdu.
2: Vypila jste mi moje víno, slečno Hniličková.
1: Promiňte, já ani nevím,
2: no,
1: že jsem...
2: No to nic, na to vám z rozčílení vysklo, vidíte, děvenko. Hned vám objednám. Pane vrchní...
3: Je, podívejte se, ty chlapi. Ten mladší na vás může celou dobu oči nechat.
1: No, podívejte se, paní Hodlová. Je mi naprosto jasné, že se mi snažíte Čestmíra pomluvit, abyste nám překazila naši lásku. Jenomže to se vám nepovede, protože... My se s Čestmírem milujeme.
2: Jistě.
1: A Čestmír nemůže beze mě žít. A já vám stejně nevěřím ani slovo.
2: Jo, ještě jednu věc byste měla, holčičko, vědět.
1: No a neříkejte mi holčičko, já jsem náhodou dospělá žena.
2: Jak chcete?
1: Vykládejte si, co chcete. Víte, co jste? Jste normální, stará, zlá, nepřející ženská.
2: Takhle si ovšem Hodla neudržíte, děvenko. Děláte mi vážné starosti. Počkejte, že on byl Hodl váš první.
1: Co je vám potom?
2: Hned jsem si to myslela. Byl by z vás takový hezký pár. Ohromně by vám to spolu slušelo. Ano, ano, ano.
1: Vy jste ale cynická.
2: No ale, Anetko, chci jen, abyste byli s Myšákem šťastní. Jinak se mi Hodl vrátí jako vždycky. A to přece nechcete ani vy, ani já. No ne?
1: No.
3: Je, podívejte, ty chlápkové. Teď už to ale vůbec nezastírají, že sem koukají.
2: Že by jsme byli tak okouzlující. Vypadá to, že se každou chvilku zvednou a budou sem. Co řeknem? Neznáte je náhodou? Podívejte se tam taky tak nenápadně jako já. Nenápadně.
1: To jsou moji bodyguardi.
2: Bodyguardi? Jaký bodyguardi?
1: Ale Čestmír nedal jinak, že mi na to setkání s vámi musí najmout bodyguardy.
2: Ne.
1: No, že prý byste mohla být taky nebezpečná, když jde o ně.
2: On mě zná.
1: No jistě, že byste mi taky mohla něco udělat, abyste o něj nepřišla.
2: Tak, promiňte, to snad není pravda. Ty mužský jsou ale namyšlený. Tak já se ho snažím někde udat a on No, oni si vážně všichni o sobě myslí, že jsou pupkem světa. No řekněte, slečno Hniličko. No. On si teď leží někde na kanapi a čeká, že my dvě se budeme spolu o něj prát. Pane bože, to jsou ale blbci. No řekněte, Anetko, řekněte.
1: Víte, že jo? Tak to ty bodyguardy můžu vlastně klidně poslat domů, že jo?
3: Ne, jsou to docela pěkný mužský. No, podívejte se, takový urostlý. Všimla jste si? Co, aby jsme si udělali takový jako menší mejdán, spíš mejdánek.
1: Mejdánek?
2: Co?
1: Já nevím, jak mi to víno stoupilo do hlavy, já moc nejsem zvyklá.
3: Nepotykáme si? No tak, Aneto, tak pojď. Na ženský práva.
1: Jo.
3: Když rovnoprávnost, tak rovnoprávnost. Máme co dělat obě, aby jsme vyrovnali skóre. Šestmír vede dvojciferným výsledkem. Je třeba přecházet do rychlých protiútoků a využívat každé příležitosti. No, nemám pravdu, Anetko.
1: No, jasně. A pro dnešek mu budou muset stačit jenom ty panenky.
3: Jo, ty jeho panenky. I s kraječkama. Jo. Mám na ty tvoje bodíky kývnout já, nebo ty sama?
1: Já a sama.

hýbat ručičky. Zase jsem tě z toho dostala. Ale pamatuj si, že tentokrát to bylo naposled. Ne, opravdu naposled. Já končím. Jistě. To, co jsi sliboval, samozřejmě platí. Ode dneška vedeš kompletně domácnost ty. Ano, celý rok. Ahoj.

Páchne plyn a kde i dnes kolébka schází. Ty ztratil si chuť dobývat a já zas chuť tvých sladkých slin. Náš zvadlý květ už vypad z vázy.

dravý prout. Já nebyla tvá jediná, ty znal si tolik jiných úst, kdo bez hříchu je ten, ať soudí. I tajno snubná květina, když z rozkoší chce kvést a růst, tak roste.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Dlouhá léta doprovázela tvář Jitky Molavcové malý televizní kabaret, vzpomínáte? Ona vlastně, Jitka, velkou část svého života věnovala práci pro děti. V rozhlase dokonce svého času převzala i roli pohádkového Hajaji a průvodce večerní pohádkou po panu Vlastimilu Brodském. No a kolik bylo těch nedělních pohádek, ani nepočítám. Tak třeba ta, kterou napsala paní Helena Sýkorová o Šumínu Šepotavém. Že nevíte, kdo to je? No tak, počkejte, Šumín šepotavý to je vlastně drobounký vánek, který trochu šumí, trochu šepotá a taky trochu šišlá.
2: Tenkrát byl pěkný slunečný den. Mistr Arnošt vyhlédl z komínu a uviděl podivné stvoření oblečené v lehonké růžové hábitky. Cherubínek se zapletl do smotané komenické štětky.
3: Drží mě, drží. Pušť, strašně mě zdržuješ. Musím rozfoukat semínka sedmi krášek. No tak, dej si říct. Ach jo, nevidí, neslyší. Šereda, šeredna. Voušata, bratříčci, větříčci, pomožte mi.
4: Tady nemáš co dělat.
3: To já taky vím, zabloudil jsem. Honil jsem se s Brundibárem. Nekoukej a pomož mi.
4: Ukaž, Nešiko, kdybys nelez po střechách, tak bys ses nezamotal. Zasloužil bys.
3: Šeš. Vítr, cloumák, nebo fujavec, že jsi tak příšnej.
4: Hele, nedělej si ze mě šprťouchlata, uličníku. Nebo tě nechám a budeš tu viset jako zralá bluma. Jsi zdejší?
3: Nejsem. A ty?
4: Nejspíš si spad s nebe, že nepoznáš komíníka, co?
3: Nešpad.
4: Budeš asi kluk od komediantů.
3: Šem šepotavý vánek Šumín. A přiletěl jsem. Mám křídla, nevidíš?
4: Ukáž. No, trochu jako křídla to vypadá. Ale pták nejsi.
3: Celého si mě ušmoural. Máš ošklivou barvu. To je tvoje vlastní?
4: Umažu se, protože pracuju, chytráku. Vymetám komíny. A moc rád bych věděl, co umíš ty.
3: O, spoustu věcí. Ševelím, šumím, šeleštím a šepotám.
4: Zapomněl jsi na šišlání.
3: Nemračte, komíníku. My šepotavé vánky nemáme rádi pošmourné tváře. Když budeš chtít, přifouknu ti jinou barvu. Světle zelenou. Ta ti bude slušet. Šeberu ji lístku jarní bříži.
4: Opovaž se. Vždyť by si mě pletli s Hastermanem.
3: Tak ti aspoň pošipu kvítkem šeříku. Mám jich plnou kapšu. Budeš krásně vonět.
4: Přestaň.
3: Když ty ode mě nic nechceš.
4: Chci, abys odtud rychle zmizel. Ale opatrně, bosky to po střechách klouže.
3: My, šepotavé vánky, nepotřebujeme boty. Máme něžného ducha. A ten náš poznáší do výšek. Odletím, ale nejdřív vše ti musím odměnit. Když nechceš navonět, pošeptám ti sladký šen. Budeš je ti ždát při každém ušínání.
4: Takový mi šeptat nemusíš. Ten už mám.
3: Ždáš je ti o té šlečně, co vyhlíží támhle doleš okýnka.
4: Jak to víš?
3: Protože tam pořád pokukuješ. Je krásná a bílá, jako beránkové nebe.
4: Je, jenže o tom, že mě má ráda, se mi jen zdá.
3: Opravdová láška je moc těžká věc. Tu já přifouknout nedovedu. My, šepotavé vánky, umíme přifouknout a odfouknout jen věci lehonké a pomíjivé. Šlži, šemínka, pavoučí hedvábí, nebo taky šaže, dobrou náladu a šladká šlovíčka.
4: Je, tak to bych bral. Tu dobrou náladu a hezká slůvka. Víš, pro Albínku.
3: Na, vem si větrné peříčko. Když ho pohladíš, vykouzlíš si to všechno jako na povel.
4: Nakonec ti ještě uvěřím. Kluku povětrna.
3: A přijď mi povědět, jak to dopadlo. My, šepotavé vánky, šme tužež vědaví na šťastné konče.
4: A kde tě najdu?
3: Tam, kam chodí větr špát. Na větrovišti.
4: Kde to je?
3: Na nejvyšším vršku v leší.

0: Pravý vánek zamával na rozloučenou a byl pryč.
1: Čekám na tebe celou věčnost.
2: Vždycháš jako melužína. Čo je s tebou?
1: Ach, můj milý šepotavý vánku, mám hlavu plnou těžkých myšlenek.
2: Slíbilš mi šťastný koneč a zatím se mnošíš jenže mé těžkosti. Pořád se mračí ta tvá bílá šlečna.
1: Něco horšího. Zlobí se a vůbec mě nechce vidět. Jsem pro ně moc černý, navenek i uvnitř. A přitom bych pro ně udělal všechno na světě. I lavičku u komínu bych natřel na bílo, kdyby si to přál.
2: Taky pušť z hlavy. Co tě má čo trápit? Na světě je krásných děvčat habaděj. Bílé, růžové i světle modré. Pomůžu ti vybrat. Najdu ti třeba koštkovanou.
1: Mám rád albínku.
2: Dej si říct. Šidíš ostatní krášu, když se upínáš jen k jedné. Hezčí je lítat škvítku na květ, tak jako my, šepotavé vánky. Když umíš vymetat komíny, zkuší vyméšt i žešrče.
1: Ale já si ji nechci vymést, chci si ji tam schovat na pořád.
2: Rád bych ti pomohl, komíníku, ale nespravedlivý hněv je ta největší věc, kterou znám. Dovede ho odfouknout jenom švištiveč, žvaný taky větrovouš. My, šepotavé vánky, s tím nic nešvedem.
1: A kdo je švištivec?
2: Vítr, silný, jak funíčí bík. Když žafouká, duby šténají a oknice škřípají. Ale pozor, taky umí odnášet střechy a vyvračet stromy z kořenů. Musel bych ho probudit.
1: On je tady.
2: Tamhle, v té velké šluji. Ale moč se mi tam nechce. Ono s větrovoušem není radno si začínat. Vždycky po něm žuštane strašná špoušť a pašeka.
1: Šepotavý vánku, moc tě prosím, udělej to pro mě.
2: No, tak já jdu. Snad mu to nějak vysvětlím. Ale ty se přikrč. Ke škále. Komíníku a pevně se drž. Nebo tě odneše.
0: Z úkrytu za mohutným balvanem uviděl Arnošt Šumína, kterak zmizel v největší sluji. Po chvíli se odtud vynořil svištivec Větrovous. Byl to chlapík mohutný, zarostlý a zachmuřený. Za ním nesmělými krůčky cupital šepotavý vánek. A všechno kolem potemnělo.
3: Tak kde to je?
2: Tamhle, ve městě, v té přikrčené uliči. Ale prosím tě, foukej něžně.
3: Vy šepotavé vánky, od těch svých šepotů jste trochu přitroublé. Měl bys vědět, že svištivec Větrovous nefouká. Já burácím a všechno převracím.
2: Pořadil Bernardína. Ty jsi ale nešika. A taky jsi polámal kaštanům větívky a šetřepal květy. Na čem se teď budu houpat?
3: Na kopřivách. Ty ti tam nechám. Za to vyvrátím ten vysoký, pyšný dub a zatočím s ním ve vzduchu. O cože to dokážu?
2: Ne, nech ho štát! Ty jsi ale kožišvět. Slíbilš mi, že jen kapánek do ouška zašvištíš té bílé šle. společně a hned, až půjdeš špát.
3: Když svištím tak pořádně a z plných plic.
2: Co se slíbí, to se má dodržet. Počkej, až Žaše budeš potřebovat pošimrat na žádech a na čechrat v ouši. Uletím ti.
3: Větrovousovo slovo je jako skála, nemusíš se hned urážet. Vy šepotavé vánky jste náramné cimplíny. Jdu na to.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Ten pořad, který jsem svého času tak rád poslouchal, se jmenoval Před písničkou smekni. Rozumí se před lidovou písničkou. Jitka Molavcová v něm vyprávěla o hudbě, kterou má ráda, a pokaždé měla ve studiu taky své kamarády a přátele, jako například Jaroslava Krčka a taky Alfreda Strejčka.
2: Vzpomínám si, že jsem mnohokrát slyšela a také četla, že už je lidová písnička přežilá, že pramen lidového umění vyschl, že lidové písně už se udržují jen uměle a tak dále a tak dále. Ale vždyť se stále znovu a znovu nacházejí mladí muzikanti a zpěváci, kteří lidové písně zpívají a hrají, kteří vědí, že je lidové umění věčný zdroj inspirace a kteří vědí, že tu lidová píseň vždy byla, je a Bůh dá i bude. Pánové, co takhle přivítat jaro?

0: Kdo začne?
1: Na jaře, když kvete sad, na slunci je každý rád. Včelky, housátka, děti, kuřátka, motýly a ptáci, i ti poškoláci, ti se všichni hrnou zas na sluníčko ven. Na světě je každý rád, když je krásný den. To je Josef Kožíšek a opět zhudebnění našeho kamaráda Pavla Jurkoviče. Trošku jsem mu to na začátku zkazil, Pavlíku, promiň, ale písnička tvoje je krásná.
2: A je skoro lidová. No, přiznávám, že mám jaro velice rád, protože to je vlastně vzkříšení přírody. A když jsme teda v pořadu o lidové písni, tak mám rád všechno, co k jaru ty naši předkové vymysleli. Nejen písničky, ale říkačky, třeba modlím se k tobě, strome zelený, ať tebe pánbů dobrým nadělí. A nebo třeba takové ty písničky, které zpívají o přírodě, o stromech. No, třeba tato. Zelenej se doubečku, ale jen pomaloučku, až ty se zazelenáš, jakou mi radolest dáš.
0: Nebylo by možné, abychom si nějakou písničku zaspívali společně? Přece společný zpěv je to nejlepší, co můžeme mít, spojuje nás v radosti a nedovolí nám myslet na nic špatného.
2: No, já bych jednu takovou písničku měl, takovou jarní. Je dosti stará, je dokonce renesanční, ale je velice jednoduchá. Myslím si, že ji zvládnu i posluchači, nejen my. A uděláme to tak, že až ji pustíme, tak hned pochopíte, že se tam vždycky něco opakuje. Tak při tom opakování se můžeme všichni přidat.
0: Dobře.

0: S Jitkou Molavcovou a Fredem Strejčkem teď ještě chvíli na závěr zůstaneme a rozloučíme se dnes společně s dřevěnou knížkou Vladimíra Preclíka. To je totiž asi Preclíkův nejznámější takový příruční slovník o dřevě, jak už nám často zevšednilo, že si ani nevšimneme. No? Žerť, ráhno, špricle, štokrle a mnoho dalších. Člověk si tak čte a ví, že sochař měl ty dřevěné kousky v ruce a proto tak rád vypráví příběhy nejenom o nich, ale taky o stromech a nebo třeba dřevěných příjmeních. Tak zase dobré dny, hlavně ve zdraví a někdy naslyšenou.
1: Vrba. Věděli to všichni raci, věděli to všechny ryby. Víme to i my, že vrba je strom rostoucí kolem rybníků, potoků a řek. Ne proto, že by je měla lemovat, ale proto, že miluje vlhko, stín a ticho. Zásadně nestoupá do kopců, nešplhá do strání a skal se bojí jako vodník sucha. Tichem je tak prosycena, že by mohla být jeho synonymem. Roste rychle jako z vody a pod deštníkem jejich pružných prutů v dutinách kmene hnízdí ptáci. Vrba bývá trvale rozcuchaná, mají rádi kluci a bývaly časy, kdy z vrby dokázali plést velikonoční přiléhavé pomlásky. Vrba srostla s venkovem a pohádkami o hastrmanech a Josef Lada o tom vypráví velmi poutavě ve svých kresbách a obrázcích. Třeba Polabí. Tam, kde která ves má své, u vrbiček, za vrbama, ve vrbičkách. Vrby vytvářely okraj vesnice, závětří, kam chodili v poledne pít laně a k večeru holky se bát. Tak jako třeba topol má za úkol vroubit silnice a chytat jejich prach, tak vrba za tu vodu vděčně hlídá ves a fandí komárům.

Je kaštan jedlý a je kaštan divoký. Roste sice v Evropě, ale vypadá, jako by pocházel odjinud. Má na rozdíl od všech evropských listnáčů nenápadné plody a listy, které se na podzim spíš sbírají, než smetají. Jsou tak veliké, jako obrova dlaň.

0: Někdy v telefonním seznamu, jindy třeba v kartotéce záručních oprav nebo v seznamu dlužníků či v třídní knize. Zkrátka všude tam, kde se může vyskytnout víc jak 10 českých příjmení pohromadě, tam všude máme naději, že najdeme aspoň jedno příjmení dřevěné. Připomeňme si je trochu. Podle druhů evropských dřev nalistujeme
1: lípu, lipského, lipku, lipovce lipenského, lipového.
0: Ale samozřejmě i
1: duba, dubského, dubna, dubenského, dubce, doubka, dubeckého.
0: A jdeme na
1: olivu, vrbu, topola jasanského, sosnu, jedličku, borovičku, javorského i javora.
0: Vzácně se vyskytuje
1: habr a habrovský.
0: Početná příjmení byla odvozena od dekorativní břízy.
1: Březina, březa, březovský, březík, březnický, březový.
0: A pochopitelně
1: bříza.
0: Hledání dřevěných příjmení je malá detektivka a mě to chytlo. Rozdělil jsem si čas a chuť na hledání a každý den jsem odněkud přinesl, přivezl, obstaral aspoň jedno takové příjmení. Na podzim jsem měl neobyčejné štěstí na dřeva ovocná.
1: Hrušku, švestku, slívu, lísku, třešňáka, jablonského, dobrohrušku, višňovského, ořešáka.
0: Z jara se líp a hlouběji zadíváme do krajiny a příjmení se jen hrnou.
1: Dubina, smrčina, hajský, chvojka, buš, paseka, bor, borek, borský, doubrava, hájenský.
0: A co teprve stará a mnohdy zapomenutá řemesla?
1: Truhlář i stolař, stolařík, tesařík, tesárek, šindelář, pilař, bednář, korbelář, forst, hajný, lesnický, mysliveček, myslivec, pasekář, uhlíř, soustružník, sekerník.
0: Důvěrná znalost dřeva vedla ke vzniku příjmení jako
1: hoblina, tříska, špalek, kůra, kůrovec, poleno, prkno, kořen, kořínek, kořenský,
0: ale i
1: deska, korbel, sekera, kůžel, škopek, prut, trám, hoblík, kolíček a klacek.
0: Vedle těchto, která jakoby si s českým jazykem pohrávala, jsou i taková ta přímočará, která od slova dřevo se uchylují jen o jednu malou štěpinku.
1: Dřevík, dřevěný, dřevínek, dřevikovský, dřevák a dřevojánek.
0: Stojí tu i příjmení nejlapidárnější, nejpřímočařejší, zdánlivě bez fantazie.
1: Dřevo.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, Hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.